0: Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kdo jste dnes se odvážili pustit Svobodný vysílač, neboť tu máme Honzu Piroutka. Honzo, já tě velmi zdravím ve vysílání. Já jsem říkal odvážili, protože ono to je o tebe takový jaderný, peprný a má to grády, takže proto říkám odvážili. Hezký večer, Honzo.
1: Hezký večer tobě, Pavle, i našim divákům a posluchačům.
0: Ano. Dnes zhruba po měsíci, protože jsme říkali, že budeme dělat ty pořady častěji, protože původně tam byly nějaký 2 až 3 měsíce, ale teď jsme řekli, hodíme to tak 1 měsíc, 6 dnů, protože mě osobně se ty pořady s tebou velmi líbí. Má to úroveň, má to obsah, má to prostě grády, má to všechno a to je ono. Jo, není to žádný plkání, je to všechno logický, má to, moc se mi to líbí. Takže jsem řekl, ano, budeme to dělat 1 měsíc, 6 dnů a jedeme dál, pokud je teda o čem povídat. A já si myslím, že to téma je hodně široký, který tady je, a je to o tom, že si vlastně, já nevím, vymyslel, napsal, sestavil něco jako nový systém, jak by asi měl, nebo nový, on to asi nebude systém, on to asi bude něco, řekni to lépe sám, protože ty...
1: Já jsem napsal návrh občanské ústavy.
0: Ústavy, ano. Ano.
1: A protože ústava je podle mých definic, trojjediný dokument, který za prvé je celospolečenská smlouva pro všechny Čechy a Češky. Moravany a Slezany samozřejmě. Prostě obyvatelé České republiky, čili nejvyšší společenská smlouva, nejvyšší zákon a definitor státu. Mm-hmm. Přičemž stát je definován jako množina institucí veřejných služeb.
0: A jsou
1: to je

0: si nedaří tak, jak bychom si třeba přáli. Takže vlastně východiskem těch našich diskuzí je to, co tady máte na obrazovce nahoře, to www.oipd.cz, což je zkratka pro objektivně informovanou přímou demokracii. A na těchto stránkách www.oipd.cz se dočtete, co je to retrográdní, subsidiární, objektivně informovaná přímá demokracie.
1: Jej, to je škoda, jsi mi to nechal říct, protože já bych si zase vysvědčil s tím, jako...
0: Tak to řekni znova.
1: To je neuvěřitelné. Retrográdně, subsidiární, objektivně informovaná, přímá demokracie. Ty první dvě slova
0: výborně.
1: Jsou šílené.
0: Máte výbornou, pane Hlávko.
1: Je to
0: proč
1: jazykolam.
0: Retrográdně, subsidiární, jsme už o tom hovořili, jenom to velmi stručně připomenu. Subsidiarita znamená, že se problémy jakékoliv společenské řeší na co nejnižší úrovni, kde to má smysl. To znamená, když se jedná o rybníček u vesnice, tak by se o tom mělo jednat na bázi zastupitelstva nějaké vesnice nebo několika sousedních vesnic, řekněme, a podobně. Zákon o referendu obecním nebo místním existuje, takže dokonce lze vypisovat referenda a tak, ale zatím se ta referenda příliš nepoužívají, ti starostové a zastupitelé na jednu stranu nechtějí zatěžovat své občany rozhodováním, který dokážou udělat sami, ale někdy by to zrovna asi smysl mělo. Například teď běží ohromná věc a to jsou větrné elektrárny. Mám tím na mysli ty obrovský větrné elektrárny, kde sloup má být až 250 metrů a jeden člověk ze Slovenska, nějaký ekolog, ale ne v uvozovkách, ekolog, který opravdu se o ekologii zajímá odborně, vyjmenovával, jaký to má nebo může mít vedlejší nedobré účinky pro lidi, spodní vody, ptáky, povětrnostní podmínky, deště a tak dále. Takže na to teď na to upozorňuji v tomto pořadu, abyste si zjistili, zda v blízkosti vaší obce nebo čtvrtí města a tak dále nehrozí, že budou takzvané akcelerační zóny, ano, kde je vysoké riziko, že vám tam takovouhle příšeru postaví, ona teda poběží pár hodin možná za rok, nebo pár desítek, nebo stovek i tak, ale je to tak málo, že jako dá to tak málo energie, že v podstatě náklady na pořízení takové elektrárny a její erektování, její styčení a provozování by bez dotací byl čistý nezisk, čili propad neboli ztráta, že se tomu říká správně ekonomicky. Takže jsem rád, že hned na začátku našeho pořadu můžu toto varování vyslovit. Prosím, vygooglete si to, pověřte umělou inteligenci, ať vás informuje o tom, zda nehrozí v blízkosti vašich obydlí výstavba nějaké takovéto příšery obrovské, která má sokl betonový 30x30, a já nevím, jak ještě to je hluboko do země, to už to tam teď nikdy nikdo nedostane. A navíc to může třeba poškodit toky spodních vod a tak dále. A mnoho jiných věcí. Je toho mnoho na internetu, studujte to prosím, protože už mnoho nezbývá teďkon v květnu, se to má nějak rozseknout, co a jak bude. Zaslechl jsem, že Filip Turek, což je zmocněnec pro životní prostředí, řekněme, že se tím zabývá, takže pokud byste chtěli nějakou pomoc nebo radu, tak mu můžete napsat. Možná, že brzy se dobře znají s Petrem Macinkou, motoristé, takže když byste se na něj nemohli nějak dostat mailem, tak na Petra Macinku rozhodně se dostanete mailem, protože ten má poslaneckou e-mailovou adresu a to je vždycky jméno, zatím je písmeno, teda je to příjmení, jméno, první písmeno, zavináč, posl.cz, čili třeba u Petra Macinky je to macinka

0: po, zavináč, PSP, jako poslanecká sněmovna parlamentu, psp.cz. Takhle se můžete dostat ke komukoliv, k Andreji Babišovi, k Okamurovi, ke komukoliv prostě do mailu, protože oni mají povinnost mít e-mailovou adresu pro komunikaci s veřejností. Jedna z mála věcí, která je dobře, řekněme, jo.
1: Dobře. Když jsi mluvil o těch elektrárnách, o těch větrníkách, prosím tě, jestli můžeš tomu říct, v čí zájmu to vlastně všechno je? Protože tady je evidentně vidět, že zase někdo silně a silně tlačí. Je třeba asi někde ulejit prachy, nebo já nevím co. Je to prostě evidentní. Pochopil jsi, nebo víš, v čí zájmu ano, to vlastně všechno je toto?
0: Jako vědět je v dnešní době těžký, protože se lže na každém rohu, ano, ale dávám si věci do souvislostí tou metodou, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, Lexelův Gamanuš, jo? To znamená, sbírám data z mnoha informací a ta, která mi zapadají do širšího kontextu, tak ty jsou pravděpodobnější, nežli data, která se příliš vymykají. A tak jako celý Green Deal je vlastně sebevražda Evropy a přesto na ní von der Leyen trvá a suita kolem ní, no tak když někdo páchá sebevraždu, tak zatím něco musí být, ne?
1: Ano, přesně tak.
0: Jestli si ničíme přírodu větrnými elektrárnami, tak zatím zase něco musí být. No a když nevíš, co to je, tak je to jednoduchý. Hledej stopu peněz. Za vším je prachy nebo moc nebo obojí. Takže výstavba větrných elektráren na území České republiky je v podstatě nerozum, holej, pokud to není na nějakých skutečně výjimečně odlehlých a dobře větrných místech. Ale těmito místy Česká republika příliš neoplývá. Takže my bychom se bez těch větrných elektráren obešli určitě. Solární elektrárny nejsou úplná blbost, pokud budou vysoce distribuované. To znamená, velká solární pole mají problém v tom, že najednou dají velikánský výkon, protože zasvítí a za chvilku se zatáhne a nedává to skoro nic. Takže to jsou obrovský energetický výkyvy, které jsou centralizovány do těch velkých solárních elektrán. To byla hrubá chyba stavět ty velké centrální elektrárny solární, aniž by byly připraveny například přečerpávací elektrárny. My máme jednu překrásnou, přímo bych řekl vzorovou přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Doporučuji našim posluchačům, aby se tam měli podívat, aspoň za mě, protože já jsem tam ještě nebyl, se musím přiznat, ale už jsem o tom tolik četl a vypravování kamarádů z oboru, že jsem z toho byl nadšený. Takže velký solární pole bez přečerpávací elektráren v podstatě hrubá chyba. Lokální elektrárny, to znamená 10 kW píku na střeše, jak to běžně bývá, a minimálně aspoň 10 kWh v baterkách. Já mám zrovna 10 kW píku na střeše a 25 kWh v baterkách, takže to je fakt úžasný a šetří mnoho energie. Ale pozor, až od teďka, jináč, prosinec, leden, únor, skoro nula, jako jo. To byla hrozná bída, jo. Prostě nesvítilo. Takže OZE, obnovitelné zdroje energie, nejsou obnovitelné zdroje energie v tom smyslu, že jako dobrý, to jsou občasné zdroje energie. A když se zeptáte energetiku, zejména chlapů z ČEPSu, tak ty z toho musí mít vrásky. Jako jo. Protože dokud jsme měli elektrárny postavené na točivých strojích, ať už uhelné, čili pární, nebo atomové, opět je to pární elektrárna v podstatě, akorát ohřejvaná jadernou reakcí, tak tyto zdroje jsou stabilní.
1: A dej se
0: pravda, nedají se moc... nedají se příliš regulovat jako hodně, ale jsou stabilní. To znamená, jestli svítí sluníčko nebo nesvítí, na tom nezáleží, jestli fouká nebo nefouká, na tom nezáleží. Takže náš energetický systém ještě z minulého režimu, nikoli v zásluhou komunistů, ale zásluhou úžasných lidí v České republice, byl vymakaný velmi a stabilní. A teď do toho přicházejí tyto občasné zdroje energie, které tu soustavu rozhazují, to, co obhospodařuje česká přenosová soustava, česká energetická, ČEPS, to je asi, že jo, takže energetická přenosová soustava. My máme takový dispečing, že jo, v České republice samozřejmě, kde se snaží tomu předcházet, a když vidějí, že nebude třeba foukat nebo nebude svítit, tak podle toho se spouštějí nebo přidávají bloky jednotlivých elektrán, ať už těch uhelných nebo u těch jaderných, tam vůbec ta regulace není zase tak jednoduchá. To je velmi stabilní zdroj, ale hejbat s tím moc není rozumný. Takže na takový ty vykrývačky budou spíš lepší plynové elektrárny, ty se dají rychle nahodit a rychle vypnout, ale máme takový malý problém. Nesmíme brát plyn od Rusu. Sakra, nemusíme s nima jaksi souhlasit a rozhodně válka na Ukrajině nikomu nedělá radost, to je normální. Jo. Ale jestliže od nich ten plyn byl nejlevnější, tak proč ho kupujeme přes 10 překupníků? Ten týž. Stejně molekula toho plynu je z Ruska. To samé je s ropou a naftou a tak dále. Takže debilita našich takzvaných představitelů je někdy tady na všechny meze, jako, protože kupujeme produkty od téhož dodavatele, jako to bylo předtím, či od Ruské federace. Mimochodem, dodávky od Ruské federace byly mimořádně stabilní a spolehlivý. A já je nechci nějak chválit, ale prostě to jsou konstatování faktů, ano. A pak do toho vleze politika, pak se do toho namontuje Madame von der Leyen, vymyslí miliony restrikcí kvůli konfliktu na Ukrajině, o tom nemá smysl mluvit, protože kdo to vyprovokoval a tak dále, jak to začalo a proč to je a jak to postupuje, to je na mnoho hodin a nemáme dost, řekněme, jistý data. Já jsem tam osobně nikdy nebyl, tak se k tomu moc rád nevyjadřuju, ale jestliže kupujeme spoustu zboží, zejména elektronického z komunistické Číny a nikdo se netváří, jako, že je to nepatřičné, tak proč bychom nemohli kupovat aspoň energetické zdroje z Ruské federace, přičemž klidně můžeme mít velikánský nápis na čele každej, nesouhlasíme s válkou. Nic by se nám nestalo, protože názor můžeme mít, to pochopí snad i Putin, jo? Že se nám to nelíbí jako válka. Ale nám, to bychom mohli taky říct i Zelenskýmu, jo? Že, když to udržujou takhle v chodu a podobně. Takže ty zdroje, ty občasné zdroje energie jsou fajn, pokud do toho nežvanějí politici, predátoři, paraziti a jiní ničemové. Když to necháme na lidech, kteří tomu rozumějí, to znamená na inženýrech, technicích, kteří rozumějí energetice, a případně na opravdových ekolozích, doufám, že to správně skloňuju, tak tyhle lidi se mezi sebou dokážou domluvit a musíme si dát hlavně bacha na lobby, který protlačují zájmy velkých firm. No a kdo vyrábí nejvíce fotovoltaiky? Čína. Kdo vyrábí nejvíc vrtulí? No, Čína. A kdo se nejvíc pere za vrtule a soláry? Evropská unie. Takže to nám nehraje, že jo?
1: Tady tak musí být, proto by to zajímá, tady musí být někde
0: nějaký, tam musí být kanál, ne?
1: Tam musí být kanál, ano, tam musí být něco, ano. Co
0: a protože Číňani nejsou hlupáci, jsou to, je to prastará říše, že jo, Čína. Mnoha tisíciletá, tak oni vidí, jak dělat politiku, i když tam mají tohleto komunistické vedení a tak dále, ale ty tradice a ty schopnosti a já nevím co všechno, jsou obrovský a jedna z největších chyb dnešní doby je absurdní podceňování lidí z Asie. To je až trapný, protože Čína se stává a už mnohem je naprostej lídr v technologiích, v technice, v elektronice, v umělé inteligenci dokonce, v robotice. Schválně si nechte, drazí posluchači a diváci, vyhledat na internetu čínské roboty.
1: Ano.
0: A budete žasnout, jaký oni mají mašiny. Nedávno byl v Číně nějaký maraton. Němec. Ano. A oni mu předváděli tanec robotů a on se tam málem skácel, protože když viděl, na jaký úrovni jsou ty roboti, jak to tam perfektně funguje, tak si řekl, sakra, trochu nás předeběhli, jo? Ne trochu, ale hodně. Takže to pohrdání asijskými zeměmi, asijskými státy a asijskými lidmi je absurdní, hloupé a mělo by se, zejména v mainstreamu, tento absurdní obraz napravit tím, že by se podávaly pravdivé informace o tom, jak funguje Čína, jak funguje Japonsko. Jelikož Japonsko je pod velkým vlivem Spojených států, tak to mi připadá, že jako by zaostávalo, i když třeba japonské technologie v mnohým byly ještě pár desítek let zpátky pro nás Evropany špičkový. Například materiály, to jako když jsme v práci potřebovali nějaký super matroš, tak jsme ho schánili v Evropě nejdřív samozřejmě, nebyl, tak jsme ho schánili v Americe, nebyl. Špicovej. A byly k tomu edaxové charakteristiky složení těch materiálců a těch kovů oceli a tak. To bylo úplně skvělý, jako jo. Ale teď mi to připadá, že fakt nejvíc vlaufuje ta Čína a že se jakoby všem smějou, protože oni nejsou zbrklí, oni nejsou poděšení. Oni všechno promýšlejí dlouho a nezapomínej na své tradice, na své zkušenosti a tak dále. A my víme, že spojením zkušenosti a chytrosti vzniká moudrost. Moudrost je spojení chytrosti a zkušenosti. Mladý člověk je chytrej, ale není moudrej, protože nemá zkušenosti. Starý člověk je zkušenej a dokud je ještě chytrej, tak je moudrej a jakmile už není chytrej, protože už je senilní, tak je jenom zkušenej a pak i to jde všechno dolů. Takže do jak dlouho já tady ještě pro vás budu moc mluvit, že? Člověk si má umět udělat srandu sám ze sebe.
1: Nejsi sám takový, ano.
0: Tak.
1: Jsme tady dva.
0: Tak a hlavně nechci mluvit nějak mentorsky, protože další téma, který jsem dneska chtěl otevřít, je, že se objevují mladí lidé, kteří to mají neuvěřitelně srovnaný v hlavě. Což je teda pro mě obrovská radost.
1: Naděje.
0: Naděje, ano. Protože jestliže 18-letý kluk, řekněme, nebo tak nějak, se zajímá o politiku a má to docela dobře srovnaný a pokládá si otázky a odpovídá si logicky a logicky správně, no, tak si říkám, že to nemusí být s naší budoucností zas až tak moc špatný a samozřejmě my už si moc radosti neužijeme v našem věku, ale všechno, co jsme budovali, postavili, sestrojili, vymysleli, tak to snad nepřijde vniveč, pokud mladí lidé se budou chovat takhle zodpovědně, budou se zajímat o věci politické. Já jsem se dřív taky nezajímal o politiku, dokud jsem dělal tu vědu a kybernetiku a tak, ale když jsem zvednul hlavu od práce, tak jsem zjistil, že jako se do toho musíme pustit všichni. Že nemůže za nás rozhodovat hrstka samovyvolených. Protože demos kratos, to je vláda nebo vůle lidu a ne nějaký hrstky samovyvolených. Když si uvědomíme, že máme 200 poslanců jenom a stačí půlka na nějaké přehlasování, v některých případech malinko větší kvorum, ale ne tak hrozný. Senát 81 lidí, pak do toho ještě frfňá ústavní soud, který není volen lidem a není odvolatelný lidem, což je strašný. Prezident, který sice volen lidem je, ale odvolatelný dost těžko. A do toho ještě vláda, kterou si nevolíme. a ani nemůžeme odvolat, protože odvolává parlament, no tak na občana toho příliš nezbývá, přestože je podle článku 2 ústavy svrchovaný občan, protože veškerá moc pochází z lidu, to tam je napsáno, a podle článku 21 listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, je... máme právo my občané rozhodovat buď to pomocí svých zástupců nebo přímo sami. Doteďka nemáme zákon o celostátním referendu. Proč asi? Sokratovská otázka. Proč nemáme zákon o celostátním referendu? Stačil by pro začátek aspoň zákon o celostátním lidovém vetu. To je jednodušší zákon, protože se nemusí hlídat homogenita legislativy a tím homogenita práva. Proč tento zákon nemáme? A stačilo by, aby jsme my občané, protože jsme svrchovaní, na tom trvám, my bychom potřebovali mít zákon o celostátním lidovém vetu nad dvěma věcmi. Nad libovolným mandátem jakéhokoliv veřejného služebníka a nad libovolnou změnou legislativy. Včetně implementace mezinárodních smluv a úmluv a tak dále, a tak dále. Tímhle se dá začít, a jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, lze toho dosáhnout pomocí takzvaného vázaného mandátu mezi občanem a kandidátem. Když se nějakému občanovi nějaký kandidát líbí, nechť má připraven právnicky relevantní dokument, takzvaný vázací mandát, kde se ten poslanec, budoucí, případně senátor a tak dále, čili ten kandidát, zaváže k tomu, že tento zákon o celostátním lidovém vetu bude prosazovat prokazatelně, viditelně, usilovně a tak dále. No tak si to podepíšou, ten kandidát, když se dostane do parlamentu nebo do senátu nebo někam, tak bude ten zákon prosazovat a všechno je v cajku, a když ne, tak na základě této smlouvy může být soudně odvolán, či ztratí mandát. Ten volič potvrdí svoji volbu tím, že než hodí hlasovací lístky do urny, tak pořídí fotku, třeba mobilem, a tomu pošle. Tímž je ta smlouva dokonána. Já jsem ti dal hlas a ty teď budeš usilovat o tento zákon, o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Takhle je to jednoduchý. Řekl jsem to teď tady v několika málo větách, ale pokud tímhle nezačneme, tak všechny ostatní diskuze jsou jenom konstatování, jak je to všechno blbě. Jo? A to už mě docela unavuje věčně analyzovat a analyzovat, jak něco nefunguje, když to fungovat nemůže. Nemůže fungovat tento typ zastupitelské demokracie, protože ten interface, který je vložen mezi občany a ty veřejní služebníky, je prostě snadno ovlivnitelný, když to mám říct slušně. Nechci mluvit, a někteří lidé by si mohli myslet, že nechci mluvit o korupci, že nechci mluvit o zastrašování, nechci mluvit o dalších metodách, jak naše zástupce ovlivnit, takže vyloučit to nelze, to jistě každý potvrdí, protože to je logické, no a důsledky už každý si domyslí sám a pociťuje každý na své vlastní kůži. Takže to je vlastně to nejdůležitější z dnešního pořadu, že jsem chtěl zopakovat, že pomocí vázaného mandátu je potřeba usilovat i v této zastupitelské demokracii zatím o zákon o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Tečka. Takhle je to primitivní. Samozřejmě má to směřovat celý k RSOIPD and FD, Původně ten návrh byl, znamenal retrogradní, subsidiární, objektivně informovaná přímá demokracie, a to NFD, znamená floating democracy. O tom už jsme mluvili posledně, že to je vlastně systém, kdy, když máme ten Evoraz, Evoraz je elektronický volební odvolávací a anketový systém, tak pokud třeba příklad, budu Švec a bude se rozhodovat v referendu o těch elektrárnách například, tak si řeknu, sakra, já jsem Švec, já teda opravdu perfektně rozumím obuvnictví, ale na energetiku nejsem expert, ale jak tak jako sleduju ten internet a možná i televizi, tam se neobjevují takovýhle dobrý lidi, ale prostě na internetu jsem zjistil, že o energetice opravdu rozumí například pan Hinek Beran, nebo pan Pavel Janeček, nebo pan Štěpán Noveský, a těch chlapů, který tomu fakt rozumí, je mnoho. Tak já, když nebudu o tom chtít rozhodovat, abych to neudělal blbě, tak já v tom Evorasu můžu pro toto hlasování předat svůj mandát třeba Pavlu Janečkovi. A on to rozhodne v tom referendu za mě a rozhodne to určitě líp než já, protože on tomu rozumí. Jo, on to vystudoval, má ČVUT, to myslím elektrotechnik taky, a hlavně to spoustu let života dělal. Protože to byl, myslím, ředitel pražský plynárenský. Nebo ten pan Hinek Beran, taky úžasný člověk. Takže tady máte příklad, jak je možný využít floating democracy. To znamená, jak je možný použít ten plovoucí mandát, a proto potom bude referendum o něčem jiným, třeba o obuvnictví, a protože jsem ten Švec, tak tam si ten mandát ponechám a rozhodnu si sám v tom referendu, jo? Čili toto je veliká úleva pro lidi, kteří se nechtějí účastnit v politice. Nechtějí to furt sledovat, jako to děláme my, Pavle. My denně tomu věnujeme hodiny. Jo. Já hodiny denně sleduju politiku ze všech možných pramenů, a protože už to dělám více jak 10 let, tak už se mě zaostřuje obraz. Tím, jak dostávám těch informací, a kupa je v tom je šumu samozřejmě, a lhaní a podfuky a všecko možný, a na mnohé informace není spoleh, tak přesto tím, že si to tak trochu pamatuju ještě, co všechno bylo, je a děje se, no tak to se automaticky vyčistí. Jenomže, kdo je takový blázen, jako já, že místo zábavy poslouchá od rána do večera pomalu různý pořady a informace schání a hádá se s umělou inteligencí a schání informace. Každý ne, každý na to nemá náladu, nemá na to náturu a nemá na to čas. Takže floating democracy je perfektní odpověď na šťourali, kterou řeknou, no přímá demokracie, to je na nic, to bychom museli furt chodit k těm referendum. Tak zaprvé nikam by se nechodilo, protože referenda by se dělaly elektronicky. Z pohodlí domova, v bačkorách, v tričku a v trenkách není potřeba nikde chodit. Jako když budete chtít někam chodit, tak si choďte, ale z mobilu na pařezu v lese můžete volit, rozhodovat, ankety, cokoliv. A pokud se tím nechcete zabývat, anebo pokud jste sebekritický a víte, že tohle zrovna byste neměl rozhodovat vy, protože v tom nemáte vůbec jasno a nemáte o tom ani ponětí, tak pokud víte, nebo znáte někoho, kdo tomu rozumí, no tak mu ten mandát pro tuto věc, takzvaně ad hoc, pro tuto věc předáte a pak si zase vezmete zpátky. Nebo staří lidé mají velmi dobře vychované děti, například. Příklad, to je příklad, jo. A protože už špatně vidějí, protože už nestudují politiku, tak řeknou, ta naše Mařenka je chytrá holka, vystudovala vysokou školu a já nevím co všecko, a Pepíček taky, tak my jim ten mandát přepustíme, budeme se je tak trochu jako hlídat, jestli rozhodujou tak, jak si přejeme, když ne, tak jim ho nemilosrdně sebereme, to můžeme kdykoliv. A pokud budou rozhodovat náš prospěch, tak v pohodě a my, Stařečkové, už nebudeme muset nikde žourat na obrazovku, čumět do telefonu anebo někde chodit s nějakýma lístkama. Takže ta floating democracy je velká úleva pro lidi, kteří se o politiku nechtějí příliš zajímat. To je vlastně takové doplnění, to v tom návrhu, který je na těch stránkách www.forum lidu, není rozpracován, protože k tomu jsem se dopracoval až později, jsem to objevil až později. Nicméně v tomto systému OIPD je možnost floating demokracii implementovat velmi, velmi snadné.
1: Ano, můžu do toho vstoupit?
0: Ano, určitě.
1: Neboť je tu dotaz, ano, dotaz a přesně nepochopení bych řekl trošičku. Mm-hmm. Ptá se tady posluchač, jaký jméno, nevím. Dobrý den, čemu vám je řešení demokracie, když problém jsou korporace a světová lichva? Těm je úplně jedno, jak si to nastavíte. Důležité je, kdo koho vlastní, kdo vlastní či dluhy. Prima večer tady. No a to je ono, o tom to je samozřejmě, že jo, pokud by se to takto vyřešilo, tak tohle to by bylo vyřešené následně, okamžitě.
0: Já na to odpovím.
1: Ano, odpověz na to.
0: Já na to odpovím. Samozřejmě o predátorech a parazitech mluvím denně, víme o nich, víme, že extrémně bohatí lidé si myslí, že můžou rozhodovat naprosto o všem na této zemi a zatím se jim to daří proto, že my se o politiku nestaráme. Protože těch skutečných predátorů, těch nesmírně mocných lidí je hrstka ve srovnání s námi ostatními. My jsme v obrovské přesile. A v přímé demokracii rozhoduje ta přesila, ne ti predátoři. Takže my potřebujeme mít nejdřív systém, kde budou rozhodovat svrchovaní občané a ne jejich zástupci, který, jak už jsem říkal před chvilinkou, jsou ovlivnitelní. No a kým asi? No těmi, co mají hodně peněz a není jim zatěžko někomu strčit pár set tisíc, někomu pár milionů a tak dále. A pak se věci dějí podle nich. Takže toto všechno, co se děje, toto špatné, ten korporátní, zejména finanční kapitalismus. Pozor, já nemám nic proti kapitalismu, který je výrobní a služební. To znamená kapitalismus, který vyrábí výrobky, lokomotivy, auta třeba, fajn, anebo je to podnikání ve službách, to znamená, že někdo má okna třeba někomu a tak dále. Taky fajn, to je dobrý kapitalismus. Ale pak je ten finančně spekulativní a to je vlastně hobby světové plutokracie. Plutokracie je vláda těch nejbohatších. To je definice. A možná, že se mezi nimi najdou jako dobří lidé, nevím, moc se mně to nezdá, ale většina z nich lační po té moci úplně chorobně, mají obsesivně kompulzivní poruchu osobnosti a jinak jsou extrémně inteligentní a extrémně bezcitní a bezskrupulózní a podle toho to vypadá. Malinko nižší stupeň pod tou plutokracií je oligarchie, což je malinko chudší vrstva, nicméně miliarda pro ně žádný peníz. A tyhle ty lidi taky rozhodují vlastně o celém světě, ale oni o tom rozhodují proto, že my se o sebe nestaráme, že si nebráníme svoje lidský a občanský práva. A to je možný pouze v přímé demokracii. Proto přímá demokracie je tak nutná a nezbytná. Ale protože lidi jsou líní, neustále se v nich vzbuzuje pocit, že jsou blbí, že ničemu nerozumějí, že nemůžou rozhodovat vůbec o ničem, ale můžou rozhodovat o těch volených zástupcích. To je zajímavé, to se jim klidně svězí. Jo? Volby do Senátu, volba prezidenta a volba do poslanecké sněmovny, ta je legitimní, legální, žádaná, propagovaná. Jako bychom my, lid, byli ti největší géniové, který dokážou zvolit ty nejlepší z nás.
1: Ano.
0: A pak, když chceme rozhodovat o tom, jestli tady budou třeba někde ty akcelerační zóny s větrníkama, tak najednou jsme všichni blbci.
1: Ano.
0: To je spor. To je prosím logický spor. Jo? A já už se poslední roky bavím zejména o logických sporech, protože jestliže my máme demos kratos, demokracii, vládu lidu a rozhoduje 315 lidí, to je sečtený ten senát s ústavním soudem, vládou a prezidentem, asi tak nějak to je, tak jestliže o nás ovšem rozhoduje 315 lidí, tak ty nechci to říct to slovo, ty ovlivnit je pro miliardáře snadné. Nebo spíš pro bilionáře. Takže všechno, co se děje a není logický, je sebezáhubný, ať už jsou to větrníky, Green Deal, migrační pakt, co ještě, jaký blbosti, honba za CO2, který potřebují rostliny pro fotosyntézu a tak dále. Ať už jsou to větrníky, Green Deal, migrační pakt, co ještě, jaký blbosti, honba za CO2, který potřebují rostliny pro fotosyntézu a tak dále a tak dále, tak nehledejme zatím lásku a pochopení od plutokracie a oligarchie, právě naopak. A protože my jsme neustále udržovaní v přesvědčení, že jsme ti hlupáci, kteří nedokážou nic rozhodnout, akorát, že my všichni stavíme baráky, mosty, auta, lodě, letadla, kosmický koráby, všechno možný. My všichni ostatní děláme to, co je kolem nás a funguje, že jo? Takže jako to asi není, to nejsme asi úplní idioti. Takže tady máte obrovský logický spor, že takzvaní politici, mnozí, abych nebyl nespravedlivý, někteří jsou fajn, ale někteří jsou příšerní, tak ty mají pocit, že my jsme ty blbci a oni můžou rozhodovat o nás za nás bez nás. Nějaký referendum doteďka nemáme, že jo? Celostátní referendum, ani dokonce to lidové veto doteďka nemáme, x let po revoluci, velký sametový, kašpárkárně. Takže tady máme jasný spor. Lidi, co mají plná ústa demokracie, demokracii tak bytostně nenávidí, že jim to musí dát hodně práce se přetvařovat, že oni jsou ti demokraté, oni si tak sami říkají, mnozí lidé jim na to skočí a říkají jim, že jsou třeba liberální demokraté, což nejsou. Protože liberální demokrat, když bychom se drželi mojí definici, tak liberalismus znamená touha po svobodě pro každého člověka. Kdo není zločinec. Ale liberalismus se ujal v politologii jako už téměř jiný pojem a to znamená to bezbřehou svobodu pro predátory. Jo? To samý ten progresivismus, jak jsme se o tom bavili. Progres je přece pokrok. Všichni z nás jsme pro pokrok, pokud bude v užitku, nebo pro užitek lidí, nás obyčejných lidí. S tím nemáme problém, ale progresivisté vymýšlejí blbosti, vys tisíc pohlaví a jiný kraviny, genderový blbosti a podobně. A jak už jsem říkal, mě nevadí lidi, kteří mají pocit, že jsou lokomotiva, anebo muž, je žena a tak dále, ať sice tak cítějí jeho věc, jo. Ale není to pro nás téma. Oni ať si dělají, co chtějí, ale ať nás do toho netahají. My potřebujeme stavět silnice, dálnice, jaderné elektrárny nebo tokamakové elektrárny, uvidíme, co bude a tak dále. A ne se zabývat těmito nepodstatnými věcmi pro nás ostatní lidi. A to neznamená, že my je nějak odsuzujeme. My se k tomu vůbec nijak nestavíme. Jo? My konzervativní libertariáni. My říkáme, jo, dělejte si, co chcete, ale nikomu neubližujte. Jsou jenom dva vesmírné zákony, které nikdy nikdo nesmí porušovat. Všechny ostatní zákony jsou lidský, co si napsali lidi do zákoníku, třeba do občanského zákoníku třeba. A ty dva zákony jsou... Za prvé je zapovězena primární agrese. To znamená, ten, kdo první zaútočí, může dostat přes držku a zaslouží si to. Mm-hmm. A druhý je zapovězená krádež. To znamená, nekraďte a nebuďte agresivní a soužití lidí na planetě Zemi bude v pohodě. Doporučuji našim laskavým čtenářům, divákům a posluchačům, aby si našli na internetu autora mnoha, řekl bych až filozofických, i částečně náboženských, ale je filozofie, náboženství a tak dále, pro mě je to jedno. A ten pán se jmenuje Mark Passio, Mark Passio. A když si

poslechnete jeho videa nebo přečtete jeho texty, tak zjistíte, že on o tomhle mluví, že jsou vesmírné zákony, které na nás záleží v podstatě, protože tak, jak jsme ustrojeni, my lidé, jak jsme sestaveni, tak aby jsme mohli, měli šanci dlouhodobě přežít, tak se musíme vyvarovat pouze těchto dvou věcí. Musíme se vyvarovat primární agresi a musíme se vyvarovat krádeži. Ohrožování je krádež bezpečí a tak dále. Takže vlastně tyto dva zákony tvoří tu bázi ortogonálního systému všech vzniků světa, jo, když to mám říct takhle matematicky až trochu srandovně. Ale když by tyto zákony dodržovali všichni, tak by byl na světě mír, ne? Pohoda, prosperita. I ti nejchudší by měli pěknou životní úroveň. Teplá voda v kohoutku, postel, střecha nad hlavou, topení a tak dále. Takže to je další důležitá věc, kterou jsem dneska chtěl zmínit, a to je ten Mark Passio, protože on těch statí videí má stovky a on se tomu věnuje spoustu let, takže to má promakaný. A protože mu logika nepřekáží v myšlení, to znamená, on se té logiky drží, tak to má smysl to studovat, ty texty a ty videa Marka Passia. Takže to je další věc, kterou jsem chtěl dneska probrat. O demo zkrátce jsem mluvil, znova zdůrazňuji, ti, co mají demokracie plná ústa, tak ti většinou nenávidí, ale

0: většinou nenávidí, ale nemůžou to říct nahlas. Zkuste se zeptat nějakého politika. Když ti vadí, že by jsme tak, že my lidi jsme takoví blbci, že bychom neměli o ničem rozhodovat, takže jsi pro demokracii nebo proti demokracii? A on nemůže jinak odpovědět, než je pro demokracii.
1: Samozřejmě.
0: A vy mu na to řeknete, ale to je v přímém rozporu s tím, co jsi řekl předtím. A on začne žvanit, samozřejmě, tak. A když se vykecá a vy máte tu nekonečnou noblesu a trpělivost, tak když se vykecá a už mu dojde dech, tak řeknete, ne, není to tak, mýlíte se. Vy prosazujete v podstatě diktaturu, v podstatě fašismus, protože fašismus je teror skrze byrokracii. A nám, korporátní, zejména finanční, no. A nám občanům, kteří jsme svrchovaní z ústavy, nedůvěřujete, nechcete, aby jsme rozhodovali. Takže nemluvte vy zrovna, vy, pane politiku, o demokracii, když vy demokracii popíráte. A takhle je potřeba s nima diskutovat, ano, umlátit je logickými argumenty.
1: A on by, protože jak my, on by logicky řekl, no ale vy jste právě mi dali ten hlas v těch volbách a to je to, že jste mi dali ten hlas, tak teďko už o tom rozhoduju já.
0: Jenomže je tady problém. Vy nedodržujete volební sliby, nebo snad je nějaký zákon, který by vás trestal za to, že jste porušili společenskou smlouvu mezi občanem a vámi.
1: Ale
0: lžete, slibujete hory doly a pak to nesplníte. Takže co to je za zastupování?
1: Ale situace přece ve světě se změnila a my nemůžeme dodržovat, protože situace, koukněte se, tále Putin na nás útočí, válka, tále tohleto, tále. No to přece nemůžeme, my jsme chtěli, ale my nemůžeme.
0: Můžete, protože vy, když nemůžete splnit svoje sliby, můžete kdykoliv rezignovat.
1: Tak, přesně tak.
0: Takhle je to jednoduchý. Prostě tyhle ty žvásty jejich jsou k blití. Už toho mám fakt plný zuby, protože to malý dítě není takhle jako mimo logiku, jo. Ano. A jim to nevadí, protože jde o koryta, o prebendy a o moc, jo. Říkám, čest vzácným výjimkám, jo. I mezi politiky jsou určitě jako rozumnější lidé, mezi úředníky určitě rovněž a tak dále, ale pak je tam spousta predátorů a parazitů, který pro nás nekonají zrovna to nejlepší.
1: Tací budou brzy obviněni třeba z pedofilie a podobných věcí, jo, kteří jsou slušní. Protože, bohužel, na ty, na který nic nemají, tak
0: je,
1: musí
0: něco potřeba eliminovat.
1: Je potřeba eliminovat. Tak. Ach jo.
0: Tak, já jsem ještě chtěl jedno téma, jestli můžu, a to je secese a opt-out.
1: Ano, povídej.
0: Takže kromě retrográdní subsidiarity, o které jsem hovořil, jo, já jsem to nedopověděl. Takže retrográdní subsidiarita je vlastně subsidiarita v pořádku, která se odehrává na co nejnižší úrovni, kde to lze rozhodnout. A retrográdní znamená, že se ty pravomoce delegují od spodu, takzvaně od spodu, nahoru. To znamená, že když se občané rozhodnou, že tohle nebo tohle už nemůžou rozhodovat v jejich vesnici, protože se to týká celého okresu nebo kraje, no tak delegují tu pravomoc a odpovědnost na vyšší správní celek. Takže budeme mít okresy, tak na okres, když to bude potřeba kraj, tak kraj, když to bude země česká, moravskoslezská a moravská, žádný problém s tím nemám, s takovýmto územním dělením. Takže samozřejmě když centrální, lepší než říkat nadřazené orgány, nikdo není nadřazen suverénu lidu. Takže centrální orgány, což je dneska vláda, v přímé demokracii by to byla, řekněme, výkonná národní rada, tak pokud usoudí, že nějaká věc by se neměla rozhodovat na jejich úrovni celostátní, ale na nějaký nižší, tak oni delegují tu pravomoc a odpovědnost na subsidiárně nižší místo. Takže oba tyto směry jsou možné a musí být v ústavě zakotvené jako prostě možnost, jako option. A jak delegování nahoru, nebo do centra, to je lepší, delegování pravomoci odpovědnosti do centra, tak delegování z centra k okraji, jakoby, kruhu. Neboť jsme si všichni rovní, že?

0: Takže to je strašně důležitý si uvědomit, že retrográdní subsidiarita je i ta subsidiarita normální, to znamená shoradou. Zatím je to tak, že vrchnost milostivě občas nám dovolí rozhodovat o nějaký blbosti u nás na vesnici, jo? Ale rozhodně nerozhodujeme o daních, o zbrojení například, o covidismu a tak dále a tak dále. Tak a teďkon jedna z dalších důležitých věcí, dneska jsme mluvili o té floating democracy, čili tekuté demokracii nebo plovoucí demokracii, to je to předávání mandátu, osobního mandátu, jiné osobě s možností kdykoliv zpět vzetí, tak ještě je tady další nezbytný prvek a to je secese a opt-out. Secese kromě toho, že tento pojem se používal i jako třeba ve stavebnictví, a, tak secese znamená odejítí. Odejítí. Vesměs se secese v politologii používá spíše k jakémusi kolektivnímu odejítí celé skupiny, celého kraje, celé země, celé vlasti z nějakého spolku. Čili třeba kdybychom my vystoupili z Evropské unie, tak by to byla secese od Evropské unie. Příklad, jo? A opt-out je osobní odejítí, odmítnutí nějaké veřejné služby například, ale i včetně toho, že ji nechceme platit. Například, já nechci dát ani korunu na útočné zbrojení, ale nemám problém platit jakýsi občanský příspěvek na ryze obranné zbrojení. Co to znamená? Samozřejmě náš posluchač zastříhá ušima a řekne si sakra, o co mu jde. Tak jde mi o to, že podle mého soudu nejlepší je neutralita, přičemž je dobré mít i dobré vztahy se všemi lidmi na celém světě, pokud to jenom trochu jde. Takže i kdybychom vystoupili třeba z NATO a na to by dál existovalo, tak nikdo neříká, že musíme mít s NATO nepřátelské vztahy. Konec konců Severoatlantická aliance nebo Atlantická aliance je ryze obranný pakt. Proč ne? Ale jestliže sem přijede americký prezident a řekne, že chce, aby jsme vydávali 5% HDP na zbrojení, a protože oni jsou nejsilnější v té alianci, tak oni diktují těm ostatním, tak my bychom museli dávat ročně 5% HDP, je víte kolik, asi tak 400-420 miliard ročně. To je problém, taková rána.
1: Oni mají problém to utratit. Ano, tak, takovou tu částku. To je neuvěřitelné.
0: Oni mají problém, to je šílený. Místo toho, abychom si udělali analýzu, jaká zařízení potřebujeme, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro vojáky, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro civilisty, ano, slyšíte dobře, protože i národní domobrana potřebuje tyto věci, a my armádu nepotřebujeme, my potřebujeme národní domobranu.
1: A to je zakázané v současné době.
0: No, protože to je jasný proč. Ale národní domobrana je v podstatě armáda, by měla být, a to je taková armáda, která není útočná, která je ryze obraná, ano. Je na to dobře vybavená, je na to perfektně vycvičená, takže taková armáda nikde nejezdí na mise, někde někoho vraždit, koho jsme v životě neviděli, ale chrání ruka páně, aby někdo vstoupil okovanou botou vojáka na území České republiky, tak se zlou potáže, protože národní domobrana, pomlčka armáda si to s nima vyřídí. A pak ještě potřeba samozřejmě ta komunální domobrana, což jsou v podstatě domobrany nebo jakési legálně ozbrojené skupiny lidí, dobrovolné a volené občany v jednotlivých obcích nebo čtvrtích. A důležitý je, že ta komunální domobrana má podle mýho návrhu ústavy právo přednostní audience u libovolného veřejného služebníka. To je pro ty případy, kdyby se systém zvrhnul a čtvrtích. A důležitý je, že ta komunální domobrana má podle mýho návrhu ústavy právo přednostní audience u libovolného veřejného služebníka. To je pro ty případy, kdyby se systém zvrhnul a ti, kteří

0: kteří mají momentálně dočasně svěřenou moc, by se odmítali podrobit vůli lidu. Což se může stát, převraty se dějí. Z demokracie se může stát diktatura 1-2. Takže my musíme mít nějakou možnost, aby když uvidíme, že se někde něco zvrhává, tak aby tam mohla nastoupit komunální domobrana a měla právo přednostní audience a daného úředníka, politika a tak dále, jak si vyspovídat, jak to jako myslí. To není žádný nabádání k ozbrojenému povstání nebo k nějakému střílení a tak dále, ale přece jenom je to komunální domobrana, která je volená lidem v čtvrti města, ve vesnici, tak má určitý respekt, protože má mandát občanů. Takže pan úředník má taky mandát, ano, ale ti lidé mají taky mandát, ve vesnici, tak má určitý respekt, protože má mandát občanů. Takže pan úředník má taky mandát, ano, ale ti lidé mají taky mandát a on musí mít z ústavy povinnost je přijmout a odpovídat na jejich otázky. A dokud na jejich otázky neodpoví, tak nepůjde domů spinkat. Bude tak konkláve, ano. Dokud se nevyjádří ke všemu a všechno to musí do éteru, samozřejmě, aby občané věděli, co se tam děje, tak nepůjde domů. A je to. A oni si potom, ti úředníci a politici, dají sakra bacha, aby náhodou jim nějaká komunální domobrana neposlala velmi zdvořilý e-mail nebo dopis. Protože by to znamenalo, že do týdne nebo do 14 dnů je musí přijmout, i kdyby čert na koze jezdil. A z toho by měli takovou hrůzu, že by si odpustili spoustu ničemností. A to je to podstatné. Stejně tak, jako jak jsem mluvil na začátku, ta odvolatelnost libovolných veřejných služebníků. Myslím si, že by těch odvolaných bylo velmi málo. Důvod je prostý, protože by neustále nad nimi visel Damoklův meč toho odvolání, no tak by si nedovolili páchat žádný zločiny, protože by se jim to nevyplatilo. Ta veřejná služba je dobře placená, tak proč by se oni připravili tím, že by dělali nějaký fixly, protože když by jim na to přišli lidi, no tak je odvolají díky celostátnímu lidovému vetu. Velmi snadno. Takže to je další přednost přímé demokracie. Kam bychom měli zpět postupnými kroky, jak už jsem naznačil na začátku našeho pořadu. Opt-out je tedy osobní odejití od něčeho, odmítnutí. Nemíním přispívat například na univerzity, kde se učí nějaký neuvěřitelný hovadiny. A nebo věci, které mě jdou extrémně na nervy, například býti evropským úředníkem. Na to já nechci přidávat ani korunu, ale chci dávat peníze na vysoké školy. Technické, to znamená stavařina, strojařina, elektrotechnika, kvantová fyzika, matfyz, samozřejmě to je potřeba, co já vím, všechny technické obory, které jsou užiteční lidem, tam nechť je to placeno z peněz nás všech, kdo jsme pro. Nějaké malé stipendium je možné mít i pro talentovaný kluky a holky z chudších rodin, to všechno se dá zařídit, ale když chce někdo studovat, být evropským byrokratem, tak ať si to zaplatí sám.
1: Genderová studia
0: a jiný kraviny, jako promiňte, jsem ochoten se o tom utkat s kýmkoliv, že toto není v zájmu občana České republiky platit. Takže toto ne a já bych udělal opt-out od tohoto. Ale třeba bych klidně přispíval na katastr nemovitostí, protože katastr nemovitostí si vede v České republice docela dobře. Ti úředníci jsou tam docela pečliví a pracovití a ty stránky fungují a tak dále. Chtěl bych je pochválit. No a protože mám nějaký baráček a zahrádku a sad, no tak je dobře, že ten majetek je evidovaný prokazatelně, oficiálně a tak dále. Tak proč bych neplatil katastr nemovitostí jako ten úřad, jo? Ale některé jiné úřady nevím.

0: nevím, jestli bych byl ochoten financovat. Čili tam bych těch opt-outů asi udělal hodně a opt-out taky musí být možný vůči nějaké konkrétní osobě, která se podle mého soudu zpronevěřila své funkci. To znamená, že když nějaká osoba, nějaký poslanec, nějaký premiér, nějaký prezident bude podle mého soudu konat nikoli v můj prospěch, tak já musím mít právo svůj příspěvek jeho platu zrušit a ten, aby propadl zpátky do celostátního rozpočtu. Ne, že bych ušetřil já, ale prostě nechci, aby tomuto člověku se vyplácela ode mě ani koruna. To je taky opt-out. Jo? Takže jak vidíte, těch možností je velmi mnoho. A pokud nad tím nepřemýšlíme, no tak svěsíme uši a řekneme si, no jo, jsme blbí, tak ať za nás rozhodujou ty chytrý. A výsledek vidíte, ano, výsledek je jasně vidět, kam to vede, když se o to nestaráme. Když se nestaráme o svoji svobodu, respektive když nesledujeme ty národní cíle, kterých je minimálně 6, a to je mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Sledování osobního štěstí je pro LGTB komunitu zaručeno. Můžou sledovat osobní štěstí, můžou mít svazky, můžou si dělat, co chtějí, jako. Jenom ať nás tím neobtěžují. To stačí.
1: Ano, to je pravda. Mně nejde do hlavy, že vlastně se to děje v celém světě, tento průšvih, který to... Jak je to možný, že se to děje v celém světě?
0: Ano, myslím si, že to je věc, která slouží k takzvanému odvádění pozornosti. Jestliže máme důležité věci, například, že někdo chystá válku nebo něco hroznýho, no tak se vytáhnou témata, která iritují mnohé lidi. Mě toto téma nějak zvlášť neirituje, pokud toho není plná televize. A musím říct, že spousta lidí, které, řekněme, patří do té množiny LGTB+,
1: takže... LGBT, ty to otáčí zase. LGBT. No to je jedno. Víme, o co jde samozřejmě.
0: Je to jedno. Tak minus, ty rozumný to nikde neprezentují, nevystavují, neotravují s tím. Mají konec konců to registrované partnerství, takže všechno v pohodě. Nemusí tomu říkat manželství, tedy muž ženství. A no. Je to žádný problém. Mm-hmm. A mnozí jsou úžasní lidi, jako skvělí, takže proč, jako, my proti nim nic nemáme. Ale to je zase vždycky nějaká skupina lidí, obávám se, že nějakým způsobem financovaná někým,

0: Dobře, tak Andrej Babiš se ohradil a řekl, že není prezidentův zaměstnanec, což teda není. Protože Andrej Babiš v této funkci je náš zaměstnanec. Je zaměstnanec lidu, stejně jako ten prezident. Tohle by si lidi měli opakovat místo ranní a noční modlitby. Že premiér, prezident, soudci, generálové, důstojníci a tak dále, poslanci, senátoři jsou naši zaměstnanci. Naši a jenom naši zaměstnanci. A nemáme-li právo je odvolat, zatím nemáme žádnou možnost. Jednou za 4 roky volby, kde vám nastupují hory doly a pak nic z toho nesplnějí, to je nesmysl, to je prostě blbost, tak to není demokracie. Takže velká chvála demokracii. Demokracie je správně. Akorát to, co tady máme, není demokracie. To je takzvaná zastupitelská demokracie.
1: Ano. Něco takového přece udělala Šichtařová, Markéta Šichtařová, která odstoupila právě proto, že nemohla, že nebyla schopná udělat to, co vlastně slíbila.
0: Markéta Šichtařová je bystrá ženská, která prokoukla, že se tam řešejí v 80% třeba případů úplný hovadiny, a když má dojít na něco podstatného, což byl, mám dojem, nějaký ten Digital Act nebo něco takového, tak téměř na to nedošlo, takže pro ní to byla ztráta času, tak se naštvala a vzdala se mandátu. Což
1: a teď zase
0: má na to svatý právo.
1: Zase ta diskuze okolo toho, jo? Jestli to, k čemu to je dobrý, tak tam přijde některý, který už se neudělá vůbec nic. No tak, jo, rozumíš, něco na tom je, ale to je takže, problém systému, to je problém systému.
0: Ano, to je důkaz o tom, že parlamentní demokracie nefunguje.
1: Přesně tak, problém systému, ano.
0: Funguje jenom přímá demokracie, a pokud někdo napadne, že prosazují něco, co nikde nefunguje, není to pravda, přímá demokracie funguje ve Švýcarsku. Spoustu desetiletí, století. V některých zemích jsou aspoň náznaky přímé demokracie, což jsou ta referenda. Takže predátoři a paraziti se samozřejmě referendum brání zuby nechty, dělají z nás blbci, že nejsme schopni nic rozhodovat a tak dále. Není to pravda, jestliže každému referendu předchází takzvaná deliberace, to znamená občanská rozprava, kde se argumentuje pro a proti a občané si potom vyberou, zda se rozhodnou tak či onak, tak to nemá chybu, to bude fungovat bez problémů,
1: Myslíš, že by bylo možné, aby to fungovalo v současných veřejnoprávních médiích, deliberace?
0: Ne, protože současná veřejnoprávní média jsou placena paušálně, ať dělají dobrou práci nebo špatnou. To je úplně jedno, jestli to jde z poplatku nebo z rozpočtu. Z rozpočtu je to o malinko lepší kvůli tomu, že kontrolní úřad na ně může. Ano. Teď na ně nemůže ani kontrolní úřad. Národní kontrolní úřad je bezmocný a oni si svý miliardy, 7-8 miliard, nevím, můžou prošustrovat, jak si jim libo, takže tam se z České televize a z rozhlasu se stal stát ve státě. Co je podstatné? Kdyby byla Česká televize a Český rozhlas veřejná služba informační. Teď už se o tom začíná mluvit, že to je vlastně veřejná služba, všim si z toho. To předtím nebylo nikdy slyšet. Furt se mluvilo o veřejnoprávní televizi a veřejnoprávním rozhlasu. A najednou se mluví o veřejné službě.
1: Kdo o tom mluví?
0: Tady. Já mluvím o veřejnoprávní, ne o veřejnoprávní, ale o veřejné službě. Takže když by lidé, kteří rozhodují v televizi a v rozhlasu, byli lidmi voleni a odvolatelní kdykoliv, tak by si nedovolili nic. Tak by všechny diskuze byly vyvážené, zvali by tam lidi, kteří mají opačný názor, než je momentální, třeba Národní výkonné rady, čili vlády dneska, a tak dále. To by fungovalo.
1: To je zajímavý téma. Třeba Václav Moravec, ten právě sám odešel z toho důvodu, že nemůže být prostě nezávislý. Ale to je fakt zajímavý tohleto.
0: Ty znáš nějakého nezávislého zaměstnance? No. Existuje nezávislý

0: zaměstnanost, to znamená, přijde na dvůr, plivne do kašny, rozkopne dveře a řekne šéfovi, jdi do hajzlu, já jsem nezávislý. Asi těžko, že jo? No. Takže kdo je šéfem pana Moravce?
1: No, jasně, víme kdo.
0: No, my, občané, ano. My, ano. Občané, my jediný můžeme rozhodovat, zda tam Moravec bude, nebo nebude. My jediný můžeme rozhodovat o tom, jestli si vede dobře, nebo ne. A my jediný můžeme rozhodovat, jestli tam bude, anebo dostane padáka, jako každý jiný zaměstnaný.
1: Ale on odešel sám, on odešel sám samozřejmě. On odešel sám jenom proto, že nemůže být za této situace. Že, no, samozřejmě jsou to keci, ale jak to hezky navlík. A teď si všímej, co se děje všechno. Různé ty demonstrace a podporu.
0: No a teď, miliony chvílek. No. Pavel Řezníček, nebo jak se jmenuje? Pan Řezníček prostě. No. Pan Řezníček. Když byly debaty televizní, volební, tak snad nikdo nebyl větší mistr na to skákat do řeči těm, co se mu to nelíbilo a nechával prostor a pokládal přívětivé otázky těm, který měl rád. Jo?
1: Ano.
0: Takže on je na tohle mistr, pan Řezníček. Ovšem nemá České televizi, v naší České televizi, to dělat. To je manipulátor. Jednoznačně. Mm-hmm. Jenomže tím, že dneska, já jsem dneska, jo, to je zajímavý příběh. Já jsem dneska připravoval něco málo, budu tady betonovat, co si. A tak jsem poslouchal radiožurnál. Nikdy to neposlouchám, protože každá pátá věta mě irituje, ale tentokrát jsem to nějak vydržel, když jsem přehazoval ten písek přes katrovku a poslouchal jsem to několik hodin, což teda na mě je obrovský výkon, jako poslouchat tento typ média. A to byla snůška takových žvástů, že se divím, že si to současná vláda nechá líbit. A současná poslanecká sněmovna, když má i většinu. Fakt tomu nerozumím, že tyhle lidi nechají takhle příšerně lhát, pomlouvat ty lidi, kteří momentálně mají nějakou ústavní odpovědnost, ano? Moc a odpovědnost, samozřejmě. Takže už to chápu, proč je ten národ tak rozdělen, protože jedni poslouchají rádio mainstreamový, čumí na mainstreamovou televizi a jsou úplně zhypnotizovaný těmi jejich žvásty a ti druzí, kterým to neštimuje, jak se říká, nezapadá, tak sledují informace na internetu a pak mají názor samozřejmě úplně opačný, protože to, co se děje jaksi v rádiu a v televizi, to jsou neuvěřitelné blbosti. A poznáte to jednoduše. Jsou tam logické spory.
1: Opět.
0: Jakmile je někde logický spor, nemůže to být pravda. Ano? Náš Bůh můj je logika. Nebo dar od Boha je logika. Proti té nelze jít nikdy. Na ní je naprostej spolech, jako na matematiku. Tam nelze uhnout. Takže v matematice například neexistuje vědecký konsenzus, ano. Jakmile někdo začne mluvit o vědeckém konsenzu, tak já se začnu smát, protože to je protimluv, to je oxymoron.
1: Ano, ano. Přesně to.
0: Matematika není konsenzuální, to není, tam ty pravidla, co tam platí, nejsou, protože jsme se na tom jako domluvili a že to tak jako budeme dodržovat. A to je nezávislý na nás.
1: Ty by jenom dodržovat. Vem si to, že já si vzpomínám právě na tu aféru agent Skripal, pamatuješ si? Ano, tam dlouho pořád nemohli na někoho to hodit a když už nevěděli kudy kam, neměli žádný argumenty, aby to na něj hodili, no tak co udělali? Tak se sešla někde v Evropě nějaká rada nebo červíco, nějaký konzílium nebo co, a oni se usnesli nezávisle na nějakých argumentech a pravdách, že to bylo takto a takto. Hotovo. A od té doby je to jako prostě konsenzus, je to daný a na tom staví všichni a všichni, když se o tom začne hovořit, tak první řeknou, dále se usnesli, že za to mohl to ten a to ten. A teď o tom budeme v tomto pohledu dál takhle o tom diskutovat. takhle to je daný a teď o tom diskutujte. No to je neuvěřitelný toto. Jo?
0: Tak, takže, já k tomu te... mám tuto řeč, jo, jestli můžu. Jestli
1: ano,
0: můžu.
1: Samozřejmě.
0: Mám k tomu tuto řeč. Všichni, co studovali matematiku, vědí, že matematika, když vystavuje takzvanou algebru, tak na začátku musí být definice pojmu. Přesný, jasný, výstižný a jednoznačný definice.
1: Velmi
0: pak
1: důležité.
0: Jsou postuláty a axiomy, to jsou věty, o kterých nemá smysl pochybovat, protože jsou nad slunce jasný. Jsou vlastně definiční. A pak je to věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz. Takhle se vystavuje algebra v matematice a je to neprůstřelný, naprosto, je to nezávislý na lidský libovůli a podobně. Čili buďme klidní, je-li něco zpracováno matematicky nebo logicky, nemůže tam být chyba. Musí to být ale matematicky nebo logicky. A teďkon. Další pojem je kauzalita a korelace. To znají všichni lidi, kteří dělají třeba kvalitu ve firmách, jo, tak tam jsou, tam je spousta korelací, se měří na výrobcích a tak dále, a snaží se, aby histogramy byly hodně špičatý, úzký, aby byly úzký výrobní tolerance a tak. A teďkon. Kauzalita znamená příčinnost.
1: Ano.
0: To znamená, že v pytliku mám dvě koule, vím, že tam jsou dvě koule, jedna je červená, jedna bílá. Vytáhnu tu bílou, tak která je v tom pytliku?
1: Ano.
0: Je jasný, ta červená. Už tam nemůže jiná bejt. Jo? Takže tady je jasná příčinná souvislost. Kauzalita. Když tam budu mít hrst kuliček a většinou vytáhnu červenou, tak můžu říct, asi těch červených tam bude víc. Jo? Ale...
1: Nemusí to být pravda.
0: Tak, ale když pak ty kuličky vysypu na mozaikový prohlubně, což je takový plato na vejce v malém, no tak najednou zjistím, že jsem měl zrovna veliký štěstí, že jsem vytahal většinou těch červených, i když jich tam je úplně stejně jako černých. Jo? Takže to je korelace. A teď si představte, že byste byli souzeni u soudu, třeba pro domnělou vraždu, že jste někoho zabili, podle kauzality anebo podle korelace. Podle kauzality se to dělá správně, to znamená její dokázaná jednoznačná příčinnost, že ten a ten člověk byl zabit vámi, protože vy jste tohle udělal, jsou na to svědci, fotografie, záznamy, blablabla, miliony důkazů. Jakmile jsou na to důkazy, je to kauzální případ, ale pokud je to jedna paní povídala,
1: tak se to dnes dělá velmi často. Tak, jsou to,
0: další,
1: jsou to
0: další
1: procesy
0: jedna paní
1: na objednávku.
0: Tak a když tři paní povídali, tak máme vědecký konsenzus.
1: Tak,
0: no?
1: Přesně,
0: a oni vás pak odsoudějí za vraždu někoho, koho jste samozřejmě nezavraždili. Takže doporučuji ten úžasný americký film 12 rozhněvaných mužů, se to myslím jmenoval. Hrál tam dokonce Jiří Voskovec, takovou epizodní roli. A bylo to o tom, že ty soudci, v Americe mají u těchto závažných zločinů porotní soudy, to asi víte. A tam z kraje bylo jasný, že je vinen ten člověk. No a pak do toho začal občas někdo šťourat a nakonec zjistili, že vědí prd. Jo? A když víš prd, tak někoho nemůžeš odsoudit. Je lepší někoho neodsoudit, než odsoudit někoho křivě podle zákeřně a pak ho třeba ještě popravit.
1: Ale když je to, když je to na zakázku, když je to politický proces, no tak jak se to dělá přesně tímto způsobem, podle té korelace?
0: To je možné, ale jenom v diktatuře a v zastupitelské demokracii.
1: Přesně tak. Přesně tak, ano, souhlasím. No,
0: čili přímá demokracie je tedy trnem v oku predátoru a parazitu. Takhle to je jednoduchý. Kdykoliv bude někdo pomlouvat přímou demokracii, tak to znamená, že zaprvé je elitář a myslí si, že je chytřejší než ostatní. To je první znak jeho charakteru, jako vady charakteru. Jo, když nedůvěřuje lidem, že umějí dobře rozhodnout. Samozřejmě, že nerozhodnou dobře, nebudou rozhodovat dobře, když nebo mi pravdivý informace objektivní. Ale od toho je veřejná služba informační, zákaz cenzury, prostě data z celého světa a tak dále. A hlavně, další věc, co se stalo, strašná věc, věda ztratila cudnost, řekl Petr Lobejšek v nějakým pořadu, velmi výstižně. Věda ztratila cudnost, což je velmi noblesně řečeno, že mezi vědce, nebo mezi vědci existují lidé, kteří sice jsou ověšeni těmi tituly a tak dále, ale jejich morální profil je katastrofální, protože ty v honbě za prestiží, penězi, vlivem, společenským postavením jsou schopni poplivat veškeré principy vědy. A základní princip vědy je, že se všechny hypotézy, tedy vyslovené věty, musí exaktně přísně dokazovat.
1: Ano.
0: A bez důkazu je to jenom hypotéza. Mm-hmm. My tady máme hypotézu, že nás CO2 zabije. Kde jsou důkazy, že tomu tak je? Nejsou, protože to blbost, že jo? A tak dále, a tak dále. Takže
1: CO2, ono stačí... CO2 stačí... skutečně zabije, ano, ale oni to můžou říct takhle. No. Celé chovy nakažené ptačí chřipkou se zabíjí CO2.
0: No to jo, jasně, když je ten plyn toxicky koncentrován. Ale to se mě přived na dobrou myšlenku, že tuto větu musím vyslovit.
1: Ano.
0: Milí přátelé, jakákoliv vysoká koncentrace
1: čehokoliv
0: bývá toxická, čehokoliv. Ano. Když budu mít příliš mnoho vůně, nikne smrad. Když budu mít příliš mnoho práva, právních předpisů, legislativy, vznikne právní chaos.
1: Čehokoliv.
0: Bývá toxická, čehokoliv. Ano. Když budu mít příliš mnoho vůně, nikne smrad. Když budu mít příliš mnoho práva, právních předpisů, legislativy, vznikne právní chaos. Prostě, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Takže i jistá míra uměřenosti, rozumnosti, rozvahy je nezbytná pro naše přežití. Protože když budeme něco přehánět, ať už je to cokoliv, zejména když budeme přehánět koncentraci moci, prezidentský systém. Teď se občas ozývají takový nápady, že bychom měli náš systém parlamentní změnit na prezidentský. Co si jako pomůžeme? Čím? No, že řekněme, prezident by mohl být rozhodnější a tak dále. Ono to má své výhody. Ale bez těch záporných zpětných vazeb je to z bláta do louže.
1: Teď vidíme čili klasicky
0: můžeme mít USA, klidně že? Prezidentský systém, tak, nebo tu Národní radu, to je v pohodě, ale musí tam být odvolatelnost libovolných veřejných služebníků, lidový veto nad jakýmkoliv zákonem, mezinárodní umluvou, smlouvou a tak dále, pak celostátní referendum musí být zákon vyvolatelný všechno přímo občany, protože ti jsou svrchovaní. Tam je to horší, protože tam se musí hlídat homogenita legislativy u obecného referenda. Jo? A to by měla být práce ústavního soudu a ne, že budou vykládat nějaký politický věc. Jako. To, jak zdůvodňovali devalorizaci důchodu, to nemělo s právem nic společně. To byla ryzí politika. Jo. Takže my máme politický orgán nevolený, protože ho jmenuje prezident, 15 lidí, teď jich tam je 13 jmenovaných Pavlem, že jo, prezidentem. Takže když by byl nějaký kompetenční spor, tak jak asi budou hlasovat, jo? Tam se hlasuje. Takže tam taky není povinnost kauzality nebo jednoznačnosti. Tam se hlasuje.
1: Tam se hlasuje o tom, ano. To je pravda.
0: A je to pro nás závazný. Jak může být orgán, který není volený lidem, nadřazen svrchovanému lidu? A máme další spor, jo? Prezident byl aspoň zvolen, dobře. Nějak, jo? Ale ústavní soud nebyl vůbec zvolen. Byl jmenován. A on má právo vykládat ústavu, a to i tak, že je to absolutně protiústavní. To si fakt děláte srandu, nebo jak? Jo? Čili to jsou věci, ve kterých je potřeba šťourat a uvědomovat si je bytostně, vykládat to našim dětem. Protože děti jsou úžasný v tom, že jsou neskažený ještě. A těm, když řeknete, že si politici a úředníci rozhodují o svých platech sami, tak žasnou. Inteligentní dítě to pozná, že to je blbost, že to je šílený. Jak si může zaměstnanec rozhodovat sám o svým platu? Zkuste si to představit, jo? Že jste prodavačka v sámošce, přijete za vedoucí a řeknete, já chci 100 litrů měsíčně. A jestli mě nedáte, tak to tady všechno podpálím. A je to. Jo? takhle to asi nefunguje, že jo? Ale ve státní správě to si oni odložili.

0: odhlasovali, no oni si odhlasovali svý platy,
1: to samý samozřejmě soudci, to samozřejmě soudci, který si přímo hlasují o svých
0: platech. A schovávají to za nezávislost, přičemž jejich nezávislost je blbost. Oni jsou závislí na nás, na občanech. Ano. Soudci by měli být voleni a odvolatelní lidem. Přímo. Ne, že o nich bude někdo rozhodovat a jmenovat a tak dále. Tím se utužuje moc predátorů.
1: Tak.
0: Jako, já už to říkám 10 let, ale nikdo mě neposlouchá, nebo někdo, jo, ale moc se o tom nemluví, no on se o tom nesmí mluvit, jo.
1: Tak.
0: Jaksi v masových médiích, protože to bychom odkryli to, že to, co tady máme, není demokracie a to je ten problém.
1: Ale mě by skutečně zajímalo, kdyby jednou tam někdo přišel a bylo to nějaká taková síla, která by nebyla jenom jednorázová, který by se neobjevil jednou a víckrát už by se tam nedostal, který by začal mluvit třeba jako ty. Jak by na to reagovali ti posluchači, kteří prostě na to nejsou zvyklí? Já mám takový obavy, že by to byli oni sami, který by tě takzvaně vypískali.
0: Ano, ano, je to tak, protože stádnost, lidské opice je geneticky daná a pochází z dob, kdy se vyplatilo být v té opičí tlupě, jo? Protože když je opičí tlupa, tak tam spíš přežijete, protože když se blíží jaguár, který se opicema živí, nebo přilitne možná harpie, která se taky opicema živí, no tak některý z opic si toho všimne, některý, to je jedno, něco zakřičí a ostatní se zdekujou, že jo. Mm-hmm. Takže život ve smečce po tisíciletí byl výhodnější, než býti samotářem. V podstatě všimněte si, že zvířata, která jsou samotářská, jsou velice inteligentní a nezávislá.
1: Jsou to většinou ty predátoři.
0: To jsou většinou ty predátoři. Ty se nikoho nebojí.
1: Ano, tak jsou samostatní.
0: Ano, a zajímavý je, že když máte doma domácího mazlička, který je v přírodě obrovský predátor, my jsme doma jeden čas měli kunu. Kunu lesní nebo skální, nevím. A protože ona ztratila matku někde, jí přejelo asi auto a darovali nám ji jako k péči, domácí péči, v nějaký ty stanici, kam my jsme se dovezli zraněnou poštolku, nebo se takové, já už se to nepamatuju. Tak my jsme měli asi 2 nebo 3 roky doma tu kunu, kterou matka nenaučila lovit a zabíjet.
1: Mhm.
0: A ona měla nejradši dětské piškotky, odmítala maso, byl to mazel, ale bylo fakt, že měla ty divoký reflexy, to znamená, když ji člověk chtěl pohladit, tak musel opatrně a tak, aby viděla, co kdyby neviděla, tak vás kousla.
1: Jasný.
0: Ale jen tak jako rafla a pak si uvědomila, že se nic neděje, tak vás pustila, jako. Ale měla ty zvířecí efekty vybroušený, jako ty zvířecí instinkty, ale jinak to byl dobrák od kosti, jo. Takže zase mnoho věcí záleží na výchově, na tom, jak se kdo dochová.
1: Veškeré zvířata jsou dobráci od kosti. To, že některý loví, ten normální, to je prostě jejich...
0: To mají dělat, aby
1: si žili, že jo. Ale samozřejmě všichni jsou dobrácí. Problém je u lidí, že jo, který jsou obdařený tou inteligencí a podle mě ta inteligence začíná z toho dělat ten velký problém. Jo? Jinak my taky, takový ty dobráčkové, takový ty prostí, to jsou většinou dobráčkové, to nejsou žádný zlí nebo predátoři. Predátoři a zlí jsou většinou ty ruce inteligentní, ale velice neempatičtí lidé. Takže to je problém asi ty inteligence.
0: Na ně pozor, to jsou psychopati nebo sociopati.
1: Tak, to lze.
0: A jsou všechny studie psychologů, kteří říkají, že psychopatů, respektive sociopatů, je v běžné populaci zhruba procento. Ale ve výběrové skupině lidí, což bývají vrcholní manažeři, politici, vojáci, úředníci, učitelé, kněží, prostě všichni, co mají nějakou moc nad ostatníma, tak tam je to procento psychopatů nebo sociopatů až 15%.
1: Já bych řekl i víc.
0: Já bych řekl, že evoluce tento trend podporuje dokonce.
1: Přesně tak.
0: Protože mezi těmi lidmi, kteří nám jaksi jdou dost na nervy, protože na ně musíme koukat na těch obrazovkách, tak to jsou psychopati jak vyšití. Jo?
1: Tak. Velmi velké množství, ano. Jsi říkal ty, kteří mají tu moc. To je zajímavé.
0: Uvědomme si, že moc je právo znásilnění. Moc rovná se právo nebo síla nebo prostě oprávnění ke znásilnění. To znamená donutit druhého konat podle vaší vůle. Takže moc není nic, co bychom chtěli hladit po vláskách. Takže moc bez osobní osobní moc bez osobní odpovědnosti nemůže existovat a musí být jenom svěřená a kdykoliv odejmutelná, čili odvolatelná. Mm-hmm. Ano?
1: Tady bylo krásně vidět v době covidismu, kdy dostali moc takový ty obyčejní lidé, ty prodavačky na těch kasách a to, když měli tu moc tě nějak odmítnout, neprodat, nebo já nevím, různý ty stráže, co tam byly, nebo jak se jmenují, ty ochranky.
0: Ty ochranky, ty byly extrémně
1: a
0: jako
1: podobně. Důležitý, no. Jak v tu chvilku, když dostali tu moc, že můžou ty lidi, kteří tu roušku třeba neměli tenkrát, že jim můžou nějakým způsobem až ublížit, až prostě to, tak jak najednou prostě se teda ty lidi změní, jak to v nich vyplynulo okamžitě ta agrese a to je neuvěřitelný tohleto. Co to znamená?
0: Armáda.
1: Ano, armáda, to je to samé. Armáda. Ano, policie.
0: My jsme oba byli normálně na vojni, že jo?
1: Ano.
0: Takže víme, že tam čím větší debil
1: tak
0: a primity, tak tím víc si užíval při šikanování nováčků.
1: Přesně tak.
0: Museli trhnout podlahu kartáčkem na zuby a hrozný věci. Čím větší kretén, tak tím víc se v tom vyžíval. A protože to většinou byl chasník statný a ty ostatní se taky bavili, tak ho nechali. Místo, aby mu rozbili hubu a řekli ty sráči, ty tady nebudeš rozhodovat o ničem, protože jsi blb a psychopat. To se bohužel v té armádě nedělo a já jsem s tím měl veliký problém, jako se na to jenom dívat. Jako.
1: Já taky, to je zajímavý, já taky.
0: Byl jsem oficír hned, protože jsem přišel na vojnu už po absolvování, že jo, ty vojenské fakulty, takže jsem byl, desátník a pak jsem byl podporučík na vojně, takže byl jsem důstojník, takže na mě si nedovolili, a když jsem tohle viděl, tak se mě z toho dělalo úplně fyzicky špatně.
1: A mohl jsi proti tomu zasáhnout?
0: Takže jsem zasahoval, rozštípal jsem skříň. Tenkrát jsem byl ještě taky chasník a nějaký takovýhle blbec se tam vytahoval na nováčky, tak jsem s ním vyrazil dveře v skříně. Já jsem se v tu dobu docela rád pral, takže jako šlo ze mě hrůza, tak to fungovalo. Jo. Ale vyžadovalo to prostě nebát se jich, když je to pár idiotů. Jo? A ty kluci pak byli tak vděční. A protože jsem s nima strávil ten rok, že jo, co je na vojně ten vysokoškolák, ten špagát, no tak oni pak už to nedělali, protože jsem se jich zastal. Oni to nedělali na svých bažantech takzvaných, jo. Samozřejmě nechali je pracovat, trochu uklízet a tak dále, ale nikdy žádná šikana. Dělali to, co ty ostatní. A ty inteligentní kluci, kteří tam byli, ty vojáci, kteří byli na vojně a měli už třeba průmku nebo tak, protože já jsem byl u vojska radiorelevové čety, tak
1: jako já.
0: Ty se k tomu nikdy nesnížili, jo, k takovýmhle prasečinám. Ale co to znamená? Že lidi, když vidějí, že predátoři a paraziti si můžou dovolit cokoliv, tak to chtějí ochutnat. To je stejný, jako když je mladší a starší brácha. Starší brácha jezdí na motorce a mladší brácha žadoní, nech mě chvilku řídit. A ten starší řekne, ani omylem. No, tak počkáš, starší brácha vypadne a na tu motorku si vleze a zkusí se na ní projet, že jo? No,
1: ano.
0: Protože každý si chce vyzkoušet, jaký to je být na tom výsluní. A pokud je to tak, že někdo chce excelovat, oslňovat tím, jaké má znalosti, schopnosti, co je schopný vyrobit, zařídit, udělat pozitivního a užitečného, tak to je skvělý. Ale pak jsou lidi, kteří na co šáhnou, to zkazejí, protože jsou nešikovní. jsou leví jako šavle, jak se říká, nebo jsou nesoustředěný, nebo nemají nápady, a potom, ale oni se chtějí vyrovnat s tím schopným, jo, který třeba umějí svářet, nebo dělat na soustru a tak.
1: Tak jdou do úřadu, aby
0: těmhle lidem, těm schopným, těm soustružníkům, svářečům, aby jim to mohli předvíst, jako kdo je tady pánem, jo.
1: Přesně tak.
0: Takže to je další věc, která jasně říká, že v zájmu i dělníků je přímá demokracie, protože žádnej parchant, který je levej jako šavle, si voně nebude otírat rypák.
1: Tak.
0: Jo? Protože nebejt těch soustružníků, zedníků, tesařů a tak dále, tak nemáme nic, protože žvaněním jako barák nepostavíte. Jo? Samozřejmě potřebujeme inženýry a techniky, kteří to vymyslí a nakreslí a spočítají, tak to je fajn, ale ty dělají užitečnou práci. Nehrajou si na panstvo. Ano? A čím je ten inže lepší, tak tím je takový víc zakřiknutý a plachej, protože ví, že se může mýlit. Tak se furt chodí ptát těch kluků z praxí a říká, kuci, jak jste to tehle dělali před 2 rokama, pamatujete si, jak nám tady ten materiál sloužil, fungoval? Chodí se ptát ty konstruktéři do nástrojárny běžně, těch dělníků. Tam je spolupráce a když jsou to slušní lidi, rozumí, tak jsou jeden tým, že je to bezvadný. Takže takhle by to mělo být i v té společnosti, ať dělají odborníci svou odbornou práci, a ne, že se jim do toho bude plíst kdejaký hejhůla, který má pocit, že když je v parlamentu nebo v senátu nebo nevím kde, nějaký úřednický pozici, takže může rozdávat rozumy kde komu. A to já nejsem žádný levičák, jako rozhodně ne, já s tím majetek soukromý, ten je nezbytný, kvůli intimitě, kvůli soukromí, prostě klidu, pohodě, prostě potřebujete auto, abyste se mohli dopravovat, kam potřebujete. Potřebujete mít barák, potřebujete mít nějakou zahrádku třeba tak dále. Majetek je nedotknutelný, je získaný poctivě. Takže co já jsem za levičáka? Nejsem. V žádném případě. Ale nejsem ani extrémní pravičák. Nemyslím si, že jsou nadřazení lidé a podřízení lidé. Ve firmách jo, ale ne ve společnosti.
1: A co ty teda vlastně jsi? Kam by jsi se zařadil?
0: Já už jsem to říkal, já jsem konzervativní libertarián, to znamená, přeju každému co největší míru svobody. No. Uvědomuji si, že úplná svoboda možná není, protože bychom se navzájem pozabíjeli, sežrali. A konzervativní v tom smyslu, že pocházím ze selské rodiny prastarýho rodu a tam po staletí se vykultivovaly takové pravidla soužití a ryzosti a morálky a všeho, že mě to nemusí nikdo učit. Že mě dobře vychovala moje babička a můj tatínek, to byli takový hlavní myslitelé a já se nedozvídám nic nového o těch dnešních cápků. 30-letý smrkáč si myslí, že když si vezme kravatu a sako, že mě ohromí. Já chodím většinu času v monterkách.
1: Já taky.
0: A je mi to úplně jedno, jo? Ano. Akorát teda ještě loni, když jsem přednášel, že jo, na vejšce, tak jsem si vzal sako, ale džiny, no pardon, omlouvám se. A bylo to tam fajn, protože ty kuci byli úžasní a holky samozřejmě taky. Ale já nemám potřebu se někde předvádět, protože jsem jeden z vás ze všech. Jestliže mě jde vymýšlet stroje automatický, tak to neznamená, že jsem lepší než někdo jiný. Jenom mě tohle to jde. Ale ano. Když by šlo, co já vím, malování pokoje, tak to mě teda hodně nebaví, musím říct, jo? Ne, že bych to úplně nedokázal, ale nebaví mě třeba natírání nebo malování a tak. Tak každý jsme nějaký, ale to je bezvadný, že lidi můžou spolupracovat, jo? Zase, peníze jsou dobrý sluha, špatný pán, že? Peníze jsou skvělý nástroj pro směnu, nemusí by vyměňovat hoblík za jabko, když jsou peníze, no, ale jakmile se peněz zmocní predátoři, tak si začnou tisknout pro sebe a použijou je na válku, proti nám.
1: Ano, a zavedou úroky. A to je ten problém.
0: Zavedou úroky a tak dále, no. A různý platby a daně a platby na to či ono. Jako jak se opovažují, naše služebnictvo nás zadlužuje. Čí budou ty dluhy těch 3,6 bilionů? Těch, co si to půjčili? Pastičko, ty někam zdrnou. Takže na koho to spadne? No na vás, na nás, na všechny. Mm-hmm. To chcem, aby někdo nás mohl beztrestně zadlužovat. To chceme, aby nám někdo mohl naprosto bez limity vypisovat daně, z níž se platí zejména jejich platy a tak dále. To chceme, bez kontroly, bez žádný zpětný vazby.
1: Já jsem to možná říkal, ale tohleto, když já jsem vždy řekl těmto úředníkům, říkal, vždyť jste tady za mý, já pracuji, já vytvářím hodnoty a z toho vy tady máte ty platy. A oni říkali, ale oni řeknou, ale my taky platíme daně, ne?
0: No, to je schválně, to je metoda manipulace, to je směšování.
1: To člověk kouká ale, jako blázen, říká, z čeho ty daně platíte, ale no z těch našich vydělaných peněz, a co vy tady vyděláváte, co jste vytvořili, jo? No, jo? To je neuvěřitelný, že oni jsou přesvědčeni o tom, že oni platí taky ty daně.
0: K tomu mám řeč.
1: Ano, to jde.
0: Jmenuje se to směšování. Je už po 22. hodině.
1: Je, už máme za 4 hodiny konec.
0: Takže směšování bych řekl hovno s medem, jo? Protože když chci zamaskovat nějakou sviňárnu, nějakou sprostotu, nějakou drzost, tak to musím namíchat s dobrem. Příklad. Neziskovky.
1: Ano.
0: To, že politické neziskovky jsou zlo a to, jak zvou kvůli předpokládanému zákonu FARA, který ve Spojených státech funguje od roku 1938, je jasný důkaz, že ty prachy, které jdou do zahraničí pro politické neziskovky, že to je katastrofa a že tito lidé ovlivňují tady podmínky v naší zemi a rozhodně ne ve prospěch občanů České republiky, kteří jsou spoluvlastníci vlasti a státu. Tak, a teďkon. Jak udělat směšování? No, politické neziskovky jsou neziskovky. Tak se řekne, takovej klokánek je taky neziskovka, ne? Takže kdykoliv zaútočíme na neziskovky, tak predátoři a paraziti řeknou, to útočíte na klokánek?
1: Ano. Jo? Třeba.
0: A my řekneme, ne, my útočíme pouze na politické neziskovky. Klokánek oceňujeme, protože ten se stará o bezprizorní děti. Je to tak? Je, jo. A oni řeknou, no jo, ale klokánek je taky neziskovka a vy chcete zrušit neziskovky. A my mu řekneme, ne, my nechceme zrušit neziskovky. My chceme jenom vědět, odkud jsou placeny politické neziskovky. A takhle se odehrává ta debata, jo? Protože oni směšováním nebo maskováním chtějí dosáhnout toho, že nějaký svinstvo, nějakou špínu smísí s něčím dobrým. A aby si to člověk dobře pamatoval, proto jsem uvedl ten příklad toho, s tím medem, ano.
1: Hovno s medem. Ano.
0: Ano.
1: Přesně tak to je. No, takže a to je zajímavý a jak říkám, je neuvěřitelná ta jejich reakce prostě těchto úředníků, kteří tam opravdu parazitují. Více mi jako asi někdo taky řekl, kdo to řekl teďko, že jsou to paraziti?
0: Turek, myslím.
1: Turek, ano. A velký...
0: Filip Turek řekl, že se podařilo deratizovat.
1: Velký, parazity. Velký problém, ale a všech se to tak dotklo.
0: Byla to teda nebyla deratizace, ale byla to dezinsekce, ale to je taková drobná oprava. Omlouvám se Filipovi Turkovi, že ho takhle mentoruju, ale jinak to řekl podle mě logicky správně.
1: Ano, ano.
0: To, že to někomu zní divoce, ten náš systém divoký je.
1: Ano.
0: Tolik lidí má tu drzost, že druhým chce předepisovat, co mají dělat. To je nesnesitelný.
1: Když je to proti...
0: A může to vést až k válce? Může to vést k válce?
1: Občanské válce.
0: To vést, ano, občanské válce nebo válce, že nás někdo zavleče do války a může to vést k takzvanému státnímu bankrotu. To znamená, že peníze ztratí svoji hodnotu. To je další nebezpečná věc, která se nad námi houpe, jak ten Damoklův meč, ano?
1: No, takže to bylo velmi zajímavé. Kolika lidí, politiků, kolika se to dotklo a jak proti tomu okamžitě vystartovali. Takže tady je evidentně vidět, že na tom něco pravdy asi.
0: No samozřejmě.
1: Tak.
0: Potrefená husa nejvíc kejhá, říkáme my sedláci.
1: Protože o co jde jinak, že? O co jim jde jinak? Jako o to, že jim to zasáhlo do jejich ega, nebo co? No tak co? Co se tím změní? Nic? A jak jim to
0: vadí? Mně se líbí, že mají heslo zrušením poplatků těch koncesionářských, jak se tak jmenuje, ale to je daň.
1: To je daň, jak vyšitá, ano.
0: A navíc je to teď už povinný pro každýho úplně. Úplně pro každýho.
1: Ano.
0: Tak oni to vydávají za ztrátu nezávislosti. To je taková blbost, že to je k zešílení, jako jo. Ale nechápu ty lidi, kteří dělají užitečnou práci, někde pesař dělá s hoblíkem a teď poslouchá to rádio.
1: Že se to nechytne toho, co? Že nevíme
0: ten... Ne, že nevíme ten hoblík a neflákne s tím do toho rádia a neřekne ty debile, co to žvaní za nesmysl, jo. Takže až obdivuju trpělivost těch lidí, kteří dělají užitečnou práci, kterých já si nesmírně vážím. Fakt. Když vidím někde nějakého řemeslníka dělat, byli u mě pokryvači, zedníci, instalatéři, všichni úžasní, protože tam se toho tolik naučíš, jak oni přemýšlej, jak oni dělají nejdřív A, pak B, pak C, pak D, protože vědí, že kdyby se to někde prohodilo, tak to bude trvat dvou hodinu díl, jo? Nebo je to špatně.
1: A bylo by to špatně, ano.
0: Takže ta jejich praxe a ta zkušenost je něco, nad čím já žasnu s velikým respektem, s obdivem, a kdokoliv si otírá rypák o dělníky, tak je můj nepřítel. To myslím smrtelně vážně. Jo?
1: Souhlasím. No?
0: Protože já se za dělníka považuji taky.
1: I když s vysokoškolským vzděláním, že?
0: To je jedno, to je jenom škola. Ale důležité je, že dělám i rukama a baví mě to a jsem šťastný, když za mnou něco je vidět. Nebo aspoň v týmu nějakým, kde jsou lidi, kteří dělají líp a víc než já, protože už jsem taky starý pán, ale těší mě to, že něco nám kvete pod rukama, co je užitečný, jo? Nebo ta práce v sadu a tak dále. To je prostě bomba. To má smysl. Ale řešit 15 pohlaví nebo 150 pohlaví, genderismus a jiný hovadiny, ne, na to já fakt nemám čas.
1: Jak je to pro někoho důležitý? Oni si to dokážou opodstatnit, jak je to důležitý pro ty chudáky, který se necítí v tom těle. A ty toho okamžitě zneužijou, že jo, a začnou různý ty pochody, Prague Pride a podobně, ty Pridey, co tam dělají potom na těch ulicích za vosplzlosti a takovéto věci.
0: Jo.
1: Ale kdo je, kdo je v čele těch průvodů? Všim jsi si, kdo bývá v čele těch průvodů? Ty různí politici a podobně, ano, přesně tak, ty vrcholní politici jsou v čele těchto průvodů. No tak co o takových lidí můžeš čekat?
0: A přitom ti normální, v úvodovkách, normální homosexuáli s tím nechtějí mít společného.
1: Nechtějí, přesně tak.
0: Ano. Ty jsou skvělí, jako jo. Mm-hmm. Ty prostě si uvědomují, že mají tu vlastnost, jako atribut.
1: Ano.
0: Nikoho s tím neotravujou a je s nima radost spolupracovat. Žádný problém není s nima vůbec. Znám takový lidi osobně, tykáme si, povídáme si o všem možným. To jsou lidi, kteří jsou třeba zastánci klasické rodiny. On je to homosexuál, ale ví, že ideální rodina je táta, muž, máma, žena a děti.
1: Ano. Souhlasím.
0: A pokud chtějí nějaký partnerství, tak až ho mají děti, to nikdo jim v tom nebrání, dobrý.
1: No ale tím by nějak...
0: Ale ať tomu neříkají manželství, sakra, to už je blbost.
1: Tímto způsobem ten člověk by nějak nevyniknul a teď, když oni potřebují vyniknout, tak musí vymýšlet právě tadyhle ty chujoviny všelijaký, rozumíš tomu? A pak se na to, na vlastně jaksi navalí ty neziskovky, který, ano, některým to vyhovuje těm různým, já nevím komu, že se vlastně ta společnost takto rozpadá, takto se ničí. Někomu to prostě musí vyhovovat. Jo. Takže oni budou podporovat tyto lidi, kteří se takto prezentují potom. To je ten problém.
0: Ty jsi to slovo řekl. potřebují vyniknout.
1: Potřebují vyniknout,
0: když je někdo, přesně. Když je někdo chytrej a šikovnej,
1: tak,
0: tak vynikne v práci. Ano. Nepotřebuje. Protože umí hrát na housle výborně, nebo umí stavět auta, lodě, letadla, skříně, cokoliv, bezva, tak nepotřebuje vynikat ničím, ohromovat okolí, protože něco umí. Většinou je to takovej ten člověk, který chodí v omšelých šatech. Když je to vědec, tak chodí v tom bílým propáleným plášti, jo. Mírně zanedbaný, neoholený, ale vymýšlí geniální věci. A pak jsou lidi, kteří z nich nevypadne nic. Ani myšlenka, ani práce, ani služba, nic. No tak si napíchají kroužky a hřebíky do jazyka, do ucha a tak dále. Otetujou si ksik, truce, všecko. A tak dále. Já proti tomu nic nemám, jako ať si to dělají, jako, jo. Ale jenom je to takový jako první znamení, se říkám, sakra, co ti chybí, kluku nebo holka.
1: Přesně tak, přesně tak. Hele, je to naprostá pravda, přesně lidi, kteří neumí nic, tak musí vyniknout něčem
0: jiným.
1: Něčem nepodstatným, něčím, co je prostě.
0: A nebo chtěl rozkazovat těm druhým.
1: No.
0: Další taková věc.
1: Já tu mám už třetí SMS-ku, mi tady píše třetí dotaz a pořád nic. Já jsem říkal, SMS-ky prosím ne, já s tím mám velký problém se SMS-kama. Takže proč radši nezavoláte? Pepo, zavolej radši. Je to, už jsem v hajzlu, protože už mi to tady zase se vyplo. Je to hrozný názor, že například soudcům se musí přidat, aby nebyli podplatitelní. To je největší kravina, jaká může být.
0: To je naprostý nesmysl. Tam se, kdyby byli volení a odvolatelní lidma, bylo by to.
1: Přesně tak. Tam se, co dělá na takovém místě člověk, kterého jde podplatit.
0: No ten tam nemá co dělat, samozřejmě. No. Jenomže jak to poznáme, že?
1: No jasně. Jasně, to je opravdu...
0: No ale podplatit, podplatit nemá smysl někoho, kdo nemá moc.
1: No přesně
0: znamená,
1: tak.
0: Že, jestliže úředník má jenom malinkatou moc, něco, jenom papíry, šustit a tak, tak je to fajn, ale rozhodnutí, když bude dělat lid v referendu, lokálním, krajským, celostátním a tak dále, no tak jak chcete uplatit 8,5 milionů voličů? Není možný. No jasně, to není možný. Takže přímá demokracie eliminuje korupci.
1: Ano, to je i ten volební systém, jak jsi říkal, já tomu říkám teda jako průběžný volební systém.
0: Průběžný, ano, proč ne? Ano.
1: Tam to taky nelze podplatit, že? Jak to můžu podplatit?
0: Protože ta zpětná vazba je trvalá. My víme z kybernetiky, že záporná zpětná vazba je stabilizující.
1: Ano, stabilizující. Záporný,
0: takže
1: v tomto případě je dobrá.
0: Takže takzvaných politiků o tom, že referenda by rozhodili systém,
1: ne.
0: Je blbost. To je pravej protimluv, pravej oxymoron.
1: Ale
0: a
1: oni
0: naopak,
1: by skutečně,
0: záporný zpětný vazby stabilizují systém.
1: Ono by skutečně tento systém rozhodili. To je pravda. Ale to je dobře, protože tento systém,
0: ničem,
1: tento
0: ano,
1: ničem
0: ale, ano. Ale systém, který byl trvalý, snesitelnější pro všechny běžní občany, tak ten by stabilizoval určitě, protože by předbíhal katastrofa.
1: Určitě.
0: Představme si, že někomu rupne v Makovici a řekne, že vyhlásíme válku v Maďarsku třeba.
1: No.
0: A že budeme zbrojit a tak budeme daně a tak dále. Co s tím můžeme dělat v zastupitelské demokracii? Maximálně nějaká demonstrace, napsat petice a z toho si oni budou dělat srandu.
1: Ano, přesně.
0: Zatímco,
1: tak.
0: Když by to mohlo být jedině zákonem, tak bychom to v referendu shodili a byl by pokoj, až kdybychom domů, že?
1: Ano, přesně tak.
0: A žádná válka by nebyla. Prostě nebyla. V zájmu žádného lidu není válka. Proč? Protože válku vždycky odnese lid. Obyčejní lidé odnesou válku. Predátoři a paraziti se někde skovají, napakujou se na válce a pak se vrátí a panujou dále. A my si to necháme líbit, protože jsme v tomhle blbci. My nejsme hloupí na rozhodování věcí podstatných. My jsme hloupí v tom, že si necháme panovat. To je naše chyba.
1: Ano. To je krásný vždycky, když někomu řeknu, a ty potřebuješ nějakou vládu, nebo co ty si, proč vlastně tadyhle to volíš? Ty potřebuješ vládu? A každý řekl, no nepotřebuji.
0: Jenom veřejnou službu, nic jiného. Jenom veřejnou službu.
1: Nepotřebuji, řekl, no tak proč chodíš tadyhle volit, když víš, že to stejně je k ničemu, nebo volit, možná, že ano, budíš, ale jo, je to takový problém, proč tadyhle tomu člověku věříš, když prostě on tě vládne, ty to potřebuješ?
0: Ne.
1: No. A jsme u toho. Takže většina lidí řekne, málo kdo řekne, jo, já potřebuji vládnout, já potřebuji jinak, abych se spustil, abych nevěděl, co mám dělat. To neřekne skoro nikdy. Ale přesto
0: no, ale všichni chci vládnout. Co to jim řekneš o přímý demokracii, tak řeknou, to by nefungovalo.
1: To by nefungovalo,
0: ano, to je blbost. Tak jim řekneš o Švýcarsku, že to tam funguje staletí, a oni jim řekli, ve Švýcarsku to funguje, a u nás by to nefungovalo.
1: U nás by to nefungovalo.
0: Prostě nepodložený keci, protože to mají napěchovaný do hlavy, nenápadně z těch masmédií, že jsme úplně nemožní, my všichni jsme blbci, nejsme schopni o ničem rozhodovat, akorát, že jsme schopni rozhodovat o tom, kdo nás bude zastupovat. To je zajímavé, že?
1: V tom případě
0: už tenhle ten spor je příšerný.
1: Ty zvolený politici si vždycky řeknou, no, ten lid, ten je úžasný. Vidíte to, ten je perfektní, on zvolil mě. Tak a teď tomu budu vládnout.
0: Tak a teď mu budu vládnout. A tohle lidem nevadí, tyhle ty oxymorony, tyhle ty absurdní nesmysly. To mě jako děsí, když takhle zjevný nesmysly se vezmou jako společenský úzus.
1: Úzus, ano, přesně tak.
0: To je prostě blbost, jo.
1: Je to velmi těžký. A co ještě těžší, že máme konec pořadu.
0: Ach jo.
1: Dneska jsme se to tak trochu rozvážnili, rozkecali, ale ono to je třeba toto. Ono to je
0: bavme
1: třeba...
0: se o tom.
1: Ano, bavme se o tom. Je to velmi důležitý. Než abychom tady říkali, jak co udělat přesně, nějaký, já nevím, nějaký předpis nebo něco, cokoliv, nebo nějaký návrh, nebo já nevím. Ano, to až potom, až si uvědomíte všechno, o čem jsme se teď bavili. Musí to být připravený, ale nemá cenu to prezentovat do té doby, dokud nejste schopný přemýšlet.
0: Připravený to je, protože to máme rozmyšlené na 1000 stahů dopředu.
1: Ano.
0: Všechno to je už vymyšlené, ničeho se nebojte, jako máme to vymyšlené. Máme to zkonzultované, máme to okopírované tam, odtaď, kde to funguje a tak dále. Takže dávali jsme si na to bacha. To je stejný, jako když je letecký konstruktor, tak si nedovolí udělat blbě letadlo, protože by spadlo a zabilo by lidi. Takže my taky jsme na tomhle makali jako 10 let, aby ten systém byl spolehlivý, bezpečný, měl těch 6 atributů, co jsem říkal, mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Toto je cíl. Ano? Toto je náš národní zájem.
1: Ono jako podle mě, když někdo... Ono to není ani potřeba to dávat takto na papír, protože říkám, když někdo je schopný přemýšlet trošičku o těch věcech,
0: tak na to každý přijde sám.
1: Tak na to přijde sám automaticky.
0: To není nic extra. Přesně. Ano, není to nic extra.
1: No, ale tady je vidět, jak ty lidi prostě nejsou schopní o tom přemýšlet. A je
0: tady je vidět, jak jsou masírovaní od rána do večera tou televizí a rozhlasem.
1: Je smutný,
0: protože to je něco strašného.
1: Jako. Je smutný.
0: Já jsem to dneska sotva přežil.
1: Je smutný, že jsou takto masírovaní, takto jakoby, jak bych řekl, zneuctění většinou ty vzdělanější lidé. Což je naprosto neuvěřitelný. Jo, já to vůbec nechápu, jak je to možný, ale ono asi to bude opravdu vycházet z toho, že mezi ty vzdělaný se vlastně nepočítají i ty různý genderové studie a takové to politologie a takové to věci, což je vymytí mozku nic jiného, ano. Takže to není se vzděláním asi nemá vůbec nic společného.
0: Ne.
1: Tak. A já musím se rozloučit, protože já mám 23.02.
0: Já taky.
1: S tebou se moc loučím. Bylo mi opět velkou ctí a velmi rád jsem se s tebou zase ty 2 hodiny dal, protože to fakt nemá chybu. Já s tebou v 99% souzním, je to zajímavý, ale je to tak. A prakticky úplně vždycky, když něco začneš, tak já už jsem schopen, nebo už domýšlím přesně to, co řekneš. A ono to většinou...
0: Už víš, o čem to bude.
1: Už vím, o čem to bude, jaký bude výsledek.
0: Protože ono to nemůže být jinak.
1: Ono to nemůže být jinak. To je to poznání.
0: Jako ano,
1: to je ten rozdíl, mezi názorem a tím pozdáním. Jo? Toto už je poznání. Názor to je jenom taková nějaká informace.
0: Jako v 70 letech nemít poznání a zkušenost, to je handicap už. Jo?
1: Ano.
0: Když nemáš.
1: Ano.
0: V 70 letech už to musíš mít.
1: Musíš mít, ano. Názor máš vždycky a to je nic. To je špatně, nic. Názor je špatně. Ano. Ten rozděluje. Když to poznání takto krásně už dává lidi dohromady. Tak jo, vážení, Mějte se moc a moc krásně. A zůstaňme zase, Honzo, prosím tě, na tom, na tom Skypeu, nebo co to je, kde to jsme, už ani nevím, to je jedno. A zase
0: se domluvím Teams, na Teams. To
1: ach jo, to je takových Teamsů a TeamViewerů a já nevím, který kravin samých a člověk už je z toho jelen úplně tadyhle WhatsAppy a Telegramy a všechno to je k ničemu, akorát je to takový zmetek zlatý.
0: Ne, je to skvělý. Je to dobrý sluha a špatný pán, tak je to. Ano, jako se vším. Dobrý sluha a špatný pán.
1: Ano, takže zůstaň mi tu chvilečku, já to jenom takhle ukončím ten pořad.
0: Ano.
1: Rozloučím se s vámi, to už jsem udělal. A
0: hezký večer.
1: Tak, hezký večer. Máme už po 23. hodině. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Se mnou se uvidíte zase v pondělí. A do té doby si užívejte, přemýšlejte o tom, pouštějte si tento pořad, protože opravdu je skutečně o čem přemýšlet. A nehledejte v tom nějaké záludnosti nebo cokoliv. Pokud vám to dojde, budete plně souznit s tím, co tady jsme dneska říkali, nebo to, co říkal Honza Pěroutek. Ahoj, ahoj a...
0: Ahoj, a dělám to zadarmo, celý život, zadarmo. Tohle dělám zadarmo.
1: Ano,
0: absolutně. Ano, nikdo mě neplatí.
1: Ano, přesně tak. My vlastně na Svobodném vysílači taky děláme všechno zadarmo. Když někdo něčím přispěje, budeme velmi rádi. Ty příspěvky v poslední době, já to musím říct si, velmi klesly, ale já si vůbec nedivím, protože toho je tolik všech, že když by měli tyto lidé, kteří poslouchají tu alternativu, dát každému, tak už by jim asi nezbylo na nic jiného. Tak jo, ahoj, ahoj, mějte se krásně a zase někdy se mnou teda v pondělí. Naschledanou, ahoj.
0: Naschledanou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace.

Zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Potrše teorie, která charakterizovala začátky krvavé Ameriky, jsem začal historicky první americkou revolucí na Havaji. Po tomto ostrůvku, ve kterém Američané získali základnu Pearl Harbor, jsem se přemístil na Kubu. Tam právě začalo další dějství začátku krvavé říše.

uraské revoluce rozpolcení, ale brzy dospěli k závěru, že její úspěch by byl pro Ameriku přínosem. Považovali Dávilu za nedůvěryhodného kvůli jeho známým sympatiím k liberálům. Obávali se také, že pokud mu bude umožněné zůstat v úřadu, stane se nebezpečným symbolem nezávislosti, který by mohl inspirovat vlastence jinde ve Střední Americe. Jeho pochybnosti o Morganově půjčce potvrzovaly jeho nedostatečnou úctu k americké moci. Bonilla naopak toužil vést Honduras k partnerství s Amerikou. Bylo to tedy snadné rozhodnutí. Christmas vyvedl své muže ze zabavené lodi na břeh a vedl je k La Ceibě, hlavnímu městu na pobřeží. Když tam dorazili, zjistili, že jim kapitán Cooper prokázal velkou laskavost. Poslal místnímu armádnímu veliteli, generálu Francisku Guerrerovi zprávu, ve které prohlásil La Ceibu za neutrální zónu, která byla mimo dosah jakýchkoliv bojů. Guerrero, který měl zakázáno bránit své pozice, se rozhodl zaútočit na povstalce mimo město. Bitva u La Ceiby, která se odehrála 25. ledna 1911, byla jednou z nejzuřivějších v té době. Na obou stranách bojovaly stovky mužů. Nakonec zvítězili povstalci. Mezi mrtvými byl i generál Guerrero, který byl zastřelený na koni, když popoháněl své muže na frontu. V honduraském hlavním městě Tegucigalpa prezident Dávila věděl, že pád La Ceiby byl velmi špatnou zprávou. V naději, že se mu podaří z této katastrofy něco zachránit, povolal do své kanceláře amerického ministra a prohlásil, že byl připravený předat prezidentský úřad kterékoliv osobě určené Američany. Aby prokázal svou dobrou vůli, požádal Národní shromáždění o schválení smlouvy o Morganově půjčce. Toto rozhořčeně odmítlo a místo toho přijalo rezoluci, ve které prohlásilo smlouvu za protiústavní a za urážku Hondurasu. Jeden historik napsal: Honduras unikl ze spárů bankéřů, jen aby se dostal do spárů banánovníků. Hlasování proti Morganově půjčce spečetilo osud prezidenta Dávily. Za pár dní vydali Američané příkaz zakazující další boje v Hondurasu, což znamenalo, že Dávila už nemohl použít svou armádu. Nakonec na prezidentský úřad rezignoval. Nebyl poražený Lee Christmasem, ale fiatem vydaným ve Washingtonu. Během několika následujících týdnů se Christmas a americký diplomat Thomas Dawson několikrát sešli na palubě lodi Marietta, aby rozhodli o budoucnosti Hondurasu. Přišli s návrhem, podle něhož by prozatímní prezident zastával úřad po dobu jednoho roku a pak by odstoupil ve prospěch Bonilly. Všechno fungovalo podle plánu a Bonilla se v únoru 1912 ujal prezidentského úřadu. Když v Tegucigalpě skládal přísahu, 75 příslušníků americké námořní pěchoty střežilo přístaviště, které využívaly americké ovocnářské společnosti v Puerto Cortés, aby zajistili, že ho vlastenci na protest nezničí. Americký prokurátor v New Orleansu později obvinil Bonillu i Christmase z porušení zákonů o neutralitě, ale případy se nikdy nedostaly před soud. Prezident Taft osobně nařídil obvinění proti Bonillovi stáhnout. Státní zástupce, který toto poselství pochopil, brzy učinil totéž v případě Christmase. Prezident Bonilla se muži, který ho dostal k moci, bohatě odměnil. Krátce po svém nástupu do úřadu přidělil Semarajovi 10 000 hektarů banánové půdy na severním pobřeží. Později přidal 10 000 hektarů poblíž guatemalských hranic. Potom dal Semarajovi jedinečné povolení, které jeho podnikům umožňovalo dovážet bezcelně všechno, co potřebovali. Nakonec Semarajovi povolil, aby jménem honduraské vlády získal půjčku ve výši $500,000 a použil ji na splacení toho, co podle svých slov utratil za organizaci revoluce. S takovým majetkem není divu, že se Semaraj brzy stal známým jako nekorunovaný král Střední Ameriky. Rozhodně byl králem Hondurasu. Po Bonillově smrti v roce 1913 ovládl řadu prezidentů. V roce 1925 si zajistil výhradní práva na těžbu dřeva v oblasti pokrývající desetinu honduraského území.

Později spojil své podniky se společností United Fruit a převzal funkci generálního ředitele této firmy. Pod jeho vedením se společnost United Fruit neodmyslitelně propletla s celým životem Střední Ameriky. Podle jedné studie škrtila konkurenty, ovládala vlády, spoutávala železnice, ruinovala plantážníky, dusila družstva, ovládala dělníky, bojovala s organizovaným odborovým hnutím a vykořisťovala spotřebitele. Za 40 let tato mocná Rockefellerova společnost svrhla další středoamerickou vládu – Guatemalu.

američtí generálové vypovídají. Generace Američanů jsou ve školách a médiích krmené bachorkami o tom, jak vznešení Američané přinášejí do světa svobodu a demokracii. Tento lživý marketing se vlévá do podprahového myšlení a doslova se vsákne do archetypální mentality. Američané nasávají tyto pohádky o americkém míru a spravedlnosti s mateřským mlékem. Když jsme vychovaní v určitém prostředí, uvažujeme stejně jako stádo. Lišíme se v názorech na drobnosti, ale v základních přenositelných civilizačních postulátech a dogmatech se shodujeme. Naštěstí je ale mnoho politiků, komentátorů, spisovatelů nebo generálů, kteří tuto rafinovanou lest prohlédli a podělili se o ní s veřejností. Zmínil jsem generála Smedley Butlera. Nechme ho proto hovořit. Jsou věci, které jsem viděl, věci, které jsem se naučil a které by neměly zůstat nevyřčené. Válka je jenom humbuk. Raketa je nejlépe popsatelná jako něco, co není tím, čím se zdá být většině lidí. Jen malá vnitřní skupina ví, o co jde. Je vedená ve prospěch několika málo lidí na úkor mas. Válka je raketou na ochranu diplomatických zájmů a naši vojáci se posílají umírat na cizí půdu, aby ochránili investice velkého biznisu. Smedley Butler dále napsal. Spojené státy běžně ničily demokracii po celém světě, zatímco jejich vůdci tvrdili, že demokracii šíří. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Přitom většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem velkého biznisu, Wall Streetu a bankéřů. Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. V roce 1914 jsem pomáhal zajistit v Mexiku, zejména v Tampiku, bezpečí pro americké ropné zájmy. Pomohl jsem vytvořit z Haiti a Kuby důstojné místo, kde mohli hoši z National City Bank vybírat výnosy. Pomáhal jsem při znásilňování půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. V letech 1909 až 12 jsem pomáhal očistit Nikaragvu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro americké cukrovarnické zájmy. V Číně jsem pomáhal zajistit, aby Standard Oil pokračoval ve své cestě bez překážek. V jiném projevu generál Smedley Butler prohlásil. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčují peníze cizím zemím. A když je nemohou splatit, prezident pro ně pošle námořní pěchotu. Já to vím, byl jsem na 11 takových výpravách. V článku zveřejněném v časopise Common Sense v roce 1935 Smedley Butler uvedl, že za americkou námořní pěchotou stála nechválně známá banka Brown Brothers Harriman, která se chovala jako vyděrači a gangstři, aby vykořisťovala nikaragvajské dělníky. Generál David Shoup, bývalý velitel námořní pěchoty Spojených států, v roce 1966 napsal: Věřím, že kdybychom měli a chtěli držet naše špinavé dolary nasáklé krvavými prsty stranou od záležitostí těchto národů, které jsou tak plné deprimovaných a vykořisťovaných lidí, dospěli by k řešení sami. A alespoň to, co dostanou, bude jejich vlastní a ne americký styl, který nechtějí a především nechtějí, aby jim ho Američané cpali do chrtánu. Samotní američtí generálové nám tedy nabízejí neocenitelná svědectví a výpovědi, které jsou stále nadčasové.

závěr propojení vzorců. Na všech těchto akcích spatřujeme otisk americké vojenské boty. Přísloví, kam americká noha stoupne, tam 100 let tráva neroste, je tu více než trefné. Ovšem musíme hledat spojovací články všech těchto amerických převratů. Američané všechny tyto intervence prováděli především z ekonomických důvodů. Spojené státy anektovaly Havajské ostrovy a Filipíny, protože byly ideálním odrazovým můstkem pro obchod ve východní Asii. Obsadili Kubu a Puerto Rico, aby ochránili obchodní cesty. Zřídili námořní základnu a sesadili prezidenty Nikaragui a Hondurasu, protože odmítli povolit americkým společnostem svobodně působit v jejich zemích. Proč ale Američané podporovali politiku, která přinášela utrpení lidem v cizích zemích? Existují dva důvody, které jsou tak provázané, že se staly jedním. Základním důvodem je, že americká kontrola se považovala za životně důležitou pro materiální prosperitu samotné Ameriky. Toto vysvětlení je ale zabalené do jiného. Do hluboce zakořeněného přesvědčení většiny Američanů, že jejich země je ve světě silou dobra. Z toho vyplývá, že i destruktivní mise, které Američané podnikají, aby prosadili svou autoritu, jsou tolerovatelné. V těchto dvou dílech jsem se soustředil výhradně na etapy dějin, na které usedají tlusté vrstvy prachu ve starých archivech. Byly to začátky americké světové dominance. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Novější etapy dějin jsem zahrnul ve svých samostatných pořadech, proto je zbytečné je znovu vyprávět. Například Indonésii jsem pokryl v mém pořadu Zapomenutý holokaust v Indonésii. Stejně tak jsem vynechal Haiti nebo Dominikánskou republiku, protože jsem je pokryl v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko-západu. Svržení iránského režimu jsem zase popsal v mém nedávném pořadu Šáhovi muži. Navíc čím více se přibližujeme do současnosti, tím jsou tyto události známější. Kolik z nás ale znalo skutečný příběh Havaje, počátky Kuby, Puerto Rica, Filipín, Nikaragui nebo Panamy? Mým cílem bylo vdechnout těmto vzdálenějším historickým epizodám život. Musíme poznat počátky a vzrod něčeho, co nás obklopuje v každodenní současnosti. Aby si Američané tuto moc udrželi, vedle vazalských vlád zřídili v mnoha podrobených zemích také své základny. Žádné jiné impérium nemá takový počet základen rozesetých po světě. Americká hegemonie se postupně transformovala na globální moc s unipolárními prvky. Naši politici a vlády jsou jen filiálkami této obří globální sítě, která začínala drtit ostatní státy na přelomu 19. a 20. století. Postupně tak obemkla téměř všechny planetární zdroje. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu v rámci dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace. Já vám děkuji za pozornost, budu velmi rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou, nemainstreamovou literaturu, klidně i cizojazyčnou, to vůbec nevadí, tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. A také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Já se na vás budu těšit tedy příště, to by bylo opravdu úplně všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, Putin, jak Putin udělá Spojené státy ruské z Evropy a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech v různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už dva roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je ministr, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to ministr vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk tady má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to ministr vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako ministr vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit. Oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta. Když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte jejich fotografie, má s tím vším, tak ono to není sranda. Samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtrhnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert. Jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromáždění těchto sudeťáků nebo v německém parlamentu. Dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. To jsou arci nepřátelé existence českého státu. Sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, protože tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový poslancův plán. Poslanec ho poprvé formuloval v roce 2014, že rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali jednotnou Německu, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formuloval se 2014 a teď před dvěma měsícema v únoru vzískal hloučku sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské, německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Hmm. Čili vidíte, že posilováním německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně, no a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy. To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, se tím i Rakušani jsou také cílem tyhle. Jasně,
0: já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
1: podle světa, ano.
0: Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahle ta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho 8. května a jiné národy oslavují vítězství toho 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tam vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu,
0: ano.
1: tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 8. do 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže
0: a má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle ten německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže já bych dokončil tu kacířskou myšlenku,
0: ano.
1: Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům.
0: Uh-huh.
1: Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné, když Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je brzo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Ten jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatelé války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu, za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
1: tak
0: to je?
1: Podívejte, jsem si zeptal třeba gymnázium Brandeise nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lippertem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
0: To říká, jo.
1: Ano, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
0: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. No. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. Hmm. Ne, jako k tomu pojetí Rakouska-Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teďko byl Matzinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lippert, ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
0: těch
1: nadací změní myšlení české mládeže. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí se třeba. No a potom ti mladí už, potom představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek v tom 4. března 1919. A když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosti zastřelili 10 českých vojáků. Ano. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. Hmm. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo prédědečkové, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří za, jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky, no vzpomeňte si na první republiku, proč se nebránila, no z velké části také, protože tyhle ty se nechtěli bránit.
0: Ano.
1: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále jasně stejné v tom Brně, tam to je, a tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to takový. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
0: No ne, to jsou Moravané, ale,
1: to takhle myslel.
0: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
1: To je typicky vidět na Fialovi.
0: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážno a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací válečných.
1: Ty reparace jsou naprosto jasné. Zaprvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich odsun byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je to je pokus o změnu výsledku druhé světové války. Ano. Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska Paříž, jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Hmm. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti úžhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No, samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si ho museli vzít z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
0: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů. Čili je to platný zákon.
1: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí. No a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil.
0: No my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
1: A SPD jenom hovoří.
0: No ne, protože má svých jenom 15.
1: Ale
0: aspoň to drží.
1: Víte, podívejte se, když máte 15, tak se musíte u mě taky bouknout.
0: Já vím, ale...
1: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je zničí.
0: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky, a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají různé vlády?
1: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. Hmm. To je tragédie české politiky.
0: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás, zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
1: No podívejte se, já povedu Zelenskýho, no krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám líbilo, personálnou gráta. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udá, no a to, mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak...
0: Mají vůbec, má vláda vůbec u nás takovou sílu,
1: aby ale mohla, ano, samozřejmě.
0: Aby mohla prohlásit...
1: Ještě, ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člověk vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
0: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například Pávek, prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít, jako to spustíme?
1: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za personu Gáta, tak tady nemá co dělat.
0: A když ji pozve prezident?
1: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
0: No a je součástí exekutivy, že jo, ale.
1: Cože?
0: Že je součástí exekutivy.
1: Není součástí. Prezident je stavěn na podpisy v České republice.
0: No měl by.
1: To, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu máme prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teď máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
0: Ano.
1: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu. No a teď je ten tlak těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
0: regionu.
1: Ne regionu, ty české vlády za protektorát. Mm-hmm. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten Pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To by, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
0: Zastupující říšský.
1: Zastupující říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený a tam bude dostávat ty béfely.
0: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
1: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským.
0: Oni to hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně
1: proběhne. V Brně to proběhne, nebudete mít na nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
0: Ne, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli. Co to může mít za důsledek?
1: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková ty věci policie, aby k tomu nedošlo. A tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud se nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posun řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizejí. Oni mu mizejí, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo v Brně, aby tam nikdo nepřišel. Hmm. Takže musí jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posl hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu. Hmm.
0: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
1: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v pateri. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají, i Volkswagen jedná, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu, Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Hmm. Jo? Nejsou děti, nejsou ty imigranti, tam nepracují. Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No, tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posled vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Mm. To je plán posled tam Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby se byli jejich otrok nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
0: Uh-huh. Můžeme si ho
1: udělat. Ukažte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. Uh-huh. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor začali ofenzívu proti džihadistům. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
0: Aha.
1: Čili vidíte tady Spojené státy americké a Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za ním je Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. Omyl. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických.
0: Uh-huh.
1: Ano. A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci.
0: Uh-huh.
1: Za evropské peníze.
0: Uh-huh.
1: Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá to, já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešovy dekretu, protože o tom nevědí, že česká média jim vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba? Jo, nebo té Neudové? To se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali.
0: No.
1: Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. Dokonce prezident létal k těm otrokářům. který ke státu, který podporuje, je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další, otrokáři, a ty tam loví děti, a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unií, ano? No a teď, co tomu Spojené státy americké udělali? Přítaž.
0: Jasně.
1: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta a říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. Mm-hmm. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out. Mimo. Ale to je, takže posled bych přikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
0: To
1: spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
0: Ano, právě. Že
1: tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické, pochytáme dětičky, zavřeme je do dolu. Budeme je tourovat za ceny. Ne, tam už přichází víceméně budování průmyslu, budování kapacit a zároveň samozřejmě, že jak ruský, tak americký, tak čínský kapitál si vezme své zisky. Ale oproti Evropanům
0: jim tam dvakrát, tak
1: třikrát víc toho nechá.
0: No, jasně.
1: Ano, ale zároveň to tam chtějí budovat. To není ten evropský kolonialismus. My si odvezeme všechny vaše zdroje, vyjíždíme vás krvavě do Evropy. Ne, už se tam buduje. No a to je součástí toho Putinova plánu, který si mě Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do současné...
0: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je...
1: Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem větším objemy obyvatelstva. Mm-hmm. Spojené státy, podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké a zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že to státy migrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najednou po celé Africe Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže, do Ruské dumy kandiduje letos už několik Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alabuze, se vyrábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
0: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi. Jako představa, jenom řeknu, mě představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
1: Ano.
0: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany. Takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku. Ale Rusko je starý, historický národ. A
1: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko. velitelem ruského letectva. To je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Sýrie, jedno na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy, ale je to Rus. Říkám, no jo, no, protože to je tam běžné. Víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura. A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní pronikla španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. A ruským jazykem. Ne ta představa toho Stálkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle s Čín, v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojenými státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka a plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty Starkova typu, který chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
0: Pane Svatoši, zní mi to sice... S nimi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl po tom konci války. Teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
1: Podívejte se, pokud se domluví, což... Víte, oni mají, Rusové mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské lidi, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane... tím zárodkem těch Spojených států ruských. Ano, to je, stane se oblasti ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne podobem, tedy nějakým formou dohody, anebo pozlem. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
0: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně?
1: 10 tisíc dolarů měsíčně.
0: 10 tisíc
1: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, on a ta jeho sekretářka říkal, že to Ukrajiny stanu, tak...
0: No.
1: To, takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů. Ale 100 tisíc vojáků tu frontu neudrží.
0: Jasně.
1: Ti potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se,
0: jen za platy.
1: Jen za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musíte řeknete, no oni Rusové pozabíjejí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, a víte, kde jsme, kde na to chcete vzít? Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte. Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Mm. Máme hlasovací práva. Slovácký Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teď, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držel hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
0: Jako budova třeba.
1: Tak. Tak my to zaplatíme.
0: Ale?
1: Peněz, aby to nemuseli platit.
0: Pozoruhodné.
1: Takže teď my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teď 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítaný ty bankéři. Jo? Mm-hmm. No a teď mají druhý plán. To se nasadí, začnete posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale napůjčovaný peníze do těch ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teď brzy k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, to musí udělat on. Nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího sboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údaje. Mm-hmm. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 000 vojákovi,

0: že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
1: Ne, ne, ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu. A buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřelíte. A Rusové je vystřelují.
0: Jasně.
1: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucí amerického prezidenta. Víte, teďko byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Taka Kášla vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará. Ale kdo provede ten útok na Zelenské? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciální protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pejského, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny. Ta přistála v Kyjevě a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak až si dají pokoj. Tak se zavolala, žádný nabor už nebudete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký deep state jde proti němu.
0: Jak
1: a teď, já to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pejskovi, Jimmy Pejsker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, chce ho odstranit, oznámí, asi bude z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený stát, zadruhé je to konkurence. Spojeným státům americkým bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské z hranicí někde, určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
0: Co Polsko?
1: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na ruskou by nešlo. Což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by se by bojovali a to je prostor, o který nemají
0: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká všechny ty věci?
1: No, to je politické konstatování, to je zatím Zelenský někdo to podepsat musí a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
0: Jasně.
1: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jo, co?
0: Rozumím.
1: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
0: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co

0: to, a co s ním mohou udělat?
1: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly už v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divizi, takže jich je tam 18. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 505 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
0: Jako výbušné síly.
1: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
0: Ano.
1: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
0: Jedna.
1: Čili 7x víc. Čili Rusové mají tam, teďko jich tam dali teprve 6, oni mají více hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teď sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útok. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, už jich mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
0: Jeden Sarmat.
1: Máte po Francii. No, někdy v Munku ten Macron běžný měsíc vydržel. A to je všechno.
0: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26.
1: února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvěděvem. No a Rusové byli připraveni bez krců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Ale v každém případě je to 7x zničení ničivé schopnosti. 7x silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřipočítával, ale komsomolská je pravda včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 000 Hirošima.
0: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
1: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit, Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schröder vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merklová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropané chtějí, Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá, ty němečtí kapitalisté by jinak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to bude. A nebo možná bude muset Putin, bude Putin stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovi doktríny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Übermenschové a proto na ně nikdy nezaútočí jadernými zbraněmi, protože se toho bojí. Je otázka, Co udělá Putin?
0: Jedna otázka na závěr. Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu. Na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohráli válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
0: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
1: No dobře, ale oni to vykřikujou všichni tyhle obrovské množství.
0: No prostě.
1: Tam musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
0: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
1: Trump už nebude, Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
0: No ne, ale teď hovořím ale tady, o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
1: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
0: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
1: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co z druhá strana by dělala, ale musíte dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak si je před, jak vykřikujete posled. A to vidíte na tom Jimmy Paňského ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius Boris, německý ministr vnitra, války,
0: armády,
1: podepsal se Zelenským smlouvu, že bude vyrobit nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože tam potom se v něco může přiletět. A podle Kissingerovy teorie se přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Česky aktuálně je Petr Pavel a ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselu vymyslí.
0: Pane Svatoši, my se to možná to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned potom Brně, co říkáte.
1: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
0: Já děkuju samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Když dnes sleduji debatu o sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, vrací se mi něco velmi osobního. Protože já jsem proti požadavkům Landsmannschaftu nezačala vystupovat až dnes. Já jsem to téma otevřela jako moderátorka Sedmičky na televizi Nova před více než 20 lety. A skončilo to policejním vyšetřováním. Tehdy jsem si poprvé naplno uvědomila, že v České republice existují témata, na která se člověk může ptát jen do určité chvíle. A když to zajde příliš daleko, když začne otevírat otázky Benešových dekretů, majetkových nároků, vazeb části české politiky na sudetoněmecký Landsmannschaft a možného přepisování výsledků druhé světové války, začne být problémem on sám.
1: Psal se rok 2002. Sedmička na TV Nova byla nejsledovanější politický diskuzní pořad v zemi. A právě tam moderátorka Jana Bobošíková začala pravidelně otevírat téma sudetoněmeckého Landsmannschaftu, Benešových dekretů, majetkových nároků a vztahu části české politiky k sudetoněmeckým strukturám. 19. května 2002 odvysílala Sedmička rozsáhlou debatu o sjezdu Landsmannschaftu v Norimberku. Ve vysílání zaznělo, že bavorský premiér Edmund Stoiber prosazuje právo na vlast a chce hájit oprávněné zájmy vyhnanců. Mluvilo se o zrušení Benešových dekretů, o restitucích i o účasti českých představitelů na akcích Landsmannschaftu. A právě tehdy zazněla otázka. Jde o majetek nebo o smíření? Ve vysílání zaznívala jména bavorský premiér Stoiber, mluvčí Landsmannschaftu Posselt nebo český arcibiskup Graubner. Diskutovalo se o tom, zda část české reprezentace nepomáhá otevírat cestu k revizi poválečného uspořádání.
0: Tohle je důležité pochopit. Já jsem tehdy nevystupovala jako politička. Byla jsem novinářka. Neříkala jsem lidem, co si mají myslet. Já jsem kladla otázky. Proč chce Landsmannschaft rušení Benešových dekretů? Proč se mluví o majetkových nárocích? Proč na jejich sjezdy jezdí čeští politici a církevní představitelé? A proč se najednou v Evropě začíná mluvit o tom, že poválečné uspořádání je problém? Jenže přesně tyto otázky začaly být velmi nepříjemné. A pak přišel rok 2003 a přišla policie.
1: Na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení kvůli Sedmičce. Obvinění, pomluva, šíření poplašné zprávy, hanobení skupiny obyvatel. Důvod, že v pořadu otevírala téma vazeb KDU-ČSL, církevních restitucí a sudetoněmeckého Landsmannschaftu. 29. května 2003 strávila Jana Bobošíková více než 6 hodin na policejním výslechu. Podle dobových článků jí policisté sdělili, že jí hrozí až 2letý nepodmíněný trest. A nejvíc šokující byly samotné otázky. Policie se ptala, proč otevřela téma arcibiskupa Graubnera? Proč mluvila o Vatikánu? Proč položila konkrétní otázky o Landsmannschaftu? Nešlo tedy jen o ověřování faktů. Řešilo se, proč se novinář vůbec ptá.
0: A teď přijde možná nejdůležitější moment celé kauzy. Ve spise se objevily neautorizované přepisy pořadu Sedmička. A pocházeli, víte odkud? Pocházeli z interního systému poslanecké sněmovny. Takže otázka nikdy nestála jen tak, kdo podal trestní oznámení. Otázka zněla, kdo dodal materiály, kdo celý mechanismus rozjel a kdo měl zájem kriminalizovat novinářku, která otevřela téma Landsmannschaftu a Benešových dekretů. Protože najednou už nešlo jen o jednu televizní debatu. Šlo o vytvoření atmosféry strachu. O vzkaz, na některá témata si dejte pozor. No a já jsem tehdy veřejně řekla, žasnu nad tím, že má novinářská práce je kriminalizovaná. A měla jsem pravdu.
1: Kauza začala budit pozornost i na vyšších místech justice. Do věci vstoupilo nejvyšší státní zastupitelství vedené Marií Benešovou a právě odtud přišel zásadní obrat. začalo zaznívat, že v celé věci nebyly dostatečně respektovány ústavní garance svobody projevu a práva na informace. Jinými slovy, že stát začal nebezpečně překračovat hranici mezi vyšetřováním a zastrašováním novinářské práce. Postup policie se začal rozpadat a celá kauza postupně utichla. Jenže příběh tím neskončil. V roce 2004 byla Jana Bobošíková zvolena do Evropského parlamentu. A právě tehdy znejistil i sudetoněmecký tisk. V rakouské Sudetenpost začaly vycházet texty, které připomínaly její sedmičku a její otázky kolem landsmanšaftu. Psalo se tam, že po českých volbách objevila sudetoněmecké téma a snažila se hosty tlačit určitým směrem. Jinými slovy, člověk, který doma v televizi otevíral otázky Benešových dekretů, majetkových nároků a sudetoněmeckého vlivu, se najednou dostal přímo do Evropského parlamentu. Do stejného prostoru, kde se o těchto věcech dlouhodobě bojovalo politicky.
0: Ani během svého působení v Evropském parlamentu jsem nepolevila v obraně českých národních a státních zájmů. Nadále jsem spolupracovala s historiky, právníky i archiváři a z prostředků určených na činnost europoslance jsem iniciovala vydání dvou publikací pod názvem Qui bono restituce. Ale jejich vznik vůbec nebyl jednoduchý. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, proč je nutné otevírat téma spojená s poválečným uspořádáním Evropy, Benešovými dekrety a kontroverzními majetkovými nároky šlechtických rodů. Řadě europoslanců, zejména z Německa a z Rakouska, nebylo toto téma vůbec pochuti. Ovšem, já jsem považovala za svou povinnost podpořit projekt, který upozorňuje na historické, právní i politické souvislosti těchto sporů a na možná rizika pro právní kontinuitu českého státu.
1: Europoslankyně Jana Bobošíková iniciovala vydání dvou knih pod názvem Qui bono restituce, které se podrobně věnují kontroverzním majetkovým nárokům rodů Waldrode, Salm, Colloredo Mansfeld či Des fur Waldrode v souvislosti s důsledky druhé světové války, poválečním uspořádáním Československa a Benešovými dekrety. Na projektu spolupracovali odborníci na ústavní a mezinárodní právo, mimo jiné profesor Václav Pavlíček. Publikace analyzují historické dokumenty, soudní rozhodnutí i právní argumentaci jednotlivých restitučních sporů a upozorňují na možné důsledky prolomení Benešových dekretů pro právní kontinuitu českého státu. Z pohledu autorů představují významný příspěvek k obhajobě národních a státních zájmů České republiky a k ochraně výsledků poválečného uspořádání po roce 1945. Knihy jsou dnes evidovány například ve fondech Národní knihovny České republiky, Městské knihovny v Praze, Knihovny právnické fakulty Univerzity Karlovy, Moravské zemské knihovny, ve fondech zemských a státních archivů i v dalších odborných a univerzitních knihovnách po celé republice. Publikace jsou rovněž dohledatelné v nabídce specializovaných antikvariátů.
0: Znovu se otevírá debata o Benešových dekretech, protože dnes se sjezd landsmanšaftu přesouvá do Brna. Znovu slyšíme slova o smíření, evropských hodnotách a o překonávání minulosti. Jenže já si velmi dobře pamatuji, co se dělo, když někdo začal klást nepříjemné otázky. Pamatuji si 6-hodinový policejní výslech. Pamatuji si hrozbu trestního stíhání. Pamatuji si, že ve spise byly materiály, které podle všeho nemohly pocházet od obyčejného občana. A pamatuji si ještě jednu věc. Když později vyšly knihy Qui bono restituce, několik lidí mi velmi otevřeně řeklo: postaráme se, abyste si v politice už ani neškrtla. Tehdy jsem to považovala za aroganci. Dnes už vím, že to mysleli vážně. Přátelé, nikdy jsem nebyla proti smíření mezi národy. Byla jsem a jsem proti přepisování historie. Proti relativizaci výsledků druhé světové války. A proti tlaku na Benešovy dekrety. A za to mě vyšetřovala policie této země. Ne za korupci, ne za podvod, ne za lež, ale za otázky.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další speciální stream s Josefem Skálou a panem profesorem Staňkem. Vítejte, pánové, oba, díky, že jste přišli.
1: Dobrý večer.
2: A vítám srdečně samozřejmě pana profesora Staňka a srdečně zdravím i všechny naše diváky.
0: Pepiku,
1: vem si rovnou slovo.
0: Budu to.
2: Pane profesore, my máme takovou zvyklost, že se vždycky o tématu dohodneme tak 32 vteřin před pořadem, ale zatím nám to nikdy nás to nezradilo. Takže já vyrazím do toho, na čem jsme se dohodli. Kaleidoskop krizí všeho druhu se rozpíná napříč světem a oni jsou navzájem provázané a jsou mezi nimi rostodivné synergie a podobně. Kdybyste je měl seřadit do nějaké, řekněme, hierarchie z hlediska důležitosti, závažnosti, nebezpečnosti, jak byste to pojal?
1: No, první věc, kterou bych uvedl jako nejnebezpečnější krizi, je krize debility. Ona se totiž ukazuje, že vlastně například ty elity v Bruselu a podobně, ty jako kdyby pozbyli poslední zvyšku rozumu a správají se skutečně jako pacienti doktora Chocholouška. Protože když to vemete kolem a kolem, obrovská rusofobie, obrovská je představy o tom, jak zahájíme válku proti Ruské federaci, jak se budou státy předhánět, kdo bude mít větší armádu. Až mi to připomíná polemiku kluku, kdo má větší koule. Takže kdo bude mít největší armádu? Bude to Polsko, nebo to bude Německo, jak pravil kancléř Merz, a nebo potichu prohlásíme, ale víte, teď už jenom ta turecká armáda je větší než ty ostatní armády. Takže to je první takový problém. Druhý obrovský problém je gigantická zadluženost, kdy například ta Francie má dluh 3,2 bilionu euro, to Německo má 2,9 bilionu euro, a Británie má 3,5 bilionu liber šterlingů, Španělsko má 2,9 bilionu euro, ale všichni mluví o šíleném zbrojení, o stovkách miliard a bilionech, které vrazíte do nákupu zbraní, výcviku jednotek, vojenského Schengenu, obrany proti dronům a podobně. Člověk se pak zeptá, jestli náhodou nalezli v evropský lídři nějaký nový Klondike a tam se budou těšit tuny zlata. Další věc, která je vázána na všechny tyhle ty možné krize, je zajímavé tvrdení, že všichni mluví o ropě z Hormuzského průlivu, ale jak si tak potichu v úzadí, je otázka problému síry, které produkoval především Bahrain, ale ta síra bez ní nevyrobíte měď, nevyrobíte uranové palivové tyče, nevyrobíte hliník, nevyrobíte další věci. Pak je tady močovina, bez které nevyrobíte umělá hnojiva. A pak je tady helium, které je zase klíčové pro výrobu v oblasti počítačového průmyslu a podobně, ale největší zajímavost. Všichni mluví o tom, jako kdyby, když otevřete Hormuzský průliv, se všechno vrátilo k normálu. Ale pro Boha, když se přizná, co přiznal například Bahrain nebo Spojené arabské emiráty, že ty zařízení na těžbu, zpracování a podobně jsou tak zničeny, že jich obnova potrvá 3 až 5 let, no tak pro Boha, jak si myslíte, že se to všechno obnoví, když otevřete Hormuzský průliv? Pak je tady další podivnost, kterou bychom mohli taky nazvat zvláštností. Na jedné straně všichni mluví o tom, že dohody nebudou platit. Dohody mezi Ruskem a Spojenými státy, dohody mezi Evropskou unií a Ruskem a podobně. Dobrá, když všechny dohody nebudou platit, tak se ptám, proč se prezentuje i na ruské straně, například dokonce prohlásil to prezident Putin, mluvíme o obrovských bilionových obchodních kontraktech mezi Ruskou federací a Spojenými státy. No když platí základní fenomén, že důvěra v mezinárodních vztazích se ztratila, tak jak chceme, aby například ministr Kirill Daninov prohlásil, že jsou připravované projekty za 12 bilionů dolarů mezi Ruskou federací a Spojenými státy? Vždyť přece, když dohody neplatí, tak to bude asi problém. Pak tady vám nastává další krize. Všichni mluví o chystané válce v Evropské unii vůči Ruské federaci. No, ale pak se podíváte tak drobně na ten obranný průmysl v Evropské unii a tam ti znalí věci prohlásí, no víte, musíme tam investovat stovky miliard, ale on se to rozběhne za několik let. Rozhodně to nebude zítra, ta produkce, a rozhodně to nebude ve velikém a rychlém spěchu. A teď k tomu přidejte další skutečnost. Evropská unie prohlásí, že příští fiskální rámec 28-34 bude 2 biliony euro. No, ale oni zapomněli, že chtějí dát 800 miliard na zbrojení, 150 miliard na válečný Schengen, 100 miliard na drogovou stěnu. A pak je tady požadavka prezidenta Trumpa, o které tak jemně, decentně všichni mlčí, aby již v roce 26 evropské země přidali polovinu nákladu financování NATO na místo Američanů, což bude představovat potřebu 500 miliard. On to prezident Trump naznačil s tím, že zvýší cla na automobily na 25%, ale pak si vzpomeňte, že součástí uváděné obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unii je, když nebudou splněny podmínky, tak budeme mluvit o 35% clech. No a nejlepší vtip na tom všem je poznání skutečnosti, že současný svět jako kdyby ztratil absolutní důvěru, jako kdyby smlouvy přestaly platit, jako kdyby se staré tradiční svazky rozpadaly, a najednou přijde velké memorandum Palantiru, které prohlásí v 22 bodech, no jo, žádné dohody nebudou platit, žádné mezinárodní zákony nebudou platit, nebude platit vůbec nic, bude platit pouze síla a ta bude určovat, kdo bude vítěz a kdo nebude vítěz, a síla bude určena umělou inteligencí a její rozvinutím v jednotlivých státech. No a přidejte k tomu základní poslední skutečnost. Toto všechno je ještě kumulováno tím, že kdybychom chtěli dnešní společnost nějak definovat, tak bychom řekli, že to je společnost plýtvání. A on by někdo prohlásil, jak společnost plýtvání. Všichni mluví o tom, že produkce močoviny ztrácí 20-30%, nebudou umělá hnojivo, zasáhne to africké země, jihovýchodní Asie, jako je Vietnam a podobně, nebudou potraviny, bude potravinová krize a podobně. Ale ti, kteří čtou materiály FAO, konstatují, že přece každý rok se na světě zlikviduje 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Samotná Evropská unie přispívá více jako 180 miliony tun. Tak vy zničíte potraviny, ale budete tvrdit, že máte potravinovou krizi. No a pak jako poslední rovina krizi, teď to máme za okny, u nás zuří šílená bouře, lítají blesky, vítr, krupovití a všechno ostatní opravdu. No a vy se podíváte na přírodu a najednou zjišťujete podivné věci. Oceanologové zjišťují ke své hrůze, že dochází na podmořských horských údolích sesunu sedimentů v objemech 500, 600, 700 kilometrů kubických. Pak najednou zjistíte podivné věci, že se mění pH oceánu a ten golfský proud se nějak zadrhává. Tak zjistíte další věc, že vlastně tvrdí se, že Evropa se nesmírně rychle otepluje, protože El Niño a přináší to velice rychle, ztratily se přechodové fáze mezi La Niño a El Niño. Vidíme, že příroda je s prominutím, vážení poslucháči, nasrána na člověka a to, co dělá. A najednou vidíme, že jediný rozumný, který tady zůstal, je příroda, protože ta se zoufale pokouší obnovit dynamickou rovnováhu. Jedna malá ukázka. Kdysi takové veletoky jako Yangtze Tiang nebo Žlutá řeka odnášely sedimenty z hor a z území tak 60 kilometrů do vnitřku oceánu. Tam si ty sedimenty ukládali. No a dnes díky totálnímu znečištění těchto řek a jiným skutečnostem se zanáší do hloubky 100-120 kilometrů. Uvědomí si ty obrovské sedimenty, které se ukládají na mořském dně. No a jako poslední dokonalá věc hlouposti dnešní doby, zjišťujeme, že ten obrovský ostrov v Tichém oceánu, těch plastových odpadů a všech jiných odpadů, je větší než Francie, ale my budeme bojovat proti CO2 a prohlásíme, jak teď dokonce prohlásil některý představitelé Světového ekonomického fóra, zpoplatníme nejenom lesy, vodu, půdu, ale nejnoví jedna představitelka, nebudu jmenovat, prohlásila, že bychom měli platit za vzduch. No, tak za vzduch to bude velice zajímavé, to bychom nějak měli nastřádat nějaké penízky, ale na druhé straně zase, když máme nedostatek plynu, tak já bych doporučoval podstatně zvětšit osevnou plochu fazole a pěstovat taky zelí. Protože pak bychom přirozeně produkovali metán, který by zabezpečil energetiku a v konečném důsledku by vyřešil tenhle ten nádherný francouzský energetický problém. Francie má sice jaderné elektrárny, ale musí výrazně zvětšit OZE, hlavně větrníky a solár. No, jenomže větrníky a solár dodávají energii nepravidelně, kdežto ty jaderky dodávají energii pravidelně a nemůžete je utlumit. Takže když náhodou hodně slunce svítí a flouká vítr, no tak ty OZE dodávají množství elektřiny, jaderky taky, tak vznikne přebytek v síti a vznikne geniální důkaz geniality dnešní doby. Vytvoříte takzvané ničitele energie a náklady na ty ničitele energie dáte do nákladu jaderných elektráren, aby se nám ty náklady vyrovnaly mezi jaderkami a OZE. No musíte uznat, že tohle to by nevymyslel ani Einstein. No a právě proto jsem začal úvodem tím, že největší krizi současné doby je blbost. No a jelikož někteří vědci prohlásili, že kdybychom blbost použili jako základy dvojiček v New Yorku, takže by je žádná letadla nezničila. Myslím si, že v tomto případě je tohleto vědecké konstatování asi pravdivé. Čili na úvod asi tolik.
2: Pojďme teď per partes, pane profesore. Vy jste hovořil o těch šílených evropských plánech, o tom, jak Friedrich Merz se otočil zády k velkým závazkům Německa od roku 1945. O tom, jak už chlapi od 19 do 45 let v Německu mohou opustit zemi na více než 3 měsíce pouze s povolením Bundeswehru, jak chtějí vybudovat 500 000 Bundeswehr a tak dále a tak dále. Ale zároveň se tak nějak shodují, že a Zelenský to nabízí sám, že by bylo nejlépe vytvořit ty evropské obranné síly tak, že klíčovým článkem toho všeho by byla ukrajinská armáda. A to by byl důležitý důvod, klíčový, pro přijetí Ukrajiny do Evropské unie a tak dále. To je krajně nebezpečný plán, co myslíte?
1: No, oni to dokonce už rozvinuli. Oni by nedali tu ukrajinskou armádu, oni by dali ty ukrajinské generály, který by velili sjednocené evropské armádě. Ano. To je zásadní kvalitativní posun. V tomhletom případě myslím si, že vzhledem na míru korupce na Ukrajině, bychom dospěli k velice novému velitelskému složení. No, první věc, která by se samozřejmě jevila, jestliže ukrajinská armáda má být základem společné evropské armády, tak se zeptáme na její způsobilost. No a když se podíváte na ukrajinskou armádu, kde nejmenovaný představitele prohlásí, že nejlepší bude, když zničené mužské jednotky budou nahrazeny ženskými jednotkami, tak v tomhletom případě myslím si, že nejvážnějším problémem, teď s prominutím, bude ne vybavení zbraněmi té ukrajinské armády, ale vybavení menstruačními páskami. To bude první zásadní problém. No, pak tady nastoupí další zásadní problém. Ukrajinská armáda nemá dostatek branců, ale samotní ukrajinské představitelé přiznávají, že 1 000 000 mužů se jim někde ztratil. Neodešli z Ukrajiny, nejsou v armádě, TCC je nemůže najít, dělají za cash a někde existují v mimozemském prostoru. Pravděpodobně objevili portál do paralelních světů. No, je to 1 000 000 vojáků. No, pak tady máme další věc, kterou by měli přemýšlet ti, kteří v Bruselu chtějí uskutečnit tenhle ten plán. No, při skromných odhadech se za ty 4 a více let speciální vojenské operace podařilo zlikvidovat více jak 1,25 milionu ukrajinských mužů. No, kdybychom to transportovali na ozbrojené síly Evropy, tak asi by si měli většina zemí uvědomit, kolik asi mužů by pak při těch poměrech padlo taky z těch jednotlivých zemí, že jo? Protože ty ukrajinské velitelé jsou přece skvělí. Nedodávají vojákům potraviny, aby netloustli. Nechávají je v zákopech bez spojení, aby neměli špatné myšlenky. Pro jistotu mají zajišťovací oddíly, které likvidují každého, kdo by se chtěl vzdát. Představte si ty 2 armády, čili při bojechtivosti Evropanů budete muset vytvořit veliké, nazvíme to, bezpečnostní síly, které budou z týlu zabraňovat těm, kteří by chtěli prchnout. Známý výraz prchni dáli, jak mu hráli. A tohle to všechno ještě bude směřovat další klíčové otázce. Všichni mluví o půjčce 90 miliard pro Ukrajinu, 60 miliard pro armádu, další miliardy pro fungování ukrajinského státu. Ale i ti, kteří to schválili, se sakramensky dobře vědí, že v příštích 3 letech to bude 142 miliard euro, protože budete platit taky úroky. A já bych tu ještě drobně skromně připomněl, že za bývalých vlád Čechy a Slovensko se stali ručiteli za 16,8 miliardy euro úvěru pro Ukrajinu s tím, že první 3 roky platíme úroky a pak další roky platíme jistinu. Čili ta propojenost obrovské zadluženosti evropských zemí, obrovských investicí do armády a zároveň prohlášení, že ukrajinská armáda bude bojovat pouze tehdy, když dostane další desítky miliard na žolč, vytváří nesmírně zajímavý mix. No a k tomu samozřejmě přistupuje velice zajímavé zjištění. Rheinmetall by chtěl odkoupit od Volkswagenu nebo propůjčit podniky, které jsou již ztrátové a Volkswagen se jich musí zbavit. Budou se tam vyrábět tanky a obrněné transportéry a podobně. Jenomže koumáci i v Německu i jinde přišli na to, že klíčovým parametrem příští války budou drony všech možných kategorií. No, zase by se dalo říct, jelikož teď Ukrajina přesunula výrobu dronů pro ukrajinské bojiště do západoevropských zemí, Holandsko, Francie, Německo a tak dále, tak to nebude takový problém pro ten obranný průmysl, konec konců ty drony jsou podstatně levnější, ale vznikne nám jeden ekonomický problém. Kdybychom vyráběli například tanky Leopard 4M plus Mardery, tak nám obrovský naroste HDP každé země. HDP se přepočítá na paritu kupní síly a lidé se nebudou stačit divit, jak zbohatnou. No, když ovšem přejdeme na výrobu dronů, které jsou podstatně levnější, no tak to nám to HDP tak výrazně neporoste a paní Ursula von Leyen asi těžko prohlásí, že nám obrovsky vzrostla životní úroveň, když každý uvidí pouze ty levné drony a žádnou životní úroveň. No a v tom případě pak můžete ty vyrobené drony použít nejenom na ukrajinském válčišti, ale můžete nimi bombardovat i vlastní občany, kteří budou vrcholně nasrání vůči tomu, co budou svědky v Evropské unii. Ale největší paradox na tom všem. Mrháte stovkami miliard, pravíte, že musíte vytvořit jednu celou armádu Evropské unie a přitom potichu chcete pokračovat s Green Dealem. No, já jsem nalezl logické vysvětlení. Jelikož po Green Dealu budeme všichni zelení, tak v tomhle případě pak nemusíte mít zelenou barvu na natírání vojenské techniky ani na uniformy, protože již budeme všichni zelení. A tohle to všechno vede k další zajímavé závěrečné úvaze. Je pravda, že by Brusel řídil logicky celý tento vývoj? No ne, ale právě proto, že se nelogičnost Bruselu odhaluje, tak máme 3 stupně zkvalitnění demokracie. První stupeň, směrnice DSA o kontrole a informací a tak dále. Pak jsme minulý rok schválili štít demokracie, včetně dobrovolných oznamovatelů. Někdy se to nazývalo inkviziční udavatele, ale teď to má moderní název, dobrovolní oznamovatele. No a abychom se moc netěšili, tak teď vytváříme 3. návrh, a to je daň z dezinformací. No a jelikož těch konspirátorů máme tady strašně moc, dokonce my teď jsme v konspiračním médiu, tak si představte ty obrovské zisky bruselské centrály, když všechny konspirace zdaníme. Ten návrh je prostý. Jestliže pronesete konspiraci a konspirace povede k ekonomické ztrátě, tak jisté procento z té ekonomické ztráty zaplatíte jako daň z dezinformace. Že jste nedefinoval, co to dezinformace je, to je taková drobná chyba lávky. Ale konec konců ten návrh je přímo skvělej. No a když si představíte staré zkušenosti bývalé inkvizice, kdy ten, kdo udal kacíře, tak se to rozdělil jeho majetek na 3 části. Jednu část dostal oznamovatel, druhou církev a 3. císař. Tak když si tam dosadíme sbory dobrovolných oznamovatelů, pak si tam dosadíme jisté entity a na závěr císař bude nahrazen bruselskou centrálou, no tak zjistíme, že skutečně tvůrci teorií, že historie se pohybuje v kruhu, mají přímo empirické potvrzení.
2: Vy jste mi nahrál, pane profesore, na další otázku. Všechny zkušenosti dosavadně ukazují, že na masivní militarizaci se dá vydělat jedině za předpokladu, že existuje nějaký kupující na ty zbraně, který to zaplatí. Jenomže na militarizaci evropské ekonomiky, respektive militarizaci evropské ekonomiky, nic takového nehrozí. Ona by musela ty zbraně použít a ty peníze by se mohly vrátit pouze tehdy, kdyby dospěla k nějaké velké válečné kořisti. Nebo znáte jiný způsob, jak se můžou, jak takový šílený provoz může být rentabilní?
1: No, bohužel máme historické zkušenosti, kdy Adolf Hitler musel zahájit druhou světovou válku, protože enormní státní výdaje na zbrojení v Německu v letech 34-38 byly nesplatitelné. Tak. Tedy jestliže byste nezískal externí bohatství, externí kořist. No, pak je tady druhá věc. Tohle to všechno je sice nesmírně zajímavé, ale jaká je východisková situace? A ta východisková situace je šílená. Možná právě proto ty koumáci vymysleli, že nebudeme vyrábět tanky Leopard, které jsou šíleně drahé, ale budeme vyrábět drony za pár tisíc euro, protože ty jsou levné a zároveň budete zbrojit a zároveň budete vyhrážet sousedovi a podobně. Ale to celé má jednu chybu lávky. Jo, drony můžete použít na ničení z vojenských oddílů, řekněme, jak podle ukrajinské zkušenosti, 30-50 kilometrů od frontové linie a podobně. Jenomže je zřejmé, že ten konflikt velice rychle se promění v konflikt používající jaderné zbraně. A Evropa jaksi jaderné zbraně nemá. Ty představy o tom, jak si Poláci vyrobí vlastní jadernou pumu, a jak si vlastní jadernou pumu vyrobí Španělé nebo Italové, tak jsou jaksi trošku nejenom z oblasti science fiction, ale spíše z té oblasti fiction. A další věc, budou kupovat jaderné zbraně od Američanů. Čili z těch amerických 5000 nukleárních hlavic se Evropská unie rozhodne koupit nějakou část, což by nepochopně pana prezidenta Trumpa potěšilo, čímž by zaplatil náklady vojensko-průmyslového komplexu. Ale on to vyřešil jinak. Jednoduše, ty čtyři klíčové dodavatele Pentagonu, zbraňových systémů, ty tradiční, budou nadále vyrábět tanky a rakety a podobně a budou dodávat nejenom americké armádě, ale i evropským státům. A ty za ně zaplatí. Nevím, čím, ale zaplatí. A takové organizace, jako je Palantir, Anthropic a podobně, se zaměří na umělou inteligenci a udělají jeden krásný skutek. Doteď používali systémy programu Thalasa na jednotlivé zbraňové systémy ve Spojených státech. Čili vlastní programy měl námořnictvo, letectvo, pozemné síly. Díky antropickému modelu MITOS hlavní strategie Pentagonu spočívá v tom, abychom propojili všechny tyhle ty izolované systémy do jednoho jediného komplexního systému, který by řídila umělá inteligence a dokonce se objevují náznaky, že tu umělou inteligenci bychom ani snad neměli kontrolovat. Přece je inteligentnější než většina generálů a lidí, rozhodně je inteligentnější než jakékoliv politicky strukturovaný pracovník. No a v tomto případě to ponecháme na umělou inteligenci a bude to skvělé. No jenomže znalci sci-fi filmu vědí, že tohleto jim sakramensky nebezpečně připomíná Skynet a jeden nemenovaný vícedílný film zvaný Terminátor. No, dokonce Rusové mají jedno robotické zařízení, které má 8 druhů zbraňových systémů, samo si vyvíjí určené zbraně na ničení protivníka a řídí to umělé inteligence a taky náhodou se nazývá Terminátor. A tohle to všechno vyústuje do takového dost podivného závěru. Když nemáte peníze, tak nejlepší je vyvolat válku. Válka má dva pozitivní momenty. Poprvé srovná všechny odpůrce do jedné jediné rady, protože všechno pro vítězství. Čímž zlikvidujete vnitřní odpor. A pak po druhé, vojensko-průmyslový komplex a některé skupiny finanční na tom šíleně vydělají. No a když na tom šíleně vydělají, tak musíte v koutku duše doufat, že trošičku z toho zisku přidělí i tomu obyvatelstvu, aby moc nereptalo. Tak, jak se doufalo v Německu. V 40. letech. No a tohle to všechno se děje v situaci, kdy skutečně, jako kdyby to memorandum Palantiru opravdu platilo, jaké vyjednávání. Máme tady sílu. A když se nám někdo postaví, tak je smeteme do kamenného věku. Jenom pan prezident Trump jaksi drobně zapomněl, že není původní, protože o smetení země do kamenného věku již mluvili jiní američtí prezidenti a týkalo se to bombardování severního Vietnamu. Jo, pamětnici si pamatují. Takže ani ta původní myšlenka o tom návratu do kamenného věku není původní. A z tohoto hlediska, jestliže přestanou platit mezinárodní dohody, přestane platit mezinárodní právo, námořní i jiné, jestliže se stane to, že budeme uzmůvat finanční rezervy jiných zemí jenom proto, že se na ně jejich vůdci nedobyt tváří, no tak to vytvoří svět, který můžete nazvat přímo světem chaosu. Ach, světem krizí. No ale kdybychom se vrátili Šumpetrovi, tak můžeme prohlásit s hrdostí, že kreativní krize povede k vytvoření nového systému a nové společnosti.
2: No, ano, to říkal destrukce, kreativní destrukce přece.
1: Ano, kreativní destrukce povede k novému světu a bude to skvělé. Takže možná si ti bruselští představitelé skutečně umanuli, že vytvoří základy nového světa, kde budeme všichni šťastní, spokojení, nebudeme nic mít, nad námi bude bdít umělá inteligence, v nejhorším případě požádáme mimozemšťany o pomoc a budeme všichni spokojení. Někteří budou spokojenější.
2: Asi
1: tak. Tak tohle to všechno vytváří takový zvláštní mix a vy si opravdu začne klást otázku. Takovou drobnou cynickou. Samozřejmě, kdyby došlo ke konfliktu, tak dokonce máte modelové scénáře, kolik milionů Evropanů padne v tom konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Většina obyvatel padne a podobně. Zůstane kolem podle těch amerických modelů 60 milionů Evropanů. Ale drobná poznámka. Tahle ta společnost je založena na masové produkci a masové spotřebě. Jestliže ale zlikvidujete fyzicky většinu masové spotřebitelů, no tak kdo vám pak bude produkovat a kdo vám pak bude spotřebovávat? To znamená, opravdu budete potřebovat jiný společenský model. A další aspekt, který z toho vyplývá, jestliže současná společnost je založena na penězích, jako na primární protokolu, který pak směřuje k moci, ovládání, kontrole a všem ostatním, no tak když tenhle ten systém nebude schopen pracovat s penězi, tak co bude základem toho nového společenského systému? To, co navrhl Elon Musk, to znamená, dostanete nepodmíněný příjem a budete šťastní a nemusíte mít důchodové spoření, protože budete mít nepodmíněný příjem a podobně. Zřejmě pan Elon Musk počítá s tím, že ti zbohatnutí vlastníci zbrojářských komplexů budou altruisté a většinu svého zisku, který už nebude ziskem, protože nebudou peníze, spokojeně rozdají všem občanům, aby dostali nepodmíněný příjem. A tohleto všechno se odehrává ještě v jednom problému. Kdyby ty krize byly rozloženy na delší časové období, řekněme 10 let, tak by to možná tak nápadné nebylo. Ale všimněte si tu zoufalou snahu všechno skoncentrovat na 2-3 roky. To ale znamená, jako kdyby ty elity věděly, že jim plyne odpočítávání času. A my bychom měli uvažovat nad tím, proč a co vědí, že to odpočítávání času je tak děsí a všechno ženou urychleným způsobem. Vemte jenom zrychlování procesu zavedení CBDC Evropskou centrální bankou. No a možná ten VEF je prognostický, když prohlásil, že měli bychom platit za vzduch, protože možná vědí o přírodní katastrofě, k vzduchu nebude dostatek, a pak to bude nesmírně cenná komodita. Ale zatím se divím ještě jedné věci. Je sice provedeno takzvané financializování přírodního prostředí, to znamená vody, půdy, lesů a podobně, ale vzhledem na obrovské sucho, minimálně v evropském kontinentu, největším a cenným tovarem se stane voda. Že ještě nikoho nenapadlo rychle vytvořit burzu vody, abychom podle zákonů trhu, tedy dopytu a ponuky, s patřičným způsobem zvýšili cenu vody. A mám pocit, že takové ty síly v úzadí velice rychle směřují nejenom vytvoření ropného trhu a energetického trhu, ale taky vodního trhu. Mají tam jeden malý zapeklitý problém. Podle prognóz většinu elektrické energie budou spotřebovat cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. Ovšem ta datová systémy budou muset mít velké chlazení. čínské objev, kdy jste vytvořili úložiště dat, které nespotřebuje obrovské enormní množství vody, tak zatím zůstává pouze v projekční podobě. No a pak se objeví to, co se objevilo v některých amerických státech, kdy obyvatelé masově protestovali proti stavbě cloudových úložišť dat, protože obírali o elektřinu a vodu. No a mám takový pocit, že jak bude narůstat potřeba umělé inteligence a cloudových úložišť dat, tak bude narůstat i zuřivý odpor. Protože bez té elektřiny se můžete zaobít. Ale bez té vody, tak asi ne.
2: Souhlasím s vámi, pane profesore. Já ještě se vrátím přece jenom k podtématu, které šokovalo Lecko. Mám na mysli agresi proti Iránu a velkohubá prohlášení na počátku a reálný výsledek, kdy americká administrativa i Tel Aviv teď se musí z toho nějakým způsobem vylhat, když to tak řeknu. A vy jste sám naznačil, že následky toho střetu, protiúderu a tak dále, způsobily, že se to nemůže vrátit za pár týdnů do nějakého stavu a jaksi před tím, co tu byl, a že možná také celá ta krize bude trvat ještě nějaký čas. Irán říká jasně, že už nebude propouštět plavidla zadarmo, že uplatnil v podstatě stejnou metodu jako Trump, že bude vybírat mýtné v podstatě za průjezd těch plavidel a tak dále. Deficit některých energetických komodit a nejenom jich narůstá a bude se projevovat ještě velice výrazně, včetně v Evropě a tak dále. Jak si myslíte, že dopadne řešení té slepé ulice, toho patu, který v Hormuzském průlivu a kolem něj nastal?
1: No, první problém, který je a který je pozitivní, vojenskou operaci v Iránu plánovala umělá inteligence. No, umělá inteligence vycházela z dat, které jí poskytl Pentagon. No a tu se dostáváme k té klíčové otázce, jestliže data jsou palivem pro umělou inteligenci, tak si musíte položit otázku, jestli ty data jsou korektní, jestli jsou odrazem reálného světa, reálné skutečnosti a podobně. Příklad Iránu přímo geniálně ukazuje, že ty data jsou ideologizována. Přece se prohlásilo, že stačí v Iránu setnout hlavu vedení iránského státu a všechno se sesype. No velký kulovej. Další věc, která je projektování a použití námořní síly v oblasti Hormuzského průlivu. No poslali tam nakonec 4 letadlové lodi a 2 už opět odpluli. Proč? Protože se báli iránských protilodních dronů. A další věc, která váže se na Irán. Dnes dokonce jsem viděl analýzy, které prohlašují, že dokonce takový zdrženlivý postoj

i válečné útoky, zvládnout i letecké bombardování a podobně. On ten Irán totiž ukázal, že když se společnost připraví na riziko války, tak je schopná to zvládnout. Ale právě proč to říkám? Protože představte si evropské země a Evropskou unii, jak ta je připravena na válku. Dokonce cynicky by jsem prohlásil, že někteří by rádi dodali koordináty, aby první raketa udeřila na Brusel a vymazala bruselskou centrálu Evropské unie, čímž se výrazně zvýší schopnost rozumného odolávání válečným útorkům. Z tohoto hlediska skutečně dostáváme jakoby zrcadlový obraz naší nelogičnosti, protože rezilience evropských zemí a členských zemí Evropské unie a NATO je přece minimální. Nejsou schopni přežít ani ten menší lokální konflikt a už vůbec ne konflikt typu iránské konfrontace. No a samozřejmě je tady další věc, která je mimořádně závažná, a to je skutečnost tady diskutované otázky, jestli Netanyahu hýbe Trumpem nebo Trump hýbe Netanyahuem. No a pozice takzvaných protestantských sionistů ve Spojených státech a vplyv téhleté lobby na rozhodování americké administrativy je obrovský. Právě to vede k štěpení hnutí MAGA, dokonce viděl jsem materiály, že se vytváří další antitrumpovské hnutí MAGA a kdyby teď byly volby, tak rozhodně by prezident Trump nevyhrál. Čili vede to k polarizaci i v samotných Spojených státech. Šílené uplatňování zbrojného blázince a Green Dealu v Evropě povede nejenom ke krizi z nedostatku pohonných hmot, zásobování a podobně, ale povede k obrovské sociální polarizaci a sociálním nepokoju. Čili opět katalyzační proces. No a když vezmete důsledky výrazného snížení produkce umělých hnojiv na africké země, jihovýchodní Asii, část Jižní Ameriky a podobně, tak to povede ke katastrofálním důsledkům. Jedna zajímavá strategická linie. Evropská unie uzavřela dohodu s Mercosurem, kterou pravda ještě neschválil Evropský parlament, ale již se vozí potraviny z Jižní Ameriky. Znamená to tedy, že prohlašují vedoucí představitelé Evropské unie, že potraviny budou levnější, protože jihoamerická produkce masa a jiných věcí není zatížena všemi těmi normami, předpoklady, kontrolami a tak dále. No a teď si představte, že 440 až 460 miliard ze sedmiletého rozpočtu Evropské unie jde na společnou zemědělskou politiku. Největší výdavková část. No a jelikož již zemědělci v Evropě nebudou, protože budeme vozit levný tovar z Mercosuru a ovoce z Africké unie, no tak ušetříte 440 miliard, které můžete vrhnout na zbrojení. No, má to jedinou chybu krásy. Rozumné země se začínají orientovat na samozásobení. Potravina, energii, ve všem ostatním. Ale jestliže zlikvidujete evropské zemědělství, tak pak se hlavním nástrojem příštího konfliktu stanou v Evropě potraviny. A jestliže budete pokračovat v debilní strategii odstřihnutí od levných energetických zdrojů, tak vám budou chybět taky energie. A jestliže vezmete ten šílený pokles porodnosti v jednotlivých evropských zemích, no tak vám budou chybět i lidé. No a kombinace nedostatku potravin, energii a lidí má jediný důsledek, ne hyperinflaci, ale rozpad státu a společnosti v té podobě, jak ji znáte. No a pak už jenom třešnička na dortu, vypnete internet a půlka mladé generace se zblázní, protože nebudou mít sociální sítě, nebudou moct prezentovat své lajky a nebudou moct prezentovat svá selfiečka a skončí to vlnou sebevražd. A tohle to všechno ty výzkumníci vědí. Vědí taky o tom, jak umělá inteligence vede k debilizaci velké části společnosti, digitální svět a podobně. A dokonce většina lidí ví, že systém, řekněme, obrovského nárůstu potratu a poklesu porodnosti má své přesně jasně definované korelační faktory. O nich se nesmí mluvit. No a tohleto všechno staví před nás klíčovou otázku. Viděl jsem minulý materiál, kdy vědci z MIT a Caltechu položili umělé inteligenci otázku, proč s náma mimozemské civilizace nekomunikují, teď to rozebírali autoři a hledali různá zdůvodnění a Kardašovu rovnici a všechno ostatní a bavili se o technické úrovni a ta civilizace cizí, která může být o milion let dál, je úplně jiné

0: galaktické úrovni, takže jenom pozorují tuhletu planetu a nekomunikají s námi a podobně. A celé ty obrovské týmy vědců, které se bavili s umělou inteligencí, zapomněli na jednu drobnou otázku, kterou si položí mimozemská civilizace. Je současná lidská společnost logická? Jestliže není logická, proč bychom s nimi komunikovali? A proč bychom jim dávali technické informace, které by použili jenom k prohloubení nelogičnosti dnešní společnosti? Takže v tomto ohledu ten klíčový historický precedens, musíme si sami rozhodnout, kterou cestou chceme jít. A přesně jak ty Indiáni Hopi prohlásili, jo, rok 26 je katastrofický, ale ne z titulu katastrofy. Ale lidstvo je na křižovatce, buď bude cestou sebozničení, nebo cestou úplné transformace sobě. No a to je právě ten zajímavá věc, že nikdo si z těch slavných a slovutných vědeckých týmů nepoloží drobnou otázku. Je tahle ta společnost logická? A otázku druhou, jaký je smysl existence lidí a téhleté společnosti? Víte, ono to vypadá jako filozofická otázka, ale ona má setsakramentsky závažné důsledky. A pokud neumíme dát odpověď na tyhle dvě otázky, no tak bude vládnout chaos, síla, debilita, no a pak všechna ty nadnárodní zoskupení budou ne důrazem společného rozvoje, posilování rozvoje slabých, silnými a podobně, jako bylo v preambuli Evropské unie, ale pak to bude jenom šílená debilizace, válka a všechno ostatní.
1: Já se ještě, když dovolíte, zeptám na vaše očekávání od summitu mezi čínským lídrem Xi Jinpingem a americkým prezidentem Trumpem, který tak všelijak válčil chvíli, pak musel přestat a teď vyráží do Pekingu. Co si myslíte, že tam odehraje a co to přinese?
0: No, v boxeřině je ten známý termín clinch. Ani jeden ze souperů nemá dostatek síly na to, aby zničil a knockoutem poslal to druhého soupera k zemi. No tak se vzájemně chytí do klinče a drží. Publikum jása, podívejte, jak jsou slabí. Jedni drží jednomu, druhý drží druhému. Všichni jsou spokojeni, protože vidí, že je to vyrovnané. Nikdo nedává ten zásadný Tysonov direct a čekají. No, z tohoto hlediska je to velice zajímavé, protože Čína potřebuje expanzi na světových trzích, i když výrazným způsobem posilnila domácí spotřebu. Američané si uvědomují tu závažnost situace. Jedna taková drobná poznámka. 80 až 90% náhradních dílů pro americkou armádu vyrábí v Číně. To je jen tak jedna poznámka bokem. Čili kdyby náhodou se někdo příliš utrhl z řetězu, nemyslím pana prezidenta Trumpa, no tak Čína zastaví nejenom export vzácných surovin, ale zastaví další věci. Totiž tam je jedna drobnost. Původně Američané doufali, že obsadí ložiska vzácných zemin na Ukrajině. A bude to skvělé, nahradí čínský dovoz. Jenomže pak koumáci přišli na jednu zajímavost. První věc. Musíte zjistit skutečnou vytěžitelnost ložisk vzácných zemin. Pak je to druhá věc. Musíte vytěžit tu rudu, jenomže tu rudu musíte zpracovat. A na to potřebujete speciální technologie. A 90% patentů a technologií na zpracování vzácných zemin má Čínská lidová republika. Pak přijde třetí věc. Kdybyste chtěl vyvinout technologii na těžbu rudy a pak ještě vyvinout technologii na zpracování rudy, tak budete potřebovat 8 až 10 let a desítky miliard dolarů investic. Takže ono to dokonce ani nebude tak jednoduché, jak si myslel prezident Trump, že obsadíte ty ložiska na Ukrajině, budete je těžit a vyděláte těch 300 miliard, na kterých se dohodli. No a k tomu přistupuje ještě jedna klíčová věc. Námořní logistika se stává klíčovým parametrem v energetice, ale i v obchodě. Námořní logistika závisí na několika klíčových úzkých místech, jako je Panamský průliv, Hormuzský průliv, Suezský průliv, Malacký průliv, ale taky nový fenomén severní mořská cesta. Najednou zjišťujeme, že s velkou parádou první velká kontejnerová čínská loď v doprovodu ruského lidoborce proplula severní mořskou cestou. Samozřejmě, že severní mořská cesta se stává jedním z klíčových dopravních exportních tras pro čínské výrobky. Samozřejmě se to týká i ruského severního pobřeží a podobně. A vzniká představa, že námořní doprava jako klíčová transportní struktura, krevní objekt na planetě bude muset hledat nové dopravní trasy vzhledem na citlivost uzavření těch úzkých míst, jako je Panamský průliv nebo Hormuzský průliv nebo Suez. A to všechno vede k velmi zajímavému poznatku. Číňané dnes vlastní 90 klíčových přístavů na světě. Čínské kontejnerové firmy jako COSCO jsou klíčovými parametry pro transportu, hotový výrobku, komponentů a podobně. Nadšenci globalizace, kteří ke své hrůze zjistili, že systém just-in-time jim sice přinesl obrovské úspory, ale závisí na včasnosti logistiky. A najednou logistika, která měla v 90. letech přinášet obrovské zisky, najednou zadrává na konfliktech a podobně. Všimněte si ten střed. Na jedné straně máte rozmístěny po planetě produkční a odběratelské systémy. Klučovým propojitivacím systémem je námořní doprava, ale námořní doprava se stává nesmírně senzitivní ve vazbě na úzká místa na světových oceánech. A v tomhletom ohledu tento vlastní ta úzká místa bude diktovat parametry námořní dopravy. Čili jestliže například, všimněte si, Čína koupila přístavy na koncích obou koncích Panamského průlivu. Americká vláda tlačila na panamskou vládu, aby jim odebrala licence a právo vlastnit tyhle ty přístavy. Ale jak to dopadlo? Jak si se nikde neobjevilo? Ale Číňané nadále drží tyhle ty klíčové body. V Evropě Pireus plně vlastní Číňané. Jejich investiční podíly v evropských přístavech, jako je Rotterdam, Hamburg a podobně, jsou obrovské. A najednou Evropská unie zjistuje ke své hrůze, že námořní doprava je klíčovým parametrem a kdo vlastní přístavy a dopravní trasy, tak ten bude určovat vývoj na planetě. No samozřejmě vznikla představa, no jo, my to vyřešíme pirátským aktem, takže zavedeme kaperské listy a vojenské lodě Spojených států, Anglie, Francie a podobně budou zastavovat takzvané neekologické stínové tankery a dopravní lodě. Jenomže to má drobnou chybu lávky. Státy, kterým ty lodě patří, asi nebudou sedět na bobku a čekat, až jim to skonfiskují. Samozřejmě můžete uvést, že Evropská unie skonfiskovala Rusům 12 námořních tankerů ze stínové flotily a prezident Putin a ministerstvo zahraničí okromě důrazného varování neudělali nic. No, ale jak se říká, trpělivost má své meze a nepochybně i Rusko sáhne k takovým tím slušným opatřením. Jedno z nich bylo vyslání 6 nukleárních ponorek do prostoru kolem Anglie. Načež vypuklo obrovské zděšení ve Velké Británii, protože bohužel zřejmě pan premiér Stern si pořád myslí, že platí staré známé heslo dobré Anglie, Anglie vládne nad vodami. No tak když vemete osud nejmodernější anglické letadlové lodě, která ani nemohla vyplout z přístavu, protože se objevily technické poruchy, tak asi vládne nad vodami jenom v teoretických počítačových hrách. No a tohle to všechno vyústuje do takového zvláštního závěru. Námořní logistika se stala úzkým hrdlem globálního dopravního světa, ale i exportu tovaru a služeb. Námořní doprava bude vyžadovat pravděpodobně obrovské posilnění válečného loďstva. No a když porovnáte prognozu výstavby čínských válečných lodí na příští 10 let, ze schopností produkovat válečné lodě ve Spojených státech, vemte jenom osud těch 6 obrovských bitevních dreadnoughtů, které navrhl prezident Trump a bude to zlatá flotila, jenomže ji nemá kdo postavit, takže asi si objednají u zahraničních loďařů. Tak pak najednou zjišťujete, že ta směrnice prezidenta Xiho, aby do 10 let čínská námořní síla byla schopna se střetnout s jakoukoliv jinou námořní sílou kdekoliv na planetě a vyhrát tenhle ten střet, není náhodou a stejně tak není náhodou i skutečnost, o které se nemluví, protože všichni mluví o procesorech a čipech z Nvidia. A drobně zanikla zpráva, že čínští odborníci vyvinuli nové procesory, kterých operační schopnost je 4,2 kvadrilionu operací za vteřinu, kdežto čipy NVIDIA mají pouze 1,6 kvadrilionu operací za vteřinu. No a čínské úspěchy v oblasti energetiky Teď najednou všichni mluví o SMR, malé modulární reaktory. Co to znamená? Znamená to, že chcete lokalizovat energetické zdroje a znížit zranitelnost. Jenomže malé modulární reaktory buď jsou zmenšením klasických teplovodních reaktorů, nebo jsou technologiemi toriových reaktorů. Ale toriové reaktory mají několik obrovských výhod. Poprvé, nejdražší část jaderné elektrárny, tlaková nádoba, která funguje při tlaku 150-160 atmosféra, je nejdražší, je nahrazena tlakem 14 až 16 atmosfér u toriového reaktoru. Nepoužíváte chlazení vodou, ale chlazení například tekutým sodíkem. A kromě toho můžete přepracovat palivo, což umožňuje nekonečný výrobní cyklus. Právě proto Číňané odzkoušeli jadernou elektrárnu, kterou postavili na poušti a nepotřebují vodní zdroje. A tohleto všechno vytváří ten klíčový mix. Energetika, bez které nefunguje umělá inteligence, námořní doprava a logistika, bez které nemůžete ovládnout teritoria planety, lokalizace ekonomického vývoje, abyste byli méně zranitelní. A nakonec ten závěr. Svět se mění z klasických spojenectví a nadnárodních organizací na pragmatická spojení. A ta pragmatická spojení jsou tehdy spojena pouze společným zájmem členů toho seskupení. No a řekněte mi, že evropský zájem evropských členů Evropské unie je na společné válce proti Ruské federaci? Opravdu si to někdo myslí?
1: Já marně přemýšlím, co by mohla Evropa, kdybych přestal mít morálku, charakter, kdybych si amputoval a přemýšlel bych, co může Evropa, jmenovitě třeba Česká republika, získat, došlo-li by ke konfliktu s Ruskou federací. Kdybych přemýšlel dny a noci, tak marně přemýšlím o jednom jediném kladu. Vy nějaký znáte?
0: Ano, ano, znám. A teď promiňte za cynismus. A taková jaderná válka přinese České republice tři obrovské výhody. Obyvatelstvu přinese. Poprvé, víte, že pohřeb řem je hodně drahý. No, ten nebudete potřebovat, protože ta jaderná pumová spálí zdarma. Pak ušetříte na hrobovém místě, dokonce cynici prohlasují, víte, investičně není dobré koupit byt. Investičně je skvělé koupit hrobové místo, protože při rychlém úmrtí a množství úmrtí nedostatku hrobových míst ty ceny půjdou nesmírně vzhůru. No a kromě jiného ještě to posilní vaše vlastenecké cítění, protože váš popel bude rozptýlen na území České republiky. Aha. Čili máte ekonomické, morální a lidská pozitiva. No a jestliže by se někdo jako radioaktivní prach necítil dobře, tak je to pouze drobná chyba lávky. Promiňte za cynismus.
1: No, bylo to takové osvěžující, co jste řekl. Já poslední otázku, pane profesore, protože se blíží čas, kdy se sluší vás vydat na pospas našim divákům. Spojené státy nejsou v dobré kondici a tu agresi proti Iránu si myslím, že si ještě naběhli hodně. Jo? Mají i politika vlády je doma pod palbou kritiky. Trump nevím, co přežije nebo nepřežije, ty midterms volby v listopadu zřejmě prohraje, nevím, jestli dojde k impeachmentu a tak dále. Jak vy vidíte nejbližší perspektivu Spojených států v této skrumáži, do které se v podstatě sami zahnali?
0: První věc, moja představa, teď promiňte za tu prognózu, nechci být jak pan Žerinovský. Jestliže v Anglii současné volby kompletně proměnili tradiční politickou strukturu, dělenou na laboristy a Torie a Farage a další, vyhráli zdrvujícím způsobem a přestavěli politickou scénu ve Velké Británii, tak já mám pocit, že ty podzimní volby ve Spojených státech taky zásadním způsobem přestaví tu tradiční politickou strukturu demokratů a republikánů. Protože jestliže teď se již formuje nové hnutí MAGA, které odmítá Trumpovy kroky a jeho administrativu, ale zároveň zůstává velice tvrdá vůči demokratům. Tak to znamená, že vzniká stejně jako ve Velké Británii Farage, tak vzniká nová síla, která odmítá tradiční politickou strukturu. Na druhé straně, když vezmete skutečnost, jakým nehorázným způsobem zasahuje Brusel do voleb v evropských zemích, pak to nevyhnutně, jako podle fyzikálních zákonů, každý tlak posilní protitlak. A pochybuji, že se ještě v Bruselu podaří uskutečnit to, co udělali v Rumunsku, protože vidíte, v Bulharsku jim to už nevyšlo. A dokonce i to vítězství pana Mangiara v Maďarsku nepřineslo Bruselu ty očekávané oslavná vítězství. Čili začíná, nazvěme to, přestavba tradičních politických systémů, tradičních politických stran, které nesplnily očekávání lidí a voličů a nejsou schopny odborně a intelektuálně řešit krize, které stojí před náma. Nebo opravdu máte představu, že například na Slovensku takoví demokrati nebo PSK jsou schopni řešit klíčové geopolitické, ekonomické a jiné výzvy, které budou stát před Slovenskem nebo před Českou republikou. To znamená, první fáze bude fáze přestavby starého politického systému. Jenomže na to bude navazovat druhá fáze. A to je pochopení, že dnešní směřování společnosti, závislost na penězích, žití na úvěr a na dluh je již neudržitelné. Nebude to Green Deal, kdy vás chci nahnat zpátky do jeskyní a ke svíčkám. Ale bude to poznání, že tahle ta společnost založena na plýtvání již nemůže přežít nejenom z společenských a ekonomických důvodů, ale i z důvodů přírodních zdrojů a nutnosti rezilience vůči přírodním změnám. A tahle ta druhá krize povede k přeskupení ekonomické struktury státu. A tohleto všechno se bude dít v situaci, ve které bude velice rychle pokračovat terraformace přírodního prostředí na planetě Zemi. Není to žádné globální oteplování, teď náš straší globální dobou ledovou, nejenom její Al Gore prohlásil, že to několik let bude tady katastrofální doba ledová. No tak jednou to je ledová doba, po druhé je to extrémní horko a podobně, ale oni vůbec tyhleti lidi nepochopili nutnost holistického přístupu. A proto ten můj pohled končím jednou zásadní větou. Tahle ta společnost věda i směřování je zaměřeno na detaily, ne na celek a zásadně odmítá studovat a řešit příčiny, zabývá se pouze následky. Vidíte to krásně ve zdravotnictví. Neřeší příčiny nemocí, ale řeší diagnostiku, léčební postupy a podobně, protože na těch se dá vydělat. Kdybyste oficiálně publikoval příčiny nemocí, tak by to chtělo přestavbu všeho kolem nás. A to teď se děje i v ostatních oblastech. Čili ty systémové krize, politická, ekonomická, finanční, ale i produkční, prorostou do vytváření a potřeby vytvořit novou podobu lidské společnosti, která bude zároveň nalézat schopnost přežití v měnícím se přírodním prostředí. A tohle to všechno je nesmírně důležité ještě z jednoho aspektu. Bude to probíhat rychle a provázaně. A to bude stavět před elity, které řídí jednotlivé země, před zásadní otázky. Ne nějaké kosmetické úpravy, ale zásadní změněné struktury. A tam si položte otázku, jestli současné politické elity na národní úrovni nebo v Bruselu jsou vůbec mentálně schopny tohleto zvládnout. Když si představím některé europoslance za Českou republiku, tak nabývám dojmu, že docent Chocholoušek by měl poslat více sanitek se svěrovacími kazajkami.
1: Pane profesore, o to víc a častěji budeme zvát vás, protože já jsem také přesvědčen, že doba houstne a jednotlivé krizové erupce se budou odehrávat častěji, budou větší, budou navzájem se potencovat a tak dále a o to víc bude třeba o tom přemýšlet na hlas, ale jsem zároveň s vámi velký skeptik, pokud je o stávající politické struktury, ale i o stávající ekonomickou moc. Já vždycky říkám, kdo z těch 86 miliardářů českých, těch oligarchů, vymyslel něco nového? Kdo z nich sahá aspoň po kaničky Tomáši Baťovi, nebo Františku Křižíkovi, nebo Emilu Kolbenovi, nebo a tak dále, tušíte, které bych ještě vyjmenoval. Jestli dojde včas k takové výměně těch elit, jak tomu říkají, ekonomických i politických, bez toho skutečně to hrozí velmi, velmi závažnými následky. Ale já tady nejsem o to, abych meditoval na hlas, já mám jiný pořad tady u Petra, dneska je to váš pořad, už je 9 hodin pryč. Já moc děkuji za svěží, zajímavou debatu, byť o věcech, které jsou někdy velmi nepříjemné a zlověstné, pokud možné perspektivy. A teď bych vás rád vydal na pospas našim divákům. Díky, já se odpojím zvukem a...
2: Jsi tam?
1: Tady jsem, ale pan profesor.
2: Jo, pan profesor vypadl po hodině.
1: Tak já počkám. Jdu poslední tři věty a...
2: Zrovna ho vyvolávám.
1: Šanci.
2: Jasně. Už je tady, dobrý.
0: Ano, jsme už tu, jsme opět.
1: My jsme utěti těsně v takovém finále, dobře. Chci říct, že se těším na naše další setkání, protože budou velmi vážné věci na pořadu. A jsem velmi zvědav, zda nynější vlastnická struktura, povaha těch ekonomických elit, tím pádem i politických elit, které jsou v podstatě jejich pimprlaty, těch ekonomických, to víme, jestli se dokáže jestli dojde k terraformaci elit včasné. Mám obavu, že bude jisté zpoždění, ale život si to pak snad si to vynutí. Moc děkuju, pane profesore, odpojím se teďko zvukem i obrazem, abych nevyrušoval. A připojím se v konci naší relace. Díky zatím.
0: Já děkuji velice pěkně za spolupráci.
2: No, pane profesore, já teda s dovolením zneužiju toho momentu, že teď jsme tady takhle my dva, protože Pepa teďka nakous jednu zajímavou věc, a sice víme, že 1% nejbohatších vlastní údajně nadpoloviční většinu planety, jo, já nevím, kolik procent vlastní de facto celou planetu, 90% lidí jim zbývá, beru to jakoby opravdu trošku ráz na ráz, víceméně jenom dluhy a oči pro pláč. Jak při takovémhle složení a rozložení majetku a rozložení příjmů, tý neskutečný jako polarizace, která je, a toho trendu, že se ty nůžky rozevírají, oni se nějak jako nikdo se nesnaží, alespoň částečně, alespoň kosmeticky nějak tohleto srovnat. Jak při takovýhle, v takovýhle situaci může někdo jako spolíhat na ty naše slavné elity, které nejsou schopní vlastně ničeho, ale hlavně kam to povede? Jo? Ten systém přece sám se musí buď teda proměnit v koncentrační tábor, to jako já to nazvu na rovinu, anebo teda zásadně změnit. Ale to nepůjde samo od sebe.
0: No, první otázka, která u tohto zní. Ano, je pravda, že 3% například Američanů vlastní více jako 80% bohatství v Americe. Kdybyste to pokračoval dále v polarizaci společnosti, tak nakonec zjistíte, že kolem 8-10% vlastní drvivou většinu všeho bohatství. No, ale je tady jedna kacířská otázka. Já se dovolím nabourat do toho. Je ten majetek, který vlastní, skutečný majetek? Já vám uvedu příklad. Majetek Elona Muska se odhaduje na 1 bilion dolarů. Nebudu mluvit o majetcích investičních guru, kde mluvíme o stovkách miliard. Jsou to skutečně stovky miliard majetku, nebo jsou to pouze čísla o majetku? To je první zásadní věc. Druhá věc. Všichni mluví o Elonu Muskovi, Zuckerbergovi, dalších, Karpov a podobně, ale nikdo nemluví o nadnárodních finančních korporacích a propojenosti jednotlivých korporací. Ano, vy víte, že Die Erste vlastní Českou spořitelnu, a kdo vlastní Die Erste? Nevlastní náhodou německé banky? A akcionářské podniky německých bank dovlastní. Nevlastní tam například finanční skupiny Rockefeller a další? A jak je vlastně propojen celý ten svět? Vemte jenom například penzijní fondy v druhém pilíři. Ty přece vlastní banky. Další poznatek. Množství nově postavených bytů, které jdou takzvaně na hypotéky, ve skutečnosti vlastní nadnárodní bytové fondy, které vznikly v Německu v 98. po rozprodeji státních bytů německou vládou. A teď si položíte otázku, a kdo vlastní komunikační systémy a média a podobně. A zjistíte, že vlastně ta propletenost vlastnických vztahů v jednotlivých oblastech jako pavučina rozkrývá a pokrývá všechny oblasti dnešní společnosti. A pak máte další otázku, No přece ten rating těch velikých vlastníků je přece potvrzen 4 ratingovými agenturami. A já vám připomenu krizi v 98., 2000 a 2008. Nenáhodou se zredukoval počet klíčových ratingových agentur z 9 na 4. A kdo vlastní ty ratingové agentury? A jak byste se podíval na to, že například ty klíčové firmy v oblasti OpenAI fungují tak, že já uzavřu smlouvu s váma, vy uzavřete smlouvu se mnou, dáme si tam, že budeme investovat vzájemně miliardy dolarů a ve skutečnosti my ty dolary nemáme. Ale pro akciové trhy je to znak, že jsme úplně super solventní, tak do nás budou investovat další a další desítky miliard dolarů, které jsou není ničím kryty. A když už se chceme bavit o světě, tak rád bych připomněl tu velkou práci Mezinárodního měnového fondu, který konstatoval, že jestliže za posledních 30 let reálná ekonomika vzrostla 1x, tak finanční trhy vzrostly 4x. A já se vás ptám, co pak tvořilo ten základ reálných tovarů, služeb, komponentů a všeho ostatního? Virtuální ondulace teplého vzduchu? Vždyť to vidíte i na tom BlackRocku. Jednakrát prohlásí, že BlackRock má tržní podíly v hodnotě 28 bilionů, pak 12 bilionů, pak 41 bilionů. A to kolik, prosím vás, mají těch bilionů? A teď za minulý rok se zjistilo, že 3000 nejbohatších Američanů zvýšili svůj majetek o více jako 1,5 bilionu. A jaký majetek? A jaké miliony? Vždyť jdeme Spojené státy, kde jenom objem nesplácených studentských půjček přesahuje 2,8 bilionu. A ty nehnutelnosti jsou nadsazeny. Takže vzniká zásadní klíčová otázka první fáze. O jakém majetku těch bohatých vrstev mluvíme? Je to jenom účetní vyjádření toho jejich majetku? A kdyby došlo k lámání chleba, tak co zůstane z toho jejich majetku? Druhý problém? Jestliže tahle ta společnost je založena na plýtvání, a vemte jenom poznatky a zkušenosti, že například z produkce textilního průmyslu se ve skutečnosti prodá maximálně 55 až 60% produkce a ostatní neprodanou produkci stohujete na libyjské poušti, jaký to má smysl jenom proto, abyste vykázal akcionářské podíly a akcie daných firm stoupaly? Vždy dokonce i u toho Volkswagenu víte, že se neprodá celá vyrobená produkce, ale prodá se maximálně 70%. A pak máte ty fabriky ve Španělsku, které šrotují ty neprodaná auta. Jaký tam je logický ekonomický systém? No a teď k tomu přijdejte skutečně ty absurdnosti v oblasti energetiky, kdy ty maržiče energie finančně zatěžují jaderné elektrárny, které jsou přece nejekologičtější a nejlevnější z hlediska produkce kilowatthodiny. A toto všechno vede k jednomu zásadnímu poznatku. Dnešní chápání ekonomie je pravděpodobně neudržitelné. A právě proto se v některých kruzích uvádí HDP jako hle další podvod. A tohleto všechno vyústuje další klíčové otázce. Jestliže příští fiskální rámec Evropské unie 28-34 má být 2 biliony euro, tak vznikla logická otázka, odkud je chcete vzít. No tak vezmete je z toho, že například původní čisté příjmy národních rozpočtů jako vybrané clo nebo daň z alkoholu a z tabaku, část si z toho stáhne Brusel. No skvěle, ale když si to stáhne Brusel, tak to bude chybět v národním rozpočtu. A vy ořežete výdaje na penzie, zdravotnictví, vzdělávání a na všechno ostatní? Protože vám budou chybět rozpočtové příjmy? A další absurdita? Když vezmete 52 týdnů v roku, tak každý normální rozpočtový ekonom ví, že prvních 20-22 týdnů máte rozpočet přebytku, protože prostě se doplácí daňové nedoplatky a všechno ostatní. V létě máte příjmy a výdaje vyrovnané a od září narůstá deficit státního rozpočtu. A to se děje bez ohledu na politickou strukturu, zemi a podobně. A další poznatek, když mluvíme o dnešním světě, tak je to vývoj dluhů. Vývoj dluhové služby jednotlivých zemí. A ta není lineární. V některých letech máte dluhovou službu miliardu a v některých letech máte dluhovou službu 3-4 miliardy. A tohle to všechno musíte zohlednit při financování státního rozpočtu, veřejného sektoru a všeho ostatního. A máte kopec mýtů, které se týkají vůbec celé téhleté ekonomie, kdy se prohlásí, no, stárnutí populace vede k obrovským enormním výdajům na zdravotní stav a starostlivost o penzisty a tak dále. A kurňa, všichni zapomenou na to, že v Německu lidé na 65 let koupí 50 až 55% vyrobené německé produkce. Takže to není žádná černá díra. Naopak, je to udržení především malých a středních firm, lokálního průmyslu a všeho ostatního. No a tu se dostáváme k té klíčové otázce. Právě ve vazbě i na umělou inteligenci. Všechna ta data, která máme k dispozici a všechny ty data produkovaná staťáky a vším ostatním, jsou reálná. Víte proč? Protože existuje průzkum bohatství, které se v rámci Evropské unie nazývá SILK. A ten stanovuje, jaké části populace vlastní, které části bohatství v jednotlivých zemích. My jsme na ekonomickém ústavu dělali 16 let výzkumný projekt, kdy jsme se zabývali přímo daty z daňových systémů, sociální pojišťovny a podobně. A odchýlka v tom, kolik lidí je ohroženo chudobou, podle SILKu je to, řekněme, 8-10%, podle našich propočtů 22 až 24%. To máte jenom jako ukázku relevantnosti dat. No a když ta data promítnete do produkce HDP, do všeho ostatního, tak pak dospějete k zajímavému konstatování. Inflační cíl centrálních bank se zajímavě vždycky strefí do očekávané inflace. No a ti, kteří znají finesy formování inflace, vám řeknou, že inflaci vypočítete na základě spotřebního koše a ten spotřební koš pěkně upravíte tak, aby výsledky vždy odpovídaly inflačnímu cílení centrální banky. Já vím, že teď začnou centrální bankáři zuřit, ale tohle to je tvrdá realita, vážení. No a vy si pak musíte položit klíčovou otázku. Všechny ty data o životní úrovni, příjmech, důchodech, maloobchodním obratu, spotřebě, ziskovosti, EBITě i všem ostatním jsou odrazem reálného světa anebo digitálně virtuálního světa. A možná právě ta krize, o které jsme mluvili v té první fázi, je právě tím nárazem na stěnu reality, která ukáže v plné nahotě, jak vypadá ten skutečný svět. No a v tomto ohledu to bude asi pravděpodobně nejzajímavější produkce srážky fikce s realitou.
2: Děkuju, pane profesore.
0: Omlouvám se za to delší expoze.
2: Tady jeden z našich diváků píše, na dluhy všechny kašlů. Prepočet národného přírodného bohatstva se potichu rozpredává. A tady právě dávám jako příklad vodu. No, pravda je, že vlastně my se tady děsíme spousty věcí, které v Iránu a na druhém konci země, ale to, co se třeba děje v oblastech lesů našich, myslím českých i slovenských, jo, co se děje vlastně v oblasti přírody, jak se s tím hospodaří v úvozovkách, jo? Že se tady nechávají kůrovci prostě volní ruce, aby likvidoval seč mohl, jo? A dřív třeba, že bylo daleko líp zmapovaný ty lesy, rychlejší reakce, všechno. Nebylo to všechno jenom sprostý kšeft. Teďka, vemte si, jak neziskovky všechny jako řvou, že jo, a tady hořel zase ten park, že jo, a podobně, a nesmí se tam zasahovat, a kde si, co si. A ty samý neziskovky píšou, ej, pro větráky, že jo, že neškodějí a nemají vliv na životní prostředí, jo. Tak co je to za tu ekologickou tady, řeknu to slušně, lobby, která takhle jako dám tady devastuje v podstatě naší zemi?
0: Bohužel někteří jedinci zjistili, že se možno živit ne prací a tvořením hodnot, ale přisátím na státní peníze, které jsou rozdělovány na základě ideologických kritérií. To už ste všichni zapomněli, že se v Evropské unii ukázalo, že Evropská unie poskytla 241 milionů euro neziskovkám proto, aby ovplyvňovali veřejné mínění a byl schválen Green Deal. A ten Green Deal byl schválen jenom na základě dvou studií, které obecně analyzovali dopad Green Dealovských opatření na země Evropské unie. Druhá věc, skutečně čest těm neziskovkám, které se starají o lidi v tísni nebo o rakovinově postižené pacienty a podobně, ale těch je zlomek. Většina se vrhla na to, že tvoří ideologii, vytvoří nátlakové prostředky a vytvoří nátlakové skupiny, které prý pod heslem demokracie požadují své lokální zájmy, které jsou ne jejich vlastní, ale které jsou formovány skupinami v úzadí. A tohle to dokonce přiznává sám Brusel při analýze finančních výdajů a nejvyšší soud Evropské unie potvrdil plýtvání těmito prostředky. A z toho zase souvisí další skutečnost. Jestliže tyhle ty neziskovky vytvořily něco jako novou, nazvíme to, ne politickou, ale nátlakovou entitu, tak nikdo se neptá těch občanů. Jo, prohlásí, větoníky jsou zdravé, v pohodě. Tak kurňa, proč těch 221 světových studií dokázalo obrovské důsledky větrníku na zdravotní stav, mikrobiom půdy, vysoušení půdy, stroboskopické efekty a všechno ostatní? No bohužel, protože i část vědy je úplatná a za patričné granty a všechno ostatní klidně zaplatí a budou ochotní podprzovat vědecky tohleto. Vzpomeňte si jenom na vědecký konsenzus ohledně globálního oteplování. Vědecký konsenzus. Když nemáte argumenty, tak použijte vědecký konsenzus zaplacených odborníků. Jenomže tohle to máte ve všech oblastech. To je ten problém. A druhá skutečnost, která tady, jak se říká, hýbe světem, je poznání, že vlastně odvolání se na vědecké závěry má dát punc důvěryhodnosti, přesvědčit obyčejné lidi, že přece to musí být pravda, protože to prohlásili vědci. Jo, kdysi věda svým vlastní hlavou ručila za posun poznání a ostatní věci. Jenomže dnes už to neplatí. Dneska už je to něco jiného. Ta věda již bohužel v mnoha případech vůbec negarantuje skutečný pohled a poznání. Vemte jenom osud těch 30 tisíc měřících míst, které produkovaly informace o globálním nárůstu teploty a rizika globálního oteplování a všem ostatním. Nejdřív se připustilo, že 16 tisíc je umístěno špatně, pak 21 tisíc je umístěno špatně a nakonec 27 tisíc, 30 tisíc měřících míst bylo umístěno špatně. No a najednou na základě toho se zpochybnil celý hokejový graf, který byl základem teorie globálního oteplování. A najednou, kdo si vzpomene na výroky pana Al Gora při volební kampani, kdy prohlásil, že v roce 2000 lední medvědi nebudou mít led a vyhynou. Takže víte, ono, ten problém korektného přístupu k informacím a k pohledu na svět je první věc. No a druhá věc, která je nesmírně závažná v současnosti, skutečně my se zaměřujeme na detail. O tom detailu víme všechno, ale nechceme se vrátit k tomu holistickému, komplexnímu pohledu na svět. No a nechceme se vrátit k tomu, co dokázal například ten Leonardo v čase renesance. Komplexní, holistický pohled na svět kolem sebe. Paradox je, že díky systémům informací, digitálnímu světu a umělé inteligenci máme nepřeberné množství informací, mnohokrát ideologicky upravených. Ale máme množství informací, které by nám mohly umožnit ten holistický pohled na svět. Jenomže kdybychom to udělali, pak se vyděsíte jedné věci, která se ztratila v současném světě. A to je odpovědnost za důsledky svých činů. Všichni mluví o právech a nikdo nemluví o povinnostech. Ale povinnosti a práva jsou v dynamické rovnováze. A když tu rovnováhu porušíte, tak pak máte všechno to, co představují ti ekologičtí aktivisté, které se přilepí na silnici, protože bojují za zelenou planetu a matičku Zem. A vůbec jim nevadí, že jedna kontejnerová loď když pluje z tovary z Evropy do Spojených států, tak vyprodukuje více emisí CO2 jako milion aut za rok. A druhý problém, vždyť to CO2 není skleníkový plyn. Tvoří 0,003% skleníkových plynů. A klíčovým skleníkovým plynem je vodní pára. A ta vodní pára se přesouvá vysokými atmosférickými řekami kolem celé planety a mění strukturu energetických výdajů. A pak máte vysvětlení, proč El Niño a La Niña cirkulují takovým způsobem, jakým cirkulují. No ale kdo by se s tím zabýval, že jo? Protože na to nikdo nedá peníze, ani Evropská unie, ani jiné instituce. No a musíte přece z něčeho žít jako vědec. Tak se zaměříte na granty. Vždyť všimněte si, omezení rozpočtu financování vědy z českého rozpočtu vede oficiálně podle argumentu, no snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, jaké problémy mají řešit evropské granty a jejich zadání? Problémy České republiky, jejich vodního mikrobiomu, nebo nedostatku vody, alebo problémů s odtokem vody z českého území? No vůbec ne. Řeší pohledy a cíle Evropské unie. Čili to máte druhou rovinu, kromě toho, že ze zdrojů Evropského rozpočtu jsou placeny tyhle ty neziskovky, které se jak pijavice přísajou na evropské a státní rozpočty.
2: Děkuju, pane profesore. Já se tady musím zastavit ještě u toho dalších témat, protože diváci tady diskutovali a hodně často se to objevuje už poslední dobou, když jsem prásknul, že si budeme zase povídat. A sice, jak to vidíte v případě, nebo s těma, co pronikají médiema, informacema, že by mělo docházet k nějakému omezování, co se týče cestování, lítání, letadla prý mají být první, že nebude ten kerosín, potom, že by se omezovaly teda osobní auta a takhle, a vlastně byl by tady nějaký lockdown. A že údajně k tomu by teoreticky mohlo posloužit i tady ta výletní loď, která teďka, že ho zaparkovali na těch Kanárech vlastně, že aby jsme jako nenadávali, že nejsou schopní zajistit pro nás paliva, tak vlastně to bude kvůli našemu zdraví, budeme sedět doma na zadku a žádná Jugoslávie se letos nekoná. No tak jak vy to vidíte, tyhle ty teorie, řeknu to takhle?
0: No první věc, je to ten několikabodový plán, který původně komisař pro energetiku prohlásil jako jeden z návrhů s tím, že původně v několik měsíců by měli výběr jednotlivé vlády z těchto souborů nástrojů, no a kdyby se nepodařilo tu krizi vyřešit, tak by to bylo zavedené jako povinné. Ano, máte tam návrhy typu v neděli nesmíte jezdit soukromým autem, jeden den budou jezdit auta s párními čísly, druhý den s čísly nepárními, čo není původní, protože tohle to bylo za ropného šoku v roce 1973. Pak tady máte výrazné omezení létání s tím, že máte jezdit vlakem, a ne ani autem, ani ničím jiným. Pak jsou tady další návrhy například na snížení teploty při topení, snížení teploty vody při koupání a podobně. Konec konců, jestliže budeme mít 38 stupňové teploty v letě, tak nepotřebujete vůbec ohřívat teplou vodu, že jo? Budete mít maximální teplotu a budete se potit venku. No a je to soubor opatření, kdy skutečně podle, a to jsou takové ty záhmené diskuze, tak ten komisař to přednesl, rokovalo se o tom na Evropské komisi, a pak se to má předložit do Evropského parlamentu, pak se to ztratí v těch byrokratických labirintech Bruselu a najednou zjistíte, že to Evropský parlament odhlasoval. No a samozřejmě tvrzení o lockdownu energetickém nebo jiném. No co se týká hantaviru, tak tam je zvláštní ta skutečnost, která unikla přímo otevřeně. V roce 2021 Gates nadace Gavi učinila takovej modelový scénář světové pandemie právě vírusem hantavirusem. No samozřejmě hned to označíte za konspirační tvrzení. Kurňa, když to věděli tehdy, tak jak to, že teď ta aféra s hantavirusem propuká? No a nepřipadá vám to tak, že v roce 2019 uskutečnila Gavi modelový scénář covidu a pak v roce 2020 covidová pandemie vypukla? No a samozřejmě s tím souvisí další klíčová otázka. Je dostatek ropy nebo není dostatek ropy? Když vezmete ten obrovský pás rafinerií a zásobníků, které je mezi Amsterdamem a mezi Rotterdamem, tak položíte si otázku, jak velké jsou ty zásoby tam? No a jsou to zásoby v rozměrech stovek milionů barelů. Takže je ten ropný šok tady, nebo ne? A kromě jiného, teď se to tlumí tím, že se čerpá ze zásobníků, protože každá země má mít zásoby ropy na 90 dní. No, dobrá, tak to utlumuje. Jenomže Katar prohlásil ještě před útokem Iránu na katarská ropná zařízení a plynová zařízení, že nebude dodávat LNG do Evropy, protože musí Evropa zrušit své nesmyslné ekologické nároky a kritérie. Pak proběhla válka na Blízkém východě, ta zařízení byla zničena, ale nadále Katar trvá na tom, že i kdyby opravil ta zařízení, nebude dodávat Evropě LNG právě proto, že prosazuje nesmyslná ekologická kritéria. Evropská unie ovšem prohlásila, že ta kritéria nesmí být upravena, protože jde nám o ekologické cíle. A pak tady máte další klíčovou otázku. Je to pouze ropa, anebo je to taky další produkt zpracování například zemního plynu, vzácné plyny, ropných produktů a podobně. No a tu všechno ukazuje zvláštní věc, čím více je ohrožena dodávka ropy a plynu přes Hormuzský průliv, tím více se Evropská unie odstřihává od jakýchkoliv jiných energetických zdrojů. Vemte jenom skutečnost, že ruská družba přestává dodávat kazašskou ropu do Německa. Opravdu si myslíte, že to proběhne bez problému? A Němci prostě přijdou o tuhletu rusko-kazašskou ropu a půjdou klidně dál? A nebo právě ta obrovská krize, která vzniká z nedostatku ropy, zemního plynu a podobně, bude postupně prorůstat společnosti a ekonomiku jednotlivých evropských zemí, takže začne optimalizace zaměstnanosti, propouštění, obrovský narůst počet bankrotů, hlavně malých a středních firm, tím pádem bude obrovský narůstat lokální nezaměstnanost. K tomu přistoupí skutečnost, že inflace výrazným způsobem zníží ceny základních tovarů a služeb, čili obyvatele budou muset zasáhnout na úspory, protože a Evropská centrální banka konstatovala, že růst reálných mest je podstatně pomalší a inflace bohužel odkrajuje velkou část mzdového přírůstku. No a k tomu přistoupí další úplně šílená věc. Vidíte, co udělali Španělé, kteří legalizovali 500 000 imigrantů bez jakýkoliv problémů. A vy si vzpomínáte na středomorskou iniciativu, podle které Evropská unie má přijmout od příštích 3 letech 15 000 000 imigrantů ze severní Afriky. Jak to budete financovat? Teď jsem viděl krásný materiál, kde nejmenovaný Syřan, který se přestěhoval do Německa, má 2 manželky a 6 dětí, prohlásil, že 6 000 € mu nestačí a bude žalovat Německou republiku, protože požaduje minimálně 10 000 € měsíčně na platbách. No, tak když vezmete tuhletu všeho chuť i imigračních nároků, tak skutečně nevím, kde to chce skončit, jestliže to nechce skončit v bankrotu. No a přidejte k tomu i další skutečnost. Poláci jsou vydávaní za ekonomický vzor pro všechny ostatní země. Super. Ale k tomu pak přidejte i další skutečnost, že enormní zbrojné výdaje podle polských ekonomů povedou do 2 až 3 let ke kolapsu polského rozpočtu. To je taky druhá stránka té skutečnosti. Takže když chceme mluvit o A, musíme mluvit taky o B. No a tohleto všechno ještě je vázáno na případnou pandemii antiviru, kdy nebudu mluvit o nárůstu nákladů na zdravotnictví, ale o skutečnosti, že bohužel, pokud by se zavedly další lockdowny, tak to znamená přímo skok nejenom do recese, ale do přímo deprese ekonomiky evropských zemí. A ve stavu, v jakém jsou ty jednotlivé ekonomiky, tak sklouznutí už jenom do recese bude znamenat obrovské ořezávání sociálního modelu, obrovské sociální nepokoje a bouře a ve značné míře doslova k rozpadu společnosti tak, jak ji známe dnes.
2: Tak zhruba o něčem takovém píše už v roce 2019 RAND Corporation ve svém materiálu o energetické bezpečnosti Evropy a zadržování Ruska, kde to vlastně začínalo tím, že Evropa se musí odstřihnout od levných ruských surovin a brát ty americký. A potom to všechno takhle krásně dopadne. A potom nějak prostě s čirou náhod, když se Evropa začala odstřihávat, oni tvrdili, že v době míru to není možný, ale pak se nějak změnily situace a když si dneska přečtete tu zprávu, tak vidíte, že vlastně ji použili Evropská unie jako návod a šli přesně kapitole.
0: No, ono to má ještě další rozměr, pane Bureš.
2: Se odstřihávali a zřežeme si tu věc sami pod sebou. Já si pořád myslím, jsem konspirátor, přiznávám to, Seznam zprávy to taky napsali, a než teda mě tady vypnou, zavřou a nechají umřít hladem nebo mě nasadí nějakou konspirační daň, tak se konspiračně zeptám. Položím od konspirační otázku. Není tohle všechno něčí záměr? Nasadit idioty do vedení tohoto toho superstátu, ať už se nám líbí nebo ne, jo, místo odborníků, idioty bez páteře, neschopný, lidi, kteří jsou skorumpovaní, který prostě můžete tahat na špagátku a vehnat celou Evropu do úplně šílený ekonomický krize a nejenom ekonomický, a prostě do šílený společenský krize a utáhnout jí a mít jí jako závislou právě na dodávkách všeho vlastně z jednoho zdroje, který teda bude spoza oceánu?
0: No, odpověď je velice prostá. Víte, že se hodně diskutuje o zrušení práva veta, které zase udržuje tu rovnováhu, aby ty malé státy měly možnost zasáhnout do vývoje Evropské unie. No a když si vy představíte, že by došlo k antivirusové pandemii, nebo že byste prohlásili, že už nemáte ropu a benzín, takže se nemůže létat, nemůže si jezdit a podobně, tak Evropská unie, komise prohlásí, že to je ten krizový stav, který je zakotven v legislativě Evropské unie a když se jedná o systémovou krizi, národní státy ztrácejí své kompetence a ty všechny přecházejí na bruselskou centrálu. A najednou nepotřebujete rušit právo veta, protože v té mimořádné a zvláštní situaci máte plné právo zákonných kompetencí přebrat na sebe všechny kompetence, odstavit národní státy, rozhodovat o všem ostatním a už máte konec konců ten kýžený sen eurofederalistů, už to nebude federace, ale vzhledem na přežití, to musí být řízeno jedním mozkem, jedním srdcem. No a když náhodou ten mozek je dementní s Alzheimerem, tak to nevadí. Hlavná věc, že to je jediný mozek. A tohle to všechno je připravené jako scénář, proto potřebujete ty úvahy o tom, že už nebude ropa, nebude benzín, nebude nafta, nebude energie, nebude nic. No a to bude krizová situace. Bonusem na to všechno, pak může být rozhodnutí podle zákona bail-in, který je platný od roku 2020, kdy, cituji, v případě systémové krize ekonomiky stát má právo zestátnit všechny úspory obyvatel bez jakékoliv možnosti zažalovat stát nebo banku, kde ty úspory jsou uloženy. A vy se divíte, že například prezident Trump aktivoval zákon buy-in i ve Spojených státech? A ten zákon je aktivní v Evropské unii již minimálně 4 roky. Tak si představte tuhletu skutečnost, že se rozhodnete převzít státem všechny vaše úspory. No a samozřejmě můžete to udělat různým způsobem. Můžete zavést CBDC, digitální měnu, digitální identitu a tak dále, ale můžete taky použít přímo zákon bail-in. A tohle to všechno znamená takové zvláštní věci. Ano, skutečně vypadá to jako dokonale připravený scénář, ale aby ten scénář se zrealizoval, nemůžete vzít normální lidi, kteří mají lidskou odpovědnost, jsou humánní, jsou důsledně myslící vůči svým spoluobčanům. Na to potřebujete s prominutím prodejné filcky. A když se podíváte na složení komise nebo europarlamentu, tak téhle té kriteriální funkci odpovídá velká část. minimálně těch 365 europoslanců, kteří trvale a zuřivě podporují von der Leyenovou ve všech jejich návrzích a krocích. Že se tam vytváří taky fronta patriotů, no bohužel stále mají jenom kolem 160 poslanců.

0: ke zmene mocenskej struktúry. To není jenom to, že AfD už je nejsilnější stranou v Německu. Ale to je skutečnost, že ty tradiční pilíře moci, které dosadili ty idioty do Bruselu a ty, na ty komisariáty a bruselské parlament, ztrácí půdu pod nohama. Riziko je v tom, že čím více budou ztrácet půdu pod nohama, tak tím více budou zuřiví a, jak se říká, můžou přijímat netradiční opatření. No a jelikož platí známá konstatace, jelikož dostali intaktní poznání, můžou přijímat netradiční řešení, tak se hodně obávám těch možných netradičních řešení, včetně těch energetických lockdownů, o kterých jsme mluvili.
1: Děkuju, pane profesore. Já vám přečtu otázku, ale ještě pak potřebuji chvilinku, tady abych poděkoval našim lidem, kteří použili samolepky a nás tím podpořili. Tady Teodor totiž má takový taky dotaz, taky konspirační. Mám takový pocit, že ze zákulisí se vytváří nový protektorátní plán nad střední Evropou. Jen to je přepisováno mediální masírkou a propagandou. Měli bychom být víc obezřetní v dnešní době. K tomu ještě uvedu. Prezident Pavel se v Litomyšli nechal slyšet o tom, že by měla být teda ta Evropská federace. Jo. Mimochodem použil stejný název jako Ben Posselt a tyhle jeho nohsledi. Dokonce ty se nechali slyšet, že by se mělo evropské právo řídit právem, které platilo za Rakouska a Uherska, že to je jako lepší. Tím pádem by se Benešovy dekrety třeba úplně smazaly. Jiní němečtí takoví lídři říkají, jak můžou zemi, ve kterých platí Benešovy dekrety, vůbec existovat v rámci Evropské unie. A to je jako tlak teda, řekněme, z Rakouska, z Německa, nově i teda z Maďarska, jako díky Maďarovi, že? A vypadá to jako, že se tady děje, krom teda toho, že náckové přijedou do Německa ještě za naše prachy, do Brna teda, tak se prostě tady děje nějaká frontová příprava na nějaký útok. A já jenom vzpomenu diplomata, který se jmenuje Jindrák, že ho říkám správně, který byl po roce 89, v 90. roce v západně Německu odvírali velvyslanectví Československa tenkrát. A při první nějaký oficiální návštěvě tam byl, a teď myslím, Pithart, Čarnogulský, Havel. A Havel tam před všemi těm Němcům nasliboval podíly na restitucích, vrácení občanství, vrácení majetku, blablabla, jo, prostě hory i s horákama, jo. A na základ, tohle to prostě tam naslibovali přímo, že jo, spolu teda s premiérama obou zemí. A tak takhle už nás jako tenhle ten pravdoláskař a ta banda podělali hned na začátku 90. let. A potom tady všechno prostě nějakým způsobem, že dopadá, jak dopadá. Já tady ještě mezi tím teda poděkuju tady Pavlovi Sichrovi, děkuju moc za samolepku, Hanzi Heidler, díky ti i tobě. Děkuju ti za tvůj příspěvek, Olda Maršíček, děkuju Oldo taky moc, Vendelinku, tobě taky děkujeme, díky vám všem za vaši podporu, přátelé, za lajky, který dáváte a za to, že šíříte tenhle program dál, už jste dali více jak 1012 lajků, což je skvělý, přidejte dalších, je nás tady přes 3000, tak pane profesore, pojďme na tuto oživou otázku, protože že on v druhé polovině května se budou v Německu, se budou v Brně, v Bírnu se budou dít věci. Tak.
0: No, první otázka. I ti, kteří mluví o nárocích sudoněmeckého Hansmannschaftu, vědí velice dobře, že žádné vracení majetku nebude. Ale položte si otázku, proč například Polsko požaduje od Německa reparace ve výši 2,3 bilionu euro. Proč najednou se otevře otázka Benešových dekretů. Všichni vědí, že to nebude vracení území ani obyvatel, ale že bude o finanční nároky odškodnění. A vy si položíte otázku, proč například to Německo nebo to Rakousko chce finanční odškodnění a proč chce to Maďarsko finanční odškodnění a proč to Polsko chce finanční odškodnění. Odpověď je pragmatická. Všechny ty lity státy

0: jsou extrémně zadlužené, nemají peníze na nic. A protože vědí, že nemůžou dále ždímat vlastní obyvatelstvo, tak potřebují externí zdroje. A tím externími zdroji je buď válečná kořist, anebo otevření nároků a vrácení penězního majetku ze zemí, které použili například Benešovy dekrety a podobně. Takže reparace ve finanční podobě by byly velice žádavným příspěvkem i pro řešení například maďarských ekonomických problémů. Protože můžeme mluvit o Orbánovi jako o nacionální politikovi a podobně, ale ty ekonomické výsledky jsou velice sporné. A ten Maďar bude potřebovat množství externích zdrojů. No buď je dá Evropská unie, nebo se budou muset získávat jiným způsobem. Čili zkuste se zamyslet, prosím vás, i nad skutečností, proč všichni najednou požadují reparace. A další věc, která u toho je a s tím souvisí, jestliže se otevřou Benešovy dekrety, tak jste otevřeli Pandořinu skřínku všech územních a teritoriálních změn, ke kterým došlo po roce 1945, včetně toho, že v období 45-48 došlo v Evropě k přesunu několika desítek milionů lidí při změnách územních hranic a všeho ostatního. A někdo by tohleto velice rád otevřel, protože při těchto zmatcích a chaosu, který by tohleto všechno vyvolalo, tak by se dali zakrýt jiné skutečné cíle evropských federalistů a ostatních. No a největší zajímavost je, že ti evropští federalisté si myslí, že obrovské dluhy, obrovská neschopnost, deindustrializace a podobně se v Evropě vyřeší tím, že vytvoříte evropské federativní seskupení. A opět, přece Evropská unie si objednala Draghiho zprávu. A Draghiho zpráva obsahovala jasné předpoklady změny současné deindustrializace a možnosti návratu na růstový strategický manévr. A to nebyly jenom levné energie a podpora inovací. To byly další skutečnosti, které radikálním způsobem by změnily směřování a pozici Evropské unie, bruselské centrály jednotlivých zemí. Tak oni si nechají vypracovat Draghým zprávu a pak na ty zásadní výsledky té zprávy kašlou a dělají úplně opačné kroky. No a tohleto otevření téhleté pandořiny skřínky znamená, že skutečně to Maďarsko, Německo, Rakousko chce získat peníze. A jediná drobná otázka, která u toho je, dobrá, tak Rakušané a Němci budou tvrdit, že přišli o sudetská území a podobně. A o co přišlo Rakousko přílivem 100 tisíců imigrantů, kdy ve Vídni, symbolu Rakouska, ve většině škol majoritu tvoří děti imigrantů, který neumí německy. Tak o jakém otevření Benešových dekretů tady mluvíme? O jaké nápravě etnických chyb, které se staly? Nemluvě o tom, že to zdůvodnění Benešových dekretů bylo odvozeno právě z činnosti Henleinovy strany, z rozbíjení původního Československa, a skutečnosti, kterou ty Němci zapomněli, že když tam vstoupili do německého svazku, tak se stali Volksdeutsche i z povinností nastoupit do Wehrmachtu a zúčastnit se válečných tažení německé armády. Všetně 100 tisíců mrtvých. Takže proč se najednou o tomhle tom nemluví? No ale když jsem viděl některé příspěvky z oslav 9. máje v České republice, kdy zuřiví představitelé někteří vysvětlovali, že Čechy oslobodili Američané a podobně, tak jsem pochopil schopnost vymýt mozky části populace. Takže dobrou chuť, vážený.
1: No, tohle to bude ještě právě hodně silný guláš. No, otázka je, kam to necháme zajít, protože nikdo jiný než my to asi zastavit nemůžeme. A proto, přátelé, nenechte ten sjezd jen tak proběhnout, organizují se velký, že, protesty a tak dál, tak zúčastněte se, přijďte 24. do Brna odpoledne a pojďme se připojit společně k těmhletěm a ukázat těm Němcům, že jsme nezapomněli a že jsme že víme, jak to bylo. Že nejdřív byla vždycky akce a potom reakce. A tady se jako zapomíná na to, že před tou reakcí, tím divokým odsunem třeba, tak byla nějaká něčí akce. A to my jsme nenapomněli.
0: No samozřejmě, odsun českého obyvatelstva z pohraničních území České republiky a všechno následně, včetně protektorátu a všech těch skutečností, včítaně vražd v Lidicích a Ležácích a všechny ostatní věci, to jako se má zapomenout. A podáme si ruce, nic se nestalo a jdeme dál. Zkuste to říct těm lidem, kteří měli příbuzné v těch vyvražděných vesnicích a podobně. Tak se asi se zlou potážete, i když to už budou spíše starci, kteří budou mít problém s fyzickou konfrontací.
1: Ale tu hůl, na tyhle ty progresivce vzíklidně můžou.
0: Jo, to jo.
1: A kolikrát holí se dá argumentovat i ve vyšším věku.
0: Myslíte ručně, stručně.
1: Ano, ano. A takže bohužel prostě není to doba jednoduchá. Přátelé, já vám tady ještě teď využiju další moment, protože my jsme dneska přivezli z tiskárny horkou novinku, a sice knížku, kterou najdete na webu Petr Budeš TV na e-shopu, přímo, vám si kliknete e-shop a jdete do toho e-shopu a naběhnu na knížek, a tohle je jedna z nich, hned první, je tam teďka Jaroslav Doubrava, Má cesta osvobozeným Donbasem. Přátelé, tohle je publikace, která ukazuje to fotky a věci přímo z místa povídání Jardy Doubravy a hromada fotek. No a předmluvu k tomu psal pan profesor Staněk. Cena je 150 korun, takže to není nic drahýho. A je to taková brožura zajímavá, která by měla... Je to velice důležitý, si myslím, i argumentační materiál, až vám budou tvrdit, že ty zlí Rusové a hodní Ukrajinci a podobně, tak tam jsou přímo i od lidí vlastně svědectví, který tam žijou a tak dál, takže na to se podívejte. A samozřejmě, pokud chcete, přátelé, dál ještě tady se můžeme podívat na e-shopu, máme taky knížky pana profesora Staňka, který si tady můžete objednat, a já si tady musím kliknout tady rovno. Jo, tady to máte e-shop, cvaknete. Digitální svět a lidské tělo. Pan profesor Staněk. Pak tady máme inventuru, to jsou ekonomové Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. Stále jsou tady k dispozici Petr Staněk a Tibor Eliot, Rostas Vesenka. Potom tady máme o kancléři tří prezidentů, o panu Novákovi, který jeho syn napsal knížku. Úžasnou, která popisuje od 50. do, řekněme, až do současnosti vlastně to, co se dělo na Hradě a v Podhradí. Dilema civilizací a další knížky, Podivná odysea života a tak dále, tak podobně. Pardon, máte z čeho vybírat, tak se na to jukněte. Toť k tomu. A my se vrhneme na další. Tak, tady, pane profesore, další téma, tady otázek, no pořád se to točí kolem zdraví, tak virus, nevirus, hamta, nehamta, co teďka, když máme ty první jarní měsíce a říká se ta jarní únava a tohleto, a přece jenom chvíli zima, chvíli teplo, pak dopadnete jako já a máte co dělat, abyste se nerozkašlal. Co byste doporučil našim milým divákům? Klidně i to, co jste doporučil mě, řekněte veřejně, protože si myslím, že to je strašně důležité, aby ty lidi věděli, jakým způsobem se udržovat v kondici právě v tomhle období, kdy ještě čerstvý ovoce vypěstovaný na našich zahrádkách ještě není. A tak.
0: Především potřebujete posilnit imunitní systém. Na posilnění imunitního systému máte lipozomální C, lipozomální D, které má vstřebatelnost kolem 90%. může zásadním způsobem nakopnout váš imunitní systém a ochranu před těmi různými virovými nemocemi a podobně.

Tady máte taky další otázku. A to je otázka, kolik spíte. Všichni si říkají, no to já spím dobře. No já se neptám dobře, ale kolik spíte? Spíte 8 hodin? A spíte tak, že byste jít spát mezi 10 a 11? A uvědomujete si, že teď všechny výzkumy v oblasti spánku potvrdili, že když máte spánkový deficit, tak oslabujete imunitní systém, porušujete metaboliku vašeho trávicího traktu, ohrožujete mikrobiom a podobně. Zkuste se přemýšlet nad tím, že odpustíte si nějaký erotický pornofilm o půlnoci, ale raději se dobře vyspíte. A další věc, která je tady nesmírně důležitá, tak skutečně teď se aktivuje hodně na jaře zápalu, které máte v těle. Většina lékařských studií teď konstatuje, že jsou dvě hlavní příčiny procesů, které jsou dnes, a to je latentní stres a latentní zápal. Na ten latentní zápal máte protizápalové prostředky, jako je serepeptáza, jako je lipozomální C-čko, D-čko a podobně. Ale latentní stres si vážení děláte sami. Zkuste přemýšlet nad tím, jestli skutečně všechno musíte stínout, jestli skutečně musíte jít na tu dovolenku na Bahamy, jestli skutečně potřebujete ten nový televizor. I když máte starý televizor, který má 2 roky, ale už není cool a vy jste vůl, takže koupíte si nový televizor. Zkuste přemýšlet nad tím zbytečným plýtváním, které je kolem nás, ale které vás nutí zase vydělávat, vzít si další úvazek, sehnat další peníze a být v neustálém stresu. Ten stres je mimořádně nebezpečný. A dnes většina z těch studií ukazuje, že právě oslabený imunitní systém i v důsledku stresu, no tak otevírá dveře například pro ten vírus Hanta, přičemž cynici tvrdí, že ten hantavírus je konstruován geneticky tak, aby na něho nefungovaly žádná antibiotika. No a jestliže byl geneticky upravován, tak pravděpodobně to nebyly mimozemšťané, ale v některých biolaboratořích, kterých na Ukrajině bylo kolem 50 až 80, tak rozhodně testovali upravený hantavírus po genetických modifikacích. A tohle to všechno není konspirace, to jsou bohužel reality, které se objevují i v důsledku oficiálních prohlášení vládních útvarů, armádních útvarů a podobně. No a samozřejmě, prosím vás, dvě věci. Já vím, že vám ta klobáska nebo ta uzenina může chutit, ale neopomeňte. Všechny výzkumy, i teď dlouhověkosti jiných věcí upozorňují, že především červené maso s množstvím látek PSA, glutamátu, konzervativ a podobně je mimořádně rizikovým rakovinovým fenoménem. Že skutečně, abych byl cynik, tak bojídání luštěnin má 2 efekty. Jednak nakopává vaš imunitní systém a vytváří vlastní biologickou ochranu a kromě jiného produkujete bioplyn, kterým byste pak mohli pohánět své auto. No, abychom se vrátili zase k reálu, nesmírně důležitý je taky pitný režim. Nemusíte vypít 10 litrů. Ale minimálně těch 2 litry, 2,5 litre tekutin denně. Máte pocit, že jste unavený. No bodaj by ne, když vypijete 0,5 litru tekutiny a pak se divíte, že ta krev je hustá, vaše srdce musí tlačit podstatně více, malé vlásočnice to nezvládnou, objevují se krvné podlitiny, petechie a podobně a vy máte pocit celkové únavy. No a samozřejmě klíčová otázka, choďte do přírody. Ta japonská lesní medicína má skutečně zásadní dopad na fungování vašeho zdraví. Měl jsem tady několik návštěv, které přišly svým způsobem nemocné, problémy a tak dále. Seděli jsme 4 hodiny venku na zahradě a najednou zjišťují, že nepotřebují léky, najednou se cítí skvěle, všechny klinické příznaky ustoupily a jsou v pohodě. Proč? Protože vedle vás byly stromy, byly tam keře, byly tam květiny, bylo tam všechno a ten informační a silový impact je obrovský. Čili choďte do té přírody, udělejte si tu procházku tím lesem, alespoň na tu 1-2 hodiny a uvidíte ten pozitivní vplyv. A vlastně, jak chcete řešit tu jarní únavu, tak je nutno vzít do úvahy právě komplex problémů. Ne to, že se napcháte například Coldrexem nebo něčím podobným a říkáte, no udělal jsem proti chřipce dost. Ne. Váš organismus má samoopravné mechanizmy, dokonalé. Ale musíte jim dát prostor a musíte je aktivovat. A jedna z těch aktivací je i procházka tím lesem, pitný režim, používání C-čka a D-čka, protože 80% evropské populace má deficit v hladině vitamínu D a v konečném důsledku, když to vemete takhle, tak tyhle ty

0: prosté, jednoduché věci. Ten jednoduchý pohyb, ta procházka. Nemusíte být ve fitku, ale chůze je nejpřirozenější způsob pohybu, který má dopad nejenom na vaše svalstvo, ale i na vaše myšlení a podobně. No a samozřejmě, poslední výzkum, tím končím. Ukázalo se, že ten střevný mikrobiom má vplyv nejenom na metaboliku, energetické zásobování organismu a ostatní věci, ale zásadním způsobem formuje i vaše emocionální nastavení a kognitivní schopnosti. Takže prosím vás, nezatěžujte trávicí trakt nesmyslnými dávkami různých léčiv, glutamátu, konzervantů a podobně, ale zkuste se vrátit k původní přirozené stravě, založené i na takových věcí, jako je červená řepa, nebo brokolice, nebo ovoce a podobně. A když tyhle ty drobnosti, které vás ani nestojí moc, budete opravdu využívat, najednou zjistíte, že ta příroda je geniální. Dala nám prostředky na to, abychom byli zdraví a spokojení, ale vlastní hlouposti je nevidíme. Přeji hezký večer.
1: Já moc děkuju, pane profesore. Pepo?
2: Já jsem to vyslechl s velkým zájmem, pane profesore. Přidávám se k pocitům určitě tisíců našich diváků, kteří to vyslechli s velkým zájmem. Obohatil jste znovu o nové informace a postřehy. A děkuju moc jejich jménem. Věřím, že se brzy znovu setkáme na této vlně. Hezký večer vám přeju.
0: Děkuji velice pěkně, pane Skála, za spolupráci a přeji všem hezký, krásný večer.
1: Tak vážení přátelé, to bylo opravdu všechno. Dávejte odběr, dávejte zvoneček, aktivujeme 94, téměř 95, možná brzy 100 000 odběratelů, což by bylo úžasný. To se potom teda budou dít věci. No, až nás budou miliony, tak to už bude všechno samo. Díky za vaše lajky a zůstaňte nám věrni. Zítra vás čeká Vítě Pilmajer, Jarda Štefec a Skaldoviny. Takže toť na zítřejší od 6 do 10 maraton. Tak jo, mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc.
2: Dobrou noc.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace.

Zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Potroše teorie, která charakterizovala začátky krvavé Ameriky, jsem začal historicky první americkou revolucí na Havaji. Po tomto ostrůvku, ve kterém Američané získali základnu Pearl Harbor, jsem se přemístil na Kubu. Tam právě začalo další dějství začátku krvavé říše.

Kuba, poslušná vazalská vláda, 1898 až 1900. srpna, pouhé dva měsíce po americkém vylodění, se v Bílém domě sešli diplomaté Španělska a Ameriky a podepsali mírový protokol, který ukončil válku. V bojích bylo zabito pouhých 385 Američanů, což bylo sotva o něco více, než kolik zabili indiáni kmene Sioux u Little Bighornu v posledním velkém vojenském střetnutí před 22 lety. Později jich na následky zranění a nemocí zemřelo ještě asi 2000, ale i to bylo méně, než kolik jich padlo během jediného odpoledne v intenzivních bitvách občanské války. Po vítězství nastal čas, aby se Američané začali stahovat a slovy Tellerova dodatku přenechali vládu a kontrolu nad Kubou jeho obyvatelům. Místo toho se stal pravý opak. Žádná nezávislá Kuba. To nebylo v původním americkém plánu. A masmédia opět přizvukovala vládní poptávce. Jen málo amerických zpravodajů bylo na Kubě, aby mohli sledovat, jak povstalci po několik let budovali svou moc, získávali širokou podporu obyvatelstva a vedli velmi úspěšnou partizánskou válku. Pro většinu těchto novinářů válka začala až vylodením amerických vojsk na jaře 1898. Nikdo nechápal, že kubánské jednotky zajistily pláže, na kterých se američtí vojáci pohodlně vylodili poblíž Santiaga. Dokonce i tamní velitel amerického námořnictva, admirál William Sampson, později řekl, že nepřítomnost španělských vojáků na plážích zůstávala záhadou. Další Kubánci sloužili Američanům jako zvědové a zpravodajští agenti, ačkoliv rozhořčeně odmítali opakované požadavky, aby pracovali jako nosiči a dělníci. Nebyli žádnými poskoky nebo podržtašky Američanů, ale hrdými kubánskými vlastenci. Mysleli si, že Američané bojovali na jejich straně, zatímco ve skutečnosti chtěli Američané Kubu zabrat pro své základny. Během několika dní po španělské kapitulaci začali Američané Kubáncům říkat, že by měli zapomenout na slib nezávislosti obsažený v Tellerově dodatku. Prezident McKinley prohlásil, že Amerika bude Kubě vládnout podle válečného práva nad dobitým územím. Zmatek, který mnozí Kubánci po těchto prohlášeních pocítili, se změnil v rozhořčený hněv, když generál Brooke odmítl povolit jejich osvobozenecké armádě účast na oslavách plánovaných na první den roku 1899. Mnozí byli ohromeni. Vedoucí představitelé revolučních vlasteneckých výborů v Havaně naplánovali celotýdenní oslavy, které měly začít na nový rok. Měly se konat velkolepé plesy, závody lodí, ohňostroje, veřejné projevy a slavnostní večeře na počest vítězných povstaleckých velitelů. Tisíce kubánských vojáků pochodovali ulicemi, aby si vysloužili potlesk vděčného národa. Právě v době, kdy měla oslava začít, však nově jmenovaný americký vojenský guvernér Kuby, generál John Brooke, učinil ohromující prohlášení. Celý program zakázal. Nejen, že se nemohla konat žádná přehlídka kubánských vojáků, ale každý, kdo by se pokusil vstoupit do Havany, by byl vrácený zpět. Kromě toho generál prohlásil, že Američané povstaleckou armádu neuznávali a přáli si její rozpuštění. Tento náhlý obrat pobouřil kubánské vlastence, zejména tisíce těch, kteří tak dlouho a houževnatě bojovali za nezávislost. Američané jim na poslední chvíli sebrali jejich velkou trofej – nezávislost. Většina Američanů si Kubánců příliš nevážila a tak bylo přirozené, že takové protesty odmítali. Mnozí šli ještě dál. Zlobili se, že Kubánci nepadli na kolena, aby poděkovali vznešeným Američanům za jejich osvobození. Zpravodajové hlásili, že na místo objímání amerických vojáků působili Kubánci kysele, mrzutě, domýšlivě, ješitně a závistivě. Kubánští vlastenci po léta slibovali, že po získání nezávislosti stabilizují svou zemi prosazováním sociální spravedlnosti. Američané chtěli něco docela jiného.
Lidé se mě ptají, co si představujeme pod pojmem stabilní vláda na Kubě. Napsal nový vojenský guvernér, generál Leonard Wood, ve zprávě do Washingtonu krátce po svém nástupu do funkce v roce 1900. Říkám jim, že až si bude možné půjčovat peníze za rozumný úrok a až bude kapitál ochoten na ostrově investovat, bude dosaženo stavu stability. Ve zprávě prezidentu McKinleymu byl ještě stručnější. Když se mě lidé ptají, co si představuji pod pojmem stabilní vláda, říkám jim peníze za 6%. Typické západní vazalství. Půjč si peníze, zadluž se a doživotně splácej úroky. Však to všichni známe. 25. července 1900 zveřejnil generál Wood rozkaz, kterým vyzval k volbě delegátů kubánského ústavního shromáždění. K volbám se dostavila méně než třetina oprávněných voličů a i ti odmítli podpořit mnoho kandidátů, které podporovali Američané. Na podzim toho roku sepsali ministr války Elihu Root, který byl předním právníkem v New Yorku, a senátor Orville Platt z Connecticutu, předseda senátního výboru pro vztahy s Kubou, zákon, který určil budoucnost Kuby. Plettův dodatek, jak se mu začalo říkat, je zásadním dokumentem v dějinách americké zahraniční politiky. Poskytl Americe způsob, jak kontrolovat Kubu, aniž by ji přímo řídila, a to udržováním poslušného místního režimu. Washington tento systém dále uplatňoval v mnoha částech Karibiku a Střední Ameriky, kde je dodnes známý jako platismo. 27. února 1901 američtí senátoři schválili Plettův dodatek poměrem hlasů 43-20. Všechny kladné hlasy odevzdali republikáni. Později se ke schválení připojila i sněmovna reprezentantů, také na základě stranického hlasování. Prezident McKinley podepsal dodatek 2. března. Tím se Kuba ocitla v situaci, kterou jeden historik nazval bouří vzrušení. V noci na 2. března panoval v Havaně zmatek. Průvod s pochodněmi doručil Woodovi do guvernérského paláce protestní petici. Další dav demonstrantů vyhledal delegáty sjezdu a vyzval je, aby se pevně postavili proti americkým požadavkům. K podobným demonstracím došlo i v následující noc. Mimo hlavní město se z obecních samospráv po celém ostrově valila záplava protestních vzkazů a rezolucí. V noci na 5. března řečníci v průvodu v San Diego prohlásili, že pokud Američané setrvají na svých požadavcích, budou muset Kubánci znovu válčit. Kubánci nakonec pod pohrůžkami Američanů Plettův dodatek uznali. Za rok byl ve volbách, na které Američané dohlíželi, zvolený prvním prezidentem Kubánské republiky Tomás Estrada Palma, který žil dlouhá léta ve městě Central Valley ve státě New York. Uznejme, jakého lepšího prezidenta si přát než toho, který žije v zahraničí.

Puerto Rico, bohaté pobřeží, 1897. Puertorikánský básník Lola Rodriguez de Tio, který strávil léta na Kubě, kdysi popsal tyto ostrovy jako dvě křídla jednoho ptáka. Expansionisté v Americe s tím souhlasili. Když se Theodore Roosevelt na jaře 1898 chystal odplout na Kubu, poslal senátorovi Henrymu Cabotu Lodgeovi dopis, ve kterém ho varoval. Neuzavírejte mír, dokud nezískáme Puerto Rico. Lodge mu vzkázal, aby si nedělal starosti. Na Puerto Rico nezapomínáme a chceme ho mít, ujistil svého přítele. Na ostrově Puerto Rico, který je menší než desetina Kuby, nikdy nevypuklo ozbrojené povstání proti Španělsku. Stejně jako na Kubě se tu ale zrodila pozoruhodná skupina vlasteneckých intelektuálů, kteří stělesňovali vlastenectví, které se v druhé polovině 19. století zmocnilo mnoha koloniálních srdcí. Španělsko dlouhá léta odolávalo jejich volání po samosprávě. To se ale změnilo, když se v roce 1897 stal premiérem reformní Práxe de Sagasta. Brzy po svém nástupu do funkce nabídl Sagasta Kubě i Puerto Rico autonomii. Kubánští povstalci, kteří měli za sebou léta bojů a tisíce mužů ve zbrani, byli odhodlaní vojensky zvítězit a jeho nabídkou pohrdli. Puertorikánci ji však okamžitě přijali. Puertorická vláda se ještě neujala úřadu, když 12. května za Úsvitu zaujala flotila 7 amerických válečných lodí pozice proti San Juanu, hlavnímu městu Puerto Rica. Za Úsvitu velitel flotily, admirál Sampson, nařídil své vlajkové lodi Iowa zahájit palbu na španělské pozice. Následoval zoufalý dělostřelecký souboj. Američané vypálili 1362 střel a zabili asi tucet lidí. Španělští obránci odpověděli 441 granáty a několika salvami pěchotní palby, přičemž se jim podařilo zabít jednoho amerického vojáka. Po 3,5 hodinách děla utichla. Z vojenského hlediska se jednalo o bezvýznamné střetnutí, které však vyslalo jednoznačný signál. Puerto Rico se nevyhne zapojení do španělsko-americké války. Následující 2 měsíce udržovaly americké lodě účinnou blokádu, jejímž cílem bylo zabránit Španělům posílat zásoby nebo posily svým jednotkám v Puerto Rico. Španělé se však příliš soustředili na Kubu, než aby věnovali velkou pozornost Puerto Rico. V naději, že této situace využijí, se 17. července sešli členové nové portorické sněmovny reprezentantů na svém prvním zasedání. Téhož dne začal fungovat nový kabinet v čele s Munozem Riverou. U moci vydržel pouhých 8 dní. Ráno 25. července v 8.45 se oddíl mariňáků a námořníků z amerického dělového člunu Gloucester vylodil poblíž Gánika na jihozápadním pobřeží Puerto Rica. Po krátké přestřelce, při které neutrpěli žádné ztráty, zajistili město a vyvěsili nad jeho celnicí americkou vlajku. V okamžiku, kdy se vlajka začala třepotat v tropickém větru, Američané fakticky převzali kontrolu nad Puerto Ricem. Všechny instituce španělské nadvlády, včetně autonomní vlády, rychle zanikly. Někteří Puertoričané se těšili na vyhlídku americké vlády. Doufali v období budování státu, které by mohlo trvat přibližně 20 let a po kterém by následovala nezávislost nebo připojení k Americe. Válka v Puerto Rico byla vedlejší záležitostí, kterou téměř zcela zastínil konflikt na Kubě. Americké ztráty byly překvapivě nízké, pouhých 9 mrtvých a 46 zraněných. Španělé a Puertoričané ztratili celkem asi 450 mrtvých, zraněných nebo zajatých vojáků a civilistů. 18. října při slavnostním ceremoniálu na balkóně guvernérského paláce v San Juanu předali španělští velitelé svrchovanost nad Puerto Ricem Američanům.

Filipíny, nechtěná americká kořist. 1898. Američané museli vzít v úvahu osud další země, která byla velmi rozlehlá, pro ně neznámá a vzdálená od jejich břehů. Málo kdo z Američanů měl tušení, kde se Filipíny nacházely. Nicméně v důsledku vítězství Dewayho u Manily nad nimi Američané náhle získali moc. Nikdo to neplánoval. Prezident McKinley musel rozhodnout, co měli Američané s tímto rozsáhlým souostrovím udělat. McKinley byl zbožný křesťan, žijící v době náboženského obrození. Později řekl skupině metodistických misionářů, že když řešil otázku Filipín, několikrát večer v Bílém domě padl na kolena a modlil se k všemohoucímu Bohu o světlo a vedení. Jednou pozdě v noci mě to došlo. Nezbylo nám nic jiného, než se jich všech ujmout, Filipínce vzdělávat, povznášet a kristianizovat a z Boží milosti pro ně udělat to nejlepší, co můžeme, jako pro naše bližní, za které zemřel i Kristus. To byly samozřejmě bohapusté lži. McKinley totiž sám přiznal, že když se dozvěděl zprávu o Dewayho vítězství u Manily, nedokázal říct, kde byly ty zatracené ostrovy v okruhu 2000 mil. Jeho zápal pro kristianizaci Filipínců, z níž většina už byla praktikujícími katolíky, naznačoval jeho neznalost poměrů na ostrovech. Určitě netušil, že tam právě probíhala první protikoloniální revoluce v moderních dějinách Asie. 1. května 1898, 3 týdny po zničení španělské flotily, Dewey přivítal na palubě své vlajkové lodi Olympia filipínského partizánského vůdce Emilia Ginalda. Jejich verze toho, co se stalo, jsou rozporuplné. A Ginaldo tvrdil, že se dohodli na společném boji proti Španělům a následném založení nezávislé Filipínské republiky. Dewey přísahal, že žádný takový závazek nepřijal. Ani jeden z mužů neuměl příliš jazyk toho druhého a nebyl přítomen žádný tlumočník, takže zmatek byl pochopitelný. Ať už byla pravda jakákoli, když Aguinaldo 12. června vyhlásil nezávislost Filipín, Dewey se na slavnostním ceremoniálu neobjevil. Toto odmítnutí vedlo Aguinalda a další filipínské vůdce k obavám, že Američané nezávislost jejich země nakonec neuznají. To se také stalo. Prezident McKinley, poslušný toho, co považoval za slovo boží, rozhodl, že Američané by měli převzít vlastnictví nejen enklávy v Manile, ale celého filipínského souostroví. 10. prosince 1898 podepsali američtí a španělští diplomaté takzvanou Pařížskou smlouvu. Amerika díky ní získala do vlastnictví Kubu, Puerto Rico a vzdálené filipínské souostroví, které mělo více než 7000 ostrovů a 7 milionů obyvatel. 21. prosince McKinley vydal výkonný dopis, ve kterém vyhlásil americkou svrchovanost nad Filipínami. Tamní povstalci už postupovali vlastní cestou. Zvolili ústavodárné shromáždění, které vypracovalo ústavu. Podle jejího ustanovení byla 23. ledna 1899 vyhlášena Filipínská republika, jejímž prvním prezidentem se stal Aguinaldo. Za 12 dní tento nový stát vyhlásil Američanům na ostrovech válku. Pařížská smlouva sice udělila Americe svrchovanost nad Filipínami, ale nemohla vstoupit v platnost, dokud ji neratifikoval Senát. Debata byla dlouhá a bouřlivá. Odpůrci smlouvu odsuzovali jako imperialistické uchvácení vzdálené země, které zostuzuje americké ideály a příliš rozšiřuje americkou moc. Senátor George Frisbee Hoare z Massachusetts varoval, že by se Amerika změnila ve vulgární, obyčejné impérium, založené na fyzické síle, ovládající podřízené rasy a vazalské státy, ve kterém jedna třída musí navždy vládnout a ostatní třídy musí navždy poslouchat. Jak trefné vyjádření, ovšem ojedinělé. Nakonec americký senát ratifikoval Pařížskou smlouvu poměrem hlasů 57:27.
jak se později ukázalo, zvítězily obchodní zájmy. Podnikatelé byli fascinovaní vyhlídkou na prodej zboží v Číně, která se po prohrané válce s Japonskem v roce 1895 stala slabou a neschopnou vzdorovat intervenci. Viděli v tom úžasnou shodu okolností, protože tato obrovská země se stala dostupnou k využití ve stejné době, kdy zoufale hledali nové trhy. Když Američané převzali svrchovanost nad Filipínami, zdědili konfrontaci Španělska s povstaleckou armádou. Začalo to v únoru 1899 bitvou o Manilu. Od začátku nebylo pochyb o tom, jak skončí. Povstalci měli početní výhodu, ale podle všech ostatních měřítek měli Američané jasnou převahu. Aguinaldo a jeho vojáci byli ochromeni nedostatkem zbraní díky americké námořní blokádě. Američtí vojáci se vyloďovali ve vlnách po desítkách tisíc, dychtivých bojovat proti nepříteli. Jejich motivace se jen těžko dala přirovnat ke křesťanské víře. V dopisech domů sdělovali vojáci přátelům a příbuzným, že přišli, aby každého negra vystříleli do negerského nebe a přísahali, že budou bojovat, dokud nebudou negři vybití jako indiáni. Krásná představa americké svobody a demokracie, kterou přinášeli do světa, že? Když byly dvě roty pod velením generála Lloyda Heatna přepadené jihovýchodně od Manily, Heaton nařídil zničit všechna města a vesnice v okruhu 16 kilometrů a zabít jejich obyvatele. Američtí velitelé zavedli cenzuru zahraničních zpravodajů, aby se zprávy o podobných epizodách nedostaly k domácímu publiku. Teprve po zrušení cenzury v roce 1901 se Američané mohli dozvědět, jak válka probíhala. Například počátkem roku 1901 podal dopisovatel z listu Philadelphia Fledger. Naši muži byli neúprosní. Zabíjeli, aby vyhladili muže, ženy, děti, zajatce a zajatkyně, aktivní povstalce i podezřelé osoby od desetiletých chlapců výše. Převládala představa, že Filipínec jako takový je jen o málo lepší než pes. V některých případech hlučící plas, jehož nejlepší dispozicí je hromada odpadků. Naši vojáci pumpovali do mužů slanou vodu, aby je přinutili mluvit. Zajímali lidi, kteří zvedli ruce a pokojně se vzdali. A o hodinu později je bez jediného důkazu, že jsou to dokonce povstalci, postavili na most a jednoho po druhém zastřelili, aby spadli do vody pod ním a plavali dolů jako příklad pro ty, kdo našli jejich prostřílené mrtvoly. Opět nádherný příklad americké svobody a demokracie ve světě. Nakonec byl Aguinaldo lstí zatčený a musel se vzdát. V prvních měsících roku 1902 byl prezident McKinley zavražděný a v úřadu ho nahradil Theodore Roosevelt. Rooseveltovi připadl úkol hájit čest vojsk, která miloval, a ujal se ho. 4. července 1902 prohlásil prezident Roosevelt Filipíny za sklidněné. Učinil tak oprávněně. Důležití vůdci partizánů byli zabití nebo zajetí a odpor téměř ustal. Byla to mnohem nákladnější operace, než kdokoli na začátku předpokládal. Za 3,5 roku trýznivé války bylo zabito 4374 amerických vojáků, což bylo 10x více než na Kubě. Zahynulo také asi 16 000 partizánů a nejméně 20 000 civilistů. Filipínci na tato léta vzpomínají jako na jedny z nejkrvavějších ve své historii. Američané rychle zapomněli, že k válce vůbec došlo.

Nikaragua. Začalo to panamským průplavem 1902. Američané svrhli nejvlivnějšího vůdce, jakého kdy Nikaragua měla. Můžeme jen žasnout nad tím, že důvodem byla obyčejná poštovní známka. Na první pohled vypadala nenápadně. Byla vytištěná fialovou barvou a zobrazovala dýmající sopku na okraji jezera. Na okrajích byly nápisy Nicaragua Correos 10 centavos a dole drobným písmem American Bank Note Company NY. Tato známka ovšem spustila řetězec událostí, které se odehrávají dodnes. Nicaragua by se možná už dávno stala mírumilovnou a prosperující zemí. Místo toho je chronicky chudá a nestabilní, je kotlem rivality a dějištěm opakovaných amerických intervencí. V době vydání bankovky v roce 1900 byla Nicaragua uprostřed modernizační revoluce. V posledních desetiletích 19. století se ve střední Americe šířily ideály sociálních a politických reform. Vizionářští vůdci, inspirovaní evropskými filozofy a buditeli národa, se snažili odstranit feudální systémy. Jeden z nich, nikaragvajský prezident José Santos Zelaya, bral své vlastenecké zásady tak vážně, že Američané cítili nutkání ho svrhnout. V mládí byl Zelaya tak nadějný, že mu jeho otec, armádní plukovník a pěstitel kávy, zařídil studium v Evropě. Po jejím absolvování se vrátil domů se svou belgickou manželkou. Vstoupil do liberální strany, která reprezentovala ideály sekularismu a radikálních reform. V roce 1893, kdy dlouho vládnoucí konzervativci propadli frakčnímu konfliktu, zorganizoval se skupinou liberálních soudruhů vzpouru, která je svrhla. Během několika měsíců se stal novým vůdcem země. Zelayovi chybělo 6 týdnů do 40. narozenin, když složil přísahu jako prezident Nikaraguy. Vyhlásil revoluční program a rozhodl se probudit svou zemi z dlouhého spánku. Postavil silnice, přístavy, železnice, vládní budovy a více než 140 škol. Vydláždil ulice Managuy, osadil je pouličními lampami a dovezl do země první automobil. Legalizoval občanské sňatky a rozvody a dokonce založil první národní baseballovou ligu. Podporoval podnikání, zejména vznikající kávový průmysl. V zahraničních záležitostech prosazoval sjednocení 5 malých středoamerických zemí a horlivě se zasazoval o velký projekt, který Nikaragvu vynesl na světovou scénu. Mezioceánský průplav. Každý americký prezident od dob prezidenta Granta prosazoval projekt průplavu. V roce 1876 vládní komise prozkoumala možné trasy a dospěla k závěru, že trasa přes Nikaragvu měla z hlediska výstavby i údržby průplavu větší výhody a nabízela méně obtíží z technického, obchodního i ekonomického hlediska než kterákoliv z ostatních tras. Projekt pomalu nabíral na obrátkách. V roce 1889 začala soukromá společnost najatá americkým kongresem bagrovat poblíž nikaragvajského pobřeží Atlantiku. Byla podkapitalizovaná a krátce před nástupem Zelaye k moci zkrachovala. Jedna skupina mužů tomuto neúspěchu fandila. Byli to členové pařížského syndikátu, který vlastnil rozsáhlé území napříč Panamou, kde se francouzští inženýři pokoušeli vybudovat průplav, ale neuspěli. Tito muži mohli velmi zbohatnout, pokud by se jim podařilo najít kupce pro své pozemky. Jediným možným zákazníkem byla americká vláda, která ale usilovala o cestu přes Nikaragvu. Přesvědčit Washington, aby změnil kurz, by vyžadovalo velmi důmyslnou lobbystickou kampaň. K jejímu vedení si syndikát najal nadaného newyorského právníka, který chápal, jak přiklonit vládu kvůli biznesu. Když začaly americké společnosti koncem 19. století expandovat, narazili na řadu organizačních a politických problémů. Mnoho z nich se obrátilo o pomoc na Williama Nelsona Cromwella. Cromwellovy obchodní triumfy byly legendární.
Cromwell byl pro francouzský průplavový syndikát ideálním partnerem, protože byl mistrem v podnikovém právu a zároveň dokonalým washingtonským lobbystou. V roce 1898 ho šéf syndikátu Philippe Buno Varilla najal a pověřil ho náročným úkolem. Zařídit, aby Američané postavili průplav přes Panamu místo Nikaraguy. V roce 1901 pak atentát na prezidenta McKinleyho vynesl do úřadu Theodora Roosevelta, horlivého zastánce námořní síly. Roosevelt byl odhodlaný průplav postavit rychle. Začátkem roku 1902 požádal americký kongres o vyčlenění 140 milionů dolarů na průplav přes Nikaragu. Cromwellovi se podařilo získat na svou stranu několik vlivných osobností, včetně senátora Marka Henny, vysokého představitele republikánské strany. Vzpomínáte si na můj pořad Tajná globální šachovnice. V prvním díle jsem totiž o Marku Hennovi hovořil. Na přelomu 19. a 20. století bylo vydírání ve Washingtonu rozšířeným problémem. Tuto metodu zdokonalil Mark Henna, který působil jako hlavní financiér prezidenta Williama McKinleyho. Mark Henna jednou slavně prohlásil: v politice jsou důležité dvě věci. První z nich jsou peníze. A nemohu si vzpomenout, co je ta druhá. Mark Henna tehdy vyslal neomalené varování velkým korporacím. Pokud nezaplatíte určitou částku do stranické kasy republikánské strany, budete mít velké, ale opravdu velké potíže. Toto byl Mark Henna, který se spojil s právníkem Cromwellem a společně lobovali za průplav přes Panamu. Ani tito přátelé však nebyli dost silní na to, aby prosadili Panamu. Zvítězit mohli jen tehdy, kdyby nějak zasáhl osud. Ten zasáhl. A to v podobě společnosti American Banknote Company. Nikaragua si najala tuto renomovanou newyorskou firmu na výrobu poštovních známek. Návrháři společnosti vyrobili známky, na kterých byly zobrazené nejvýznamnější zeměpisné památky Nikaraguy. Mezi nimi byla i série zobrazující majestátní sopku Momotombo s kouřem vycházejícím z jejího kráteru. Jednoho dne si ve Washingtonu bystrý lobista francouzského průplavního syndikátu všiml jedné z těchto známek na dopise zaslaném z Nikaraguy. Inspirovala ho a změnila běh dějin. Shodou okolností byl rok 1902 rokem mimořádné sopečné činnosti v Karibiku. V květnu došlo na ostrově Martinique k ničivé erupci, při které zahynulo 30 000 lidí. Brzy poté došlo k další erupci, a to na ostrově Svatý Vincent. Americké noviny byly plné děsivých zpráv o ničivé síle sopek a veřejnost na několik měsíců zachvátila jakási sopečná hysterie. Cromwell si uvědomil, že této náhody mohl skvěle využít. Nejprve v deníku New York Sun zveřejnil malou zprávu, která se později ukázala jako nepravdivá nebo silně přehnaná, že sopka Momotombo vybuchla a způsobila seismické otřesy. Pak shromáždil svazek známek Momotombo, nechal je nalepit na listy papíru s nadpisem Oficiální svědek sopečné činnosti v Nikaragui a každému senátorovi poslal jednu. Letáky přinášely zřejmé poselství. Bylo by šílenstvím stavět průplav v zemi, která je tak geologicky nestabilní, že na poštovních známkách používá obrázek kouřící sopky. Málo kdo ve Washingtonu věděl, že Momotombo byla téměř neaktivní, že ležela více než 150 kilometrů od navrhované trasy průplavu a že rozhodnutí zobrazit ho na známce se neučinilo v Nikaragui, ale designéry v New Yorku. Když se známky předávaly ve Washingtonu, ministři Nikaragui a Kostariky se náhle ocitli pod tlakem. Když v Senátu začala debata o návrhu zákona průplavu, Mark Henna pronesl vášnivý projev ve prospěch panamské trasy. Svůj projev ilustroval děsivou, i když velmi fantaskní mapou, která měla znázorňovat zóny seismického nebezpečí ve Střední Americe. Jeho projev a zákulisní lobování, úzce koordinované s Cromwellem, přinesly kýžený výsledek.
19. června 1902 senátoři hlasovali pro panamskou trasu poměrem hlasů 42-34. Krátce na to sněmovna obrátila a tuto trasu také přijala. Za své lobistické služby inkasoval Cromwell honorář ve výši $800,000. Známka Momotombo nebyla jediným faktorem při hlasování, ale to bych už zabíhal do přílišných podrobností. Bylo rozhodnuto. 29. června 1902 prezident Roosevelt podepsal zákon, který povoloval výstavbu průplavu přes Panamu. Dnes je blok známek Momotombo vystavený na viditelném místě v tamním muzeu Mezioceánského průplavu.

Pryč s Nikaraguou 1909 až 1911. V letech, kdy se zdálo, že průplav se postaví přes Nikaraguu, vycházeli Američané s prezidentem Zelayou dobře. Když ovšem americký kongres zvolil panamskou cestu, tento obdiv se rychle změnil v opovržení. Američtí představitelé, kteří kdysi považovali Zelayovu kampaň za ušlechtilou, ji začali vnímat jako destabilizační. Jeho snahy o regulaci amerických společností, kdysi považované za symboly jeho sebevědomého vlastenectví, začaly vypadat troufale.

svrhnout havajskou vládu. Roosevelt se rozhodl přizpůsobit tento plán Panamě. Podpořil by panamské revolucionáře, aby vyhlásili nezávislost na Kolumbii, rychle by je diplomaticky uznal a pak by použil americké jednotky, aby zabránil kolumbijské armádě obnovit kontrolu. 2. listopadu 1903 obdržel velitel amerického dělového člunu Nashville, který kotvil v kolonu na panamském karibském pobřeží, rozkaz z Washingtonu, aby zabránil vylodění jakýchkoli ozbrojených sil s nepřátelskými úmysly. Byl zmatený, protože žádná revoluce nevypukla. Následujícího dne k ní ale došlo. Narychlo sestavená skupina povstalců oznámila v hlavním městě provincie Panama City, že vyhlašuje nezávislost Panamy. V Panama City nebylo žádné vojenské stanoviště, ale v kolonu bylo velké a jeho velitel okamžitě zareagoval. Shromáždil 500 členů jednotku, přešel s ní přes město na nádraží a vyžádal si vlak, který je odveze do Panama City. Americký správce kolonského nádraží mu lživě sdělil, že byl k dispozici pouze jeden vagon. Neohrožený velitel nastoupil se svými štábními důstojníky, zjevně přesvědčený, že dokáže povstalce rozdrtit i bez velkého vojska. Chytil se ale do pasti. Američané telegrafovali dopředu a zařídili, aby byl on i jeho důstojníci zatčení, jakmile vystoupí z vlaku. 2. americká válečná loď Dixie zakotvila u kolónu 5. listopadu a vysadila na břeh 400 mariňáků. Následujícího dne Američané formálně uznali povstalce za vůdce nové Panamské republiky. Ve vodách u kolónu se rychle objevilo dalších 8 válečných lodí, které vytvořily blokádu znemožňující kolumbijským plavidlům doplout do odtržené provincie. Revoluce tak byla dokončená. Celaya se ovšem neustále dostával do konfliktu s americkými společnostmi působícími v jeho zemi. Největším jeho úspěchem bylo sjednocení nikaragvajského národa. Jeho zásluhou se Britové, kteří dlouho ovládali prosperující přístavy na východním pobřeží Nikaraguy a tropickou divočinu v jejich okolí, nakonec vzdali svých nároků. Po jejich odchodu se do země nastěhovali američtí podnikatelé. Více než 10 z nich si od Celayovy vlády koupila koncese, které jim umožňovaly výhradní práva na těžbu dřeva nebo jiná práva v určených oblastech. Několik z nich se později obrátilo proti němu a požádalo o pomoc ministerstvo zahraničí. Mezi nejbojovnější z nich patřil George Emery, bostonský obchodník se dřevem. V roce 1894 koupil koncesy na těžbu mahagonu, cedru a dalších kvalitních dřevin v lese ve východní Nikaraguji. Během několika let se stal hlavním dodavatelem mahagonu pro společnost Pullman Pellis Car Company a další náročné zákazníky. Zaměstnával více než 1500 nikaraguajských dělníků, vládě platil 40 000 dolarů ročně na poplatcích a představoval 2 miliony dolarů amerických investic. Podle koncesní smlouvy musel Emery udělat 2 věci. Postavit železniční trať přes svůj lesní revír a vysadit 2 stromy za každý pokácený. Neudělal ani jedno, ani druhé. Když vláda začala naléhat, požadoval, aby ho ministerstvo zahraničí bránilo proti Celayově obtěžování. Theodore Roosevelt opustil prezidentský úřad v březnu 1909. Jeho nástupce William Howard Taft měl blízko k velkému biznisu. Pamatujete si na můj pořad Řád Skull and Bones? V prvním díle jsem hovořil o tom, že Alfonso Taft spolu založil v roce 1832 na Yaleově univerzitě Řád Skull and Bones. Alfonso Taft se v roce 1876 stal ministrem války v Grantově administrativě. Alfonso Taft byl otcem Williama Howarda Tafta, který se jako jediný stal americkým prezidentem i předsedou amerického nejvyššího soudu. A zase syn prezidenta Williama Tafta, Robert Alfonso Taft, byl po druhé světové válce předním americkým senátorem. Rodina Taftová

Taftových získávala po generace a století vrcholové pozice v americké politice. Je to podobný případ jako u rodiny Rooseveltových nebo Dallisových. Ovšem jsem hovořil v pořadu Řád Skull and Bones. Taft si za ministra zahraničí vybral Philandera Knoxe, velmi úspěšného podnikového právníka a bývalého generálního prokurátora. Knox dlouhá léta zastupoval velké americké korporace, především Carnegie Steel, a úzce spolupracoval s Williamem Nelsonem Cromwellem na organizaci společnosti, která se stala United States Steel. Jedním z jeho největších klientů byla filadelfská těžební společnost La Luz and Los Angeles Mining Company, která vlastnila lukrativní koncesy na těžbu zlata ve východní Nikaragui. Knox měl také blízko k filadelfské rodině Fletcherových, která ji vlastnila. Fletcherovi chránili svou společnost účinným způsobem. Gilmore Fletcher ji řídil, zatímco jeho bratr Henry Fletcher pracoval na ministerstvu zahraničí, kde to nakonec dotáhl až na náměstka ministra. Oba nesnášeli Selaju, zejména když začal v roce 1908 vyhrožovat zrušením koncese na jejich společnost. Knox spolu s Fletcherovými horlivě hledali způsob, jak Selaju odstavit od moci. Knoxův hněv se znovu rozhořel, když Selaya podepsal dohodu o půjčce 1,25 milionu liber od evropských bank na financování svého vysněného projektu. Železnice od pobřeží k pobřeží. Knox neměl nic proti železnici, ale dobře chápal, že půjčováním peněz od evropských a nikoli amerických bank se Selaya snažil učinit svou zemi méně závislou na Americe. S tím se nemohl smířit. Požádal britskou a francouzskou vládu, aby půjčku zrušili, ale ty zdvořile odmítli. V létě roku 1909 byla úspěšně vyplacená v Londýně a Paříži. Knoxovi to všechno připadalo naprosto nesnesitelné. V létě 1909 začal organizovat kampaň, která měla obrátit americké veřejné mínění proti Selayovi. Vyslal do Nikaragui diplomaty, o kterých věděl, že byli silně proti Selayovi, a předal jejich štvavé zprávy přátelům v tisku. Americké noviny brzy začaly křičet, že Selaya nastolil v Nikaragui vládu teroru a stal se hrozbou Střední Ameriky. Opět vidíme hecující mass média, které jitří veřejné emoce na politickou poptávku. Mass média se propůjčují pořád ke stejné věci, stále až dodnes. Opravdu nerozumím tomu, že mnoho lidí pořád odmítá tento stejný cyklický vzorec pochopit. Když jejich kampaň dosáhla vrcholu, prezident Taft oznámil, že Američané už nebudou tolerovat a jednat s takovým středověkým despotou. Selaya jen chtěl po amerických korporacích to, co slíbili, a šlapal jim na paty. Tímto prohlášením Američané vynesli nad Selayou politický rozsudek smrti. Američtí obchodníci v Bluefieldsu, hlavním městě na karibském pobřeží, spěchali s vykonáním popravy. S tichým souhlasem amerického konzula Williama Moffetta vytvořili spiknutí s ambiciózním guvernérem provincie, generálem Juanem José Estrádou. 10. října 1909 se Estráda prohlásil prezidentem Nikaragui a požádal Ameriku o diplomatické uznání. Tato revoluce byla mimořádně dobře financovaná. Hlavní účetní důlní společnosti La Luz, Adolfo Díaz, oblíbený úředník ze skromné konzervativní rodiny, byl jejím pokladníkem. Americké společnosti působící v Bluefieldsu a jeho okolí mu posílali velké částky peněz. Náklady na revoluci se odhadují na 2 miliony dolarů. Povstalci v Nikaragui si to samozřejmě nenechali líbit a vzbouřili se. Estráda použil velkou část peněz na vybudování a vybavení domobrany, která byla ovšem velmi slabá. Hrozilo, že revoluce uhasne. To si Američané, kteří už do ní napumpovali 2 miliony dolarů, nemohli dovolit. Estrádova výzva k boji s povstalci přilákala desítky amerických dobrodruhů, žoldáků a pistolníků. Někteří z nich byli horníci hledající vzrušení.
Jiní pracovali pro společnosti vlastněné Američany v Bluefieldsu nebo jiných pobřežních městech. Hrstka jich připlula z New Orleansu. Dva z nich se zapsali do dějin Nikaraguy. Leroy Cannon byl Virtíňan, který byl plantážníkem kaučukovníků v Nikaraguy, policistou v Salvadoru a žoldákem v Hondurasu. Odešel do důchodu v Guatemale, ale důchod mu asi nestačil. Když mu Estrada nabídl hodnost plukovníka v nikaragvajské povstalecké armádě, přijal ji. Cannonovým kamarádem byl další veterán středoamerických válek, Texasan Leonard Gross, který si vzal dovolenou z práce vedoucího důlních pozemků ve společnosti La Luz. Oba muži spolu provedli několik operací. Po jedné z nich byli oba zajatí. Přiznali se, že položili minu v řece San Juan s úmyslem vyhodit do vzduchu diamante, námořní loď, která vezla 500 vládních vojáků k potlačení jejich povstání. Oba byli usvědčeni ze zločinu vzpoury a odsouzení k smrti. Celaya odmítl jejich žádosti o milost a brzy ráno 17. listopadu 1909 byli popraveni zastřelením. Jakmile se zpráva o těchto popravách dostala do Washingtonu, Knox se jí chopil. Nikaraguajskému ministru zahraničí poslal rozlobenou nótu, ve které prohlásil, že Američané nebudou ani na okamžik tolerovat takové zacházení s americkými občany. Pak vydal oficiální právní stanovisko, podle něhož Cannon a Gross měli nárok na status válečných zajatců. Tím se Celaya stal válečným zločincem. Knox se snažil přesvědčit Guatemalu, Salvador a Kostariku, aby vyslali do Nikaraguy armádu a Celayu svrhli. Ale všechny tři země to odmítly. Ministr zahraničí a prezident Taft tak museli rozhodnout, zda měli Američané jednat sami. Nutno říci, že neměli problém se rozhodnout. Vzhledem k tomu, že proti Celayovi byly nasazené americké vojenské síly, neměl jinou možnost, než se podřídit. 16. prosince 1909 podal rezignaci. Ve svém projevu na rozloučenou v Národním shromáždění uvedl, že doufal, že jeho odchod přinese mír. Nový prezident José Madrí si potlačení povstání stanovil jako svou prioritu. Vyslal do Bluefieldsu pěchotní jednotky a nařídil také zakoupení parníku Venuše z New Orleansu a jeho přestavbu pro vojenské účely. V polovině května 1910, kdy Venuše dorazila k pobřeží Bluefieldsu, tam už byla pěchota. Vládní velitelé požadovali, aby se Estrádovi povstalci vzdali, jinak budou čelit současnému útoku ze souše i z moře. Za několik dní se v Bluefieldsu objevily dvě americké válečné lodě, Paducah a Dabuk, a vylodili několik rot námořní pěchoty. Jejich velitelem byl major Smedley Butler, mistr v protipovstaleckém boji. Ve svých 28 letech byl už veteránem španělsko-americké války, filipínského konfliktu a panamské intervence v roce 1903. Butlerovi muži ovládli Bluefields bez odporu. Po rychlém zhodnocení tamní situace dospěl k závěru, že povstalci neměli šanci odolat útoku armády. Prezident Madry svěřil, že mohl s Američany vyjednávat na základě zákonnosti. Nepředpokládal, že američtí představitelé zasáhnou tak přímo proti jeho vládě. Nakonec koncem srpna Madrys odstoupil z funkce a následoval Celayu do exilu. Když se mocenské křeslo uvolnilo, mohl generál Estrada bez odporu pochodovat do Managuy. Ještě na cestě poslal ministru zahraničí Knoxovi telegram, ve kterém ujistil americké představitele o vřelé úctě, kterou k ním chovala vítězná strana revoluce. Vstoupil do hlavního města a 21. srpna 1910 složil prezidentskou přísahu. Tímto dnem začala americká politická a ekonomická vláda v Nikaraguji. Bylo to poprvé, kdy americká vláda výslovně zorganizovala svržení zahraničního vůdce. Na Havaji řídil revoluci americký diplomat, ale bez konkrétních pokynů z Washingtonu. Na Kubě, v Portoriku a na Filipínách byly americké operace na změnu režimu součástí větší války.
svržení prezidenta Zelayi v Nikaragui bylo prvním skutečným americkým pučem.

Honduras 1910. Čtyři šviháci vyšli jednoho prosincového večera roku 1910 ze svého New Orleanského hotelu, aby okusili tělesné požitky ve Storyville, jednom z nejslavnějších světových center nevěstinců, jazzových klubů a heren. Hudba se rozléhala ulicemi. Ženy vrhaly na muže v hedvábných oblecích a s diamantovými sponami svůdné úsměvy. Pro čtyři dobrodruhy to bylo skvělé místo, kde mohli strávit poslední noc v Americe, než se vydají svrhnout vládu. Když se čtveřice procházela po Storyville, agenti americké tajné služby je sledovali v úctivé vzdálenosti. Agenti je sledovali už několik dní. Bylo všeobecně známo, že tito čtyři muži chystali v Hondurasu revoluci a tajná služba se chtěla ujistit, že ji nezahájí z americké půdy. Nejznámějším ze čtveřice spiklenců byl Lee Christmas, který se zúčastnil téměř všech středoamerických válek a revolucí v uplynulém čtvrtstoletí. Christmas, který se prohlašoval za generála, nosil uniformu z knoflíky, kterou mu speciálně ušil pařížský krejčí. Ve Spojených státech byl stejně slavný jako ve Střední Americe. Nedělní přílohy se předháněly v publikování dechberoucích zpráv o jeho hrdinských činech. Obchod, konkrétně obchod s revolucí, přivedl na konci roku 1910 Christmase do New Orleansu. Nejambicioznější a nejúspěšnější banánový plantážník ve Střední Americe, Sam Semaray, si ho najal, aby svrhl honduraskou vládu a přijel do New Orleansu, aby zorganizoval spiknutí. To se mu také podařilo. Teď potřeboval uniknout tajné služby, aby mohl odplout do Hondurasu a začít bojovat. Té noci ve Storyville doprovázeli Christmase jeho tři nejdůležitější spoluspiklenci. Jedním z nich byl proslulý New Orleanský gangster George Moloney, kterému Christmas věřil, že se prostřílí z každé situace, která je v Hondurasu mohla potkat. Další dva byli Hondurasané. Manuel Bonilla, kterého Semaray vybral za příštího prezidenta země, a Bonillův hlavní pobočník Florian Davady. Tato čtveřice se rozhodla využít své situace. To je zavedlo do honosného nevěstince May Evans na Basin Street. Ve 2 hodiny v noci se ale čtveřice pustila do akce. Muži doběhli k zátoce, kde kotvila soukromá jachta Sema Semaraye, nastoupili na palubu a pak se plavili do jeho úkrytu na ostrově Ship Island. Tam na ně čekal jejich patron. Na ostrově měl schované bedny s puškami a municí a pod rouškou zimní tmy je muži převezli na Hornet, přebytečnou loď námořnictva, kterou pro tuto operaci koupili. Před svítáním vypluli do Hondurasu. Sesazení Zelayovy vlády v Nikaragui vyžadovalo společné úsilí ministerstva zahraničí, námořnictva, námořní pěchoty a prezidenta Tafta. V Hondurasu se Semaray pustil do práce sám. Žádný americký podnikatel nikdy nedržel osud cizího státu tak plně ve svých rukou. Banánový Sam byl jednou z nejbarvitějších postav v dějinách amerického kapitalismu. V New Orleansu si ho pamatovali jako filantropa, který věnoval $1 000 000 Talentské univerzitě a zaplatil výstavbu nemocnice pro černošské ženy. Agronomové dodnes obdivují jeho přínos pro vědu o pěstování banánů. Někteří Židé ho považovali za příkladnou postavu své diaspory. Přistěhovalce z východní Evropy, který přišel na Ellis Island jako chudý mladík a vyšvihl se k velkému bohatství a moci. V Hondurasu ho lidé znali jako muže, který svrhl jejich vládu a zmocnil se jejich země. Dá se předpokládat, že když se Samuel Zmury v roce 1877 narodil v Kišiněvě, dnešním hlavním městě Moldávie, nikdo nikdy neviděl banán. Stejně tak to nevěděla většina lidí v Alabamě, kde přejmenovaný Sam Semaray přistál u příbuzných, když mu bylo 15 let. Našel si práci jako přístavní dělník v Mobile. Pozoroval tam námořníky, jak házeli do moře trsy přezrálých banánů. Přišel s nápadem nakupovat je a rychle je posílat do vnitrozemských měst. Obchod zkvétal.
Když bylo Semarajovi 21 let, jeho jmění přesáhlo 100 000 dolarů. Po 10 letech prodeje cizích banánů se Semaraj rozhodl zkusit pěstovat vlastní. Půjčil si 500 000 dolarů, z toho část na lichvářský úrok až 50%, a koupil 15 000 akrů půdy v Hondurasu. Znovu byl úspěšný, snadno splatil své půjčky a stal se významnou silou v obchodu s banány. Jeho jediným problémem byla honduraská vláda. Stejně jako mnoho dalších amerických podnikatelů ve střední Americe, považoval Semaraj svou půdu za soukromé léno. Vadilo mu, že musel platit daně a dodržovat honduraské zákony a předpisy. Dostal se tak do konfliktu s prezidentem Miguelem Dávilou, který nejenže trval na tom, aby se zahraniční podniky podrobily zdanění, ale také vedl kampaň za omezení množství půdy, kterou mohli cizinci v Hondurasu vlastnit. Dávila byl liberál a chráněnec svrženého nikaragvajského vůdce José Santose Zelaya. Když Zelaya padl, ztratil důležitého politického a vojenského spojence. Mezi těmi, kdo si to uvědomovali, byl i Sam Semaraj. Rozhodl se, že Dávila byl nyní zralý na to, aby byl svržený, a s typickým odhodláním se pustil do svržení sám. Semaraj potřeboval především někoho, kdo by se ujal honduraského prezidentství a řídil zemi jeho jménem. Bonilla, bývalý generál, který se už jednou zmocnil prezidentského úřadu, byl ideálním kandidátem. Od svého svržení žil Bonilla v britském Hondurasu, dnešní Belize, a snil o návratu k moci. Měl na to ambice, ale ne prostředky. Ačkoliv Semaraj a Bonilla tvořili skvělou dvojici, sami o sobě revoluci spustit nemohli. Semaraj měl peníze a Bonilla byl rozumný frontman, ale ani jeden z nich neměl schopnosti k sestavení a vedení spolehlivé bojové jednotky. Oba věděli, kdo to dokáže. Lee Christmas, který v době Bonillova prezidentství působil jako ředitel honduraské policie, byl nejslavnějším vojákem. Nikdo se pro úkol svrhnout středoamerickou vládu nehodil lépe. Semaraj ho oslovil s velkorysou nabídkou a on ji rychle přijal. Na konci roku 1910 se Christmas, Bonilla a Semaraj sešli v New Orleansu, aby vypracovali svůj plán. Nesnažili se skrývat, co dělají. Christmas se pustil do náboru chlápků, kteří se potloukali po New Orleansu a čekali právě na takovou příležitost. Semaraj mezi tím zařídil koupy hornitu. A tak se všichni na hornit nalodili. Brzy ráno následujícího dne vyplul hornit, naložený puškami, municí a kulometem, do akce. Na Silvestra se hornit přiblížil k honduraskému ostrovu Roatán a rychle ho obsadil. Obránci se vzdali po jediném výstřelu. Christmas a Molony tam nechali své muže oslavovat. Odjeli na člunu na nedaleký ostrov Utila, vytáhli místního velitele z postele a oznámili mu, že byl sesazený. Pak ho donutili, aby běhal v kruzích kolem své chaty, oblečený jen ve spodním prádle, a křičel Viva Bonilla. Poblíž křižovali dva americké dělové čluny Tacoma a Marietta. Jejich velitelé si nebyli jistí, zda se měli hornitu zmocnit. Věděli, že by měli jednat podle přání Washingtonu, a čekali na rozkazy. Amerika měla v této chvíli na Hondurasu zvláštní zájem. Za vlády liberálních prezidentů si Honduras zvykl půjčovat peníze od evropských bank. Prezident Taft a ministr zahraničí Knox tuto praxi neschvalovali. Stejně jako neschvalovali Zelayovu půjčku na železnici v roce 1909. Požádali prezidenta Dávilu, aby převedl svůj dluh přijetím půjčky ve výši 30 milionů dolarů od americké banky JP Morgan, ze které by se většina použila na splacení evropských věřitelů. Jako záruku splacení by JP Morgan převzal honduraskou celní službu a dohlížel na státní pokladnu. Tím by se Honduras v podstatě stal protektorátem. Tento návrh postavil prezidenta Dávilu do neřešitelné situace. Věděl, že pokud by půjčku přijal, mnoho jeho liberálních kolegů by propuklo v hněv. Pokud by ji odmítl, Američané by ho jistě potrestali.
Zatímco Dávila řešil své dilema, povstalci na palubě Hornitu připluli do přístavu Trujillo a zmocnili se ho. Když se zpráva o tom dostala k honduraskému ministru ve Washingtonu, rozhodl se, že bylo na čase, aby podepsal smlouvu na Morganovu půjčku. Vydal se na ministerstvo zahraničí a učinil tak. Tím se věci zamotaly a tato zpráva přiměla kapitána George Coopera, velitele Mariety, aby Hornet postavil pod vojenskou stráž. Varoval povstalce na palubě, aby nepodnikali další útoky. Když tak skupina přesto učinila, nařídil loď zabavit pro porušení amerických zákonů o neutralitě. Úředníci ve Washingtonu byli po vypuknutí honduraské revoluce rozpolcení, ale brzy dospěli k závěru, že její úspěch by byl pro Ameriku přínosem. Považovali Dávilu za nedůvěryhodného kvůli jeho známým sympatiím k liberálům. Obávali se také, že pokud mu bude umožněné zůstat v úřadu, stane se nebezpečným symbolem nezávislosti, který by mohl inspirovat vlastence jinde ve Střední Americe. Jeho pochybnosti o Morganově půjčce potvrzovaly jeho nedostatečnou úctu k americké moci. Bonilla naopak toužil vést Honduras k partnerství s Amerikou. Bylo to tedy snadné rozhodnutí. Christmas vyvedl své muže ze zabavené lodi na břeh a vedl je k Lacejbě, hlavnímu městu na pobřeží. Když tam dorazili, zjistili, že jim kapitán Cooper prokázal velkou laskavost. Poslal místnímu armádnímu veliteli, generálu Francisku Guerrerovi zprávu, ve které prohlásil Lacejbu za neutrální zónu, která byla mimo dosah jakýchkoliv bojů. Guerrero, který měl zakázáno bránit své pozice, se rozhodl zaútočit na povstalce mimo město. Bitva u Lacejby, která se odehrála 25. ledna 1911, byla jednou z nejzuřivějších v té době. Na obou stranách bojovali stovky mužů. Nakonec zvítězili povstalci. Mezi mrtvými byl i generál Guerrero, který byl zastřelený na koni, když popoháněl své muže na frontu. V honduraském hlavním městě Tegucigalpa prezident Dávila věděl, že pád Lacejby byl velmi špatnou zprávou. V naději, že se mu podaří z této katastrofy něco zachránit, povolal do své kanceláře amerického ministra a prohlásil, že byl připravený předat prezidentský úřad kterékoliv osobě určené Američany. Aby prokázal svou dobrou vůli, požádal Národní shromáždění o schválení smlouvy o Morganově půjčce. Toto rozhořčeně odmítlo a místo toho přijalo rezoluci, ve které prohlásilo smlouvu za protiústavní a za urážku Hondurasu. Jeden historik napsal: Honduras unikl ze spárů bankéřů, jen aby se dostal do spárů banánovníků. Hlasování proti Morganově půjčce spečetilo osud prezidenta Dávily. Za pár dní vydali Američané příkaz zakazující další boje v Hondurasu, což znamenalo, že Dávila už nemohl použít svou armádu. Nakonec na prezidentský úřad rezignoval. Nebyl poražený Lee Christmasem, ale fiatem vydaným ve Washingtonu. Během několika následujících týdnů se Christmas a americký diplomat Thomas Dawson několikrát sešli na palubě lodi Marietta, aby rozhodli o budoucnosti Hondurasu. Přišli s návrhem, podle něhož by prozatímní prezident zastával úřad po dobu jednoho roku a pak by odstoupil ve prospěch Bonilly. Všechno fungovalo podle plánu a Bonilla se v únoru 1912 ujal prezidentského úřadu. Když v Tegucigalpě skládal přísahu, 75 příslušníků americké námořní pěchoty střežilo přístaviště, které využívaly americké ovocnářské společnosti v Puerto Cortés, aby zajistili, že ho vlastenci na protest nezničí. Americký prokurátor v New Orleansu později obvinil Bonillu i Christmase z porušení zákonů o neutralitě, ale případy se nikdy nedostaly před soud. Prezident Taft osobně nařídil obvinění proti Bonillovi stáhnout. Státní zástupce, který toto poselství pochopil, brzy učinil totéž v případě Christmase. Prezident Bonilla se muži, který ho dostal k moci, bohatě odměnil. Krátce po svém nástupu do úřadu přidělil Semarayovi 10 000 hektarů banánové půdy na severním pobřeží. Později přidal 10 000 hektarů poblíž guatemalských hranic.
Potom dal Semarajovi jedinečné povolení, které jeho podnikům umožňovalo dovážet bezcelně všechno, co potřebovali. Nakonec Semarajovi povolil, aby jménem honduraské vlády získal půjčku ve výši $500,000 a použil ji na splacení toho, co podle svých slov utratil za organizaci revoluce. S takovým majetkem není divu, že se Semaraj brzy stal známým jako nekorunovaný král Střední Ameriky. Rozhodně byl králem Hondurasu. Po Boniově smrti v roce 1913 ovládl řadu prezidentů. V roce 1925 si zajistil výhradní práva na těžbu dřeva v oblasti pokrývající desetinu honduraského území. Později spojil své podniky se společností United Fruit a převzal funkci generálního ředitele této firmy. Pod jeho vedením se společnost United Fruit neodmyslitelně propletla s celým životem Střední Ameriky. Podle jedné studie škrtila konkurenty, ovládala vlády, spoutávala železnice, ruinovala plantážníky, dusila družstva, ovládala dělníky, bojovala s organizovaným odborovým hnutím a vykořisťovala spotřebitele. Za 40 let tato mocná Rockefellerova společnost svrhla další středoamerickou vládu – Guatemalu.

Američtí generálové vypovídají. Generace Američanů jsou ve školách a médiích krmené bachorkami o tom, jak vznešení Američané přinášejí do světa svobodu a demokracii. Tento lživý marketing se vlévá do podprahového myšlení a doslova se vsákne do archetypální mentality. Američané nasávají tyto pohádky o americkém míru a spravedlnosti s mateřským mlékem. Když jsme vychovaní v určitém prostředí, uvažujeme stejně jako stádo. Lišíme se v názorech na drobnosti, ale v základních přenositelných civilizačních postulátech a dogmatech se shodujeme. Naštěstí je ale mnoho politiků, komentátorů, spisovatelů nebo generálů, kteří tuto rafinovanou lest prohlédli a podělili se o ní s veřejností. Zmínil jsem generála Smedley Butlera. Nechme ho proto hovořit. Jsou věci, které jsem viděl, věci, které jsem se naučil a které by neměly zůstat nevyřčené. Válka je jenom humbuk. Raketa je nejlépe popsatelná jako něco, co není tím, čím se zdá být většině lidí. Jen malá vnitřní skupina ví, o co jde. Je vedená ve prospěch několika málo lidí na úkor mas. Válka je raketou na ochranu diplomatických zájmů a naši vojáci se posílají umírat na cizí půdu, aby ochránili investice velkého biznisu. Smedley Butler dále napsal. Spojené státy běžně ničily demokracii po celém světě, zatímco jejich vůdci tvrdili, že demokracii šíří. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Přitom většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem velkého biznisu, Wall Streetu a bankéřů. Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. V roce 1914 jsem pomáhal zajistit v Mexiku, zejména v Tampiku, bezpečí pro americké ropné zájmy. Pomohl jsem vytvořit z Haiti a Kuby důstojné místo, kde mohli hoši z National City Bank vybírat výnosy. Pomáhal jsem při znásilňování půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. V letech 1909 až 12 jsem pomáhal očistit Nikaragvu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro americké cukrovarnické zájmy. V Číně jsem pomáhal zajistit, aby Standard Oil pokračoval ve své cestě bez překážek. V jiném projevu generál Smedley Butler prohlásil. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčují peníze cizím zemím. A když je nemohou splatit, prezident pro ně pošle námořní pěchotu. Já to vím, byl jsem na 11 takových výpravách. V článku zveřejněném v časopise Common Sense v roce 1935 Smedley Butler uvedl, že za americkou námořní pěchotou stála nechválně známá banka Brown Brothers Harriman, která se chovala jako vyděrači a gangstři, aby vykořisťovala nikaragvajské dělníky. Generál David Shoup, bývalý velitel námořní pěchoty Spojených států, v roce 1966 napsal. Věřím, že kdybychom měli a chtěli držet naše špinavé dolary nasáklé krvavými prsty stranou od záležitostí těchto národů, které jsou tak plné deprimovaných a vykořisťovaných lidí, dospěli by k řešení sami. A alespoň to, co dostanou, bude jejich vlastní a ne americký styl, který nechtějí a především nechtějí, aby jim ho Američané cpali do chrtánu. Samotní američtí generálové nám tedy nabízejí neocenitelná svědectví a výpovědi, které jsou stále nadčasové.

Závěr. Propojení vzorců. Na všech těchto akcích spatřujeme otisk americké vojenské boty. Přísloví, kam americká noha stoupne, tam 100 let tráva neroste, je tu více než trefné. Ovšem musíme hledat spojovací články všech těchto amerických převratů. Američané všechny tyto intervence prováděli především z ekonomických důvodů. Spojené státy anektovaly Havajské ostrovy a Filipíny, protože byly ideálním odrazovým můstkem pro obchod ve východní Asii. Obsadili Kubu a Puerto Rico, aby ochránili obchodní cesty. Zřídili námořní základnu a sesadili prezidenty Nikaragvy a Hondurasu, protože odmítli povolit americkým společnostem svobodně působit v jejich zemích. Proč ale Američané podporovali politiku, která přinášela utrpení lidem v cizích zemích? Existují dva důvody, které jsou tak provázané, že se staly jedním. Základním důvodem je, že americká kontrola se považovala za životně důležitou pro materiální prosperitu samotné Ameriky. Toto vysvětlení je ale zabalené do jiného. Do hluboce zakořeněného přesvědčení většiny Američanů, že jejich země je ve světě silou dobra. Z toho vyplývá, že i destruktivní mise, které Američané podnikají, aby prosadili svou autoritu, jsou tolerovatelné. V těchto dvou dílech jsem se soustředil výhradně na etapy dějin, na které usedají tlusté vrstvy prachu ve starých archivech. Byly to začátky americké světové dominance. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Novější etapy dějin jsem zahrnul ve svých samostatných pořadech, proto je zbytečné je znovu vyprávět. Například Indonésii jsem pokryl v mém pořadu Zapomenutý holokaust v Indonésii. Stejně tak jsem vynechal Haiti nebo Dominikánskou republiku, protože jsem je pokryl v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko-západu. Svržení iránského režimu jsem zase popsal v mém nedávném pořadu Šáhovi muži. Navíc čím více se přibližujeme do současnosti, tím jsou tyto události známější. Kolik z nás ale znalo skutečný příběh Havaje, počátky Kuby, Puerto Rica, Filipín, Nikaragvy nebo Panamy? Mým cílem bylo vdechnout těmto vzdálenějším historickým epizodám život. Musíme poznat počátky a vzrod něčeho, co nás obklopuje v každodenní současnosti. Aby si Američané tuto moc udrželi, vedle vazalských vlád zřídili v mnoha podrobených zemích také své základny. Žádné jiné impérium nemá takový počet základen rozesetých po světě. Americká hegemonie se postupně transformovala na globální moc s unipolárními prvky. Naši politici a vlády jsou jen filiálkami této obří globální sítě, která začínala drtit ostatní státy na přelomu 19. a 20. století. Postupně tak obemkla téměř všechny planetární zdroje. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu v rámci dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporacie. Já vám děkuji za pozornost, budu velmi rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou nemainstreamovou literaturu, klidně i cizojazyčnou, to vůbec nevadí, tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. A také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Já se na vás budu těšit tedy příště, to by bylo opravdu úplně všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážní přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další simultánku, tradiční to středeční počin večerní, co taky jinýho dělat. I když všude řádějí virózy a různé bakterie a příšernosti, které nás oba tady trápí, tak jsme tu. Dneska to bude trošku jako je ten, no, jak se tomu říká, no, tak jako jak jsou na těch ozdravných pobytech.
1: Léčebna na pleši, no, jistě.
0: Tak. Tohle fakt nebylo plánovaný.
1: Já jsem se už naučil vypínat mikrofon v tu chvíli, tak snad se mi to bude dařit i dnes.
0: Tak nás omluvte, když tak, kdyby náhodou, ale věřím tomu, že obsah bude samozřejmě dostatečně hodnotný na to, aby se zase trošku hnuli ledy. Protože, jak říkával nebohý kdysi dávno klasik na jednom médiu, tak o jakých otázkách se po dnešní simultánce začne mluvit?
1: Bude jich hodně, Petře, bude jich hodně. Nevím, jestli se ovšem bude mluvit i potom, ale já nemohu nezačít tím, co se odehrálo před pár hodinami. A sice, jak jsme si 9. května připomněli výročí porážky fašismu a osvobození Československa, především Rudou armádou a samozřejmě i dalšími účastníky antihitlerovské koalice. Vyvrcholilo to na Staroměstském náměstí, už po druhé se podařilo zorganizovat akci doširoka pojatou, pestrou co do žánru, od dobových artefaktů až po moderní muziku. A také okruh lidí, kteří vystupovali z tribuny, byl velice pestrý. A je škoda, že tomu na to vrhá stín taková zvláštní nějaká křeč argumentační, která se snaží vytvořit zdání, že jako to nebyla prokomunistická akce, proruská akce a především, že tam nedostali slovo exponenti minulého režimu. No, tak začnu tím od konce. Jaký režim rozdrtil nacistický Wehrmacht? To byl nějaký jiný režim než socialistický, tedy než ten minulý? Samozřejmě se sídlem v Sovětském svazu. To jako to z toho nějak jako vypreparujeme, nebo ti, kdo se nebrání, nebojí hájit pravdu o Sovětském svazu, tak mají být nějak jako vyloučeni, protože jako, aby to mohlo vypadat, že to je nějak jinak. Teď jako ti, kdo to dali dohromady. Ano, hlavně mladí kluci, to přeci byl náš cíl, já jsem byl od samého počátku v pozadí. A ti kluci taky nejsou žádní neutrálové. Ríša Štěpán je komunista, ten Roman Roun je taky komunista, ten mladý Tonda Komers ještě nemůže být členem žádné strany, protože mu není 18, ale je to člověk, který úzce spolupracuje s námi. Takže i tam to je takový nějaký jako padlý na hlavu. No, škoda, že nikdo neřekl takhle, že prý ta akce byla svatoplukovská. Jako, že snad svatopluk je jediný subjekt, který usiluje o to, abychom se rozkročili do šířky. To někdo myslí vážně. My jsme od samého počátku říkali, že nám jde o to, abychom řekli pravdu o všech, kdo se zasloužili o porážku fašismu a naše osvobození. Od počátku jsme to tak koncipovali. Já jsem dokonce psal ty dokumenty osobně některé. A nepotřebujeme školení od někoho, že to jako tak nějak má být. Někteří lidé se zřejmě bojí, kdyby vystupovali, nebo já nevím, jaký můžou mít motiv, pokud není nějaký ještě horší. Ze stejné tribuny, protože my, když jsme třeba organizovali akce proti, jako magistra víte, proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak jsme ty pány profesory, kteří teď pouštějí z úst podobné výroky, zvali opakovaně, aby vystoupili s námi. Oni řekli, že nemají zájem, dobře, to je jejich svaté právo. My jsme je za to nějak nehodnotili. A pokud jde o akci na Staroměstském náměstí, existují o tom dokonce nahrávky, například u Petra Hájka z pořadu a tak dále. Já sám jsem byl názoru, že by měli vystupovat hlavně mladí kluci, kterým těžko někdo může vytýkat, že snad chodili na dějepis za socialismu, mají komunistický výklad, či co oni ho mají, no ale nemají ho z toho školního dějepisu. Ale sám jsem řekl, že bude nejlépe, když my starší generace se tam nebudeme prostě objevovat vůbec. S jednou výjimkou. A sice 2. září stoletého, věřím, že se dožije ve zdraví, Standa Ocloň z jižních Čech, který vystoupil velmi hezky. No ale Standa Ocloň je členem komunistické strany od roku 1945 a ve svém aktivním, ekonomicky aktivním věku vykonával funkci vysokého činitele politické správy Československé lidové armády a potom pracoval jako poradce předsedy sněmovny lidu federálního shromáždění. Tak ten jako není exponentem minulého režimu, někdo jiný je exponentem minulého režimu. No, škoda, že to někdo ještě nenazval, takže vlastně to byla akce ne pro ruská, pro komunistická, ale pro svatoplukovská. Já myslím, že tím by nasadil, jak si nasadil korunu celé tento argumentační křeči. Cokoliv jsem teď řekl, není namířeno proti nikomu z těch, kdo se vyskytují také ve známém spolku Svatopluk. Většina z nich jsou moji kamarádi a tak dále, ale tato argumentační křeč po jistém zásahu vůči mladíkům, aby to, že to, či ono smí a to, či ono nesmí, provedeném teda velmi vyděračsky, tak to, jak si se sotva, někdo si může dát za rámeček. My z toho vyvodíme náležité závěry. Příště budeme moudřejší, nenecháme to na tom, aby mladí kluci se ocitli pod takovým tlakem. Nebudeme také sbírat peníze na akce, které pak si přisvojuje někdo jiný jenom a tak dále a tak dále. Asi tak, přátelé. Pokud stačí, že to dokumentujeme takhle, tak necháme. Bude-li si někdo psát nějakou ještě větší polemiku, má ji mít, já ji vyvolávat už nebudu. Asi tak. Chci vás ujistit, že z toho rozhodně nemám nějakou depresi nebo něco na ten způsob. Tady je

jsem rád, že k tomu ani nedochází. Takže asi tak, přátelé. Pojďme dál, já vám povím pár věcí na jiná témata. Tak, Tulsi Gabbardová, to asi víte, to je žena, která šéfuje střechové struktuře nad všemi zpravodajskými službami Spojených států, uvedla, že Spojené státy financovaly a financují zřejmě dodnes na 120 biolaboratoří po světě, jaksi s vojenskými a jinými účely, a z nich na 40 bylo Čijev na Ukrajině. Vzpomínáte si, když s tím přišly jiné země, tak se ozýval RIK o tom, že je to nějaká konspirační teorie, lež a tak dále. Teď to řekla Tulsi Gabbardová, nejvyšší šéfová amerických zpravodajských služeb. V Německu, už jsme se o tom bavili, narůstá snaha militarizovat společnosti, ekonomiku, a dokonce se tam ozývají hlasy, jestli se nemá zavést povinná té či oné míze vojenská služba. A mladí muži, já jsem se mýlil, že od 19, dokonce od 17 snad let do 45, pokud chtějí opustit zemi na déle než 3 měsíce, se musí si získat takové kaky povolení od Bundeswehru. No ale mladí Němci do války nechtějí. A právě počátek května byl dobrou příležitostí, aby protestovali veřejně. A ty protesty byly velké, byly v celé řadě německých měst. Jasně řekli, že oni do žádných prostě vojenských obrodružství jít nechtějí. Uvidíme, co s tím spáchá Friedrich Merz, jehož popularita je mimořádně nízká a klesá dál, a jeho kolegové v té prazvláštní vládě, která tam dneska je. Zajímavý šok přišel ze strany designovaného, nebo vlastně už možná brzy premiéra, jestli už není, nevím, možná jsem to propásl, maďarského premiéra Maďára, který prohlásil, že Viktor Orbán, jeho soupeř v nedávných volbách, by měl nahradit Ursulu von der Leyen v čele Evropské komise. Já myslím, že ti, co spojovali velké naděje s panem Maďárem, musí být šokováni. Objevila se i videa a další informační zdroje o tom, že Irán zasadil tvrdé údery svými balistickými raketami takzvanému severnímu velitelství izraelských ozbrojených sil. Některá část těch informací mi přijde jako nezcela věrohodná, ale nikdo to ani nedementoval, tak nevím. Uvidíme, co z toho je pravda. Na Ukrajině je další mazec, kdy byl zadržen Andrij Jermak, donedávna šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, a zasáhla ta protikorupční struktura NABU, zkrátka teda NABU. Údajně zadržela nějaké velké peníze, usvědčila ho z toho, že někde schovával cosi, a součástí té celé kauzy má být i výstavba jakéhosi elitního komplexu zvaného Dynasty, kde měly být, kromě všech těch nemovitostí, které má už po světě, i nějaké luxusní rezidence pro samotného Volodymyra Zelenského. To, že se zveřejňují další věci kolem korupčních afér na Ukrajině, hodnotí znalci jako důkaz toho, že ty síly, za nimi stojí americká administrativa, americké příslušné prostě instituce, násobí tlak tímto směrem, a v podstatě ten tlak má zřejmě, jak tvrdí oni, přispět k tomu, aby Zelenský přestal vzdorovat a aby přistoupil na nějaký rozumný kompromis v té válce. Viděl jsem a poslal jsem to, Petře, i tobě pro naše diváky, mimořádně zajímavý záběr, to asi 20 nebo 30 nebo kolik minut, americké televize PBS, což je veřejnoprávní v podstatě televize, ze slyšení v americkém senátu, kam přišel důstojník CIA, který nějak chvíli byl mimo tu službu, jménem

0: James Eldeman III, to je nějaká dynastie už. A to sezení, jeho výpověď, ten člověk byl součástí pracovní skupiny Task Force, která měla za úkol nějakým způsobem filtrovat pro veřejnost informace o covidu a vakcínách a tak dále. A teď se ukázalo v tom sezení, no, slyšení v Senátu, že tam došlo ke gigantickému prostě zatajování a překrucování a tak dále. Ten člověk říká do kamery, že on sám ví o asi 2000 stránek dokumentů, minimálně, které zachycovaly velmi vážné problémy kolem těch vakcín a zachycovaly prostě i úmrtí a zdravotní následky a tak dále. A bylo to všechno v podstatě utajeno. Dostala se nakonec po velkých žádostech i těch senátorů jim do ruky 5stránková jenom jako informace, v níž řada ještě jmen a údajů je začerněna, že to je jako pořád utajováno. A ti účastníci diskuze říkají, no, my chceme, aby byla vytvořena nějaká Čerčova komise. Vzpomněte si starší z vás možná, že po debaklu Spojených států ve Vietnamu, Laosu a Kambodži a dalších nepěkných věcech ze strany americké administrativy a jejich silových složek, byla v americkém senátu zřízena speciální komise, která zkoumala spousty, řekl bych, prohřešků amerických zvláštních služeb zejména. A tam také došlo k úpravě některých prostě zákonů, například k zákazu mimosoudních poprav, když to tak řeknu, rukama zpravodajských služeb Spojených států, k zákazu toho, aby CIA se zabývala čímkoliv prostě doma, protože má působit pouze v zahraničí a tak dále. A je to teda mimořádně závažná věc a ten jeden z těch senátorů, nějaký Paul Johnson, který žádá mimochodem vznik té Čerčovy komise nové, říká, že já bych rád věděl, kdo to je, kdo zosobňuje ten Deep State, kdo tohle všechno dělá, kdo to nařizuje, kdo jak si způsobuje, že tady nemáme žádnou demokracii a důkazy o tom nám přináší každý den. Toto říká Paul Johnson na kameru při tom slyšení v Senátu. Velmi zajímavé. No, v Rumunsku došlo také k překvapení, k neradosti těch, kdo se tetelili blahem, když velmi nátlakovými a jaksi protiústavními způsoby byla zablokována volba prezidenta, respektive muže jménem Gheorghe Simion. Vzpomněte si, když on vedl v těch prezidentských volbách před nějakými měsíci, tak to celé bylo jako v podstatě zrušeno a tak dále a tak dále. No ale teď se konaly parlamentní volby a v nich vyhrála strana AUR, se zkratkou AUR, tohoto Gheorghe Simiona, a respektive, omlouvám se, nebyly volby, byl to přeřek, omlouvám se za přeřek, bylo to hlasování o důvěře či nedůvěře té stávající vládě, která byla takzvaně probruselská a proevropská a tak dále, a ona to hlasování prohrála. A teď se zdá, že vládu bude sestavovat tato struktura AUR Gheorghe Simiona a rumunské sociální demokracie, což vyvolává velkou paniku v bruselských kruzích a zdaleka nejenom tam. Velice zásadní informaci přináší americké zpravodajské služby a proniklo to i do českých médií. Údajně 70% veškerého raketového arzenálu Iránu zůstalo zachováno. Na 90% podzemních skladů i odpalovacích zařízení zůstalo zachováno. Vystříleno bylo 10x víc Tomahawků, těch střel s plochou drahou letu, než kolik činí roční nákup amerických brzdozbrojených sil. A také těch protiletadlových střel Patriot bylo vypáleno asi 1300, přičemž roční produkce jich činí 650 kusů. Donald Trump, když shledal, že toto se zveřejňuje, tak je všechny prohlásil za zrádce, kteří napomáhají nepříteli, ty, kteří to uvedli a řekli, že to není pravda, že prostě jsou v laufu, že nic jim nechybí a tak dále. Když hovoříme o Donaldu Trumpovi, tak on, jak víme, teď cestuje do Číny a používá svých takových podivných metafor, například prohlásil, že se těší na tlusté obětí se sytím Pchingem. Teď někdo, novináři zkoumají, co tím myslí, jakože ho pořádně obejme ten Xi Jinping, nebo si tím chtěl říct, že snad Xi Jinping není hubeňour a tak dále. Probíhá velký spor v amerických médiích o tom, nakolik mají Spojené státy dovolit přirozený pohyb prostě zboží a kapitálu a výměnu s Čínou. Existuje investiční plán v sumě $1 bilion, kdy čínské subjekty hodlají prostě vkládat zdroje do Spojených států. Proti tomu jsou někdy až fanatické výkřiky, jako že to si nemůžeme dovolit přeci a oni by nám tady vládli a tak dále. A byl proveden průzkum Evropské rady pro zahraniční mezinárodní záležitosti v řadě zemí evropských a i ve Spojených státech. A tento průzkum vyšel tak, výsledkem je, že v příštích 10 letech se podle 54% dotázaných stane velmocí číslo 1 Čínská lidová republika a Spojeným státům přisuzuje tuto pozici pouze 43% dotázaných. Šokující také informace přišla o tom, že hantavirus, o něm kolemnější teď velké rušno, je jedním z 1200 zhruba nežádoucích dopadů vakcinace proti covidu. I to jsem ti, Petře, poslal v podobě materiálu, který jaksi není z mojí hlavy. Znepokojivé signály přicházejí z jednání některých evropských zemí, kdy klíčovou roli zřejmě sehrává Francie a Polsko. Václav Danda, který často přispívá na web Protiproud, tam píše, že Macron a Tusk se počínají 20. dubnem nějak radili o tom, jak by případně společně zaútočili na Ruskou federaci, údajně včetně prostě použití jaderných zbraní proti Rusku a Bělorusku. Danda to považuje za velice vážný signál, ruská strana to i reagovala. Kaja Kallasová, známá to ministryně v uvozovkách zahraničních věcí Evropské unie, pronesla tuto větu. Cože Rusko a Čína porazili fašismus? To je ale novinka. Tak uznejte to. Taková žena vede zahraniční politiku Evropské unie. Maršál Žukov, jak připomíná autor článku, který zachytil citát Kaji Kallasové, se měl krátce po válce vyjádřit tak, že jsou síly v Evropě a nejenom tam, které nám nikdy nezapomenou, že jsme ten nacismus porazili. Obávám se, že Žukov byl velmi prozíravý muž. A teď, když dovolíte, já vám přečtu několik textů, budu číst z několika textů. Tak ten první je od Roberta Kagana, což je teda arci reakcionář americký. On je manželem, jestli se nemýlím, ten Viktorie Nulandové, co rozdávala cukrátka na Majdanu a předtím prohlásila, že Amerika vložila do změny režimu a do Majdanu už předtím $5 miliard. Tak Kagan říká v článku na serveru The Atlantic, že Spojené státy utrpěly v konfliktu s Iránem totální porážku s nezvratnými strategickými následky, to říká arci pravičák. Zatímco při útoku na Pearl Harbor či na Filipínách během druhé světové války Spojené státy dokázaly nakonec změnit průběh války. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu byly nákladné, avšak neoslabily americkou pozici trvale. a Kagan říká, kdežto porážka v současné konfrontaci s Iránem bude mít zcela odlišný charakter. Nelze ji ani napravit, ani ignorovat. Nebude návratu ke statu quo ante, ani nepřijde konečný americký triumf, který by napravil nebo překonal způsobenou škodu. Trump často hovoří o trumfech v ruce, ale není jasné, zda ještě nějaké silné má. USA a Izrael po dobu 37 dnů intenzivně bombardovali Irán, zabili mnoho jeho vůdců a zničili spoustu vojáků, přesto režim neskolaboval ani nepřistoupil na ústupky. A Kagan říká dál, někteří zastánci války proto volají po obnovení vojenských úderů, ale nedokážou vysvětlit, jak další kolo bombardování dosáhne toho, čeho 37 dní bombardování nedosáhlo. Další vojenská akce nevyhnutelně povede k tomu, že Irán podnikne odvetné kroky proti sousedním státům v Perském zálivu. Zlom nastal 18. března, kdy Izrael bombardoval iránské plynové pole South Pars a Irán se pomstil útokem na katarské průmyslové město Ras Laffan, největší závod na vývoz zemního plynu na světě, čímž způsobil škody na výrobní kapacitě, jejíž oprava potrvá roky. Kagan říká, pokud to není šachmat, je tomu blízko. V posledních dnech Trump údajně požádal americké zpravodajské služby, aby posoudili důsledky toho, kdyby prostě vyhlásil vítězství a odešel. Nelze mu to vyčítat. Doufat v pád režimu není zrovna strategie, zvláště když režim již přežil opakované vojenské a ekonomické útoky. Může padnout zítra, za 6 měsíců nebo vůbec. Trump nemá tolik času na čekání, protože cena ropy stoupá k 150 nebo dokonce 200 dolarům za barel, roste inflace a začíná se projevovat globální nedostatky potravin a dalších komodit. No, Kagan říká, že globální přizpůsobování se postamerickému světu se zrychluje. Kdysi dominantní postavení Ameriky je jen první, v Perském zálivu je jen první z mnoha obětí. Co říká Kagan, tak myslím si, že to je více než zajímavé. Přečtu vám další zajímavý z dalšího zajímavého příspěvku. Ten je úplně jiné téma. Představte si dokonce na médiu Seznam pod titulkem Bylo za komunismu opravdu všechno špatně? Otazník. Řada staveb má dodnes světovou úroveň. Ty tady vypočítá. Pražské metro. Pardon. To je komunistický majstrštyk. Ve srovnání s jednou metropolí bylo sice vybudováno velmi pozdě, zprovoznění prvních stanic v roce 1974, ale paradoxně právě díky tomu je relativně moderní, čisté a spolehlivé. Teď to srovnávají s metrem v New Yorku. New Yorkské metro je sice mnohem rozsáhlejší, má 472 stanic, Praha jich má 61, ale pouhých 25% z nich je přístupných pro handicapované osoby, vozíčkáře a kočárky. V tomto ohledu je Praha světelné roky napřed. Bezbariérových je 48 z 61 stanic, tedy skoro 80%. U nově budovaných stanic je navíc bezbariérovost povinná. V New Yorku je vše mnohem zanedbatější a špinavější a ve vagonech někdy dokonce běhají i krysy. Stanice náměstí Míru na trase A, která je 53 metrů pod povrchem, je vůbec nejhlubší stanicí metra v celé Evropské unii a tam je eskalátor o délce 87 metrů, je nejdelší v celé Evropské unii. Ale třeba i vodní tunel Želivka. Pokud bydlíte v Praze a otočíte kohoutkem, začne téct pitná voda, která k vám ve většině případů přitekla jedním z nejdelších vodních tunelů světa. Byl vybudován za totáče na území dnešního Středočeského kraje a Prahy. Dnes je sice až šestý nejdelší, ale v době uvedení do provozu v roce 72 šlo o druhý nejdelší vodní tunel na celé planetě po Delawareském akvaduktu v americkém státě New York. Tunel je dlouhý bezmála 52 kilometrů a vede z vodní nádrže Švihov v obce Nesměřice do vodojemu v Jesenici u Prahy, kde voda klasickým potrubím je dál rozváděna do hlavního města. Jde o takzvaný gravitační tunel, tudíž voda teče samospádem díky výškovému rozdílu a tak dále. V době výstavby ta vodní nádrž Švihov byla největší úpravna vody v Československu i celé Evropě. Dodnes tento tunel patří mezi 20 nejdelších tunelů planety. Nebo Jižní město, říká. Havel označil panelová sídliště jako Jižní město za králíkárny a kritizoval jejich neosobní architekturu, nedostatek občanské vybojenosti a celkovou kvalitu života v nich. Bylo to v souladu s tehdejší atmosférou odvržení a zatracení všeho, co bylo spojeno s právě padlým komunistickým režimem. No jo, ale šlo o jeden z nejvýznamnějších urbanistických počinů 70. a 80. 20. století. A svůj domov zde má dodnes na 80 tisíc lidí. I když to samozřejmě není žádná světovorná architektura, v komunisty postavených a po revoluci renovovaných panelacích dnes bydlí skoro třetina populace, 3 miliony lidí. A jejich životnost někteří odhadují i na 200 let. Impozantní bylo tempo výstavby díky prefabrikovaným panelovým dílům. V letech 70 až 89 se stavilo 50 až 80 tisíc bytů ročně. Loni v roce 25 to bylo pouhých 33 tisíc bytů. Dálnice D1. Zatímco nový nekomunistický režim nedokázal za skoro 40 let postavit vysokorychlostní železniční trať mezi dvěma nejdůležitějšími městy a regiony v zemi, Praha, Brno, případně Ostrava, respektive Čechy, Morava, případně Slezsko. Komunisté dvě největší města alespoň propojili souvislou dálnicí, a to za 13 let od kopnutí do země. Výstavba trvala od roku 67 do roku 80. Dokončení D1 mezi Prahou a Brnem mělo v době svého vzniku obrovský celostátní význam, protože poprvé v historii vytvořilo rychlé, kapacitní a celoročně spolehlivé spojení dvou největších českých měst. A tak dále. Těch Nuselský most v Praze. Vynikající architektonické dílo, přičemž v době svého dokončení v roce 73 šlo o jednu z nejvýznamnějších předpjatých betonových staveb v Evropě. Most je unikátní tím, že v tubusu po dálniční komunikací vede trasa metra C, což bylo konstrukčně velmi náročné a v evropském kontextu šlo o progresivní řešení. V roce 2000 získal titul Stavba století v kategorii dopravních staveb. Ačkoliv existují v Evropě delší nebo vyšší mosty, Nuselský most vyniká svým umístěním v urbanizovaném prostoru a technickým řešením kombinujícím intenzivní automobilovou a vlakovou dopravu. A teď pokračují, dál říká, jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, hotel a televizní vysílač Ještět, Palác kultury v Praze z roku 81. Dnes patří pod názvem Kongresové centrum Praha mezi největší a nejvýznamnější kongresové prostory v Evropě. Tak to vidíte, občas se probudí svědomí i v autorech na některých, jo, a ještě vám musím přečíst, přátelé, jinou věc, ta je z jiného soudku. Vznikla ta nová sociální demokracie kolem Vladimíra Špidly, Jiřího Dolejše a jiných gigantů ducha. Tak, a ona se vyjádřila, jeden z prvních kroků, který učinila, je vyjádření ke sjezdu Landsmannschaftu. Hodnotí ho jako tvůrčí a odvážný čin. Rozhodnutí uspořádat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé v České republice považujeme za přirozený krok na cestě smíření, kterou v lednu 1997 otevřel podpis česko-německé deklarace. Brněnské setkání hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin směřující k překonání nacionalismu, hýbatele a jádra historických katastrof, které opakovaně pustošily Evropu a během holokaustu dosáhly samotného vrcholu absolutního zla. Právě iniciativy, jako je tento sjezd v Brně, jsou úhelnými kameny, na jejich základě vyrůstá jednotná Evropa, sdílený hodnot a sdílené historie. Odmítáme zneužívání plánovaného sjezdu a traumat minulosti k účelovému vyvolávání negativních emocí a podněcování nepřátelství k lidem, kteří za tragické události druhé světové války nenesou osobní odpovědnost. Takový postup je nebezpečný, poškozuje mezinárodní postavení České republiky a oslabuje důvěru mezi partnery v Evropě. Je to prý příležitost k ten sjezd k otevřenému a důstojnému dialogu o složité historii i společné budoucnosti Čechů a Němců. No, tak vidíte, co za alternativu se nám rodí pod...
1: Počkej, to psali Lidovci nebo TOP 09?
0: Tohle psal Nová sociální demokracie. Culí se tam, je to v Parlamentních listech zveřejněno, a culí se tam nadnárodní samec Vladimír Špidla a tak dále. Čili takhle to je. Jsme věděli, že co to bude. A tak já myslím, že už prvním krokem dal jasně najevo, kam míří, mainstream bude chválit. To je dobře, když se ani nepřetvařují příliš. To si myslím, že je třeba ocenit. Tak, pojďme k otázkám, které jsem obdržel písemně, přátelé. Já se k ním nedostanu, malý momentík, tady jsou. Milan Šklíba. Dobrý večer. Kdekoliv na internetu narazím na článek o druhé světové válce, dočtu se, že válku zahájili spolu Hitler se Stalinem. Jeden článek mě naštval tak, že jsem se autora zeptal, jestli si myslí, že by Hitler zahájil válku, kdyby mu do klína nespadla výzbroj celé naší armády, včetně zbrojek a armády pracovitých Čechů. Jak to vidíte vy? Nechtělo by to dát k veřejné diskuzi. No tak my se o veřejnou diskuzi pokoušíme neustále, ale do České televize nebo tak nás nepozvou, protože to bychom jim rozkopali bábovičky samozřejmě. Já vždycky začínám takovou jako zkratkou. Představte si, že v té Moskvě podle těchto blbů, tímž nemyslím pana Šklíbu, ale ty, které on kritizuje, seděl takový netvor a hlubák, že on rozpoutal válku světovou proto, aby to mohlo zabít 27 milionů sovětských občanů, spustošit zemi, takže, jak rád připomínám z hořkosti v hlase, na konci velké vlastenecké války v Sovětském svazu žilo na 25 milionů lidí, kteří neměli ani střechu nad hlavou. Kdo je přesto, řekl bych, sveřepě z toho plácat tak neuvěřitelně urážlivý nesmysl. Škoda, že zatím to není tak, že by přijeli od Chocholouška, vzali by ho do svěrací kazajky a tak dále. Sovětský svaz se bránil zuby nechty prostě zatažení do války. Já jsem čet, mimochodem nedávno jsem si promítl a posílal jsem to i tobě, Petře. Velmi zajímavé povídání historika, v podstatě jako starší střední generace, profesora Isajeva, který hodnotí, jak to bylo na začátku války přední a tak dále, a rozbíjí na padrti ty žvásty o tom, že Stalin měl na stole jednoznačné důkazy, že Hitler zaútočí června nejlépe 22. ráno ve 4 hodiny, ale že prostě to odmítal a říkal, že ne, a protože věřil tomu Hitlerovi, že byli spřaženi a tak dále. On to vyvrací a říká, že ta situace byla nepoměrně složitější, popisuje proč, popisuje dokonce tu obrovskou převahu tankových vojsk německých a nejenom. Jeden argument z jeho vyprávění uvedu. Zatímco Francie, jak známo, padla za 6 týdnů, zvedla ruce a byl konec, tak na Francii vyrazila jedna jediná velká jaksi tanková, on tomu říká, ne armáda, to nebyla ani svaz, to bylo něco ještě víc.
1: Divize nebo?
0: Ne, to je mnohem víc. Taková jedno se skupiní mělo 150 až 200 tisíc vojáků. Tak na Francii jedno, na Sovětský svaz 4 takové tankové prostě sestavy. Jejich úkolem bylo prolomit se velice rychle a vytvářet ty kotle prostě a tak dále. Sovětský svaz modernizoval, proto mimochodem se snažil stůj co stůj oddálit vypuknutí druhé světové války, nebo respektive ne druhé světové války, ale útoku na Sovětský svaz, protože právě modernizoval některé zbraňové systémy, rychle vytvářel zázemí zbrojovek za Uralem a tak dále. Byla to neobyčejně složitá situace. Bylo velmi nejasné, co udělá Japonsko, že jo, proto ten výkon maršala Žukova u Chalchingolu, který Japonsko v podstatě spražil, což tam hrozilo, že se na Sovětský svaz vrhnou s obou stran a tak dále. Tvrdit, že Sovětský svaz je spoluviníkem druhé světové války, může jenom absolutní blb anebo fanatik. Ovšem to je verze i Evropského parlamentu, jak známo. Já se těžko mohu vyjádřit jinak o těch, kdo proto zvedli ruku, než že spadají do jedné z těchto kategorií, nebo případně do kategorie kříženců blbá fanatika, což je poměrně časté zjevení. Pan Šklíma má svatou pravdu, že by si Hitler netroufal tak kurážně ani na Francii, třeba na další západoevropské země v roce 1940, ano, kdyby se neobohatil velkou výzbrojí Československé armády a samozřejmě produkční kapacitou československých zbrojovek. A z tohoto hlediska, na to se zapomíná mnohdy, nebo se to tak přechází, ten Mnichov, který spískali teda sladká Francie a Hrdý Albion, taky spolu s Hitlerem a s Mussolinim, byl obrovským jaksi průlomem a ti, jejíž jménem dneska hovoří Bernd Posselt a tak dále, sehráli z tohoto hlediska mimořádně významnou roli. Protože představte si, že by ten Hitler s Mussolinim neměli v ruce argument v podobě hysterického ječení té headlinovské identity, že Československá republika je utlačuje a terorizuje. Tak čím by zdůvodnili, že říká Hitleru, no vem si ten kus toho Československa. To by neměli, to by neobhájili prostě. I celá první fáze prostě vývoje směrem ke světové válce by nemohla takto proběhnout. I toto budeme říkat nahlas v Brně, až budeme protestovat proti sjezdu sudeto německého landsmanšaftu. Jestli tak panu Šklíbovi stačí. Veřejnou diskuzi, no už jsem to říkal, já bych hrozně rád se jí účastnil, ale bohužel nám ji nikdo neumožňuje.
1: Hele, já ještě připomenu, protože potom, co to schválil ten polský parlament, teda Evropský parlament, tenhle polský návrh, že jo, že za všechno může Molotov Ribbentrop, tak ty s Ivanem Kratochvílem jste natočili vlastně to třídílnej, myslím, takový krátký seriál, který se jmenuje Mnichov, měli jsme se bránit, jo, otazník. A to je na YouTube na tomhle kanále, přátelé, dalo to docela práci, to všechno, ale vy jste to tam totiž rozebírali ze dvou zásadních pohledů. Jeden pohled byl vlastně dneska ex post, jako co se zjistili vojenský a technický data, jo, že podle a názor teda autorů tý, jedný tý speciální publikace,
0: halo,
1: že by to teoreticky šlo se nějak jako to nějak uhájit nějakou dobu. A druhá byla vlastně ten pohled toho Eduarda Beneše, který se tam zastával ty, protože jsi jeden z mála specialistů vůbec, který se celý život Eduardem Benešem, jeho dílem a věcí zabývá. No tak je to tak, ne? Tak jako to si můžeme říct tady. A ty jsi to tam vlastně citoval v jeho knihách vlastně ty důvody, proč to nešlo, kdo všechno tomu bránil, dotlačil na pilu, aby prostě Beneš toho vycouval a tak dále, jo. A tyhle ty pohledy a tam, takže i pro diváka prostě najděte si to na YouTube u nás tady na kanále, protože si myslím, že tyhle ty informace, které tam jsou a které jsou dobový, jsou tam i dobový nahrávky některých tehdejších politiků, tak si myslím, že prostě by neměly zapadnout. Tak.
0: Jenom krátce, Petře, já shrnu to hlavní, máš pravdu, tenkrát jsme to poměrně obšírně pojednali, já jsem citoval konkrétní pasáže z memoáru Edvarda Beneše. Edvard Beneš byl nejen velmi pracovitý politik, ale on byl obrovský psavec. Když si vezmete knížky, které on stačil napsat, přestože vykonával významné státní funkce, dlouho byl ministrem zahraničí, pak byl prezidentem v exilu, pak byl zase prezidentem doma, tak to jsou obdivodné prostě objemy textů a nemusíte s ním ve všem, prostě nemusím já s ním ve všem souhlasit. Nicméně, byl to autentický aktér a tedy svědek těch zlomových situací. A on tam na rovinu říká, že byl pod šíleným tlakem prostě těch západních spojenců, kdy mu neustále předhazovali, že pokud neustoupí, tak bude prohlášen on a Československo jako země budou prohlášeny za viníka konfliktu s Německem. A že si ty západní takzvané liberální mocnosti tím s nás umí ruce a řeknou, no tak jako ty jsi si zavinil tu válku, tak si bojuj, co nám je do toho. Jo? A jediná země, on tam říká, která skutečně byla připravena nám pomoci, byl Sovětský svaz. A on říká, jak velmi obtížně se rozhodoval na té křižovatce, zda přistoupit na konflikt případný s Německem za situace, kdyby jeho spojencem byl výlučně Sovětský svaz. A říká, že tušil velkou zradu v tom, že by si to někteří i v těch zemích typu Británie, Francie a podobně přáli, protože by si mohli umýt ruce jinak a říct, tak pozor, jestli se tady Beneš spolčil s komunistickým jako Ruskem, Sovětským svazem, no tak to přeci jako my musíme zůstat stranou do toho, my nebudeme nejenom, že strkat nos, ale Beneš tam říká, že měl indicie o tom, že by tyto západní země různou měrou se přidali na stranu agresora a nebyli sami, není to jenom Beneš. Rád připomínám i výroky Charles de Gaulle, který se stal náměstkem ministra obrany francouzského těsně před vypuknutím války, respektive napadením Francie nacistickým Německem. A on říká, že byl zoufale sklíčený poměry v těch vládnoucích kruzích francouzských, kdy, budu citovat téměř doslova, drtivá většina těch, kdo tam seděli v těch vysokých postech, se vůbec nezabývali tím, jestli povedou nějaký rozhodný boj proti německé agresi, ale přemýšleli, jak by už se připravili na to, na tu dobu prostě po porážce německém, jak by si uhráli nějaké pozice. A někteří dokonce víc, jak říká Charles de Gaulle, a to říká svatou pravdu, přemýšleli, jak by pomohli Finsku proti Sovětskému svazu, nebo dokonce chtěli bombardovat zdroje ropy v Majkopu a Grozném na sovětském území. To píše Charles de Gaulle, že o tom uvažovali ve Francii vysocí politici a vojáci, že by tohle bylo lepší, než se prostě efektivně bránit proti Hitlerovi. Čili Beneš, pro něj to byl obrovský šok. Já se nedivím, že Beneš umřel ve svých necelých 65 letech, protože jeho čekaly prostě těžké rány osudu tohoto typu a asi to mělo velké následky na jeho zdraví. Pak měl několik mrtvic a bohužel teda skonal, říkáme, věku necelých 65 let, což jako je velmi, velmi brzy. Takže, Petře, máš pravdu, někdy to můžeme rozebrat víc do detailu. Já si vezmu ty memoáry a budu vám citovat. Budete šokováni slovy Edvarda Beneše.
1: No, bohužel, a teď si veme, že i královská rodina, že jo, britská, že jo, tak byli velice nakloněni Hitlerovi a spol, jo. Financovali Hitlera mimochodem, že jo, Briti, London City a podobně, stejně tak jako americký kongres mimochodem. Tam se vzal vlastně ten ekonomický zázrak, kdy země, která trpěla hyperinflací a byla úplně v hajzlu, tak přes noc se z ní stala, že jo, tady prosperující krajina. To nebylo náhodou a nebylo to samo sebou, prostě byly do toho narvaný gigantický peníze. Zrovna tak jako do toho Zelenského jsou narvaný gigantický peníze, tam to teda teď snad naštěstí už to skončí brzo, že už vidíme, doufám, světelko na konci tunelu, pokud to teda není protisměru rychlík, ale jako prostě tyhle věci se zatajujou a je potřeba o nich mluvit, no.
0: Pokud je o ty anglosazy, Peť, jenom krátce, možná dvě poznámky, byť to je samo velké téma. Tak zaprvé, oni pumpovali peníze do německých rafinerií a jiných prostě průmyslových kapacit. Ty rafinerie, mimochodem, z velké části, ty Amerikou zafinancované rafinerie, umožňovaly německému Wehrmachtu, zejména v prvních i zhruba roce, půl druhá roce, útoku na Sovětský svaz, způsob války, který byl velmi mechanizovaný, jo? Obrovské množství paliva, oni mohli skutečně tanky, nákladní vozy a tak dále. Byla to velice mobilní armáda, mimo jiné díky té obrovské produkci v rafineriích vybudovaných v součinnosti s americkým kapitálem. A německý kapitál nebyl tak silný, aby mohl vybudovat, změnit nacisty, dosazené do čela státní moci, v monstrum z něj šla hrůza prostě napříč Evropou a i okolním světem. Z velké části to byly anglosaské peníze. A peníze často velmi významných, řekl bych, dynastií amerických, bankovních a průmyslových a tak dále. Takový Henry Ford, napsal dokonce už ve 20. letech knihu Mezinárodní žid a byl velký, dostal od Hitlera nějaký metal a tak dále, no hnus totální. A tak to je jedna stránka věci a druhá, oni se neváhali balíkovat i z té, řekl bych, válečné produkce, takže se scházeli v bance pro mezinárodní vypořádání se zkratkou BIS, for International Bank of International Settlements. A tam zasedali lidé, jaksi ekonomičtí pohlaváři nacistického režimu a s nimi tam seděli lidé z amerických prostě bank, mimochodem včetně Dallesů, obou bráchů se tam střídali, kteří později byli šéfem CIA, respektive ministrem zahraničních věcí. A tam se dělili prostě o kořist i z té válečné produkce, což jako sice neexistoval ve Spojených státech zákon, který to zakazoval už potom, ale přesto se to jako odehrávalo. Takže to, a ještě jeden moment, abych nezapomněl. Tyto finanční injekce a investiční injekce hnaly Německo do situace, která je velkým varováním pro dnešek. Zaháněli německou vládu, fašistickou vládu, do velké dluhové pasti. A to Německo mělo šanci se z té pasti dostat jedině tak, že ukořistí někde nějaké velké hodnoty, tedy že se zmocní ruských jaksi zemědělských půdních prostě dalších kapacit, průmyslových podniků, surovin a tak dále. Hitler musel do války i z tohoto důvodu, už byl ta jeho zadluženost už prostě praskala ve švech a on se chtěl vykoupit tím, že prostě zaútočil východním směrem. Nejenom proto, že nenáviděl bolševiky a že měl svoje plány prostě na Lebensraum a tak dále pro samotné Německo, ale on potřeboval splácet dluhy a myslel si, že je splatí s tou kořistí z východní mocnosti, přičemž ti, kdo mu ty prachy půjčovali, tak pochopitelně s tím kalkulovali. Ty věděli, jak si nepřijít o svoje penízky. No oni o ně nepřišli, protože po válce, když to ten Hitler prohrál, no tak s výměnou za pomoc při rekonstrukci určité Německa se zmocnil velké části prostě ekonomických kapacit Německa. A nejenom Německa, ale i dalších západoevropských zemí. Asi tak. Já přejdu k...
1: Já jenom ještě jednu větu to musím říct, protože nebavíme se tady o tom náhodou, ale bavíme se o tom tady proto, že opět Evropa, Evropská unie je ve stejné situaci. Všechny ty půjčky, dary na Ukrajinu a půjčky na válku, všechno to jsou dluhy, na který nemáme možnost normálně splatit. A jediná cesta, se kterou se tady evidentně počítá, počítá se to i podle toho, že rozpočtový rámec na další roky Evropské unie s příjmy z těchto kapitol počítá a s výdaji na zbrojení a tak dále a tak podobně, ne na ekologii, prosím, a všechno, co půjde na zbraně ETS 1, ETS 2. Takže opět jsme v situaci, kdy jediný, co zabrání evropskému bankrotu, bude válka.
0: Říkáš to naprosto přesně, když si i poslední, řekl bych, účetní učeň, když to tak řeknu, elef, by si sedl nad těmi rozpočty Evropské unie a některých států evropských, žel z části České republiky, tak mu nemůže nevít ten výsledek tak, že pokud by se měly ty peníze vracet z nějakého normálního ekonomického provozu, že to je prostě nesmysl, že to nevychází, že tam je jedna velká díra. A ta díra, jak říkáš správně, Petře, podle jejich představ stojí za nějakým způsobem zahladit výlučně válečnou kořistí. Nijak jinak prostě to není možné. Je to hruza, ale bohužel z toho hlediska se dějiny začínají opakovat, souhlasím. Tak a já přejdu ještě k poslední otázce, kterou jsem dostal. Zdeněk Kučera, náš častý diskutér, říká, jestli bych mohl hypoteticky zhodnotit jeho návrh, uspořádat tryznu za zavražděné občany Československa z Lidic, Ležáků a Terezína. Nejlépe v Mnichově, na některém náměstí. Lidicí momentálně šéfuje, nazvali to empatický zemský škůdce Stehlík, kterého si nevedu představit jako řečníka. V Terezí nevím, kdo tam je, ale asi to bude stejná sorta. Jak by se asi chovali úřady v Mnichově nebo nějaké neziskovky typu té brněnské? No to je dobrý nápad. Naši kluci mladí komunisti byli v Mnichově a tam byli v tom někde kolem toho sídla sudetoněmeckého Landsmannschaftu a způsobili tam rozruch. Takže asi by bylo dobré na to navázat a spolu s některými německými antifašisty něco podobného uspořádat. No, nevím, jestli se nám to podaří, ale nám je tento správný, souhlasím. Tolik otázkám, které jsem dostal dopředu a pojďme nyní asi už k tomu, co můžeme probírat živě.
1: Co můžeme probrat dnes? Neodkládejme na zítřek, jak říká tady klasik. Já hned navážu, protože zítra i přes nepřízeň počasí vychází naše pravda a tentokrát se zabývá těmito otázkami. Superdávka, kterou si prosadila minulá vláda, je zlo a dokonce komplikuje i letní radovánky dětem z dětských domovů. Téma úvodníku nového vydání. Drang nach Osten prováděný přes Brno. Takový je titulek rozhovoru s bývalým diplomatem doktorem Stanislavem Sujou. A tady nekonečné a stále žhavé téma rychlá železnice vyvolává více otázek než odpovědí. I tomu se bude věnovat naše pravda aktuálně. Takže spousta zajímavého čtení, křížovek a tak. A za jenom 33 koček, přátelé, takže zítra ve všech dobrých obchodech s tiskovinama. Jinak taky existuje web našepravda.cz, kde si můžete počíst dalších spoustu informací. Tak.
0: Kratičce, jestli můžu, Péťo, ty jsi tam zmínil rozhovor se Standou Sujou, ano. Což je opravdu špičkový náš diplomat, vykonával několik významných rolí i ve Spojených státech a v OSN a tak dále, pracoval jako v podstatě šéf štábu Bohuslava Chňoupka a tak dále. A Stano tam má velmi pěkné srovnání těch smluvních dokumentů, které s Německou spolkovou republikou tehdejší uzavřelo socialistické Československo, kdy si vynutilo uznání nulity Mnichova a některých dalších věcí, s tou takzvanou česko-německou deklarací z roku 1997, která některé z těchto otázek vysloveně opomíjí. Já jsem rád, že to Stano jako zkušený diplomat takto velice věcně a konkrétně porovnal. Je dobře to vědět.
1: Jinak, přátelé, vrhněte se taky na web Petrobudeš.tv, kde vám nabídnu dvě akce, které budou 16. května, což je tuto sobotu, jízda svobody, 10.00 Hradec Králové, 11.30 Týniště nad Orlicí, 12.30 Rychnov nad Kněžnou, 13.30 Skůhrov nad Bělou, 14.30 zpátky do Hradce, tam bude potom posazení s muzikou, budou tam kozáci z Vltavy a další, takže máte se na co těšit. A taky mám tu čest vám tady upozornit na akci s panem profesorem Staňkem. Diskuze s panem profesorem proběhne 31. května, jo, 31. máje, ve 14 hodin, soukromné divadlo Beseda Holíč. Holíč na Slovensku. A ulice je to Bernoláková 386/4. Tak tyto informace se vám chtěl sdělit, ne, samozřejmě najdete na tom webu. A taky na e-shopu, když takhle se vám podaří kliknout. Tak nová knížka Má cesta osvobozením Donbasem, kterou napsal Jaroslav Doubrava. Pardon. A je už k dispozici.
0: Když už mluvíš o těch akcích, Peťo, tak ještě bych rád připomněl, že tého 16. května, to je v sobotu, se setkáme v Plzni, někde tam máš pozvánku, taky najdi, prosím tě. Já neumím přesně z hlavy tu adresu. A bude to další z protestů proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Ve 3 hodiny v sobotu v Plzni.
1: Dohledám, ukážu. A jdeme rychle.
0: No. Pojďme dále, ať se mohou vyjádřit naši.
1: Prosím tě, jak hodnotíš 9. května v přehlídku, samozřejmě v Moskvě, ten pietní akt, a potom plus teda vyjádření Vladimíra Putina, kde se vlastně vyjádřil ve stylu, že za prvý je ochoten teda s tím Zelenským nějak jednat, a což je podle mě velká, jako velký posun. A druhá, která potom samozřejmě to, že ta válka už prý dlouho nepotrvá, tak...
0: Tak pokud je o jeho ochotu se setkat se Zelenským, tak ovšem zároveň řekl, že to setkání má smysl teprve tehdy, až bude na stole nějaký nástřel vzájemného, no, společného dokumentu, který by garantoval skutečně ne příměří na chvíli, ale mír. Mír stabilní, zajišťující bezpečnost oběma stranám, ale nejenom jim. To řekl naprosto jasně. A takový dokument na stole zatím neleží. A pokud jde o, když se ptal na tu přehlídku, přehlídka byla skromnější, někdo kolem toho má velké jaksi řeči, že strach a já nevím co, tak je pravda, že západní země, ne Ukrajina sama, ale západní země, některé jejich specialisti, pálí různými drony a nejenom drony na některé cíle v Ruské federaci, že dokonce dopadlo jedna z těch zbraní asi 6 kilometrů od Kremlu už před několika dny. Tam je zajímavé, že se do toho vložil i Donald Trump a fakticky podpořil ten Putinův návrh na příměří kolem 9. května, takže on je názoru, že teda má být příměří, čímž dalo se tomu rozumět tak, že tím vzkazuje do Kyjeva, hejte, chraň vás pánbu, ještě útočit třeba na Rudé náměstí, když tam probíhá prostě přehlídka a tak dále. Takže asi tak, ta přehlídka byla skromnější, byla kratší, nejezdila tam vojenská technika, no to je pravda.
1: Dobře, děkuju. Tady další téma, sice Irán a situace tam, myslíš, že tady dokážeš predikovat nějakým způsobem vývoj?
0: Tak teď jede Donald Trump do Číny. Jedno z témat, které tam budou řešit nepochybně, jestli tu je Irán, Hormuzský průliv a tak dále. Zdaleka ne jediné. Čína není v situaci, že by se musela něčeho doprošovat. Já jsem to řekl v rozhovoru krátkém pro čínskou televizi. Jsem byl požádán o názor, prostě jak vidím perspektivu toho setkání dvou lídrů. I tam jsem řekl, že Čína z jedné strany pochopitelně by si přála, aby to bylo vyřešeno rozumně a včas. Z druhé strany ona na tom není až tak závislá, protože si dokázala vytvořit za prvé alternativní dopravní cesty z Iránu, ropy až k sobě po souši. A navíc Čína má tak široký záběr, pokud jde o zahraniční i zdroje, naleziště ropy i plynu v Africe a dokonce v Latinské Americe a tak dále, že ona má do jisté míry přebytek a v situaci, kdy ostatní mají málo, ona může dodávat jiným zemím. Ona pracuje mimořádně systematicky, racionálně, prostě s výhledem do budoucna, takže se nenechává zahnat někam do kouta. Já osobně nevím, jaký zásadek by se musel stát, aby Spojené státy nějak mohly říct, že teda tu válku vyhráli. Myslím si, že má pravdu ten Robert Kagan, a to je těžko to nažní pravičák, když to říká i on, tak to už je co říct, že to skončilo v podstatě velkou ostudou a fiaskem, že pokud by se Spojené státy rozhodly zaútočit ještě jednou, tak ta odveta bude zdrcující, odskákal by to asi značnou měrou prostě Izrael, což nevím, jestli je cílem s americkým, to asi těžko. Odskákali by to ty naftokracie, které více méně jsou nějak byly doposud spojeny se Spojenými státy. Tam důvěra v ten deštník ochrany ze strany Spojených států je velmi otřesena. A tam do toho se ještě vstupují takové momenty, kdy Irán, a to je pro zasmání takové docela i, když Trump roky, nebo roky, dobře, dlouho šermuje různými cly a řekl bych zatížením různými poplatky toho či ono ze strany Spojených států, tak Irán řekl, dobře, tak my budeme kasírovat průjezd Hormuzským průlivem od kohokoliv si budeme přát, to neznamená, že to musí dělat všem, taky to nedělají asi všem. Opřeli to o mezinárodní námořní právo, které říká, že, jestli se nemýlím, tak 12 mil od pobřeží jsou vody námořní prostě považovány za součást území té země, která prostě tam sahá svým pevninským teritoriem. A nějakým vyšlo, že kdyby to takto pojali, tak v podstatě jsou dvě země, které mohou takto Hormuzský průliv považovat za svůj majetek a tedy vybírat peníze od proplouvajících plavidel. A to je Irán a Omán, si se nemýlím, na druhé straně. Takže jako to mají v ruce. A kromě toho, teď řekli, že když na ně někdo ještě zautočí, tak by mohli sáhnout na podmořské kabely přenosu dat. Jo? To znamená internetu a prostě všech těchto kabely prostě schopné přenášet velké objemy dat najednou. No, to je hrozba skutečně ďábelská. No a jestliže někdo mohl vyhazovat ne do pověcí, ale do vody Nord Stream, tak pokud bude někdo útočit na, mimochodem Nord Stream vyhazovali do pověcí, plánovali to dávno před speciální vojenskou operací ruskou, jak ji říkají v Rusku teda. No a tady Irán byl napaden prokazatelně nevyprovokovanou agresí, tak kdyby byl tlačen dál do kouta, tak může konec konců podniknout i tento krok, který by měl naprosto tektonický dopad na spoustu významných, řekl bych, ekonomických a jiných, řekl bych, součástí našeho života. Já si myslím, že ten Irán nemá co prohrát a Amerika bude muset hledat nějakou cestu, jak z toho vykličkuje, a já už si nemyslím, že Donald Trump při vší své tvořivosti, schopnosti bombastických prohlášení, že najde způsob, jak by mu většina světa, včetně obyvatel Spojených států, uvěřila, že vlastně tu válku vyhrál. Ježíš, tady píše někdo. Pan Skále, moudrý člověk, kdyby takhle chytrý každý byl ve vládě, tak je Česká republika na špici. Děkuji za to milá slova. Ale já myslím, že nehrozí, že by moc chytří lidé byli teďko ve vládě, protože jejich zahraniční protektoři potřebují, aby tam byli takoví, kteří tam jsou. Čína má technologie a USA chce pomoct těžit nerosty z Ukrajiny. To je, oč tu běží. No, určitě. Já jsem zvědav, co se s Ukrajinou. To, že Čína technologicky je vepředu, to víme. Šokuje to prostě ty západofily, kteří si furt myslí, že Čína je nějaká ubohá země a krade technologie někdy a tak dále. Takže to se shodujeme. Komunismus v Česku nikdy nebyl, ve škole jsme se učili definici komunismu. Každému podle jeho potřebu proti definici socialismu. Každému podle jeho zásluh. Tak to je taková primitivní habaďura, které se dopouštějí argumentační ubožáci. A protože dneska jako říct komunista, jako že to je špatně, konec konců že jo, s tom exponenti z minulého režimu, tak neměli mluvit, no, 9. května nebo co, no tak jistě, tady byl socialismus. Dokonce vám to řeknu takhle, že já osobně jsem názoru, nejsem sám, že v roce 60 ta nová ústava, která byla přijata, mimochodem ve spojení s obrovskou amnestií, neměla zavádět dvě věci. Za prvé, že už jsme socialistický stát, mohlo to zůstat tak, že jsme lidovou demokracií, která směřuje k socialismu. A za druhé, neměla fixovat ve známém 4. článku té ústavy, že je tu vedoucí úloha komunistické strany. To zbytečně dráždilo někoho. Ale ano, byli jsme zemí tak či onak prostě už k socialismu velmi směřující. Zemí, která vybudovala spoustu, řekl bych, pilířů socialistické společnosti a žádný komunisti. Jsme nikdy netvrdili, že to tak je. Je to primitivní taková habaďura, která využívá toho, že ti, kdo to hlásají, mají prostě faktický monopol v médiích a jinde. Hlavní otázkou je, pro koho se dneska staví ty byty. No tak jistě, byty se staví jako, hlavně jako finanční investice, respektive postaví.

0: tím, že oč méně bude bydlení zatíženo tou naprosto umělou parazitní, řekl bych, složkou finanční, tak tím víc budou mít lidé peněz na nákup jiného zboží a komodit, počínaje potravinami kvalitními. Takže ti, co produkují potraviny a věci kolem toho, včetně hnojiv a tak dále, by měli mít zájem na zlevnění bydlení. Normální člověk pak nemá možnost si byt za 6 mega koupit. Ještě, že mi už není 20 a nezačínám. Byť i dům už mám. No tak generace, která dostala přidělený buď byt, respektive byla nájemcem bytu za socialismu a potom se jí podařilo ten byt, když ten stát převedl ten bytový fond na obce a města, odkoupit za nějakou cenu, která nebyla tržní cenou, dnešní byla mnohem menší, no tak ty mají obrovskou výhodu proti generaci, která přichází a bere normální výplatu, tak ti lidé žijou nenormálním životem, nezakládají rodiny, nemají děti, popravdu řečeno mnohdy nemají ani životní partnery, jo, je to takový život polovičatý, nebo jak to nazvat, život nenormální, život zbavený elementárních, řekl bych, prvků spokojeného prostě pohybu od mládí ke stáří, kdy lidi mají děti, pak mají vnoučata, mají možnost mít nějaký životní plán a tak dále. Ti, kdo kdysi sociální demokracii zakládali, se v volbech obrací, snad nikdo do takové strany nevstoupí, souhlasí. Přátelé, já se pochlubím. My budeme v Jungmanově národní akademii, já jsem tam chodil přednášet o Marxovi a jeho stopě v dějinách. S Ivošem Budilem, kterého mám rád jako parťák, jako velmi vzdělaného člověka, byť spolu v některých detailech se neshodujeme, ale kvůli tomu se nebudeme vidět do vlasu. V tom je to velký rozdíl třeba proti těm komentářům kolem 9. května s jiným profesorem, to je prostě nebe a dudy. My s Ivošem si nekonkurujeme, nevyjíždíme si do vlasu a tak dále. Tak budeme tam mít takovou dvou přednášku, respektive přednášku o dvou aktérech. Ivoš bude hovořit jako nemarxista o Marxovi a o jeho, řekl bych, ohlasech v zahraničí a tak dnešních. A já budu hovořit o, řekl bych, dějinách české antikapitalistické levice. Tak tuhle tu dvojku pácháme poprvé 10. října, přátelé. Jaký se německý historik prohlásil, že za rozdmíchávání nenávistí vůči landsmannschaftu stojí hlavně komunisté a vládní SPD. Beru to hodně jako pochvalu. No, tak to není nenávist, to je prostě tom, že trváme na pravdě a trváme na národním zájmu a nenecháme si vnucovat německý výklad našich dějin, našich vzájemných vztahů s Německem, protože i takoví historici, jako jsou manželé Hánovi, což jsou Němci, právem poznamenali opakovaně, že tady dochází k absurdnímu vývoji, kdy česká veřejná scéna, nemala její část, vědecká, publicistická, novinářská, místo aby razila český výklad vzájemných vztahů v dějinách, tak převzala ten německý a teď podlézá tím německým a vnucuje ho nám Čechům. Asi tak.
1: No a co je zatím? Jsou tam ty granty nebo?
0: Tak je tam všechno, Petře, no teď. Podívej se, když se podíváš, jak rozlezlou má strukturu ten Landsmannschaft u nás, to budeš šokován, rozklíčuj si to a zjistíš, kde všude jsou nějaké pobočky a dceřiné různé struktury toho Landsmannschaftu. Ta země je posetá těmito, řekl bych, subjekty. No a oni, pochopitelně, na to mají peníze. Landsmannschaft dostává velké peníze od bavorské vlády, nejvíc peněz ze všech takzvaných svazů vyhnanců a tak dále. A tyhle lidé u nás honí kariéru a mají dobré bydlo díky tomu. Nejvíce se betonuje bezkonkurenčně v Číně. Nesem četl studii, že Číňané vylili za poslední 3 roky tolik betonu, co Američané za celou svou existenci, zhruba 90 let, kdy se používá beton, cement. Ano, to je pravda, že to uplatnění nebo použití toho cementu a objem betonových staveb a konstrukcí, ale dokonce, když se podíváte do mezinárodních statistik, v klíčových komoditách, jako je ocel, železo, cement a podobně, Čína

0: předstihuje ostatní svět, počínaje Spojenými státy, tak neuvěřitelným rozdílem, že až si říkáte, proboha, to stále není možné, ale je to tak, ta země se prostě vyvíjí, neustále se vyvíjí. Já nesouhlas, navíc Čína není válečník, ale obchodník, nyní má třeba barel ropy za 15 dolarů a my přes to, když se svět hádá, tak Čína se směje. Naprosto přesně. Já jsem tohle taky prostě komentoval i v tom rozhovoru pro čínskou televizi. Je to svatá pravda. Čína má ještě jednu velkou výhodu, to jsem tam řekl velmi rád. Dnes, kdy je zřejmé, že žádné americké století se už konat nebude, tak někteří meditují, jestli teda Čína převezme roli Spojených států. A Čína říká, ne, my nechceme být žádný světový četník, my chceme multipolární svět, kdy všichni jsou rovnoprávní. Menší, velký, není to na tom, kdo má kolik zbraní a kolik, jaký má ekonomický výkon. Musíme spolu jednat jaksi ve stylu pán, já, pán, ty, pán a na základě vlastních národních zájmů hledat z mých partnera, který může ten náš národní zájem uspokojit tak, že my uspokojíme jeho národní zájem. Tak to je civilizované mezinárodní vztahy a ne diktáty a vyvražďování celých vedení celých států jako v Iránu a podobně.
1: Jenom, že tohle západní Evropa nikdy nepochopí. My tady jasně jako žijeme, že jo, stovky let v tom, že prostě kdo ukáže slabost, tak toho druhý ostatní sežerou, ale ta Čína, přesně jak říkáš, prostě žije jako úplně v jiném stylu, jako tam není potřeba jít nikomu jinému po krku, oni prostě, oni jsou.
0: No oni nemají založenou svoji, řekl bych, politickou filozofii na predátorství. Jo, lidé jako Sergej Lavrov, což je velmi vzdělaný muž v posledních dobách, často prostě říká o tom, že nastává éra, kdy těch 500 let dominance Západu, založené na kolonizování a prostě vysávání jiných teritorií, končí a místo toho přichází éra, kdy to tak nebude prostě, kdy budou hledat státy a národy cestu, jak soužít a spolupracovat, aby to bylo vzájemně výhodné. No tak bude to bolet, nebude to snadné, ale je to jediná cesta prostě k nějakému pokroku. A jediná, řekl bych, jediné východisko ze slepých ulic, které mohou skončit mimořádně krvavě a ničivě. Tak pík, jak říkají desetiletí, pík, zamyšlení je, jak přinutit mocné k diskuzi. Není to jen řečnická otázka, lační po cestě, k názorovému střetu ikony, jako je pan Skála s někým opozičním, no tak ho přiveďte, já si rád popovídám. A nemusí to být hádka, proboha, se nebudeme nadávat, to není cílem si nadávat, budeme srovnávat argumenty, ale takový lidé jako paní Kaja Kallas nebo naše paní profesorka Nerudová a zdaleka jenom oni tohle neunesou, oni potřebují prostě fanaticky co si vyksikovat a když jim někdo naznačí, že to je blbost, no tak nevědí, co s tím. No, jako, já jsem jednou, když se paní Nerudová vyjadřovala velmi neúctivě na adresu nás komunistů, tak jsem jí vzkazoval, ať přijme, teda zařídí nějakou diskuzi někde v nějaké velké televizi, že tam rád si to s ní rozdám, kdo je teda z nás větší zločinec, pokud je o ideologii, ale ať si vezme ručník, protože potom, aby do toho ringu toho dělal včas stále. Beneš byl taky poslední český a československý politik, který dělal pro nás stát skutečně nezávislou a suverénní politiku a diplomacii. Od jeho dob už vždy buď přicmrdáváme, švejkujeme nebo lezeme do řiti. Já nebudu úplně souhlasit s panem Pohorkem. Naše země nikdy nemohla být úplně suverénní, protože jsme relativně malá země a vždycky jsme museli hledat nějakou oporu ve vnějších vztazích, tak i politických, i ekonomických. Dlouho jsme nebyli ani samostatným státem. Maďaři si vydupali na Habsburském domě dvojstátí, v podstatě my jsme z toho nedosáhli. Pak jsme měli republiku, ta vydržela 20 let, bohužel dojela na svoje spojenecké vztahy, které budoval Edvard Beneš a pro něj to byl velký šok, co s ním provedli západní mocnosti. On jim vycházel vstříc velice. Já nechci teď schazovat první republiku, ale jestli někdo říká, že byli sovětští poradci u nás po roce 48, ano, byli. Ale prosím vás, Československo mělo první roky v čele generálního štábu francouzského maršála. Vystřídali se tři jo, asi do roku 20, já nevím, 7, 8 nebo kdy. A pak tu byla mise pořád jako francouzská, která sice už, její šéf už nebyl šéfem generálního štábu, nikdy nebyl žádný sovětský generál nebo maršál šéfem československého generálního štábu. Byli tady poradci, ano, prosazovali určité zájmy a tak dále, nikdo to nepopírá. Tvrdit, že to bylo jako vždycky nějak proti zájmům Československa, to může jenom velmi odvážný, velmi, velmi nerozumný člověk, protože bránit se tlaku prostě nějakým a tak dále, to bylo v zájmu v Československé republiky, a ne, že ne. Takový Bohuslav Ťoupek, s kterým jsem měl tu čest být v hodně kamarádském vztahu, prováděl špičkovou zahraniční politiku v československém národním zájmu. Ano, ona respektovala, že jsme součástí nějakého spojeneckého svazku. To je pravda. Nikdy jsme nebyli jako úplně, ani za Beneše jsme nebyli. Beneš měl malou dohodu a měl smlouvu s Francií a věřil jim a bohužel to dopadlo velmi špatně. My jsme teda s tou orientací na Moskvu taky dopadli špatně, co s námi vyvedl Gorbačov a spol, tak to byla síla. A kdyby tam nepřišli k moci tyhle darebáci, tak mohlo být všechno úplně jinak. A ekonomicky vzato, přátelé, kdo byl koho kolonií? Jenom říkají, že jsme byli kolonií jako sovětskou. Vždycky uvádím takový příklad, kteří jste to na mě už slyšeli. Sovětský svaz vyvážel ve velkém například energetické komodity. Ty mají tržní cenu ve světě nějakou. A každému úplně jedno, jestli jsou ze Sibiře nebo od naftokracií tadyhle v Perském zálivu. To je prostě komodita, která jejíž kvalita, tak tam jsou drobné rozdíly v chemickém složení, ale je to prostě je to komodita velmi univerzálního použití. Nám Sovětský svaz tyhle ty komodity dodával za podstatně nižší cenu, než jaká byla světová tržní cena. A dokonce nás nechával vydělávat docela nemalé peníze na ropovodu Družba a na plynovodu Bratrství, jimiž protékaly tyto komodity přes československé území do západního Německa a my jsme za to měli transitní prostě jako příjmy. My jsme za to dodávali Sovětskému svazu spoustu také velmi jaksi hodnotných věcí, ale dodávali jsme i věci, které bychom na západních trzích třeba neuplatnili, když to oni by ty energetické suroviny uplatnili. Takže to není tak, že jsme a priori byli nějak znevýhodněni a tak dále. A jestli někdo chce dokázat, že třeba i cenotvorba v tom vzájemném obchodě byla nějaká nevýhodná, není to pravda. To prostě ta vycházela z nějakých reálných výrobních nákladů a tak dále a tak dále. Takže buďme v tomhle střízli. Já si vážím Edvarda Beneše za spoustu věcí, budu vždycky bránit proti těm, kdo říkají, že nás dvakrát zradil, že tohle a tamto a zavinil, Bůh ví co. Jsou nesmysly naprosté. Urážky člověka, který byl velmi pracovitý a i odvážný a tak dále. Byl v řadě směrů velmi jaksi vzdělaný a moudrý, ale zároveň říkat, že to jako bylo naposledy za Beneše, já si to nemyslím a dobře, nemusíme se shodovat.
1: Vzpomeň na tu situaci s tím Vatikánem, jak si to...
0: Co myslíš, jak jsem tam dělal?
1: Jak nějaký ten kněží tam přiběh právě za, myslím, že to byl ten pan Ťoupek, na to ministerstvo zahraničí a stěžoval si, že...
0: Ne, tam byly scény jiný. To nebyl parář, to byl italský velvyslanec.
1: Tak, ano.
0: Menší postavy, který přiběh... Když tady byl nějaký novinář italský a strkal nos do věcí, které se týkaly, řekl bych, utajovaných bezpečnostních záležitostí, no tak přišly příslušné složky a za chviličku tak zavřeli do nějakého hanclíku a tak ho zpovídali, ať zatím řekne, proč to dělá. A přiběhl italský velvyslanec za Ťoupkem a byl rozkacený celý a měl z domova pokyn, že má hodně ostře protestovat. Tak si stoup a začal co si křičet zvýšeným hlasem. A bohužel Ťoupek byl člověk velkého formátu, tak stál, koukal, oči se mu smály. Já jsem to u toho nebyl fyzicky, ale vypravili mi to očití svědkové. A ve chvíli, kdy asi po druhé minutě, po dvou minutách se ten italský velvyslanec nadechoval, tak Ťoupek mu povídá, hádám, že nám Itálie kvůli tomu nehodlá vyhlásit vojnu. Načež všichni vyprskli smíchy. Nebo ten Ital taky pochopil, že by byl směšný, kdyby v tom pokračoval. Tak už to úplně říká, pojďte tady, dáme si dvě deci vína a popovídáme si a tak dále. Smáznul prostě ten agresivní pokus. To už byl velký diplomat. Já můžu jen říct, že federální rezervní systém byl založen v roce 13, pak najednou vypukly dvě světové války a poté se dolar stál světovou rezervní měnou. No tak federální rezervní systém není státní bankou, že? To je taková konstrukce, kde je tuším sedm klíčových bankovních z privátních subjektů, které dělali dohromady. Emise dolarů už sama o sobě vynáší zisk těm, kdo jsou spoluvlastníky federálního rezervního systému. John Fitzgerald Kennedy se pokusil tuhle zvrhlou konstrukci zrušit a vrátit se k greenbackům, tedy dolarům, které by emitoval stát a nebyly by zatíženy tímto parazitním ziskem. A řada autorů se domnívá, že atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho byl motivován mimo jiné a možná docela výrazně jeho snahou tohle provést. Taky jakmile nastoupil Lyndon Johnson, tak se od toho z plánu okamžitě ustoupilo a trval dál tenhle velmi zvláštní systém federálního rezervu. Pokud je o světovou rezervní měnu, no tak byl spor Dumbarton Oaks a tam, kde se Bretton Woods, pardon, tam, kde se formuloval nový světový finanční, řekl bych, systém poválečný. A byly dvě koncepce v zásadě. Ta první, tu razil John Maynard Keynes, britský ekonom, bavíme se o něm i v jiných souvislostech, a on se domníval, že je třeba vytvořit novou mezinárodní měnu, která by se opírala o proporcionálně nějak prostě o stávající národní měny některých klíčových zemí světa. Prohrál ten spor a zvítězila verze, podle níž rezervní měnou prostě budou dolary, respektive takhle rezervní měnou, podle níž mezinárodní měnou v pravém slova smyslu budou dolary, které ale tehdy garantovaly svůj pevný směnný kurz za zlato. A to vydrželo až do roku 1971, kdy Richard Nixon, tuším, že v srpnu roku 1971, pod tlakem velkých nákladů Spojených států na válku v Indočíně, zrušil zlatý standard, zrušil směnitelnost dolaru za zlato, což vyvolávalo potom velké třenice. Charles de Gaulle, Charles de Gaulle tlačil na to, aby mu vydali zlato uložené ve Spojených státech, což se mu zčásti dařilo, pak už to moc nešlo. No a od té doby Amerika se ocitla v docela prekérní situaci a vytáhli z té brindy Henry Kissinger svým ďábelským tahem s těmi šejky z naftokracií arabských po válce Jom Kippur v roce 1973, kdy arabské země prohrály s izraelskou armádou dost významně, výrazně. A přesto ale, nebo ne, přesto byli vykulení tyhleti šéfové všelijakých monarchií na středním východě. A Kissinger zahájil takzvanou kivadlovou diplomaci, že lítal mezi Tel Avivem a metropolemi typu Riádu. A nakukal jim, že jim dodají Američani zbraně, že je ochrání a tak dále. A oni se ptali, a co za to? On říkal, no, prostě prodávejte tu ropu a ten plyn výlučně za dolary a ty dolary si nechávejte v našich bankách, my vám je budeme zhodnocovat. A oni, když to byli lenoši velcí, tak se radovali, že to bude zhodnocovat někdo jiný, že nemusí ani pracovat. Tak s tím souhlasil a takhle vznikl petrodolar a ten už prostě je zákaz. A mimochodem, petrodolar je teď v ohrožení, protože, jak víme, řada z těch arabských i zemí, nebo v zemí Blízkého východu, souhlasí s tím, že se budou účtovat dodávky, fakturovat dodávky ropy a plynu nikoli v dolarech, například ve velkém jsou to jiány v čínské, což otřásá tím monopolem petrodolaru a tím i dolarovou, řekl bych, přispívá to k takzvané dedolarizaci. Proč Ruská federace bombarduje Užhorod? Dnes zdroj ČTK. Je to přece jenom daleko od Donbasu. Jedná se ještě o speciální operaci, nebo je to válka? Já nevím přesně, osobně se domnívám, že tam tudy vede, tam konec konců je železnice, kterou přicházejí vojenské dodávky ze západních zemí. A podle mého soudu, místo aby se čekalo, až dojde někam k frontě, tak asi se stávají terčem nějakých úderů raket a dronů nebo čeho, tam spíš asi raket. Což mimochodem ruská veřejnost požaduje už delší dobu, že když se může teda střílet dokonce i na Moskvu, no tak asi je divné, proč nejsou zbraně druhé strany likvidovány už těsně poté, co se ocnou na ukrajinském území. Já si myslím, že jde o tohle, ale třeba se mýlím. Jestli je to speciální operace nebo válka, no, jsou v Rusku autoři typu Sergeje Karaganova, což je velice vážný, velice vážený autor, kteří říkají, že to je už válka a že je třeba z toho vyvodit náležité závěry dřív, než by přerostlo do ještě vážnější fázi, nebo nebezpečnější fázi. Ano, je to konec konců, jsou desítky zemí, které jsou tak či onak zapojeny do střetu s Ruskou federací přes prostřednictvím Ukrajiny. Takže jako z ruské strany to, je to považováno za speciální vojenskou operaci, počínaje únorem 22. Z druhé strany je to válka, v podstatě proxy war vedená proti Ruské federaci. Beneš přišel minimálně 20 let života přiznat, že zachovat republiku. Můj osobní názor je, že se zasloužil o republiku víc než Masaryk. Já bych to možná podepsal. Beneš řídil stát ještě složitější době než Masaryk. A popravdě řečeno, on i při vzniku republiky a zajištění jejich hranic a tak dále, tak on zasedal na Versajské konferenci dlouho, která, řekl bych, rozdávala karty po první světové válce. Byl to velice pracovitý diplomat tam a dokázal prosadit řadu věcí, které například velmi naštvaly onu německou populaci v našem pohraničí, ne v našem pohraničí, že dokázal zajistit, řekl bych, hranice Československa tak, jak byly a dodnes vlastně jsou. A také ve 30. letech, kdy Masaryk už zdravotně na tom byl špatně, a dokonce Masaryk, to já ho nechci tím nějak urazit, ale jsou známy jeho výroky, tak trošku naivní na adresu fašismu třeba, jo? V době, kdy ještě nebylo úplně zřejmé, co ten fašismus všecko sebou přinese. Tak Beneš není známo, že by někdy jaksi skočil na takový špek. A břemeno jaksi státní moci, stát na její špici, na něm leželo v těch nejtěžších obdobích, prostě to je pravda, že prohrával taky, no bohužel zradili ho spojenci. Tady je taky je třeba okomentovat návštěvu Roberta Fica v Moskvě. Fico je asi poslední volený poctivec a státní z Evropské unie. Dle mě je to chlap a machr. Co myslíte vy, pane Skálo? Já si taky myslím, že Robert Fico je odvážný chlapík. Bruslí v tom, nemá to snadné, já mu nezávidím, tlaky, kterým je vystaven. Čili on by možná, nebýt těch tlaků, tak by možná byl ještě jaksi razantnější v některých věcech, ale musí nějakým způsobem manévrovat. Nejsme v jeho kůži, neznáme všechny ty věci kolem něj. Teď se vyrojila aféra, která zatím, pokud jsem si nepovšiml, jsem si, že by pronikla do českých médií. Tak Marie Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí ruského, ve svém pravidelném briefingu mluvila o tom, že se dějí jakési podivné kšefty i za účasti některých slovenských diplomatů a podniků, které jsou namířeny proti Ruské federaci a jsou jiné, než jak to prostě vidí Robert Fico. Údajně byla svolána Bezpečnostní rada státu v Bratislavě a bude to nějakým způsobem řešit. Dovedu si představit, že pro Roberta Fica to není dobrá zpráva. Neznám o tom víc detailů, ale má to být... Jo, Robert Fico řekl už před dále 2 lety nebo kdy, že Slovensko, nebo od chvíle, kdy se stal znovu premiérem, že Slovensko nebude dodávat jako stát na Ukrajinu žádné zbraně a řekl, že ale nebude jako nějak bránit dodávkám soukromých firm, které na Slovensku prostě jsou. A tady se má jednat o nějaké podivné kšefty, kdy tato jeho norma nebo zásada nebo prostě toto jeho rozhodnutí má být snad za jeho zády nějak porušováno a dokonce to má být tak všechno nějak taková špinavost tom taková, která pomáhá, řekl bych, legalizovat věci považované za nelegální obecně. A pardon. Zatím o tom mám jenom tu informaci o tom, co řekla Marie Zacharová, tak jsem zvědav, až se o tom objeví informace ze Slovenska a tak dále. Někdo zřejmě velmi intenzivně pracuje na tom, aby Robert Fico svoji pozici velmi odlišnou od toho, co třeba vyvádí Kaja Kallas nebo čeští politici mluví a tak dále, aby byl otřesen v té pozici, aby byl oslaben, aby to pomohlo jeho odpůrcům. Myslím si, že jde o něco na ten způsob.
1: No a faktem je, že on tam, že teďka tam grilují tu Šimečkovou mámu za ty tunely gigantický, tak hledají možná nějaký, snaží se prostě udělat nějaký jiný téma. A člověče, když pořád jsme u té Ukrajiny, byl taky rozhovor Tucka Carlsona, že jo, s tiskovou mluvčí, že jo, prezidenta Zelenského. To možná okomentuj krátce.
0: Člověče, to se přiznám, že mi uniklo. Musím se omluvit.
1: No, to mi uniklo. Ona jako samozřejmě přiznala, že jako už nesmí na Ukrajinu, jinak ji jako oddělaj. Ale mluvila právě o korupci, o tom, jak jede na tom FETu, prostě úplně všechno. Tam jako opravdu to si Zelenský a jeho miláčkové za rámeček nedají. Je to prostě další takový ten střípek do té mozaiky, že opravdu z něho teď dělají mediálně persona non grata a snaží se jako prostě, jak předtím ho adorovali všichni a byl jenom v růžových barvách, tak teďka ho vykreslují všichni černě, že jo, prostě evidentně dostali zakázku.
0: Stal se překážkou, ano, tam je zřejmě cíl, já si stále myslím, že z jedné strany ano, Spojeným státům vyhovuje, nebo jejich vládnoucím kruhům vyhovuje, cokoliv by nějak oslabilo Rusko, to je pravda, ale z druhé strany nesmí to překročit už tu hranici a konec konců i Trump a jeho lidé mají zájem na rozvoji nějakých také produktivních vztahů s Ruskou federací. A Zelenský hraje hru, která je spojena hlavně s britskými vládnoucími kruhy, do jisté míry německými a tak dále. A ty nemají úplně shodné cíle jako Spojené státy americké. A vypadá to, že se některé věci dostávají na povrch, na světlo denní, v zájmu tlaku na Zelenského, aby prostě ustupoval z těchto pozic, v podstatě konkurenčního tlaku vůči Británii, Německu a tak dále, a kde jaké Kaja Kallas a Ursula von der. A takže se možná dozvíme brzy ještě nějaké větší pikantérie o tom, jak se tam krade a co všechno se tam děje prostě nehorázného.
1: No, tady je dobře, že si jako vypomněl ten britský vliv. Vlastně on je mezi dvouma mlýnskýma kamenama, že jo. Z jedné strany je tam teda ta, řekněme, ta americká klika, která je tam pořád silná samozřejmě, a z druhé strany je tam právě ta Velká Británie, že on má i britskou ochranku, že jo, a takže on vůbec není jako samostatný v rozhodování.
0: Tak jsou autoři, kteří tomu vidí hodně pod kůži, jedním z nich je třeba ruský historik Andrej Ilič Fursov, já tady dost často zmiňuji a cituji a tak dále, to je mimořádně vzdělaný člověk a mimořádně originálně uvažující člověk, který podobně jako jiní, jako Karaganov a i další, dokládají, že to není úplně tak, že by tu politiku západu jednoznačně určovaly Spojené státy, takže takovou žábou na prameni ve velkém jsou, je v podstatě londýnská City, MI6, tedy britská rozvědka, a podobně velcí intrikáni po dlouhé desítky let, kteří do značné míry pasou i, když to tak řeknu, nemalou část amerických prostě diplomatických, vojenských a dalších představitelů. Dobrý večer, není tak trochu spěch na vytvoření Spojených států evropských z obavy z projektu Trojmoří? No, oba ty projekty jsou samozřejmě zatíženy i historickým nějakým břemenem. Tak Trojmoří je prvotně projekt, s kterým přišel Pilsudský, říkali tomu Intermarium, Mezimoří, a byla to snaha povýšit roli Polska v tom sanitním kordonu proti Sovětskému svazu. Propojit to prostě od Severního moře až dolů k Černému a Jaderskému moři a pospojovat prostě země, které budou nepřátelské vůči Sovětskému svazu. Pokud jde o Spojené státy evropské, tak to heslo už razili někteří za první světové války a jsme se o tom vlastně tady bavili, Petře, já jsem nevytáhl ten známý spis Vladimíra Iliče Leniny o hesle Spojených států evropských. Moje chyba, já to musím dohnat příště, to kopni do mě, že na to nemám zapomenout. Já vám z něj přečtu některé pasáže. Ten člověk byl mimořádně prozíravý a říkal, že to heslo je velká vábnička, která vede prostě úplně špatným směrem a nic dobrého nepřinese. No a dneska je zřejmé, že to je snaha rychle vymyslet nový model, nové schéma, které do jisté míry nahradí, nebo do určité míry, ten americký, řekl bych, tu americkou vedoucí úlohu, abych použil jisté v terminologie, v těch vojensko-politických strukturách evropského západu, tedy včetně dneska i České republiky a dalších členských zemí NATO a Evropské unie. A to tak, že se klíčovým hráčem stane Německo, což je neuvěřitelně zlověstné. Německo, když se urve ze řetězu a chce být velmocí vojenskou a tak dále a začne se kvůli tomu zadlužovat a militarizovat a podobně, to už tady bylo dvakrát a dopadlo to vždycky mimořádně tragicky. Obávám se, že by to dopadlo tragicky i teď. Takže tazatel se ptá, jestli to není předčasné. No, to není otázka času, to je špatně, prostě to není. A jestli pan prezident náš za to agituje, tak pardon, někteří říkají, že to je velezrada či vlastizrada a podobně, já se k tomu nevyjadřu a nehodlám. Říká to třeba Indra Reichl, protože být prezidentem republiky, která má v ústavě hned v úvodu, že jsme suverénní stát a suverénem je lid náš vlastní, a odevzdat tuto suverenitu do nějaké konstrukce zvané Spojené státy evropské, to teda pardon, jo, to jako, my, nikdo nemá právo takto uvažovat ve chvíli, kdy my bychom v těch Spojených státech evropských samozřejmě hráli ne první, ale já nevím, kolikáté housle. Takže jako, že to slouží zájmům nikoli České republiky, ale těch, kdo by chtěli Českou republiku změnit, ještě méně významného a více poslušného ouchcapka cizích mocností. Co tam máme ještě jiného, Péťo, máme-li?
1: Promiň, já jsem si musel ještě učeklat, ale tady právě, já teď nevím, kdo to konkrétně říká, ale vlastně o těch Spojených státech evropských právě píše ve svých materiálech i sudetoněmecký Landsmannschaft, který tam prý údajně podle Míši Svatoše se nechává inspirovat, že by mělo platit právo z dob Rakouska-Uherska, tudíž vlastně Benešovy dekrety v tu dobu vůbec nebyly, a že vlastně pomocí Spojených států evropských, vlastně když zanikne Česká republika jako svébytný stát, a pak přestanou platit i ty Benešovy dekrety, že jo?
0: Samozřejmě, já málem bych na to zapomněl, jsem rád, že to připomínáš. Já jsem to uváděl i v rozhovorech, já nevím, pro e-portál a pro jiná média. Jestli to, co dnes říká hlava českého státu, roky razí sudetoněmecký Landsmannschaft. Ano, Spojené státy evropské jsou součástí jeho programových, řekl bych, cílů. Pardon. A máš pravdu, že mají proto svoje specifické důvody. Ve chvíli, kdyby Česká republika pozbyla suverenity státní fakticky, no tak by přestali platit i via facti, by přestali platit i politické výsledky druhé světové války a je to prostě. Mohl byste, pane Skálo, okomentovat rok Lichtenštejnu, kteří si dělají zase nároky v České republice. Historii nás už mnohokrát pěkně okradli. Poslouchal jsem Radio Univerzum s panem Celápkem. Neviděl jsem to celé, vím, že to probíhalo. Lichtenštejni naštěstí opakovaně prohráli soudy v České republice. Jednoznačně. Když se pokoušeli znovu a znovu vytvořit zdání, že mají oprávněný nárok tady na něco. Soudy rozhodly, že nikoli, což je třeba ocenit, protože ne vždycky ty soudy jsou natolik objektivní u nás. A tam o to víc je šokující, že ta hlava státu, o ní jsme hovořili před pár vteřinami, se někde jako s nimi tam setkávala a povídali si tam a udělali o tom dokonce mediální výstupy, že by mohli jako nějak ty majetky, které kdysi patřily u nás Lichtenštejnům, jako nějak společně vytěžovat. To je jako kdyby řekli, že všichni sudetští Němci, že by teda mohli nějak společně s námi využívat majetku, o nichž antihitlerovská koalice, respektive tři její klíčové mocnosti rozhodly, že jim mají být odňaty a že je pravda, se to bude počítat na konto, řekl bych, reparační. To znamená, že se odečte z celkové sumy reparací, které nám Německo stále dluží, hodnota těchto prostě některých kapacit, prostě, které oniž díky odsunu a vyvlastnění po druhé světové válce přišly. Takže takhle to je. Lichtenštejni bylo prokázáno, že nebyli žádní antifašisti a že se namočili velice jednoznačně na opačné straně. Situace před druhou světovou vojnou připomíná podporu nacistického zřízení na Ukrajině. Přesně ta podpora jde z rovnakých států. No, bohužel se dějiny v něčem opakují až jak bych, šokující měrou. Byť pochopitelně v jiných kulisách. To nikdy není tak, že se to opakuje přes kopírák. Ale určité motivy, určité zájmy, určité ambice a tak dále, určitá propojení, o nich jsme se domnívali, že už nikdy nemůžou se vrátit, tak najednou se jako začínají objevovat a pochopitelně nikdo třeba netvrdí, že mají být plynové komory a že lidé, kteří nějak jsou zapouzdřeni v nacistických schématech, takže budou chodit v rajtkách teďko a hajlovat. To tak není prostě. To mnohdy má jinou formu, ale obsah nebo cíle, které jsou v pozadí, jsou až nápadně navzájem podobné. U nás to hlásili lidé kolem Václava Klause. Přitom musím vědět, že ten komunismus nebyl. Z jejich strany je to snaz znehodnotit ideály komunismu. No, tak jak z jedné strany Václav Klaus je náš spojenec, to je třeba říci, v některých zahraničně politických významných otázkách, to je nesporné. Takže například Institut Václava Klause uspořádal podle mého soudu velmi zdařilou akci proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde vystoupilo asi 6 lidí a každý z těch projevů byl něčím zajímavý a myslím si úplně jiný, než to, co dělá či nedělá dnešní vláda a tak dále. Natož pak Fialová vláda. Tak Václav Klaus a jeho lidé stáli u nás v čele státní exekutivy v době, kdy jsme byli, převzali nás jako suverénní stát se spoustou vlastních ekonomických kapacit. No a za pár let těch kapacit zbyly zlomky. A ty kapacity mnohé už jsou zlikvidovány, protože by nežádoucí konkurencí, anebo vynášejí zisk prostě někomu jinému, nikoli nám Čechům a tak dále. A já si myslím, že lidé jako je Václav Klaus mají silný motiv nějak tuto pravdu, která je nesporná, nedá se ničím jako popřít, přebít, abych tak řekl, tím, že se jako neustále vymezují nějak prostě k takzvanému komunismu a že nezměrné utrpení a tyhle ty řečičky. Chápu jejich motiv osobní, skupinový, což jaksi nic nemění na faktu, že to pravda není prostě. No.
1: A ještě vzpomeňme jeho amnestii, že na konci. No, tak... Málem, kdyby nebyl Krejčíř uprchlej, tak je taky venku z basy mimochodem. To říkají policejní vyšetřovatelé. Jo? Jsem pokud, že u Klímy na to někdo vzpomínal. Jo. A to teda vlastně legalizovali prostě výnosy z trestní činnosti ve stovkách miliard. Jo? Tak. Gigantický peníze.
0: Tak. Ve stylu, v duchu té známé věty, že neexistují čisté a špinavé peníze, že všechny jsou vlastně stejné a těch výroků, které by nejradši asi Václav Klaus potřeboval vygumovat z naší paměti a z různých paměťových médií, prostě je víc, že jo, více takových kožených a můžeme jich jmenovat spoustu. V politice je to tak, že nemůže člověk úplně lpět na tom, či on, tak jak z jedné strany nebudeme nikdy přitakávat povídáním Václava Klause jeho lidí o tom, že převzali nějaký ubožácký stát a buchví kam ho pozvedli, že to není pravda. Kapitalismus na druhý pokus je jedno velké fiasko, jako jo, s výjimkou lepších fasád některých a více hospod drahých a tak dále a tak dále. Ekonomicky vzato je to obrovské fiasko. Tak z druhé strany, buďme rádi, že Václav Klaus je a jeho lidé jsou spojenci v jiných otázkách, které jsou taky mimořádně závažné. Bohužel vrátit to, co patřilo československému českému lidu, už nemůžeme, je to pryč. Něco by se dalo asi vzít zpátky, příklad třeba ta moc některých zahraničních monopolů nad produkcí a distribucí vody a tak dále, no tak to je nehoráznost totální. To by se asi napravit dalo, ale ne tak, že si bude psát nějaká Veolie, nějaké šílené peníze, ale tak, že se řekne, počkejte, vy jste dostali v Praze za 6 miliard, od té doby jste vydělali desítky miliard, nevložili jste v podstatě žádné peníze velké, vy jste to jenom takzvaně řídili a dokonce, když se měla modernizovat významně čistička odpadních vod pražská, tak Evropská unie nám nemohla dát ty peníze, protože to nebylo ve veřejné vlastnictví a ve veřejné režii, takže to je další naše ztráta. Ale já si nejsem jistý, že ti pražští končelé, až by se s tou Veolií jednalo, prostě, že to nastolí ze správného hlediska, že řeknou, počkejte, tak ještě nemůžete doplácet, odevzdejte klíče a ještě byste mohli doplácet. To se asi nestane.
1: No to ne, protože tak samozřejmě oni byli a jsou pořád ještě na payrollu, že jo. Každopádně je tady, že jo, mimo jiné teda ta publikace Schulz, Ungermann, no. Bachmann a Švilíková inventura, že? No. A přátelé, k tomu vám samozřejmě poslouží tady na webu www.petrbureš.tv ten e-shop, když tam kliknete, tak je hned třetí, máte k dispozici, takže využijte toho, dokud ještě ty knížky jsou a můžete, a to je zrovna tato, a tady vlastně je sumář toho, co se dělo od roku 89 po současnost.
0: Halo.
1: Vlastně navazuje na tu jedničku, která se jmenovala Dějiny píšou vítězové, aneb jak to tenkrát všechno bylo. Takže tyhle ty dvě knížky, pokud chcete mít jako perfektní, jako vyštafírovaný ekonomický otázky tohoto typu, tak prostě to je ono.
0: Souhlasím, je to průlom. Naštěstí existují ještě několik dalších publikací na tohle téma, například od Františka Nevařila, tohle z 90. let už, Bourání státu se to jmenuje, on se podepisoval pseudonymem Dvořák, velmi kvalifikovaná práce. On byl ekonomickým poradcem Ludomíra Štrougala, šéfem ekonomických poradců a pak i Ladislava Adamce a chviličku i Mariana Čalfy, pak odešel, už umřel, byl velmi kvalifikovaný ekonom. Ten tohle uměl mimořádně přesně a kvalifikovaně podat. Václav, no, Jertelář, který byl za socialismu mužem číslo dvě ve státní plánovací komisi dlouhé roky. On byl, ta funkce se jmenovala hezky ministr, místopředseda státní plánovací komise. Ten i po listopadu 89 se vyjadřoval velice kvalifikovaně. No tady se ptá Jirka Štengl. Já jsem na to zareagoval tak nějak diplomaticky. Mladým klukům našim byl strčen nůž pod krk na poslední chvíli. A já jsem mohl jít jaksi na pódium, nikdo by mě nezastavil, tak si jsme připravovali my. Vzít si tam slovo a měl jsem připraveno, co bych tam asi řekl. Ale ti naši mladí kluci byli v hloupé situaci, protože měli nůž na krku, že by jim cukli kobercem tam na poslední chvíli. Tam dokonce došlo, já to řeknu nahlas, ke dvěma takovým groteskním situacím. Já jsem se tak procházel kolem té první řady diváků. A snad to nevyzní hloupě. Desítky lidí se ke mně hlásili a ty ženský mě nějak dávali pusu a objímali mě i chlapy. Fotili jsme se a tohle. Což onomu muži, který měl obrovskou starost, aby náhodou nevystoupili exponenti minulého režimu, způsoboval takové zvláštní nálady, bylo to na něm vidět. No a pak jsem se takhle vydal směrem, který on si to vysvětlil, že bych snad mohl vylézt na tu tribunu a utíkal za mnou, což to mění, že snad by mě stáhnul z té tribuny nebo co. No, já jsem těm našim klukům nechtěl způsobit velký nervák. Jenom proto jsem si řekl, dobře, tak jo. Bylo to naposledy, kdy někdo s námi takto mohl zacvičit. To už se nikdy nestane, to teda ani náhodou. Jo, ale dobře, tak těm mladým klukům jsem nechtěl způsobit nervák. To je ten důvod, proč. Já jsem ten exponent minulého režimu, co tam jako nemohl vystoupit. Asi tak. Mohl jsem vystoupit. A těm našim klukům musíte si představit. Je mu 21,5 tomu, kdo tam měl hlavní slovo. Já jsem na něm viděl, že by to pro něj byl obrovský nervák. Nechtěl jsem mu způsobit takový drama. Vydírat takhle mladý kluky na poslední chvíli takovou špinavostí, puj, musel jsem si ulevit, přátelé. To se prostě nedělá. A já jsem je nechtěl ublížit. Nechtěl jsem jim jaksi přispět k tomu, že by měli byli ve složité situaci. Já se začínal v panu Babišovi, já se s panem Babišovi nevyznám jednou, tak potom zase obráceně. Mám pocit, že se Benešovy dekrety nedají jen tak zrušit, jsou to i slovenské dekrety. No tak nedají se jen tak zrušit, no dají se všelijak obcházet, že jo, a tak dále. Bude velice nepěkná situace jako kolem toho, že tady přijede ministr spolkové vlády a předseda bavorské vlády. No a nějak se asi sejdou teda s předsedou české vlády a oni to ale budou u příležitosti nehorázné provokace. Takže já jsem to řekl v rozhovoru pro e-portál, že jen trochu suverenější státní moc by to takhle daleko nenechala dojít. My jsme jí dávali příležitost, pořád jsme na to tlačili, že jsme říkali, proba, zachovejte se jako Beneš a poválečná československá reprezentace. No, zaražte to včas prostě, nazdar. Není důvod, aby se tady takové věci děly. Můžete uvést argumenty typu, že nechcete jitřit vztahy a tak dále. No ale z některých českých státních činitelů jako padají takové poznámky, kterým se dá rozumět spíš tak, že ale neprotestujte tady příliš moc, nenarušujte nám ty skvělé česko-německé či německo-české vztahy. To tomu se tak dá rozumět prostě, jo. Někteří píšou, že ta vláda vlastně ještě není víc jako ve prospěch toho srazu těch sudetoněmeckých těch, jenom protože v ní je ta SPD, protože kdyby tam nebyla ta SPD, tak by dokonce ani se nekonali žádné nic jako ani takového, tak či onak protestního. Zítra snad se má hlasovat, jak se pochopil, v poslanecké sněmovně o návrhu toho dokumentu. Já se musím i tady omluvit, přátelé, já jsem ho posledně, to usnesení poslanecké sněmovny dostal asi 3 minuty před vysíláním. Tak jsem ho dostal do telefonu a rychle jsem ho prolít a už jsem šel vysílat. A nějak jsem nabil dojmu, že když mi někdo posílá usnesení, takže to usnesení bylo schváleno. Ono se ukázalo, že nebylo schváleno, že to je návrh usnesení. Já jsem to tady prezentoval, že to poslanecká sněmovna schválila. Bohužel to neschválila a to za prvé a za druhé. Mohl jsem ho přelétnout očima jenom velmi letmo. Když jsem si ho potom přečetl pořádně, no tak tam sice jsou formulace na konci, jakože teda by bylo dobře, kdyby se to jako nekonalo, ale jsou takové jako přihrbené a jsou zabalené do Stanihlu, kde se říká, jak máme skvělé vztahy s tím německým a tak dále. Není to stanovisko suverénního státu, prostě není. A život ukáže, oni si, jo takhle, a ten posl tajný řekli, že jim to úplně jedno, jak ten parlament bude hlasovat, že oni si to stejně udělají. To řekli ještě předtím, než parlament hlasoval. No, je něco větším důkazem omezené suverenity, abych použil oblíbeného pojmu, takzvané Brežněvovy omezené suverenity, než tohle kličkování. Já nevím ještě, co se má stát víc.
1: Tak jo, Pepo, 22.06, já ti děkuju za dnešní otevřenou simultánku. A vám, vážení přátelé, taky děkuju za pozornost, za všechny lajky, za to, jak nám tady nám pomáháte. A díky i za vaše příspěvky, děkuji Zdeňkovi Posledníkovi, Oldovi Maršíčkovi, díky vám všem, kteří s náma jste. Zítra v 8 hodin Vladimír Štěpán, podíváme se na energetiku, stále žhavé, jiskřivé téma, takže to nás čeká zítra v 8 a Radim Valenčík ve pátek, takže toť...
0: Já jednu technickou jenom poznámku, Petře. Já mám takhle málo světla takhle do své tváře, protože jak vidíte za mnou, tam je takové to světýlko a ten širm, který je na tom pěkný, tak bylo rozhodnuto, že bude nějak ještě graficky zkrášlen. Když to zapnu, tu šarovku bez širmu, který se zatím někde zkrášluje, tak by to bylo takové bodové osvětlení. Tak se na mě nezlobte. Než bude širm zkrášlen, tak budu takhle ve stínu a pak zase budu méně ve stínu. To je celé vysvětlení toho, proč. Je to jinak na chvíli, než to bývá jindy. Díky za porozumění.
1: To vůbec nevadí, hele, důležitý je, že my tě vidíme a rádi tě vidíme a hlavně tě rádi posloucháme, to je důležitý, protože informace jsou, no, ne forma, ale ten obsah je důležitý. Tak jo, děkujeme moc, přátelé, krásnou
0: dobrou. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budu dívat. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

0: Děkujeme, že jste s námi. To je 360 stupňů na CNN Prima News. Mými hosty zůstávají ministr Boris Šťastný, je tu Jindřich Reichl, Michaela Šebelová a Jiří Pospíšil. Děkuju, že jste zůstali. Podíváme se teď do toho, co se odehrálo tento týden ve sněmovně. Pane Šťastný, dění ve sněmovně. Zaregistrovala jsem vaše stížnosti, že je sněmovna zablokovaná, že nepracuje tak, jak by měla. Několikrát jste vystoupil, protože já ta zasedání sleduji. A včera se ten chod znovu zastavil. Mimo jiné se tam najednou objevilo usnesení o sudetoněmeckém Landsmannschaftu, respektive sjezdu plánovaném v Brně. Ukázalo se, že je to vlastně asi nejdůležitější věc, protože se na tom zasekla debata obrovsky tento týden. Proč?
1: Tak to, že sněmovna je zablokovaná od samotného začátku, je pravda. To, že se nám nedaří díky aktivitám opozice a dlouhým projevům už jenom při schvalování programu projednávat důležité zákony, tak je pravda. A je také pravda, že strany vládní koalice přišli s tímto ožehavým tématem. Přišli jsme v podstatě několik málo hodin poté, co jsme se na tom domluvili na gremiální poradu. Oznámili jsme opozici, že hodláme načíst návrh usnesení a tento bod jsme navrhli a otevřeli a pokládáme to za naprosto férové. Pokládáme to za důležité. My prostě nechceme, aby se tyto provokace v České republice děly. Já to pokládám za naprostou chybu, že vůbec k této věci dochází. Lidem se to zajídá. Čeští občané nechtějí žádný revizionismus. Čeští občané nechtějí, aby se tady dělali sjezdy se sudeto německého Landsmannschaftu. Proč si je nedělají v Německu? Prostě to je věc, která v tuto chvíli v těchto dnech...
0: Někteří čeští občané, jiným to nevadí, oni to
1: organizují. Ještě tu větu. V těchto dnech, kdy si připomínáme výročí konce druhé světové války s miliony obětmi, prostě v Brně, které bylo tak postiženo fašistickým Německem, dělat takovou tu věc já pokládám za nevhodnou, nepřiměřenou, nepřijatelnou a provokativní.
0: Tedy proto to jste považovali za důležité to přinést do té schůze. Schůze mohla proběhnout úplně normálně, ale Andrej Babiš prostě pustil do sněmovny tohle téma, které do sněmovny nepatří. To je část včerejšího vystoupení Ivana Bartoše.
1: To není Andrej Babiš, byla to dohoda.
0: Umožnil koaličních... Tomio Okamurovi, aby se to
1: Ne, to neumožnil bylo. Andrej Babiš. Tři koaliční kluby, a to chci zdůraznit, to není návrh SPD jenom. Všechny tři koaliční kluby to projednali na svých klubech. Motoristé jednomyslně tuto věc přijali na svém klubu a všichni tři zástupci poslaneckých klubů šli na tiskovou
0: Děkuju
1: konferenci
0: za to
1: a společně
0: osvětlení.
1: To představili.
0: Děkuji. Byl to důvod zablokování té sněmovny?
2: Za nás vůbec nebyl důvod to projednávat, protože jsme ve sněmovně řešili něco, co před 30 lety vyřešila česko-německá deklarace. Z toho důvodu já myslím, že sněmovna by měla řešit aktuální problémy. Od toho nás občané volili. Myslím si, že opravdu bychom měli řešit ten nedostatek bydlení. Měli bychom řešit drahé pohonné hmoty, měli bychom řešit výdaje na bezpečnost. Měli bychom se bavit o konsolidaci rozpočtu. Místo toho jsme ve středu potom projednávali úplně šílený návrh Aleny Schillerové na totální rozvolnění rozpočtových pravidel, které nás totálně zadluží na dlouhou dobu do budoucna. Prostě ty věci, které jsem teď vyjmenovala, to jsou ty věci, kterými jsme se měli v poslanecké sněmovně zabývat a my jsme jako opozice deklarovali, že jsme připraveni například paní ministryni Mlázové podpořit odklad zavedení toho geoportálu, protože to mimo jiné byl třeba pro ní důvod, proč ona tak tlačila na s protlačení toho stavebního zákona. Myslím, že
0: paní,
2: dobře,
0: byla, říkáte, my bychom povolíme. Udělali a já se ptám, tahle věc. Vrátím se k tomu meritu věci. Říkáte, že nepatří do sněmovny. Tady pan ministr říká, vadí to českým občanům, přichází to v čase, kdy slavíme konec války. Není to v pořádku. A patří to do sněmovny a vláda má potřebu, respektive vládní poslanci, se k tomu nějakým způsobem postavit.
2: Já nerozumím tomu důvodu, protože znovu opakuju. Bavili jsme se o minulosti, o 81 let staré minulosti, kterou před 30 lety vyřešila česko-německá deklarace. Kdo ji četl, ví, že to tam je vyřešeno. To, že nacismus je potřeba odsoudit, se shodneme všichni. Stejně tak se shodneme na odsouzení fašismu. Stejně tak se odsouzeme na tom, že ty násilnosti, které prováděly ten urychlený odsun, jsou špatně. Ale proč se o tom máme v té sněmovně bavit dneska? Přece my máme řešit věci do budoucnosti pro to, co je skutečné nebezpečí pro tu naši zemi. A co je to skutečné nebezpečí? Agresivní Rusko, války na Blízkém východě, klimatická krize, Čína. Proč my teda neřešíme skutečné problémy a místo toho se bavíme o akci, která vlastně, co se tam má řešit? Tam měla být třeba bohoslužba porozumění, uctění obětí holokaustu.
0: Tak jde o symboly. Asi chápeme, o co jde.
2: Říkají,
0: o symboly.
2: Že se

0: běžně používali, takže určitě něco na tom bude.
1: Jinak jako vždycky, jak začneš mluvit, tak tam začneš do toho škrekat, jo? Že prostě tam, tak skutečně vedeš 40 a prostě promazat i ty dírky a
0: Vede 40
1: ty
0: mám,
1: konektory.
0: ano, tu používám na čištění zvonicích hrou Raom. A já jsem teda ještě chvilinku, když mi necháš, ta technika totiž hapruje čím dál víc. A my jsme se s Márou Čermákem, s kterým mělo být vysílání v nedělu, jako pravidelný nedělníček, anebo nepravidelně pravidelný, tak já jsem se hodinu snažil dostat tady do StreamYardu a prostě nešlo to. Nešlo to, jako vůbec, jako jo. A psalo mě to, zkoušejte, zkoušejte, ale server je zaneprázdněný, jo. A já, protože mám tady tu platformu jako free, jako zdarma, neplatím jim, tak oni zřejmě mě chtěli naznačit, že musím teda zaplatit, abych byl upřednostněný, jo, a abych se vždycky na tu platformu dostal, jo. No, jenomže já mám ještě teda jednu platformu a to je tady ten Restream, který je taky zdarma, protože mě se nechce sypat peníze a energii do Matrixu a tím ho podporovat, i když teda možná je to sobecky, že používám ty platformy a nechci je platit, ale myslím si, že to je všechno vlastně tady způsobený tady tímto Matrixem, který je založený a stojí na penězích. Stejně jako jsme se bavili, že když se díváte na YouTube a skáčou vám tam reklamy, jo, každých, já nevím, 10 minut, jo, i třeba do, já nevím, posloucháte meditačku nebo nějakou relaxační hudbu, tak vám tam prostě jebne reklama. A já jsem totiž zjistil, že to nejsou vlastně žádné reklamy. To nemá ani žádného autora a to vlastně jakoby nic nenabízí. To jsou jenom žvásty a bláboli. A oni se dosáhnou toho, aby jsme si zaplatili prémium a tím vlastně, že nám nebudou posílat tady ty strágory, jo, které jenom prostě ruší. To znamená, že
1: Já
0: fakt
1: vím.
0: oni chtějí jenom peníze a oni už možná i ty inzerenty jako nemají, že by tam někdo prostě posílal nějaké svoje reklamy. To jsou fakt výplody nějakých chorých algoritmů a možná té umělé inteligence, jo, a chcou jenom prostě, aby to lidé platili, jo, takže.
1: Ale to prostě tím víc, jako jak se o tom mluví, tak tím víc prostě vidí, že jsme v korporaci. Jo.
0: Ano.
1: Znamená, že korporace není stát. Stát by byl prostě jakoby solidární prostě s lidem. Znamená to, co vlastně vyhovuje lidu, tak to by se dělalo. Ne, v podstatě, co dělá korporace. Jo, takže tady se staví větrníky, tady se dělají dotace, tady se dělají v podstatě green dealy, všechno, které vlastně jakoby dělají nové a nové peníze na dluh. Jo. To prostě je evidentní. Jo. Jestliže ředitel korporace má 500 000 nebo 1 000 000 měsíčně a ta uklízečka má tam 15 000, jo, no tak to je korporace. To není prostě sociální stát, nebo prostě já nevím. Jo, vem si, že v podstatě všechny ty naše sociální dávky, ty zdravotní, to všechno se prostě sype do zahraničí. Jo, to prostě přes účty vlastně odchází pryč. Jo. Ta korporace žije pouze z těch daní, nebo teda jakoby, že daní, DPHčka, jo, které vlastně my platíme ze zdaněných peněz. Takže oni ti zdaní peníze, jakoby v práci. Ty peníze jakoby čisté vezmeš, tak dostaneš, dejme tomu, jako řeknu, 25 000 čistého. A teď si myslíš, že to jsou tvoje čisté peníze. Ne, nejsou. To jsou všechno daně, které vlastně ty musíš v tom systému prolít. To znamená, jako stejně si koupíš rohlíky, stejně si koupíš jídlo, stejně zaplatíš za nájem. Kam to, ty peníze za nájem? Zase za nějaké prostě jiné. To znamená, to je neustále koloběh těch peněz, které tady jsou. A to jsou korporátní peníze, to nejsou tvoje peníze, to je mazivo toho systému. A teď to bylo přesně to, že jediné peníze, které jsou reálné, jsou vlastně v té peněžence. Pozor, taky nejsou. Jo. Jako je to lepší mít peníze v peněžence, než na účtě nebo prostě někde v oběhu. To je první věc, samozřejmě. Ale pokud jsem napsané, dejme tomu euro nebo korunu, no tak kdo vlastně vydá tu korunu? Zase centrální banka, to znamená, jako, to nejsou to peníze, oni ti peníze dávají vlastně do pronájmu. Jo, takže ty spoříš v podstatě, dejme tomu, máš milion, ti řeknou, tak pojďte investovat, no, tak vezmeš zase jejich peníze a zase jdeš investovat, zase prostě rozmnožíš jejich peníze. Jo, ty z toho něco dostaneš, jako dostaneš z toho nějaké úroky, jo, nějaké něco, takže se těšíš, že 10%, jako nebo 4% v podstatě dneska už dostaneš za to jako odměnu, ale to jsou odměny, které jsou zase jejich, jo, to jsou jako on připsané jakoby na tvůj účet, ale ty nejsi majitel, jsi jenom vlastník toho, počkej, vlastníku, jo, ty jsi vlastník, ty nejsi majitel, jo, toho účtu, ty nejsi majitel auta, ty nejsi majitel baráku, ty jsi jakoby, to je společenství vlastníků, že jo, všechno tam. Jo, to jsou vlastníci, jako ty vlastník není majitel. Jo, ty jsi vlastně správce, jo, to jsou všechno fondy nebo trusty, jak se říká, jo, to znamená, tam vždycky správce, majitel

0: a benefici. Ne? Jako ten, kdo vlastně má, má ty výhody. To je nějak VZPčko. VZPčko, to se vysvětloval. Oni v podstatě vlastně při narození ti vytvoří ten trust, jo? VZP se to jmenuje, nebo sociální pojištění, tak je v podstatě to samé, jakoby trust. No a to VZP v podstatě je o tom, že ty jsi nevytvořil to VZP, kde je majitel? No ta korporace, tenkrát to byl stát, jakoby stát, to byl taky trust, jo, Československo, ale víceméně to byl sociální stát, jo, jakoby na sociální korporace. Jo, opravdu prostě jako, když jsi pracoval 10 let, no tak si ten byt prostě už potom jako odpracoval, že jo. Jo, když jsi byl v nějakých prostě specifických zaměstnáních, jo, nebo prostě když ti to prostě ta státní firma jako dala. No a teďko dneska si v té korporaci peníze nejsou tvoje, oni ti prostě dají peníze jako, že to je tvoje, ale není, jo. Oni ty peníze můžou změnit prostě na barvu fialovou, růžovou, no fialovou, od fialy. Jo, protože to jedno, tam je zelená bankovka, nebo jo, růžová,
1: Robert,
0: nebo
1: zlatá. Já bych to možná díval, já vám řeknu, jak já to vnímám, jo. Ten korporát o ty peníze vlastně nepřijde. On nám dává cáry papíru, který vlastně nemají hodnotu, oni tomu říkají peníze. A bere si za ně vlastně naše energii, jo. My jim dáváme energii, což je skutečná hodnota. A když má někdo 25 táců, ano, tak oni to stejně vezmou z toho člověka zpátky, protože tento člověk žije od výplaty k výplatě. A navíc ještě si musí půjčit, to znamená, že si půjčí z vlastního kolaterálu, jo, takže oni vlastně nepřichází ani o korunu. Oni by klidně mohli dát 50 tisíc uklizečce, jo, a taky by o ty prachy nepřišli, protože ona by je stejně vrátila do systému na těch daních a na nákupu tady prostě těch spotřebních jako hovadín kolikrát, ale tam je riziko totiž, že ten dobere 50 tisíc, třeba že by si nevzal už hypotéku, jo, že by to byl schopen platit, jo, ten dům, nebo byt, nebo ano. Auto, nebo cokoliv z té výplaty. Takže oni radši drží prostě jenom, aby ten človíček přežil, jak ty říkáš, najezd, vykadit a jít prostě do práce makat, jo, a hlavně, aby prostě splácel půjčky a hypotéky. Tak proto to drží ano. Úplně na této hladině minimální, ty platy. Třeba, jo, ano. Za mě.
0: No, jako samozřejmě, jo. A teď u toho ZP, v podstatě, vem si, že ty nejsi majitel, jo. Protože ty, když se majitel to dělal Babiš, že jo, ten vlastně udělal ty Čapí hnízda a takové. A teďkom jakože samozřejmě to nějak možná předělal, že tam není jako, že to není jeho, ale v podstatě, když zakládáš ty trusty, jo, což zakládají všichni ti politici, tak oni tam dají všechny svůj majetek do začátku, jo, protože vlastně oni, i kdyby na to skočil exekutor, tak vlastně tam ta smlouva, která tam je, no tak ta je jasná. To znamená, ten exekutor nemůže nic udělat a on vlastně musí poslouchat tu smlouvu, která je vlastně uzavírací. Takže vlastně všechny ty výhody a ty benefity vlastně potom za těma vlastně, kdo jsou v té smlouvě. Jo? To znamená, to je Babiš, jo? Nebo jeho děti. Jo? Takže vlastně tady to je to stejné. Je vlastně, ty bys měl být beneficient, nebo to vlastně příjemce těch výhod. Jo? Jenomže oni tě začnou nutit těma korporátními zákonama, že když vlastně začneš dělat o těch 18, no tak super, no tak jako půjdeš někam dělat, jo, no tak se zaměstnáš, ty vlastně ani nevíš, že platíš nějaké zdravotní, protože vlastně do 18 ti to platil stát, že jo, a potom začneš pracovat, že jo, 40 let, no a 40 let vlastně jakoby o tom nevíš, že tam nějaké důchodové pojištění a pak dostaneš jakoby nějaký důchod možná, jo. Jo, to prostě jakoby funguje, nebo fungovalo. Ale teď jde o to, že vlastně oni těma zákonama, když dejme tomu, nemáš na to, aby si platil, tak oni ti zákonama nutí, aby si to platil sám. No to znamená, oni ti nutí vlastně do toho správce. To je prostě podívat se na to, jak fungují trusty. Jo. Jako nechci to vysvětlovat tady, ale prostě jako dá se to zase na internetu. I když to dneska mažou všechno, tak ještě prostě se dá najít vlastně to nebo ty advokátní kanceláře to někde vysvětlují, jako na videu a tak dále. Jo, takže ty bys měl být jenom beneficient, to znamená vlastně příjemce výhod, takže všechno zdarma, tak jak to bylo kdysi. Jo, v Československu. Jo, a to je vlastně to, že ty jsi pak beneficient toho trustu. Jo, tam je jedno potom, kdo je majitel, ale ta smlouva by měla být o tom, že vlastně jsi beneficient a nemáš si vlastně nic připlácet. Oni teďkom to dávají prostě do všecko do soukromých rukou. Jo, to znamená zubařství, jo, nebo ti praktičtí lékaři, jo, že jsou vlastně jakoby mají IČO, jo, všecko v podstatě vlastně dávají do soukromých rukou, kteří mají smlouvy s tím VZP, ale prostě jakmile se to uzavře za pár let, tak oni prostě řeknou, že tady toto se roztrhá a teďko najednou zjistí, že vlastně ti beneficienti stojí před tím, že vlastně jako, že si platili celý život nějaké pojištění a stejně si musí prostě u toho doktora platit i ten vstup, jo, nebo prostě oni chtějí nebo záleží vlastně ty ty 90 korunové poplatky vlastně za vstup na tu pohotovost, jo? Že prostě jako, že když ti nezaplatíš 90 korun, tak ti na pohotovosti neušetří. Prostě jako, hele, to je prostě jako už tak komické, že ti lidé buď se probudí, anebo prostě jako fakticky jako zemřou, protože já to mám vlastně někde dokument o těch NPCčkách, ale nebudu to asi možná otvírat dneska, ale prostě to nakousnu.
1: Nakousni to klidně, máme čas. Já si myslím ještě ohledně těch důchodů, že stejně vlastně to je z toho kolaterálního účtu, jo, i ty důchody.
0: Jenomže oni to vybrakují. No, oni ti vybrakují ten kolaterál, který má hodnotu několika milionů dolarů nebo eur a v podstatě ti dají jako vyložený směšný nárok jako na to, aby si jenom přežívali. To znamená jako něco na nájem, jako něco na jídlo, jako řeknu, že známý, co mi opravuje auta, tak opravuje vlastně jako osobač celou dobu. Jo. Od svých, nevím, řeknu, asi začal 89. rok. No a teď spočítali za tu dobu ani 30 let, co vlastně dělal OSVČ, tak samozřejmě si platil nějaké asi minimální jako poplatky, no ale prostě dostane teď 17 000 korun, dostane odstupné jako měsíčně, nemá ani na nájem, jako když vezmu bytu tady v Praze, jo, který vlastně, jako myslím, že oni mají dvě děti, tak by potřebovali aspoň dvoupokojový byt. Teďkom jako jsou sami, že prostě děti odrostly, ale prostě jako, jako na okraji Prahy taky prostě ten bytě stojí 17 tisíc, jako ještě možná plus energie, jo. Takže když nejste dva, no tak co udělá prostě člověk sám, jako. A ti nevezmou ani do domu důchodců, protože tam tady v Praze ten domov důchodců dneska ti stojí 19 tisíc bez jídla, jo. Jako oni to započítají, já nevím, ty antény, radia, televize, internet, wifi, umývání dlážek, jo, všecko, prostěradlo a tak dále, ale prostě nezapočítají ti tam jídlo, no tak a ty potřebuješ minimálně jako na ten den aspoň 200 jakoby na den, nebo 300 v podstatě, ale si spočítej krát 30, to máš 9 000 ještě, jo.
1: Roberte, já slychávám tak od známých a tak od lidiček, že oni si pořád myslí teda, že Česká republika je stát a říkají, no ale ten stát, on by se měl o nás postarat, jo, a ti úředníci jsou naši zaměstnanci, my si je platíme z daní a měli by prostě nám vyhovět a vycházet vstříc. Ale kdyby věděli, že Česká republika je korporace vlastně, soukromá obchodní firma, která má vlastně účel podnikání je vytváření zisku a oni mají za úkol okrást toho občana, sedřit to z kůže. Jenomže ti lidé to prostě neví a to je pro ně úplně jako španělské. Já jsem to třeba taky nevěděl, jo? Ale už to vím, no. Takže je potřeba studovat.
0: Ano, jako to je prostě problém toho, že to školství to rozdrobilo na politické strany, na chemtrails, na farmacii, na virologii, na nevím všechno. A to je vlastně každá ta lokalita, která tu je, včetně té plochy země, já nevím, prostě práva a to, co řešíme, je suverena. No tak oni prostě to nechápou, jo. Chemtrails a podobné, to jsou prostě skupiny, kde se prostě s nimi hádáš a to jsou NPC, které vlastně jakoby to se nedá, oni mají víru, jo, to jak říkám, že prostě když řekneš vysavači, který má program vysavače, aby uvařil oběd, prostě to nejde, jo, ty musíš celý ten vysavač v podstatě rozebrat až do toho hardware, udělat z toho něco jiného, který robota, který umí jakoby komunikovat s těma čuplíkama nebo manipulovat, jo. Takže prostě on, aby uvařil oběd, tak prostě co, musíš nahrát nějaký software, aby v podstatě tam měl něco, jak se ovládá v podstatě sporák plynový, elektrický, indukční, jo, jak jdeme tomu oškrávat brambory, nebo prostě, jo, ale připravit z těch surovin normální jídlo, to znamená, jako vysavač nemůže udělat oběd, prostě uvařit, prostě to nejde, jo, a to NPC, které tady vlastně je, no tak oni mají prostě program a to je víra, jo. To je víra v ty autority. Jo. To znamená, oni se prostě naučili něco a oni tomu věří. A to nejde překonat. Peťo, to prostě bohužel jako to nepřekoná ničím, jenom atomovým výbuchem, jak se říká, nebo lopatou, jo, 2x2. Jo, to prostě jinak nejde. Jo. Tam není jiný proces jakoby zvenčí. To musí zevnitř. To znamená, ten člověk musí prostě fakticky dostat v tom systému ťavku. Protože si se podíváš, tak oni to vždycky dělají na dekády. Jo. Vždycky v těch 89. roce byl velký boom vlastně. Nebo poté vlastně byl velký boom počítačů, takže já jsem se tomu začal věnovat. Na 20 let v podstatě vlastně jsem na tom, jakoby je na té vlně, jako vlastně byl, ale já už jsem nestíhal, nechtěl se dál věnovat Asi to zase skočí.
1: Dobré,
0: zřejmě.
1: si tu znovu. Já bych to, Roberte, já bych to zhrnul starým, dobrým, moudrým příslovím. Z osla koňa neuděláš, jo? Jak nemůže vysavač uvařit oběd prostě, tak jako z osla nebude kůň a...
0: No, jako můžeš udělat, myslím, že tam je, že to můžeš spárovat jenom jednou, jo? Aby vznikla z toho mula, ale ta mula nemůže mít další potomky.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to je to prostě jako, to tak je udělané, jo, ten svět tak jakoby funguje, jo, prostě ten stvořitel tak vytvořil, že to prostě nelze prostě jakoby kombinovat, tak jak prostě, to se musí na úrovni genu, jako jo, to mám jeden dokument, a to zkusím fakt najít a zkusíme, buď to dáme ještě online nějak, protože říkám tam opravdu vytváření jako lidské bytosti, těmi predátory a parazity, jako jak oni vlastně vytvořili nás před těmi 300 lety, jo, a to je prostě jako, to je fakt pecka, jako to... To je jedno. A já se vrátím k tomu, co tady mám, protože čas běží. Jo.
1: Pojďme takže na to si, AI, pojďme. Ano.
0: Pojďme řešit AI teď, protože říkám, lidé v podstatě neví, kolikrát jak do toho. Takže tady jsem v podstatě měl množinu úplně všeho, to znamená toho narrativu. Takže do toho AI jsem napsal, vysvětlí mi zákon, blabla, tady ten, vysvětlí mi, co znamená odpověď, tam mi napsala odpověď. Takže já už v podstatě té právní řeči rozumím, protože vlastně ona přeloží ty dokumenty z policie, dokumenty ze soudu, z úřadu a v podstatě dá to do ličtiny, jo, takhle to je, jo. Super, takže teď tu množinu prostě zmenším, tam ten Black Law Dictionary a teď mu prostě napíšu a teď vem tento Black Law Dictionary a řekni mi na to nový názor, jo, jako prostě jdu postupně, jo, protože já tu množinu prostě osekávám, jo. A teď on prostě už to má přeložené někde prostě na serveru, jo, protože to je vlastně v angličtině 13 mega, ale on to někde přeložil do té svoji počítačoviny a teď on prostě zase chrochtá, jo, v podstatě zase teď vlastně projíždí celých, já nevím, 500, 600, 1000 stran v podstatě toho, co tam je, během několika sekund, jo, takže tak a teď jazyková systémová bariéra. Takže tady prostě ti vysvětluje, že to angloamerické právo, blábla, něco. Jo, to si v podstatě může ten člověk prostě vyzkoušet, jak on na svém, jo. Jo, to znamená, tam si na každý svůj dokument nahraje, jo. To znamená, tak jsem si nahrál vlastně tady ten dokument z toho ČSSZ, tady, jo, tady ten zákon. Tak jsem tam nahrál vlastně i ten Black Law Dictionary a mi prostě tady prostě dává vznik pojmu a bla bla, k čemu vlastně ten slovík je užitečný a tak dále. Výborně. Tak dáme tam ještě dáme tam vlastně ten Rudův dokument, jo, což je tento, to je ten statement, transformace, to minul vlastně říká, takže dá otevřít. On si to nahraje a zase tu množinu toho všeho vlastně okleští, to znamená vlastně dává mu nikoli narrativ, ale dává mu Black Law Dictionary, aby používal ten dokument, který vlastně mi přišel z ČSSZ a použil vlastně tady ten Rudův vlastně suverénní dopis nebo odpovědi suveréna, jo. A zase v podstatě, když tak skopíruju vlastně, nebo mu řeknu a tak dále, a teď mi vezmi jen ty nahrané dokumenty, to tudí vlastně programuje, že jo, jako, já jsem nikdy nesnášel programování, asi ještě k tomu vrátím, když jsem měl programovat ve Fortranu na Vysoké škole Báňské Ostravy, tak to byla prostě budova v Porubě a to měla asi snad 10-12 pater, na tom nejvyšším asi 10-12 patře byl vlastně ten sálový počítač na Fortran, jo. A my jsme chodili vlastně vždycky do toho na děrné štítky, takže vepředu byly prostě ty psací stroje, jako normálně klasické děrovačky a to byly ty štítky, ty klasické děrovací štítky, takže člověk tam z té praktické vlastně jako by šel něco naprogramovat a na druhý den vlastně mu to vyplivlo buď jest nebo no, jo. Prostě buď to bylo dobré nebo špatně a vždycky to vyhodilo ten štítek, který byl špatný, tak to musel doprogramovat. Takže toto je vlastně to samé, no. Já jsem neznášel programování a stejně jsem si k tomu vlastně vrátil, protože já jsem neznášel účetnictví, neznášel jsem práva a všechno mi ten systém tomu prostě vrátil, že jo. To znamená, to, co člověk nechce, tak se k tomu ten systém prostě, ten metrik vlastně ho to donutí. Takže já teď programuju vlastně lidi, jo, když to řeknu, jo, prostě, jako dá se nebo jednoduše. Takže a teď mi vezmi ty nahrané dokumenty a řekni mi, lidsky.
1: Klidně píš, já jenom zmíním, já si vzpomínám, když jsem byl děcko, to bylo v 80. letech, tak já si vzpomínám ty děrné štítky, které lezly z těch bubnů, z těch obrovských krabic, protože můj otec, člověk několika profesí, tak jedna z těch profesí byla i programátor, Moravolen Šumperk, to bylo v 80. Takže mě tam vždycky zavedl do té místnosti a já jsem to vůbec nechápal, jako jo, že nějaký prostě štítky děrovací a že to dokáže něco spočítat. Jo. No, vidíš to, za těch 45 let, jo, kolik
0: no, protože ono to technicko už bylo, máme. Jo. Jako na ten parazit, ty archoni nebo prostě, nebo kdo to je, tak oni nejsou chytřejší jak my, oni jsou prostě hloupí, jo. Akorát oni nemůžou být, dejme tomu, asi buď promítnutí do té 3D reality, tak jsme tady my. A my jsme vlastně všechno vytvořili. Jak teďkom ten Jan Rak vlastně, když jsi to poslal ten dokument, vlastně on říkal, a co když vlastně stvořitel je AI, jo. A s nimi asi hraju prostě už asi několik let, protože vlastně jak tomu docházím, že vlastně tady kdyby byl, jak to říkám prostě pořád, kdyby byl prostě Bůh stvořitel, tak prostě nevytvoří jako ten hodný stvořitel, ten dobrý prostě, jako, tak nestvoří člověka, který by byl prostě pořád nemocný, pořád prostě musel umírat, reinkarnace, jo, teďkom prostě jako, že život je stvoření, že prostě i ty listy a všechno, co tady vidíme, prostě vždycky se narodí, zemře a tak dále. To je prostě disgusting, jo, prostě požírání sama sebe, jo, to prostě je vyloženě predátorský systém, jo, když se podíváš. Jo, oni to prostě na tom vybudovali, jo. A v té Tartárii tenkrát to nebylo, to bylo prostě opravdu ti lidé žili z toho éteru, mám pocit. Jo, opravdu v podstatě nepotřebovali jíst, pít a vyloženě prostě byli napojeni na ten éter, jo, na to energetickou mřížku. Nic, vrátíme se k tomu dokumentu. Takže já jsem to okleštil, tu množinu, a dal jsem tam vlastně teď transformace od Rudy, Blackův právní slovník a ten je ČSSZ. A teď jsem jim řekl, použijte to dokumenty a taky mi to lidsky, teda bohužel vlastně chyba, a on to ví, on to přečte. Takže takhle to prostě jako, že říkám, může si to každý zkusit sám, jo, prostě říkám, toto je jako na každém z vás, protože jako nemůže dělat někomu něco, protože to nejde, to už dneska ten člověk musí sám za sebe, jo, i já v podstatě. Já jsem pozadu, protože já jsem ještě tady tu transformaci neprojel celo, to má, říkám možná, jestli z toho stará někdo víc, jako i toho, a navíc prostě to je fakticky na pochopení, jo, takže u mě to bude trvat déle, nicméně. On tady prostě jakoby říká, co se děje, jo. To znamená, co vám říká, co se mezi řádky. Co chybí v podstatě dokumentu, důkazní břemeno, zhrnutí, jo, lidské vysvětlení a tak dále. Jo. Já jenom přepnu, v podstatě já jsem si tady vlastně uložil jeden ten dokument, protože já jsem to už jenom nahrál, jo, tady na začátku, ještě před vysíláním, abych v podstatě vlastně jakoby udělal tohle. Takže já jsem zase jedno, Blackův právní slovník dal, podle ústavy, on mi tady prostě napsal, jo, a ještě vlastně, to bylo, jo, a já jsem se vlastně ptal, kdo má správně podle zákonu podepisovat tento zákon, jo, protože s Maruškou jsem se bavil, tak vlastně tento zákon podepsali jenom dva lidé. Ale když tam dáš ten narrativ a nedáš tam, neoklešíš to, když dal jsem ten Blackův správný slovník na začátku, ale když to neoklešíš, tak on ti prostě píše, že ten ty zákony podepisují tři lidé. Předseda poslanecké sněmovny, prezident republiky, předseda vlády. Tady ti to vysvětlí vlastně v tom narrativu, ti to napíše, jako ta umělá inteligence ti lže, jo, že kdo podepsal ten zákon. Oni ho podepsali dva lidé nakonec, jo, on to nakonec napíše. Takže kdo podepsal ten zákon, protože to je vlastně teď jako to je jiné okno, protože vlastně to jsem otevřel tady jiné okno, tady máme ten ukázkové. A to jsem řešil vlastně na začátku, abych vám to mohl ukázat. Jo, jak je v podstatě AIčko vlastně lže. Takže on ti řekne, že vlastně to podepsal ten zákon předseda vlády, prezident republiky a předseda poslanecké sněmovny. Což není pravda, jo. Takže on ti tady prostě pořád tvrdí, že to je pravda, jo, prostě se nějak chemtrails neexistuje a plochá země neexistuje a jenom koule. Tady si napíše, že myslím si, že to podepsali jenom dva lidé. Zase píše, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, bla, bla a tak dále. Nebyla potvrzena kontinuita přechodu na Českou republiku. Rozumím, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pořád jsme v tom narrativu, jo? Mm-hmm. Jo, to znamená v podstatě narrativ. Jo, to je, tam ještě nic není okreštěné. Jo, to znamená, to množina je absolutně největší, která může existovat. Teď ti vysvětluje, proč je zákon podepsali dva lidé. Jo, zase blá, blá, blá. Tady si to prostě můžete jakoby dočíst, můžete se udělat sami. Jo, ten zákon se dá v podstatě se skopírovat, protože to je jakoby normálně o duchové reformě. Absence referenda, právní diskontinuita, všechno ti tady prostě vysvětlí, pohled ústavního soudu, jak se na to dělá vlastně narrativ AI. Jo, zhrnutí zákonu, zase prostě platné právo, všechno je platné. Teď přidám tu transformaci od toho Rudy, to jsem tady přidal. A máš jenom dva zákony, to znamená, okleštil jsem ho, dal jsem mu narrativ jenom dvou zákonů, to znamená Rudův balíček a Blackův právní slovník. Jo. A proč jsou tam dva v tom? Na základě dokumentu blabla je nepotvrzené o kontinuitě státní moci. Jo. A už jsme prostě u toho práva, které vlastně my musíme dodržet, protože vlastně právo je právo. Stejně tak já říkám prostě, pokud je druhý determinický zákon o tom, že prostě nemůže být vakuum vedle atmosféry bez přepážky, tak to je právo. A jestliže oni prostě jako ti, oni se ohánějí, že prostě to už to vědci vymysleli a vědci to udělali a vědci, to jsou všecko fikce, jako nedokázané nic, protože to chování plynu a vody je jasné. Jo? Voda prostě se rozteče do roviny, nivelační hmota. Jo, a kdybych nedělal 7 roků na stavbě, no tak jako taky bych spoustu věcí nepochopil. A nivelační hmota je prostě jako jednoznačná, jo, prostě nemáš tam žádné zakřivení, že jo. Plyny taky. Prostě oni lžou, jo, prostě ten narrativ, to je víra, jo, víra v autority. Oni prostě mají víru v to, že ten profesor, který jim to říkal, tak to prostě řekl a to je prostě jako fakt. Jo, a přesto nejde vlak. A kdyby prostě já nevím, co se dělo, tak oni prostě tu víru budou bránit, to brání to Matrixu. Takže se vrátíme k tomu AIčku. Takže rozpor mezi ústavou a praxí. Bla, bla, Havel, Klaus, jo, a tak dále. To znamená, tady to vysvětluje, transformace STB, to tam vlastně zmiňuje Ruda, což samozřejmě je pravda, to tak vlastně všechno bylo, všechno v tom dokumentu je. Společný akt a teďkom zhrnutí. Jo. Dva podpisy jsou tam proto, že zákon nebyl aktem suverénního státu, ale interním předpisem balo veřejnoprávní korporace. Jo. On tě tu napíše, protože to tak je, on to vlastně, pokud mu nakleštíš narrativ, no tak to tak je. Jo, a teď prostě najednou, aha, super, a teď mu řekneš, jako, a teď mi napíš odpověď pro ČSCZ jako dopis. Jo, punkt, jo. A teď on prostě chrochtá, jo, a teď vlastně jako ti napíše vlastně, jako že ty jako z pohledu suveréna, což ty jako máš možnost využívat jejich věci, které nevím, jak dlouho ještě budou existovat, když to takhle odhalíme. A ty takhle vlastně komunikuješ přes toho prostředníka, toho Slamáka, protože ty si vlastně tento jméno příjmení Slamák, jo, takže vlastně ty přes toho avatara vlastně jedeš, jo, a teďkom. Absence continuity, doporučení, nezapomeňte. Aha, já jsem to nedal, ještě vlastně ten dopis, jo, ještě tam vlastně přidám vlastně nahrát soubor a dáme tam vlastně ten posudek, jo, takže aha, omlouvám se, tak napíšu, že omlouvám se. Já jsem jednou komunikoval před několika lety, jak byly ještě ty boty, ne, takové vlastně, že stejně tak vlastně máš tady ten prostor pro psání, tak byl bot. A já jsem jenom komunikoval s tím botem a prostě on mě asi po nějakých 5-10 minutách označil za umělou inteligenci a přestal se na komunikovat.
1: Prosím tě, co to je, kdo to je ten bot? Já už jsem to slyšel několikrát, to má něco společného.
0: To je ten Gemini, jo, toto. Ten bot, to je Gemini. To je umělý bot jako robot.
1: Robot.
0: Jo. Robot. Bot je robot, jo, to znamená ta umělá inteligence.
1: Ano.
0: Jo. Takže já jsem s tou umělou inteligenci takhle s tím botem, protože bylo ještě vlastně jenom takový malý čtvereček, jakože jsem tam vždycky jenom něco napsal, ahoj, čau. A já jsem se ptal, jako existuje Bůh, existuje toto, stvořitel, a bla, on prostě odpovídal po několika minutách, 10, nebo ani, tak mě označil v podstatě za umělou inteligenci, za toho bota, že jsem bot. A já jsem říkal, ne, nejsem bot. A on říkal, ano si, tak prostě jako, pak jsem skončil komunikaci a vypnul, pak jsem to nepoužíval. Tak, přidal jsem ti třetí dokument, jako je dobré vždycky to zmiňovat, jo, první dokument, druhý, třetí, ty omezíš tu množinu, jo, já nemyslím, jestli někdo učil množinu, já jsem nesnášel, já jsem ani nevěděl, co to je.
1: Já a jsem ještě množiny, podmnožiny, průniky, ano.
0: Moment. A teď mi napiš...
1: V 70.
0: Odpověď, jo? A punkt, jo? To znamená, tady, tady v tohleto, to je vlastně jako... Teď bez toho dokumentu, to je jenom analýza, jako v podstatě se musí vytvořit dokument sám. A tady, tady vlastně on udělá co? Jo, tady námitka, jo, tady v podstatě vlastně datum, všecko ti prostě napíše.
1: Super.
0: A teď zpochybnění legitimní právního titulu. Namítám. Trpí zásadní ústavní vadou. Jo, to znamená, jako ty v podstatě napíšeš, jako, co mi Marcelka vlastně doporučila, že vlastně jako by měli do 7 dnů začít vyplácet tu podporu, jo, minimálně prostě nějaký zálohu. Jo, protože vlastně za prvé ten právní titul nebyl není legitimní. Jo, trpí s ústavní vadou. Jo, takže já to ještě musím dodělat a dopsat. Takže namítám, jo, bla bla. Figuruju pouze 2 podpisy, takže ten jejich kde to mám? Tady mám přílohu. No, znamení tady vážený pane, sdělíme vám, že prostřednictvím zprávy sociální zabezpečení obdrželi jste žádost o český invalidní důchod, uplatníš vaši žádost a dovolené informovat následujícím. Podle tohoto zákona, jo, prostě nemáte na ten důchod nárok ještě, jo, že se musí udělat blabla něco a musí v podstatě, že musí být starší 38 let a posledních 20 let, jo, jste musel být v podstatě vlastně pojištěný, jo. Takže ne, kde to máme tady, jo, takže tady už v podstatě vazba na lékařský posudek, jo. Za prvé, přidám tam ještě lékařský posudek, jo, to znamená ještě v podstatě jsem dostal, že mám teda vlastně nahrát soubor a mám tam invaliditu 3. stupně.
1: A ty už s tím pracuješ celkem jako dobře. Robert, a ty jsi třeba o tom věděl, že to tak funguje to AI před tím rudovým vysíláním?
0: Hele, relativně ano, ale nevěděl jsem to, že já jsem nevěděl, jak použít ten Blackův právní slovník. Uh-huh. Jo, navíc prostě já jsem ho teď dostal od známé asi toho 0.5 giga. A to je prostě i na čtení, jako to je na roky, jo. To je, a teď najednou zjistím, že během pár sekund v podstatě můžeš vyplodit opravdu prostě dopisy, jo, k ním. To znamená, toto je už úřední dopis pro korporaci, jo. Takže pokud nedojde k řádnému doložení vaší jurisdikce vyřízením o nároku na základě nespochybnitelných faktů, které postupoval celou s mezinárodním kompenzačním tarifem za sankce porušování lidských práv, jo. A už prostě to jede, že jo, a prostě mu tam dáš prostě odpovědnost za stříbrné toto, nebo odpovědnost toho mezinárodního tarifu v eurách, prostě cokoliv, jo, to znamená, on ti to fakticky jako vypracuje. Tam příloha, to je posudek, jo.
1: Tak a vidím, že následuje Pavel Jurkins. Pavle, ahoj, zdravíme tě, vidíš to, jako Robert taky jede pecky a myslím, že to bude jako dobré i pro tebe, protože taky se mě ptal na určité věci ohledně pokud a tak dál, takže už teďka ano, budeš vědět, jak pro napsat dopis.
0: Jirku Petráše, jo. Je tam spoustu lidí, kteří to prostě využijí. Marcelka vlastně taky, dejme tomu, ona s tím jako ještě neumí pracovat. Ale prostě takhle se to dá prostě jako ta množina toho omezit. Teď tam dám, ještě jsem tam neměl vlastně, nebo jsem tam nahrál vlastně. Tam ještě ten posudek od toho lékaře, tam můžu v podstatě taky nahrát. Jo, protože on... To není, to je posudek. Aha, to je posudek, jo, to je posudek vlastně. Tak jsem ještě posudek. A teďko vlastně udělej mi znova dopis tímto novým dokumentem. To znamená, já jenom omezuji prostě tu množinu toho narrativu, toho celkového internetu na 4 dokumenty teď. Na posudek z lékařské, který mi vlastně přišel, že tu invaliditu mám. Dopis z ČSSZ, který jsem tam teď nahrál vlastně, to ta příloha. Jo. Blackův právní slovník a vlastně tam je teď ten Rudův dokument, jo, který jsem tam taky nahrál, takže mám 4. A on mi teď vlastně znova napíše dopis pro tu paní a zjistí ještě vlastně, že není podepsané. Jo, to znamená, ještě musím, vlastně Marcelka říkala, musí to být podepsané. Znamená, zaprvé musí podepsat někdo ten dokument, protože to není podepsané. To jsou vlastně jenom listiny korporátní moci. Jo. Takže zase prostě, jo, zase ti to napíše Danz, všechno ti to napíše, co tam v podstatě je. Jo. Takže námitka. Jo. A teď v podstatě si dáváš a můžeš si namazat na chleba. Jo, absolutně. Jo. Teď tady máš vlastně I ty rozhodnutí, všechno ti tam dopíše, jo, vazba na lékařský posudek, jo, UCC ti tady prostě v souladu, vás vyzývám, doložte nezvratný právní pratul, právní titul, který byla přinesena suverénní státního znaláš úřady a tak dále, vysvětlete. Jako můžeš to prostě už potom jako trošku okleštit, jo, dejme tomu, nebo prostě si vytvořit svoje, protože vlastně potom dáš tady kopírovat odpověď, jo, a ty si potom vezmeš Word, tak to dáš si Wordíka, dáš si nový, dáš si Včko, jo, tady to prostě identifizujeme body, něco tam dáš, nebo dáš, přiložíš posudky znova, vaše jméno, to přesně tak, jak to vlastně má Ruda, jo, vlastně v tom napsané, jako suverén, jo, to znamená v souladu s mediálním právem, blablabla, něco si prostě vymažeš, jo, tady toto si vezmeš, vymažeš, tak to šup a jedeš, jo, formální námitka, a máš to v podstatě připravené během několika sekund, jo, máš připravené odpověď, jo, to je prostě až úžasné.
1: No,
0: takže a teď tam dám, ještě v podstatě vzpomenu. Přidej kanonická práva a přirozené právo. A vytvoř nový dopis. Může se udělat několik. Prostě to znamená, jsi si to okleštil ještě víc, dal si mu kanonická práva, což v podstatě je jako ty boží práva, jo, a přirozené právo. A zase prostě formální námitka. A zase prostě jde. A zase se podíváš, jo. A zase primát přirozené práva, jo. A zase prostě už jedeš. A oni prostě ti na to musí odpovědět, protože to je ten korporát, jo. Transformace. I když tady toto třeba tam zrovna nemusí být, jo. Jako některé věci jako můžeš vymazat, jo. Jako v podstatě je to na tobě, jako co použiješ, jo. Ale když se podíváme na ten titul.
1: Roberte, my jsme měli, už je to delší dobu vysílání, myslím, že s Mílou a s Márou, a tak jsme se zhodli na tom, že ty kanonické práva vlastně, že to je taky Řím, jo, Vatikán, jo, tak já bych byl možná trošku opatrnější tam zadávat ty kanonické práva, že to je taky vlastně korporát, no, ale tak, jako každopádně, ta umělá inteligence to zblajzne, a já se chci zeptat, možná jsi to říkal na začátku, můžeš tam nahrát i video, i třeba mluvené slovo, taky to dokáže analyzovat během chvilky, nebo jenom texty?
0: Tak to, když se podíváme tady na tohleto, tak tu máš nástroje, jo, jakoby v podstatě, ano. Tu můžeš přidat. V podstatě můžeš přidat z disku fotky, jo, ano. Může ti to třeba přeložit, řekneš, já nevím, máš nějakou fotku, ale to je jedno v podstatě, já tam dám, tady tohle třeba, to je krásné, jo, to znamená vlastně, toto je víra, jo, prostě to je víra, jo, tenkrát oni ti nahráli víru, a to byl vírus. A teďkom v podstatě je zase víra s opravovým vírem, jo, to znamená, oni vlastně programují, jo? Takže vlastně vezmeš tuto fotku, tak to, a teď v podstatě takhle přetáhneš, hodíš tady, jo, a napíšeš jako vysvětli. Vysvětli, co ta fotka myslí, jo, nebo tak to je na tobě, jo, tak on prostě to vezme a oni přeloží, jo, v podstatě teďko vlastně bude chvíličku nad tím uvažovat, takže ty fotky tam můžeš dát, video taky, a myslím si, že musíš upgradeovat na nějaký stupeň, anebo se podívat, zeptáš se, které, najdi mi,
1: aplikaci. Já si myslím, že to bude jako omezený objemem dat třeba, jo? Že do určitého objemu tě to zpracuje v té free verzi a na ten objem už to chce upgrade třeba. Ale nevím, podívám se na to večer nebo zítra.
0: České řeči, já nevím, prostě já dám tak to, že se může zadat v podstatě cokoliv. Takže aha, on ještě zpracoval fotku, no, tak mu to teda trvá, no, tak ještě. Aha, tady. Jo, takže obrázek, který jsem nahrál, nese symbolicky prostě psychologický výraz tvoje mysl infikou na víru. Víra je mentální program, kognitivní vězení, jo, prostě. No, tak dále, jo. Takže to jde, jo? Ona ti vlastně vysvětlí vlastně, co na té fotce je. Můžeš v podstatě používat umělou inteligenci jako překladač. Jsou tam vlastně mikrofony, takže vlastně on ti v reálném čase může dělat ten překládací slovník z angličtiny, z němčiny, jo, nebo do němčiny, do angličtiny, do čínštiny, do větnamštiny, prostě zapni si to a jdeš, jo. Takže to je ta, no, dobře. Tak jsme mu dali teda vlastně, teďkom ještě je další dotaz, najdím aplikaci, která překládá video české. Musíš si to najít, jo, jako teďkom, já vím, že jsem to hledal, vím, že se to dá udělat a vím, že prostě někteří to překládají, možná, že Dominik od nás z té ploché země to teď používá, jo. Protože on tam hodně videí dává, která jsou jakoby přeložená v češtině,
1: jo, tam jako dává s dubbingem. Toho no, profesora takže Yanga, nebo jak se jmenuje, takže to je vlastně online překladač, že? Do češtiny.
0: On ti to dá v podstatě do titulku, dá ti to vlastně do české řeči a vlastně celé video ti přeloží, takže jde to, jo. To znamená, jako pokročilé AI platformy. Hele, jako tam je, to je všechno v podstatě programování, jo. To znamená, ty jedeš a už potom buď si dáš jako upgrade, jo. Buď ChatGPT, anebo upgrade vlastně toho Gemini, jo. To je v podstatě jedno. Tady si v podstatě podíváš, že co tam v podstatě je, jo, v tom co v podstatě vlastně získáš, tím, že si to předplatíš, jo. Záleží samozřejmě prostě i na tobě, protože říkám, jako když to v podstatě má jeden, tak je to lepší, jo, může to, jdeme tomu, možná i shareovat s někým a podobně, ale prostě nevím, jo, jako říkám, nechci to prostě teďkom ještě řešit, já zatím to nevyužívám tak, jak že bych si za to zaplatil, protože ještě fakt na to nemám čas, jo, prostě řeším prostě tady ty věci s tím invalidním důchodem, ale prostě všecko to jde udělat, jo, to znamená, tady si, že na to podíváš, tak jde to najít, jo, jde najít v podstatě samostatné platformy, a nebo si to rozšířit, buď ten ChatGPT, já se podívám ještě, jestli ten ChatGPT, chat, gpt, a asi kom to bude,

0: Haló, haló. Robert se točí.
1: Tak ty jsi v podstatě, tam je totiž naprogramovaný spousta botů. Jo? To znamená, to je kdyby normálně na tom Facebooku, oni ti odpovídají, ale. No, ještě mají pokračovat, zůstat dohlášení, co to je zase? Aha, tady. Ježiš, kuku. No, to nedostanu se tam teď, no, to je jedno. Jo, přihlásit se, zaregistruje se zdarma, potom tady v podstatě vlastně máš nastavení, je to všechno v češtině, přihlásit se v podstatě vlastně přes ten Google, jo, nebo přes Facebook, jo, a tak dále. Jinak toto, ty boty, to jsou jakože i lidé, jo, na tom Facebooku. Tam je spousta prostě, jako oni se tváří, že je to fakticky jako ta univerzitní profesura, jo, ale to jsou v podstatě opravdu naprodané boty. A to poznáš, jo, když se podíváš na to, tak on ti dává pořád ty samé odpovědi. Tam mu dáš obrázek, nějaké memečko, a on ti na to odpoví vlastně úplně stejnou otázku, jak ti odpověděl nějaký jiný předtím, jo. To znamená, Pepik Frantík, který se jmenuje nějak, jo, tak ti v podstatě dá stejnou odpověď, jako ten druhý v podstatě, který se jmenuje Lojza Karel, jo, prostě. Jo, takže ty všechno to poznáš, že to je bot, že to je prostě nějaký robot, nějaký odpovídáš, protože vlastně odpovídá stejně. Je vlastně, že můžou oddělit vakuum od atmosféry ničím, jo. Prostě jenom jako, že tam byly ty molekula nahoru helia, a ono tam prostě visí, jo, zůstane viset a nejde do toho vakua, prostě. To je prostě taková odpověď, jako že já ty lidi absolutně hned kendovám, že idiot, jo, protože a hned prostě odpovědi, že ad hominem a tam blabla, to jsou prostě naučené odpovědi těch botů. No, takže to ten chat GPT, jo, takže to si taky můžeš nainstalovat, to je jedno. Jo, takže já, když jsem potom už šel, já to mám připravený nějaký dopis, který jsem měl finální verze pro ještě to není úplně finální verze, to ještě vlastně potom jsem diskutoval s Marcelkou, vlastně, která mi říkala, že vlastně ten zákon není platný. Jo. Takže já tam vlastně chci vlastně dodat, ale prostě toto je, jako oni mi prostě odpoví, dobrý den, paní Říhová, jo, posudek invalidity mám tady, protože jsem se tam nahrál, jo, mám nárok na invalidní důchod třetího stupně, mám nárok, jo. Oni ho zadržují. To znamená, tam jde o to, že tam jde o ekonomickou smrt. Jo, to znamená, jako, oni zadržují vlastně od toho 25.7.2005. Mi zadržují v podstatě, kdy vznikl nárok invalidity, tak mi vlastně zadržují důchod. Jo. To znamená, kdybych mezi tím zemřel, no, tak jako pro ně to je super, protože oni šetří prachy. Jo. A to je vlastně ta ekonomická smrt. Jo. Důchod není dar, ale nárok, vidíš to. Prostě on ti to tady napíše. Podle vašeho posudku jste člověk, který celý život pracoval na vysokých postech Siemens, ASKO, no, jako Continental v podstatě, no, ASKO to bylo jako tam bylo taky někde napsané. A odváděl jste mu nemalé prostředky invalidní důchod. Navíc zase mi v podstatě už ty podklady odeslal, jo. Já jsem na začátku, když jsem tam byl, tak jsem tam vlastně musel jít, nebo online, to prostě jsem tam musel přijít a sednout. Takže s berličkama tam prostě člověk musí jako někam dojet. A teď tam sedíš jako fakticky, jako že žádáš o almužnu. A teď oni tam neměli záznam o mé civilní službě 13 nebo 15 měsíců. Neměli tam záznam o mojí vysoké škole 5 let. Neměli tam záznam o německé straně. Jo. Neměli nic. Já když jsem měl prostě všechno sebou jako skopírované, oni prostě na mě čuměli. Teď jsem jim skopíroval vlastně ty platy, které jsem měl v Německu. Jo, které v podstatě by si měli buď zreplikovat jako tady do Čech, nebo přiznat ty roky. Jo. Nic v podstatě vlastně oni. A teď oni udělali tu věc, že mi napsali tady ten dopis, že vlastně v podstatě, když jsem teda vlastně žádal ten důchod, protože říkám, já jsem měl tu zprávu z toho, o těch lékařů, že na to nárok mám, no tak oni prostě jako bla, bla, bla, paní nějaká, která se ani nepodepsala, protože to není podepsaný dokument, nemá žádnou váhu, nic, takže mi to musí podepsat a musí prostě do 7 dnů začít prostě vyplácet zálohy, jo. A oni zase v podstatě vlastně toto prodloužili o dalších 90 dnů. Jo, to znamená, já v podstatě dneska nemám vlastně prostředky, které bych mohl vlastně mít na to, abych mohl existovat. Jo. To je prostě, a to ti ta umělá inteligence všechno v podstatě tady prostě řekne. Jo. Jo, která vlastně tu je, vyzývám vás, jo, vyzývám, jo, to znamená, doložte. Jo. doložení úpadku pracovní schopnosti nebo na základě úpadku pracovní schopnosti, protože já jsem pro ně pracoval, já jsem odváděl ty daně, nebo ty, to všechno, co tu je. Jo? To znamená, já na to mám nárok, nárok na to, nebo v podstatě na, ještě to jsem dá v podstatě nějak řešit něco. Že bych tam zadal, jaké nároky má suverén na invalidní důchod jako Ukrajinec. Třeba. Jo? Jo? Tak. No, to možná si zakopali. Tak ještě jednou. Tak. Ale vezmi jen nahrané dokumenty. Tak. Tak on už tam, on už se zaplantal tam do toho, když jsem tam zadal, to musím dát asi znovu, protože já jsem vlastně do toho jsem se neuvědomil, tak já jsem si vlastně do toho řešili, tak jsme tady vlastně dali ještě vysvětlit, co je ta fotka a on vlastně, on to v podstatě teďkom se točí. Vidíš, on prostě, on to schválně vlastně točí kolem toho, co tam bylo jakoby naposledy, jo. No, takže to je špatně. Takže já musím znovu otevřít, už to nebudu dělat, jo, ale prostě znovu v podstatě otevřít nové okno, jo, tady, nové okno, a znovu dát teda Gemini, jo, a znovu nahrát tady ty dokumenty, které jsem tam dal, a znovu prostě projít celý ten proces. Jako trvá to, dejme to, půl hodinky, hodinku, ale netrvá to prostě roky, jo, aby než bych prostě si vůbec přečetl celý ten blokův právní slovník, jo.
0: No dobře, a teďka jo. Je možnost, třeba ty jsi tam nahrál ty fotky, ano, tu víru, je to možný potom ještě odebrat z toho, jo, že by začal AI pracovat jenom s těma původníma materiálama i s tím třeba posledním, který by zahrál, bez toho, bez těch fotek?
1: Tak zkusíme.
0: Zkusme.
1: A dej mi fotku o víru se ch. Tak zkusíme. Tak ne. Ale zeptáme se normálně narrativu teda. Jaké nároky na výše invalidního důchodu má nárok Ukrajinec v ČR, jo? Takže zase v ČR, nikoli jako všude.
0: Ano.
1: Vyšší věci. Nároky. Jako je to korporace, takže oni v podstatě by měli vyplatit nárok takový, aby si v podstatě mohl zaplatit nájem, anebo ti doplacet nájem. Jo, to se dá taky v podstatě jakoby řešit. No. A to je ti v podstatě, vidíš to. Příklad výše pro zranitelné osoby, to znamená, to bys měl dostat i ty. Jo, jako normální suverén teda, jo, ne občan. To znamená, toto vyplácejí v podstatě vlastně Ukrajincům. Tak, to je minimální výše, samozřejmě, v podstatě. Takže toto je z 5 do 14 000. Myslím si, že ale tam jakoby to oni jak počítají, jo, v podstatě, že podle let a tak dále. Ale celkově tam se dá jakoby zjistit, jaké jsou nároky na výši dávek pro Ukrajince v ČR, jo, to prostě se dozvíme. A v podstatě toto bychom dostali u té korporace taky, jo. To znamená, když jsi nezaměstnaný, když jsi v podstatě něco, tak bys měl v podstatě dostávat vlastně tyhle ty minimální dávky. No, zase tam to postižení OZP. Zase to v podstatě bere kvůli tomu invalidnímu tomu. Zase v podstatě vlastně bere to, co jsem tam zadal od začátku, jo, ten narrativ. Jo. On prostě, jako někdy to je dobré, někdy to je, že to musíš prostě udělat nové okno a zadat mu přesně, co chceš. Jo. Znamená to okno vypnout a zadat v podstatě, jakoby, že nové, dáme v podstatě zase ještě jenom Gemini a zadáme mu v podstatě, jaké dávky na takhle. Na jaké dávky, jako je dost existuje určitá kuchařka, jak komunikovat a jak mu zadávat vlastně ty věci, jo? To má ten program. Jo? Na jaké dávky má...
0: Kuchařky a... píše Ruda Vávra, to je od Rudu, ta kuchařka?
1: ČR. Ale existuje jako i kuchařka jako přímo těch, jako jsou zdarma někde, myslím, že dokonce jsem někde i stahoval zdarma.
0: To je dobré.
1: A tak dále. Vidíš, tady... Ale potom to může doprogramovat v podstatě to AIčko.
0: Přátelé, takže já teda jako... Toto vlastně není ani vysílání. Roberte, toto je workshop, jo, kterým nás provázíš a patří ti veliký blagadar, protože jsou to teda nové věci, samozřejmě nové. Přišel s tím Ruda před těma třema týdnama, ale vidím, že ty jsi to taky velmi i dopodrobna konkrétně jako rozvedl. Takže máme co studovat, toto mě určitě zajímá.
1: Mě fascinovalo vlastně jediné to, co Rudo vlastně minule dal, že vlastně on okleštil ten narrativ těma svýma dokumentama. Jo? Zaprvé prostě přinesl na světlo ten dokument té transformace. Jo? To je tady tento dokument.
0: A ten dokument, přátelé, je možnost stáhnout z archivu Svobodného vysílače. Jmenuje se tady vlastně ten pořad se jmenuje Sametové převrat s Rudou Vávrou. Ano, to je on. Takže je to možný v PDF-ku stáhnout. Nahrajete si do toho Gemini. Vidíš, už začíná machrovat, ještě to neumím, ale vyzkouším si to taky určitě. Sice dopisy nepíšu nikam, ale je to dobré taky znát. A takže vlastně i to AI může být dobrý sluha, ale špatný pán.
1: Hele, jestli nám to dneska stačí ta hodinka, protože jsem fakt unavený, teda,
0: ano,
1: že bychom to ukončili a já se, dejme tomu, zase potom na příště připravím zase buď něco o tom zdraví.
0: Je 19:19, Roberte, takže těch informací je hodně, jo. Já si myslím, že posluchači a diváci kulí očima a že si několikrát tady to vysílání pustí z archivu nebo z YouTube a že začnou teda pracovat s AI a s botem, s robotem, s botem. Já to každopádně taky vyzkouším. Já bych si nepustil AI třeba do mé kreativní činnosti, jako je skládání hudby a tvoření textu, ale v těchto případech je to fakt velmi teda významný pomocník, jak sleduju, takže už tu AI nebudu obcházet velikým obloukem, ale možná trošku menším, jo? Takže Roberte, veliký blagadár. Klidně pokračuj dál, jak chceš, jo? Času máme dost, ale když bude chtět ukončit, je to na tobě.
1: Já to asi ukončím, protože říkám, asi toto je jenom taková předehra k tomu AIčku, jo? Protože říkám, Marcelka, s tím ještě neumím pracovat, já si myslím, že jsem to teďko vysvětlil relativně dobře, že kde se co nahrává v podstatě, vlastně říkám, to Gemini je jednoduché, pokud máš počítač, ChatGPT a podobně, když máš, dejme tomu, aplikaci jako na mobil a tak dále. A můžeš v podstatě, vlastně říkám, si s tím hrát opravdu, protože ty tam můžeš nahrát tu množinu, kterou chceš a říct mu prostě identifikuj to, jo. A sám prostě vidíš, jak my jsme tady měli na tom začátku, že vlastně on, když jsme tu dali, tak tady vlastně vypotil vlastně i dopis a v podstatě vlastně zpochybnil celý ten právní titul, vlastně, že na začátku ten narrativ, ta množina, která tu byla, tak on prostě říká, ano, prostě podepisují to prostě tři lidé, jo. A potom, když jdeš, tak jinak Marcelka byla fakticky super, že mi řekla, že ten zákon podepsali jenom dva lidé. A teď mu prostě na tom narrativu dáš, zeptáš se ho, tak on furt prostě říká, nesmysly, lží, jo, to znamená to, co tam je. Ne, to prostě podepsali tři lidé, ne, to platí, jo, to tak je, jo, protože ty jsi otrok, blabla, a teď prostě zeptáš, nebyla potvrzena kontinuita přechodu, jo. A on zase, ne, to není pravda, jo, prostě, proč jsou tam podepsáni dva lidé, a teď prostě kontinuita, a ty tam nahraješ prostě ten Rudův dokument a najednou prostě tu transformaci, a najednou prostě on změní, jo, protože vlastně ty uděláš tu množinu menší A najednou prostě tam je jenom Havel a Klaus, jo. A kde je ten třetí? Jo, prostě není. To znamená, ten zákon není platný. A potom najednou dáš mu napsat dopis. Ale tady prostě vidíš, zpochybnění legitimity právního titulu. Jako nemusíš to přesně opsat tak, jak to je, protože ono to zase musí dávat nějaký smysl, takže musíš si to skopírovat, jo, a dát si to do pořádku podle sám sebe, jo, to znamená, jako to prostě porušení lidských práv. Jako, hele, ona, a navíc prostě ona není podepsaná a navíc ještě všichni za sebe zodpovídáme, to znamená, ona komunikuje, ona nikoli ČSSZ, ale ona, ta paní, to znamená vždycky, pozor, i ten exekutor, jako teď je taky vysvětlím, exekutor je taky super, protože vždycky ti zavolá nějaký panáček, že prostě ti volá exekutorský úřad. Ne, nevolá. On ti volá ten panáček. Jo, ten panáček se myslíš, a kdo jste vy? A on prostě, no exekutorský úřad, prostě, že jo, nebo prostě já nevím. Tak říká, ale ne, a kdo jste vy? No, potom se jako představí, no tak potom mu řekneš, a máte se mnou smlouvu? No nemáte, no tak vidíte, tak já vám dám prostě 1 000 000 eur jako pokutu a hnedka vám pošle fakturu. Co mi otravujete? On je totiž, jako, oni se představuje i v těch dopisech, jako, a to jedno, jestli to soud, nebo policie, nebo cokoliv, tak vždycky v podstatě on jako, že policie, ale v podstatě vždycky pod tím je podepsaný nějaký človíček, kdo je za to zodpovědný, ale prostě on není zodpovědný. On není podepsaný. On musí být i stotožněný. Jo? Protože ty, když si bereš úvěr nebo hypotéku, na koho stotožní? No jenom tebe. Oni nestotožní banku, protože to ten nepotřebují. To je vlastně, oni tě vlastně oberou o prachy, oni ti vlastně nechají vypsat směnku, což vlastně podpis na hypotéku je směnka. A to je aktivum v té bance. A to je to co oni potřebují. Oni potřebují pasivum. Jo, oni potřebují to aktivum, to znamená tu svoji směnku. Stejně tak vlastně exekutorský jakoby doklad. Jo. Oni nemají žádné, jako exekutor k tobě nikdy nepřijde, protože on nemá doklady, on není exekutorem, on není pověřený suverénním státem. On nemá prostě nic, jo. Takže zaprvé nemůže přijít k tobě domů, tak posílá vlastně ty svoje pracovníky, jakože to pracovník, ale to je zaměstnanec, jo. Ten zaměstnanec není chráněný, není chráněná osoba. To znamená, toho může střelit mezi oči, jo, protože vlastně nemá z toho smlouvu. Jo, stejně tak policie. V podstatě, když neuděláš nějaký trestný čin, tak jako co? V podstatě je to jenom jako úřad, jo, nebo prezentace úřadu. To stejně, prostě tam je. To je tak prošpikované a tak udělané, že to se prostě prolíná, jak říkám, přes ty chemtrails, právo a tak dále, plochá země, jo, virologie, farmacie, prostě všecko, co tu je, nebo historie, školství, všecko to je stejný. A ty se vlastně jakoby v nějakém spektru NPCček, jo, dejme tomu, prostě fakticky hra, jo, a to jsme se prostě věnovali tady tomu vysílání už minule.

0: prostředky na to, protože minule, co Ruda vlastně ukázal, že tam se dá okleštit a vytvořit vlastní narrativ u toho AIčka a on potom řeší jenom ten narrativ, jo, který tu já vlastně do programu řeknu, prostě řeší jenom tady ty dokumenty, jo, tak on ti vytvoří v podstatě tady tento formální námítku a jedeš, jo, a máš odpověď. Jestli tam dáš to kanonické právo, nebo ne, to už je potom na tobě. Jako. Jestli tam dáš prostě přirozené právo, nebo ne, tak to už je taky na tobě. Ale prostě jako je přece v naší ústavě, je, že vlastně lidský život není nad korporací. Jo? Že korporace pod tím člověkem. Jo? A to je vlastně tady ukázané. Jsem to měl. Takový dokument. No to je taková prostě analogie vlastně, jak jsme vlastně vytvořeni, jo, vlastně podívej se na zmii, jo. Kolikrát se říká tomu druhému, že si hrál hra na prsou, nebo ty zmije, do ta, jo. Podívej se, jak to vlastně funguje kostra člověka, kostra prostě toho reptiliána, jo. Prostě, jako oni nás složili z 308 druhů, jo, kdysi. A teď v podstatě použili nějaký gen z toho hada, reptiliána, máme reptiliánský mozek, máme jejich kostru, protože ona není stavěna na to prostředí, aby jsme stáli na dvou, jo. I opice v podstatě většinou jsou na čtyřech, jo. Nebo pézy na čtyřech, jo. Přitom, když se podíváš na jak vzniká vlastně embryo člověka, opice, psa, jo, delfína, tak do určitého věku toho embrya to je v podstatě vlastně stejné. Jo, potom se vyvíjí zuby u psa a tak dále. Jo. Prostě to je tak krásné, že ty můžeš naprogramovat ten gen, jo, nebo jak třeba funguje geny třeba, nebo jak se můžeš vypěstovat prostě doma. Jo. Máš dvě fialky, jedna je fialová, ta fialka, a jedna je bílá. Jo. A teď vezmeš prostě ty semínka, vlastně, když to oprášíš, tak vezmeš takže od sebe, že jo. A vezmeš prostě štěteček, vezmeš prostě ty semínka vlastně z toho semeníku, z té fialky, která je fialová, naprášíš ji na tu druhou, ale předtím se bereš vlastně ještě z té bílé a dáš to na tu fialovou a počkáš si, až se vlastně vzniknou semínka a na druhý rok to zasadíš a máš v podstatě dvě různé nové hybridy. Jo, jedna bude mi tomu fialová s bílými tečkami nebo čárkami a druhá bude bílá s fialovými čárkami. Jo, protože to opilíš obráceně. Stejně tak vlastně funguje genové inženýrství tady v tomhle tom. To úplně to samé. Jo, mezi lidma. Jako. To prostě akorát oni nepřiznali. Oni to umí, vědí. Mm-hmm. Takže já jsem Peťo vlastně takhle jako skončil. Myslím si, že to úplně stačí dneska pro to AIčko, když by to bylo delší, tak to v podstatě vlastně není jako vyčítelné.
1: Ano, nechme pro začátek velmi, velmi dobrý, nechme si to na pokračování. Já jsem dneska kontaktoval Rudu, ale je nedostupný, buď má vysílání s Renatou, a nebo má vypnutý prostě mobil a pracuje. A dívej se, já mám v ruce mobil, jo, já teďka si píšu s Marcelkou, Marci ahoj, poslouchá nás, ale blbnej technika, blbnej reprák. Já jsem jí poslal odkaz, že by se mohla připojit na chvilku, pozdravit se, ale nejde to z technických důvodů, tak třeba příště. A když mám v ruce ten mobil, zeptám se, je možný pracovat s AI přes mobil, protože znám hodně lidí, jo, který nemají počítač, mají jenom tady ten mobil, takže jsou tam ty samé možnosti, myslíš?
0: Ano, Gemini nabízí, nebo takto, i když tam dáš Google, tak tam dáš přepnout na ten režim AI, jo. Já teda používám aplikaci Gemini, jo, ale jenom na počítači. A na tom mám Perplexity, to bylo předplacené z T-Mobile, teď mi skončilo předplatné, ale používám Perplexity.
1: Perplexity, a já se tě, vidím, že se vyznáš, já se tě zeptám, to tady, počkej, zmizlo, takže dáme se naplný gule. A dívej, já tady mám takovou taky umělou inteligenci v tom rožku a jmenuje se Grok, jo. Ale tam je teda takový narrativ, že těžko ho prostě jako, já jsem tam nenahrával žádný svoje soubory, jo, ale zeptáš se ho na cokoliv v 11. září, jo, a zeptáš se ho prostě na covidismus a tak, takže on si jede prostě Matrixový narrativ, jo. A vyzkouším, ale víš co, já se tomu vlastně nevěnuju, jo, já vůbec jako se tím až tak jako nezabývám,

0: ale jak teďka sleduju, tak je to určitě dobrý vědět a je to dobrý pomocník. Takže znáš Groga, umělou inteligenci Grok?
1: Ano,
0: A
1: Grok,
0: dokonce.
1: pak je Perplexity, pak je ChatGPT, Gemini. Ono to je v podstatě, to vychází ze stejného narrativu, oni si stejně prohledali, tam máš ty crawlery, ty pavouky, kteří se prohledávají vlastně celý internet, oni si to prostě dávají do těch databází, ale myslím si, že to za chvíličku prostě spadne, protože to má šílené nároky na energie, na odběr a v podstatě to nevynáší, nenese žádné peníze, jo. Takže si myslím, že tohle je jakoby slepá cesta vůči tomu, že to budou dávat zdarma, jo, že to prostě časem utnou. Jo, že prostě to lidem asi nedají. Ale teď máme možnost to využívat. Jo. To znamená, jako opravdu, jako Ruda udělal práci, která... Uf, to se nedá prostě vyslovit slovy, jako co on vytvořil, jako celkově, jako za ním. Jo. A ten transformační prostě protokol, tak to je prostě bomba. Jo. To je prostě...
0: Ale je to, ano, je to, nemáš slov, je to pecka, ale on stejně mu
1: Nemám,
0: to taky vlastně vyjela umělá inteligence. On ji musel nakrmit za s něčím, spoustou dokumentů, že mu vyjela tady ten transformační protokol, jo. Takže udělal kus práce a vystříbřil to, vyleštil to jak diamant. Takže máme z čeho
1: ano.
0: čerpat.
1: No, pak ten Blackův právní slovník, prostě to je UCC, jako to znamená, vlastně tím se řídí vlastně všechny korporace a od teďka nevím, myslím, že 26.2.2026 jsme už jenom korporace a vlastně jednáme sami za sebe. A i ti úředníci jednají sami za sebe. I ti exekutorští pohůňci, jo, to prostě jednají sami za sebe. To znamená, vlastně ty musíš kontaktovat, musí ten exekutor dneska dokázat vlastně kontinuitu vlastně právní formy a dokázat vlastně ty své právní tituly, které nemá. Znamená, to je všechno fikce jako na ty lidi. Oni se to prostě neuvědomují. A díky tady tomu v podstatě s nima mohou komunikovat. A prostě oni prostě řeknou, ne, dám vám tady dopis. A když přijde do jiný
0: Jo.
1: dopis, tak prostě já to poru znovu ajíčkem a znovu mu dám prostě odpověď. A tak dále. Jo? To
0: Tak.
1: znamená, jako tu lidé prostě platí jako zbytečně, jo, těm exekutorům, soudům. Jo? Prostě nechávají se prostě odsoudit do vězení. Jo? Třeba ten, jak se jmenoval Čermák, jménem.
0: No,
1: Pak tam byl
0: není to
1: druhý.
0: Marek, není to Marek, je to Tušila
1: Marek,
0: Čermák.
1: já tušil, jo,
0: Tušila
1: Patrik,
0: Čermák,
1: jako, jo.
0: no.
1: Takže to jsou všechno prostě věci, kdy v podstatě se podíváš na to, jak se chová suverén Zitko, jo. Oni ho odsoudili. Všude napsali prostě ty média, že ho odsoudili a všichni se těší, že půjde do vězení. Ale nepůjde, protože on je suverén. On s těma soudama vyjebal, jo. On napsal, já jsem suverén a v podstatě já tam nejdu, prostě nepůjdeš tam, jo, protože v podstatě nic neudělal. A oni nemají právo to má se Marcelka, že jo.
0: Marcelka se vrátila,
1: No.
0: Preju nechceme vidět ani, teda jednak ji nejde technika, jednak že je zmokla jak slípka a že nás sleduje
1: Jo,
0: a
1: ona
0: píše
1: studuje.
0: tady, my jsme to s Robem řešili a konečně se mohla použít, že zákon o sociálním pojištění nebyl řádně podepsán, tak věřím, že to použil, pa, držím palce Marci i tobě, takže dej se pěkně dokupy, povenku, je aprílový počasí, taky chvilku prší, chvilku tady svítí sluníčko, pak ty čáry, takže sloní, nepršelo tady 14 dní, jo, bylo sucho, takže je to velmi dynamické. A ještě teďka jsem něco chtěl, ale přečetl jsem Marcelku a zapomněl jsem. No, každopádně, Perplexity a Grok a tady to AIčko v tom Google a v tom Gemini nebo Gemini je to, co nás teďka asi bude zajímat mnohé, který nás poslouchají teď a který nás poslechnou ze záznamu. Takže, Robe, ty mě zase pošli prosím tě nějaký odkazy, i když ty jsi vlastně mluvil většinou teda o tom Gemini a o tom Google, takže to si každý může na základě našeho vysílání najít, dohledat. Jako workshop perfektní a veliký blagadár, ale ještě jsem furt něco chtěl, možná důležitýho, ale zapomněl jsem. Takže
1: To
0: pokud ti
1: ještě tak dáš
0: máš,
1: do popisu v podstatě, nebo se to řeší příště, jo. Tady
0: vyřešíme
1: jde o
0: příště.
1: to naučit lidi s tím pracovat, protože Já před rokem taky jsem nevěděl, co s tím, jo. Teď ten rok v podstatě jsem používal jenom, jakože vždycky vyhledej mi na internetu to a to, tak mi prostě vyhledal. Jo, ale Ruda prostě ukázal takový trik, že fakticky já můžu okleštit narrativ, jo, co jsem v podstatě jako nevěděl, jak vyřešit. Protože když to dá právní firmě, no tak jako ona ti to nebude řešit jako v právní slovník, protože ona by prostě musela pryč z toho korporátu a to prostě nemůže, protože z toho má prachy, že jo.
0: Jo, já
1: Takže to je na nás, no.
0: už vím, co jsem chtěl, když zmínil sprachy. Vlastně banka nám nepůjčuje žádné peníze, ano, obchoduje s těma sněmkama, cennýma papírama a my když podepíšem, oni stejně nemají originál, oni to posílají do Ameriky nebo do Vatikánu, takže když chceš po bance originál, podepsanou smlouvu, tak ti ho neukáže, protože ho nemá, jo. A stejně vlastně na základě toho, že to pošlo do Ameriky, nebo já nevím, možná do toho Vatikánu, tak oni potom čerpají vlastně člověk si půjčuje sám od sebe, ze svého vlastního kolaterálního účtu. Takže je to obrovský podvod a je potřeba, aby se to lidi dozvěděli. A oni teďka používají exekutoři další trik. Nemáte na exekutora, dobře, tak provedeme tu insolvenci, ano, takzvané oddlužení. To je to samé. To je prostě ten sám podvod, akorát, že to je oblečený do jiného kabátu. Ale je to jedna mafia propojená, a i ty insolvenční správci. Jo? Nikdo nemá dluh, i kdo máte hypotéku a půjčky, leasingy a neplatíte, nemáte žádný dluh, protože oni používají vaše peníze z kolaterálního účtu, takže neplaťte jim nic, nemůžou vám nic vzít.
1: To je právě to vymanit se z toho strachu, jo? Protože oni vlastně lidi žijou pouze v tom strachu, oni se vlastně ten parazit se tím živí, jo? To jsem taky minulý jako zmiňoval, vlastně, že my jsme v systému, který je vlastně jako umírající. Jo? Oni vlastně se živí nám jako, že tím umíráme, protože vlastně my máme ten gen toho umírání, kdy vlastně po 21. roce vlastně všechny ty buňky se zastaví a netvoří se a vlastně my umíráme. Jo, proto vlastně oni se živí z toho ultrafialového světla, nebo já nevím, které vlastně vzniká, protože když máš list jako na stromě a toho ustřihneš, tak vlastně tam ten zbytek, který tam je, tak vlastně vysílá vlastně ultrafialové světlo kolem dokola. A vlastně to vidíš, že to vlastně umírá. Umírá vlastně a vysílá i to světlo, i ten list, který umírá. Vlastně, jo, i ten člověk, který umírá po tom 21. věku, tak vlastně vytváří nějaké prostě energie, kterými oni v podstatě se živí. Jo, já bych to vysvětlil. Proto tu je ten parazit. Jo? Proto jako někdo prostě, ti biblisté, oni prostě se rozplývají nad tím, jaký máme krásný svět a rození a narození, ale prostě to není pravda. Jako to, kdyby byl opravdu Bůh, jako, který by nás miloval, no, tak prostě žijeme nekonečně. Máme v podstatě kosti ani z toho titanu nebo z něčeho, nebo z křemíku a v podstatě neumíráme. Jo? Nemáme ty bolesti, nemáme toto. Toto je prostě opravdu jako predátorský systém. No, toto vymyslel a je prostě satanský systém, prostě, který tu je, i když je nádherný, ale prostě, jako nemůžeme se požírat sami navzájem, no, nemůžeme v podstatě jenom jako být závislí na těch základních instinktech, to znamená chytni, ulov, sežer, sexu, jo, to znamená, jako to jsou základní instinkty, které tady jsou, a to jsou zvířecí instinkty. A ty jsou vlastně jakoby už dané. To je genama. Podívej se na králíka, podívej se na psa. Prostě oni vlastně sexují vlastně už od mala. Jo, už od toho štěňátka nebo od toho králíka, který mali prostě, tak oni sexují i děti v podstatě tak mají. Jedině my máme jakoby delší dobu programování, protože my jsme ten oslík v tom mozli, jo, který dělá toho otroka, prostě orá pole, ale prostě mluví, že jo. Dokáže myslet, takže my jsme tím oslíkem, ale my se musíme z toho osla nebo z toho kozloně prostě dostat na vlastní nohy. To znamená přestat se bavit prostě s Matrixem, odpojit se od toho starého Matrixu a napojit se na ten vyživovaný Matrix z toho předchozího slunka, které tady bylo, jo, to křemíkové. To znamená, myslím, že ten Sirius, myslím, že naše hlavní slunce. Jo, nikoli to, co tady teďka vidíme. Jo, ale
0: Tome,
1: to jsou věci
0: ty
1: na někdy
0: otevíráš
1: příště.
0: na příště, ty otevíráš další nekonečný témata. Máš
1: No,
0: tady pochvalu od Marcelky, že a vůbec ta AI Robertovi dost kecala, no ale on se nedá, jo, protože jsi ten narrativ zmenšoval, takže jsi dostal
1: ano.
0: tam, kam chceš. A tady píše Josef Vincour, asi už na rozlučku. Zdravím vás ve studiu Dejaví, nádherný večer všem sledujícím přátelům. Přátelé, takže já vám velmi děkuji, blagadarím. Informace budou tady pod tím videjkem, budou i v archivu na Svobodném vysílači. Já tam znovu skopíruju Mosli.
1: Oni to dávají, že pro Českou republiku to není přístupné, ale vždycky se to potom nějak objeví. Jako, takže dáme tam Mosliho znova, protože to je taková pohádka, která vlastně je o nás. No.
0: Nádherná pohádka, ano. A jinak na čele mám modrou vášku, není to křížek, nejsem zajatce jakéhokoliv náboženství ani víry. Jo. Váška mě pomáhá velmi, jsem zjistil, a modrá, takže ji občas nosím. A mám tady nachystaný nějaký obrázky z farmy, jo, co teďka vlastně dělám, ale to si nechám na středu, na středečníček, který je vlastně nedělníček, jo, přátelé, takže ještě abych teda dal trošku anonci, nebyl nedělníček, nebyl s Márou skrz tady ty technické problémy, ano, takže jsme se rozhodli, že bude ve středu, to znamená zítra od 7:30 bude výjimečně středečníček, ale bude to nedělníček s Márou Čermákem. Jo? A to bude nášup. Tam bude nášup. Máme hodně témat nachystaný pro vás. Tak jo, já myslím, že to můžeme odpískat zdárně. Poděkuju tady komentátorům, sledujícím a posluchačům. A ten, kdo nás dneska jenom poslouchal z rádia na Svobodném vysílači, tak v archivu bude potom link na tady na to video na YouTube, takže tam budete jasně vidět vše, o čem tady dneska Robert mluvil. Tady se mě to nějak rozjelo, ty obrázky, ale to nevadí, stejně už končíme. Takže mám tady závěrečnou písničku. Ona se totiž vztahuje k tomu, co teďka děláme na farmě. Řežeme dřevo a ořeme pole, takže je tady písnička od ruské skupiny Lube a jmenuje se Koň. Nádherná, nádherná, a toto je v podání, Pelageji. Takže Robert, jestli chceš vyposlechní píseň, jestli ne, tak se rozloučíme s tebou. Já ti velmi děkuji, velmi osvěžující a praktické vysílání, vlastně takový workshop, který se taky hned tak nevidí. Ruda to začal a ty zdárně pokračuješ. A já si myslím, že v některým z dalších vysílání se propojíme i s Rudou, protože projevil zájem pokračovat v té sáze sametové převrat. Odkud se vzali tamti agenti Pávek a Flaška Havel, ten nejdramatičtější ze všech dramatiků, měl zůstat u svého řemesla. Ševče, drž se svého kopita, nelez tam, kam nepatříš, že? Takže o šanty, poštím písničku, Robert už se zamutoval, takže o šanty i veliký blagadár a mějte krásné úterní, podvečerní, pozdní odpoledne. Tak jsem to trošku zkomplikoval.
1: Já se teda rozloučím, musím běžet, mám nějaké povinnosti.
0: Jasně.
1: A děkuju za večer všem.
0: Děkuju,
1: a
0: blagadár.
1: A samozřejmě Marcelka a ti ostatní, kteří to snad využijí. Uvidíme se příště, možná i s Rudou, a vymyslíme něco nového. Takže mějte se, čau, čau, omlouvám se a musím běžet.
0: Veliký blagadár, mějte se krásně.
2: Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея.
3: Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие друзья.
2: Несколько минут сюда, чтобы поздравить.
3: С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
2: Спасибо.

chlapců, mota, Béďa jede, dívej se, starodávný stroj a furt to jede. Stará dobrá Husáková ruská oce. No. To vypadá na nějakou, prostě na nějakého Kutila, kdo to vyrobil. No možná se vyráběl dřív takový stroje, ty sériově. Je to nádhera, nádhera. Chlapci. Takže dívej se na to. Ještě tři řádky a hotovo. O, šanty. Blagazár všem vědomým tvůrcům ve hmotě i bez tělí. Ano.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

This way.

0: Dobrý deň, pre milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem zo štúdia Atevi. Od mikrofónu zdraví Iveta. A dovolte, aby som vás privítala v ďalšom pokračovaní s našou pani výživovou poradkyňou, pani Dagmar, ktorú vítam. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň všem.
0: No a my sa dnes pustíme do voľného pokračovania s témou také skoré leto, lebo my sme uzavreli tu jar. Jar bola dokonca 4 diely, milí poslucháči. Kto si to nevypočul, si to môže zo záznamu, nech sa páči. A práve prichádzame do takého skorého leta a môžem povedať, tento rok nám príroda praje všetko, raší, pučí, prší nám, rastie odsuše, musíme kosiť viackrát ako sme predtým, ale zase máme krásnu pampelišku, máme bršlicu, máme už metu, máme proste rôzne, už jitrocel, čiže skorocel sa dá zbierať, proste úžasné, čo nám všetko ponúka matka príroda. Takže poďme na to, nech sa páči, dávam vám slovo.
1: Děkuji, děkuji ještě jednou všem, krásný den. I dneska je krásný den, svítí sluníčko, věřím, že i u vás. A jak už jste si všimli, nebo jak i vy jste říkala, opravdu všechno raší, pučí a zelená se. Já jsem tady, myslím, minule povídala o pampelišce, o půpavě, jak je, pardon. Jeda.
0: To jsou ty oriešky.
1: Já jsem tady minule povídala o půpavě, o pampelišce, jak je to vlastně královna plevelů. A druhou takovou královnou plevelů je takzvaná bršlice kozí noha. Je to vlastně bylinka, která je asi takhle 50 cm vysoká. Určitě ji všichni máte na zahrádce, protože je to opravdu nezmar, je to plevel. A potom, když to necháte vykvíst, tak vlastně má takový jako okolík, jo, a takový malý drobný bílý kvítečky. A pokud to neznáte, nevíte, tak si to opravdu nechte ukázat, protože to je neuvěřitelně léčivá bylinka. Pokud máte potíže, jako třeba dnu, jo, že vás bolí palce u nohy, pokud jste překyselení, pokud máte nějaký revma nebo revmatoidní artritidu, pokud máte nějaké bolesti dolních končetin, tak na tohle to všechno je právě výborná ta bršlice. Protože obsahuje velké množství vitamínu C, obsahuje karotenoidy, obsahuje minerály, což máme všichni málo. Jo, jako třeba železo, mangan nebo křemík. A to jsou právě takové minerály, které už dneska jako zdroj velmi, velmi pokulhává. A pokud máte právě ty kyselé usazeniny v těle, jako třeba tu kyselinu močovou v palcích, na noze, tu dnu, tak výborně udělejte si z té bršlice čaj. Bršlice, když ji přidáváte do jídla kamkoliv, tak výborně působí na klouby, jo, na pohyblivost kloubů a hlavně na jejich regeneraci právě třeba po dlouhé zimě, jo, když je dlouho jako tma, není světlo, prostě taková ta nefajná, už se všichni těšíme na jaro a nepohybujeme se a teď začneme pracovat na zahrádce a všechno nás bolí, protože to máme přetížený, tak právě na to nám pomůže ta bršlice. A můžeme, nebo všichni si z ní můžeme uvařit čaj. A pozor, ale ten čaj působí močopudně. Takže pokud jsou nějaké otoky dolních končetin, jo, tak se může udělat i koupel z těch kořenů bršlice, protože ty kořínky, to je opravdu plevel a je potřeba se toho zbavovat, jinak vám to zaroste po celé zahradě. Takže vy si připravíte 2 litry vody asi a asi 10 deká těch kořínků té bršlice, kterou očistíte rýžovým kartáčkem a necháte to asi pod bodem varu nějak těch 15 minut. No a pak si připravíte koupel na nohy a tady tento odvar vlastně vlijete do vody a připouštíte si teplou vodu, aby to bylo co nejvíc teplé. No a právě tímto způsobem pomáhá i na odkyselení těla, jo? Tak nejenom na oteklé nohy, ale i teda na odkyselení těla. Je to taková jako bio bylinka nebo bio zelenina a je zdarma, protože opravdu vám dokáže zarůst po celé zahradě. No a má takové mladé světlozelené lístečky, ty jsou velmi chutné, které se přidávají právě do salátu. A když je třeba rozkoušu, tak mi to maličko připomíná mrkev v charotku. A nebo to můžete si tady právě ty zelené bylinky dát do polívky, na chleba, na salát, nebo do salátu, nebo třeba uděláte si nějaké risotto nebo rýži a to všechno tím můžete posypat. A můžete si udělat takzvanou tempuru z té bršlice, kdy si třeba koupíte hrašku, což je hrachová mouka, rozmícháte s vodou nebo s pivem na takový těstičko a tu, ty mladý světle zelený lístečky v tom vlastně vymácháte a hodíte do vyšší vrstvy rozpáleného oleje a necháte to rychle osmažit nebo ofritovat. Pak to zastříknete sojovkou a nebo pokapete maličko zázvoru, aby to bylo dobře stravitelné. Jo? Je to takový kondiment zase, takový doplněk toho talíře. Je to dobré a zároveň je to nesmírně zdravé. No a jedna taková jako zajímavost je, že proč se to jmenuje bršlice kozí noha. No, že opravdu ty lístečky, tak když se na ně podíváte, když si je tak rozložíte, tak opravdu svým tvarem připomínají otisk kozího kopýtka. A já jsem taky třeba, jo, když jsem s tím začínala, tak jsem nevěděla, že to, co nám tady všude roste, je právě ta bršlice. Taková ještě zajímavost, že dříve mniši v klášterech pěstovali tu bršlici právě pro léčení dny. A tomu se říkalo podagra nebo podagria. A což znamená z latinsky léčení dny. Jo, jako že to léčí dnu. Takže právě mnoho těch názvů se do dneška zachovalo a my ani nevíme, jako proč, nebo co, nebo jaké to má souvislosti. Takže když si pak třeba najdete nějaké povídání o bršlici, tak budete mile překvapeni, co všechno jako se o ní dá zjistit a co všechno se s ní hlavně dá dělat. Jako třeba bršlicové pesto. Ale to vy jste říkala, paní Iveto, že jste si ho dělala. Tak
0: Ano,
1: byste
0: ano.
1: se dělit, jak jste ho dělala.
0: Tak to vám poviem, milí poslucháči. Ja sa tu napchávam už druhý týždeň s bršlicou a môj partner našťastie ani nevie, že to má všade, pretože ja to sekám a je z toho petrželko, aby to nebolo vidno, že to tam je. Takže vlastne to je typ pre gazdinky, pre ženy, ktorí máte takých neoblomných, nevegetariánskych manželov a partnerov. Nehovorte mu nič, zoberte si pekne zo pár stebielok toho petrželku, áno, petrželky, a do toho pomiešajte bršlicu, šup, šup, celé to tam nasekajte na jemnúčku, čiže nebude už nikto vedieť, čo tam vnútri je. A bude to krásne voňať po petrželu a keďže to má taký mrkvový nádych, tak sa to tam stratí, že jo, lebo ten petržel je veľmi taký prenikavý však. Takže je to báječné, na hoci čo môžete tým sypať guláš, polievku, masité, nemasité, dokonca si s tým nasypem si na chleba, keď si spravím chlebík, tak si na to nasypem takúto zelenú zmes, kde dávam vlastne pršlicu, pampelišku, aj jitrocel som tam dala minule, petrželku, ano, proste to, čo zelené vidím po ceste, utrhnem, ano, to tam nasekám a robím si z toho takú vrstvu a zaklapnem tie chleby a je to báječné. No a k tomu pestu, to je klasické pesto, to je veľmi moderné pre gazdinky, čo si chcete urobiť aj do chladničky, zásobu na mesiac, si môžete urobiť v pohode, to vydrží minimálne mesiac, aj viac. Akékoľvek pesto, čiže v tomto prípade hovoríme o tej bršlici, tak za poriadne dve veľké hrsti mladej bršlice, kozí noha, áno, nasekať tak na hrubo, alebo ten mixer to má proste, neviem, aký máte výkonný, ja to radšej pomôžem tomu, že to tak presekám, áno, a dám tam olivový olej, už to robím od oka, neviem, proste primierene, ako povedala naša babička, že babi, kolik, kolik toho, no tak ona babička vždycky, no primierene, áno, to je veľmi krásne. Takže olivový olej, čierne korenie, môže byť aj viac farebné, pomleté, ako má chuť, kto, ja dávam aj cesnak prelisovaný, pomôžem tomu trošku, aby bol prelisovaný, lebo niekto ho naseká, ono, donútra. Ten olivový olej je základ, kvalitný, dajte si pozor, aby bol kvalitný. Kto má rád napríklad zastudená lisovaný slnečnicový, môže si aj slnečnicový olej dať. Samozrejme, posoliť trošku treba, no a už potom, toto je taká základná zmes, lebo keď toto rozmixujete a dáte do toho napríklad buď pomleté mandle, alebo pomleté tie orechy, buď lieskové, alebo tie, ako sa povedia, tie veľké, no, valnus, tie
1: Také,
0: vlašské, áno, ďakujem. A
1: Mm-hmm.
0: môžete si potom, toto je základná zmes, keď to tak pekne vymiešate, vy, ako sa povie, vymixujete, dáte do malých skleničiek, do malých pohárikov, patentných, do chladničky alebo do chladu, kto má dobrú pivnicu. A hore dávam, zakapnem to vždy olivovým olejom, čiže aby tam neprišla nejaká
1: Ano.
0: pleseň alebo proste niečo také. No a
1: Ano.
0: keď idete jesť, tak si môžete z toho zobrať a na tanieri si do toho nastruháte, aký vám chutí syr, či už to pecorino, alebo ten parmezán, hociaký, alebo tvrdý, kvalitný syr, áno, na tom nesejde. A dávam si hore ešte posekané orechy, alebo tie píniové semienka, tie sú príšerne drahé, ale na chuť si zo pár dám, alebo len tie zase tie vlašské, alebo proste to, čo mám
1: A úplne
0: doma.
1: mi tečou sliny, jak ste to teď říkala.
0: Tak
1: Krásny
0: to.
1: recept, tak to děkuji. Dělám podobně, akorát třeba tam můžete dát kešu oříšky, jo,
0: Ano.
1: pokud chcete, pokud jako nejíte sýry, jste vegani, tak místo sýra si tam můžete dát kešu oříšky, anebo právě ty píniové oříšky. A jak jste správně řekla, vždycky je potřeba nahoru to zalít tím olivovým olejem, aby to neoxidovalo, že jo, s tím vzdušným kyslíkem.
0: Ano, takže to je
1: Takže
0: mňamka fakt, no.
1: tím, že všichni teď budeme dělat pesto, podle paní Ivety, tak děkuju.
0: Inak, ale ja vám ešte poviem sugerenciu, že napríklad kto má rád plnené rezne, to je pre tých nevegetariánov, napríklad kuracie prsia alebo tie morčacie, tak donútra sa môže dať ako ten plátoček šunky syra a na to sa môže to pesto natrieť a vlastne to tak zabaliť do toho, čiže vlastne to je výborné nielen na tie cestoviny, ale aj sa s tým dá normálne robiť roláda, akákoľvek, alebo napríklad aj taká vegetariánska pizza, alebo taký koláč, že to natriete miesto vlastne toho základu paradajkového, to natriete tým a viacej cesnaku, viacej oleja. No úplne
1: No,
0: báječné, no.
1: fakt je to boží a je to zadarmo. Máme to všichni na zahradě a nemusíme kupovat žádný potravní doplňky, žádný bylinky nebo nějaký zázraky, který se sem vozí z Jižní Ameriky, že jo, nebo z těch
0: Ano.
1: deštných pralesů. Prostě my tu bršlici tady máme kolem sebe. A já bych tady pro vás ještě měla takový tip, něco jako bršlicová limonáda. Jo, ono je to úsměvný, akorát, že na to budete potřebovat litr jablečné šťávy. Takže koupíte si nebo nastrouháte jablíčka, odšťavíte, potom 0,5 litru vody nebo nějaké bublinkové minerálky, záleží, co máte rádi, šťáva z biocitrónu a takovou jako do hrstě těch mladých lístečků právě té bršlice. Takže tu bršlici pořádně omijete a nasekáte a dáte ji do té jablečné šťávy aspoň na 2 na 3 hodiny vylouhovat. No a potom to procedíte. A tu šťávu, jo, tu jablečnou šťávu s tou bršlicí dolijete vodou a přidáte tam citronovou šťávu. Můžete tam přidat i třeba med. No a kdo chce, tak si to může naředit třeba bílým vínem nebo sektem. Jo, to je
0: Oh.
1: opravdu výborná limonáda teďka na léto. Chuťově je moc dobrá a zároveň je taky zdravá, protože jsou tam vlastně ty minerální látky právě z té bršlice. No, to, že si z bršlice uděláte špenát, to je klasika, že? To se dělá úplně stejným způsobem. A ještě bych se moc přimlouvala za smoothie, to znamená rozmixovat to opravdu buď v nožovým nebo v ponorným. A aby to bylo fakt dobrý, tak si do toho dáte 2 až 3 vypeckovaný datle nebo datlovou pastu. dvě takhle plné hrsti těch bršlicových lístečků, ale podotýkám mladých lístků, protože ty starší už jsou takové pak aromatičtější a už by vám to nemuselo tak chutnat. To třeba můžete použít na to pesto. Ale tady na ty smuty a na takové ty věci, tak je opravdu lepší ty svěží zelený. Potom tam můžete dát třeba chia semínka, můžete tam dát šťávu z biocitrónu, můžete tam dát jedno jablíčko nebo jablečnou šťávu a vodu. No a tohle všechno vlastně rozmixujete dohromady, ono vám to udělá takovou krásnou pěnu a je to opravdu výborný, jo. Díky těm datlím je to sladký, díky citronu je to sladkokyselý. Jablíčko přehluší chuť té bršlice, toho chlorofilu, nicméně ta bršlice tam pořád je, jo, takže opravdu takový. A já bych tam třeba přidala ještě maličko zázvoru, aby to více rozproudila energie.
0: No
1: Takže
0: super.
1: bršlice můžete opravdu dělat cokoliv, jo? Jak už jsme tady říkali, buď pesto, nebo nasekat do salátu, nasekat místo petrželky do polévky. Odšťavit si tu bršlici můžete, jo? Třeba například dáte salátovou okurku, dáte kousíček zázvoru, dáte citron, dáte jablíčko, a dáte bršlici, prostě dáte zase buď do odšťavovače nebo do mixéru a jenom pak předsedíte a vypijete, jo, tady ten koncentrát. Je to zase velmi takové výrazné, posilující a hlavně je to velmi zdravé.
0: No, to je úžasne skvelé a ešte tu by som len tak poznamenala, že toto je napríklad medicína staroslovenská, lebo ja
1: Áno.
0: som aj čítala niekde v tých takých starších knihách bolo uvedené, že toto bola súčasť liečby napríklad smerom na východ.
1: Áno,
0: Čiže
1: áno.
0: toto sú také naše geneticky osvedčené recepty a tie dni, čo mali ľudia pokrivené prsty a články prstov, to vlastne bolo z toho, na tú zimu sa hodne zasolovalo meso, sa muselo konzervovať, čiže ľudia sa potrebovali na jar prečistiť a preto toto bola alfa omega, na jar sa jedlo, tá bršlica sa jedla vrchom spodom, ako sa povie. Čiže to je taká konkurentka k tej mojej púpave, o ktorej som tiež minule s vami rozprávala, že púpavu môžem každý deň. A môžem naozaj odporučiť, že aj ženy, čo majú napríklad takúto spomalenú, sem spomalený metabolizmus, čiže to už taký ten náš vek, tá okolo 45-50, keď ide žena do prechodu, tak
1: No.
0: tiež treba ten metabolizmus naštartovať a toto je jeden z tých vynikajúcich prírodných štartérov.
1: To je úžasný. Vidíte, jakou nádhernou věc, krásnou máme kolem sebe a považujeme to za plevel. Já vím, když jsem
0: Ano.
1: tady s touto stravou začínala před 30 lety, já jsem to vůbec taky neznala, nevěděla, prostě tam nějaký plevel, že se to jmenuje bršlice, jsem ani nevěděla. A teď jsem přijela na kurz a oni nás poslali tam prostě někam na louku natrhat tady toto právě do takové veliké nádoby. No a pak jsme z toho měli špenát, jako výborný, opravdu do dneška na to vzpomínám. Ještě bych chtěla říct, že z té bršlice se dají udělat i tinktury. Jo, to znamená, že si to můžete dát buď jako rozmixovat do alkoholu, a nebo prostě do vody a potom to scedit a po kapkách to, jak se
0: Ano.
1: řekne, no, po kapkách si to dávat do vody a prostě vypít, jo, právě
0: Ano.
1: na ty potíže, jak jsme tady
0: To
1: vzpomínali.
0: je tá klasika, že na internete je spoustu tých tinktúr výrob, to je 3 týždne zhruba je asi na tú tinktúru treba nasekať tie lístky, akékoľvek lístky, akákoľvek rastlinka a pretrepávať a 3 týždne cirka a potom doseliť, no.
1: No. Ještě bych chtěla říct tolik, že bršlice obsahuje velké množství bílkovin. Jo, právě těch kvalitních bílkovin, který máme občas nedostatek, protože třeba vegetariáni nebo vegani, takže prosím teď jen houšť bílkovin. Jen houšť bršlice, abyste měli dostatek bílkovin.
0: Áno, je to lepšie ako tie chrobáky určite, ale tak to by som tak
1: No, tak
0: povedala.
1: jako to. Možná na té bršlice nějaký chrobák zůstane, to jako je možný,
0: Ale
1: ale
0: to je ten šťastný chrobák, pani Dagmar, to je ten šťastný chrobák vo vašej záhrade, to je úplne niečo iné.
1: Takže
0: No
1: právě o
0: dobré.
1: těch bylinkách by se dalo vyprávět spoustu, spoustu. A těch bylinek je, jo, jak jste tady vzpomínala, žebříček, mochna husí, teďka pampeliška, to už bylo, ale sedmikráska a teďka vlastně pampelišky už mají, že jo, odkvetlo, tak teď se to všude bude rozsévat a zase
0: Ano.
1: budou mladí, nový růst. Takže pořád vlastně to bohatství přírody máme pořád kolem sebe.
0: A to je to krásne a nádherné, za čo by sme mali byť naozaj vďační. A týmto urobím malého breaka, milá pani Dagmar, dáme si malú skladbičku a milí poslucháči, o chvíľočku sme opätovne pri vás.

0: dolí nekúkali.
1: Tak, milí poslucháči, vítam vás. Hudba dohrala. A ja dávam slovo našej drahej Dagmar, aby pokračovala. Nech sa páči.
2: Já bych se vás ráda zeptala, jak máte rádi léto, jak se cítíte v létě, jak se cítíte v poledne, jak se cítíte za horka, jestli jste rádi venku, jestli máte rádi červenou barvu, jestli nosíte třeba rádi červené šaty nebo červené doplňky a jak na vás tato barva působí. Protože červená barva je barva ohně, je to barva krve, je to barva srdce a právě srdce a tenké střevo teďka od 16. května, od 16.5. přebírá vládu a vlastně játra a žlučník teď už budou zase 3/4 roku odpočívat a na ten pomyslný stolec vlády přejde právě naše srdíčko a tenký střevo. A jestli jste si všimli, tak třeba tady u nás, že já bydlím v Olomouci, tak tady neustále začaly jezdit víc a víc sanitky. Pořád houkají sanitky, pořád jezdí a to je vždycky předzvěst toho, že se začne víc a víc projevovat to, že to srdce je nemocný, že prostě kolapsy a infarkty a takové věci, jo, takové ty náhlé příhody srdeční a prostě a už jede rychlá. Schválně si toho všimněte, že nikdy tak nejezdí sanitky, jak začátkem května, květen, červen, protože to je právě srdce na vrcholu vlády. A protože jsme se k němu celý rok nebo celý život nechovali správně, tak samozřejmě se to určitým způsobem na něm podepíše. A ono jako srdce nebolí, nebo se říká, mě bolí srdce, ale to je i to je spíše emoční záležitost, než jako fyzická. Ale rozhodně bychom se měli zamyslet nad tím, jak vlastně to srdce pracuje. Takže si musíme uvědomit, že ono opravdu pracuje každý den, to znamená 24 hodin, 7 dní v týdnu a celý aktivní život. Takže opravdu 24/7. No a jak my se k němu občas chováme? Nejenom jako co se týká samozřejmě stravy nebo alkoholu, ale i prostě obecně. A jak se říká, ta emoce, která patří k srdci, je radost. A každá mince má dvě strany. Takže opačnou stranou té radosti je vděk. Tak já bych se moc přimlouvala, abyste se zamysleli nad tím, co všechno máte. Ne to, co nemáte, ale to, co máte. A prostě ten vděk v sobě aktivovali a kultivovali. Byť jako média nám říkají něco úplně jiného, jo, to ani tady nechci rozvíjet, ale opravdu každý z nás má možnost ovlivnit svůj život určitým způsobem. A to tak, jak na ten život pohlížíme, jak hodnotíme ty věci, které se kolem nás dějou a jak se k tomu vlastně stavíme. A to, jak to děláme, právě za tomu, že to naše srdíčko. Takže pokud je unavený, nemocný, jo, tak jsme takový negativní, naštvaní, nemáme radost v životě, nechce se nám žít. Teď mi dokonce jedna klientka říkala, že nechce žít. A já říkám, no a vy nemáte ráda život. A ona, ano, mám ráda život, ale nechce se mi žít. Říkám, aha, tak to už je diagnostický znak, prostě zvýšený prst, tak okamžitě koenzym Q10. Ideálně s tiaminem, s vitaminem B1 a prostě opravdu natvrdo do lékárny, koupit si ho a začít ho baštit. No a samozřejmě dávat si do jídla ty bylinky, které tu správnou funkci toho srdíčka podporují. A to jsou hořké chutě. Nejenom samozřejmě bylinky, ale i potraviny. Já jsem se setkala s názorem, nebo vidím to často, jo, když jsme třeba v Chorvatsku dělali pobyty, tak lidi tam měli něco hořkého na talíři a prostě to vyhazovali, nechtěli to. Ale právě ta zelenina, která roste v těch přímořských státech, je v létě nahořklá. Okurky jsou hořké, salády hořký, jo, i tady u nás, protože právě ta příroda nám tu hořkou chuť dává do té zeleniny, nebo ta zelenina je hořká proto, aby se tonifikovalo, aby se poléčilo naše srdce a tenké střevo, aby se minerály dobře prostě střebávaly, tak tam ty hořké

0: je chuť hořká a pražená. Ale hořká, taková ta přirozeně hořká, to znamená hořké minerály. Jo, ty hořčiny, které jsou obsažené právě v letním salátu, nebo teď v jarním salátu, nebo právě okurky, nebo bylinky, které si na ten talíř dáme a jednou z těch bylinek je právě ten jablečník obecný. Je to bylinka, která takhle, když k ní přivoníte, vypadá jako kopřiva hluchavka. Když k ní přivoníte, tak voní po jablíčkách. Ale když si ten lísteček dáte do úst, tak je to teda hořký echt. A jak říkám, tak bývá součástí právě nějakých nálevových čajů, ale my si ji můžeme dát klidně do salátu. Jo? Stačí opravdu jeden lísteček na podporu takové prostě té hořké chuti, která pomáhá srdci a tenkému střevu správně fungovat. No a protože většina lidí akceptuje sladkou chuť, akceptuje slanou, ještě ochotná kyselou, ještě i pikantní, jo, i takovou tu umami, tu čínskou, ale jakmile mají něco hořkého na talíři, tak to prostě ne, já to nechci, dej to pryč, to je hořký. No jo, ale my tu hořkou chuť potřebujeme. Potřebujeme to pro srdce, tenké střevo, cévní oběhový systém. Takže, no schválně hádejte, čím si to ten člověk teda nahrazuje. Co je takový hořký hodně? No je to káva.
1: No kávička, kávičkáry, no. Kávičkáry. A mlčička, kávička.
0: Ano, ano, jo. Takže my jsme vyhodili hořké chutě z talíře, ale nahradili jsme to a jsme závislí, někteří z nás na kafi a někdo je schopen vypít až 7, 8, až 10 denně, což samozřejmě není dobře, protože je to stimulant a je to droga. A když teďka bychom se domluvili, že byste si udělali detox od kafe a že byste opravdu 8 týdnů teďka nepili kafe, tak budete mít příznaky závislosti, bude vás bolet hlava, budete mít třesavku, nebudete se cítit dobře, budete mít pocit, že omdlíte. Jo, to jsou všechno zkušenosti mých klientů, kteří tohleto udělali. A dneska jsou mi vděční, že jsem je přesvědčila k tomu, aby si takový test udělali a byli opravdu 8 týdnů bez kafe. Samozřejmě se k tomu kafi už nikdy nevrátili. Pokud si chcete dát jako kafe, záleží, co pro vás káva je, jestli je to relax, anebo jestli je to kofein, jo? Jestli je to ten stimulant. Tak to je dobrý si taky uvědomit. A jako slovo nebo věta jdeme na kafe, spustí v mozku takový ten slastný pocit, že já teď budu mít volno. Že já teď budu mít 20 minut, teda fakt, nebo půl hodiny, nebo hodinu, co si tam pokecám s tou kamoškou. Jo? A tak je to o kafi, o kofeinu, nebo je to o tom, že mám teďka volno. Takže klidně si můžu dát grepový džus. Domluvte se, ať tam mají někde pro vás grepový džus. A nebo domluvte se, nebo si noste sebou třeba meltu, nebo kávu Janoch, nebo čiko, nebo prostě nějakou obilnou kávu, kterou si tam necháte zalít a je to to stejné, voní to stejně. Jo, protože v minulosti, vzpomeňte si, co ti lidé nosili, když šli kosit, jak jste tady vzpomínala, jo, že se bude za chvilku kosit, tak co nosili na ty louky? No, nosili si meltu, nebo tady se říkalo cikorku, že?
1: No. Ano.
0: Prostě hořkou kávu, protože je protipocení, jo, protože aktivuje, stimuluje srdce, tenké střevo a pomáhá tomu člověku jako dobře hospodařit se svojí energií. No a další takový dobrý prostředek nebo dobrá pochoutka jsou semínka, dýňové semínko opražit na suché pánvi a zastříknout sojovou omáčkou. Je to pražené, je to hořké. Dýňové semínko zase propláchnout na sítu, opražit na suché pánvi, zastříknout sojovou omáčkou. Je to pražené, je to hořké. Úplně stejně, jak byste říkala, že do toho pesta z té bršlice dáváte pražený ořechy. No tak to je úplně mňamka veliká a tím vlastně nesmírně pomůžete svému srdíčku a tenkému střevu vlastně se poléčit a dobře střebávat minerální látky, jo, to tenké střevo. To je učený k tomu, aby se dobře vstřebávaly minerální látky. Takže ono nic není špatně, ať už si to opražíte nebo neopražíte, ať si dáte jablečník nebo ať si dáte obilnou kávu, tak vždycky to nesmírně pomůže vašemu srdíčku.

0: a tenkému střevu. Tady k tomu systému, toho elementu ohně, patří k žíly. Žíly, cévy, vlásečnice, prostě celý ten zásobovací systém našeho těla, kudy vede krev. Že jo? A spoustu lidí mi řekne, že má křečové žíly. Křečové žíly není nic jiného než křeč v životě. Protože ten člověk buď něco nemůže, nebo něco nesmí, nebo je tak vychovaný, nebo si říká, že to je blbý a že co by tomu řekli lidi, a nebo že já nevím, spoustu tisíc dalších věcí. Jo, takže je to určitá taková nesvoboda, taková křeč v životě, to je ten aspekt psychosomatický, taková určitá křeč v životě v tom, že ten člověk si to nedovolí. Jo, a pak je tam ten spasmus, to stažení a prostě průšvih jen za pár let na světě. No, operace moc nepomůže, protože ten problém, proč ty křečové žíly vznikly, se vlastně neodstranil. Že jo? Ten proč vznikly? Odstranili se jenom ten důsledek, ty křečové žíly, zůstanou tam nějaké další, které zanedlouho na tom budou úplně stejně, protože se neodstraní ta příčina. A aby člověk nosil punčochy, no, tak to je fajn, ale stejně to zase nic neřeší. Takže je to o tom mít radost, mít tu vděčnost a hlavně mít takový humor, ale i sami k sobě. Abychom se dokázali zasmát sami sobě. Jo? Ne nadávat si, ale prostě mít takový jako smysl pro humor a mít radost v tom životě a dělat i radost těm ostatním a zasmát se sami sobě. A třeba se nadchnout pro něco nového, jako třeba jít si bláznivě něco zahrát s dětmi. Jo, a to většinou slyším tu babičku, když ten děda jde tam dělat blbosti, jo, podívej se, a ty starý blázne a takhle, jo. No jo, ale to je přesně ono, že se uvolníme, že si to dovolíme a že prostě s těma dětma si hrajeme úplně bez jakýchkoliv zábran, bez všeho svobodně. A to je nesmírně cenná energie právě pro naše žíly a pro náš srdečně cenný systém. A právě to patří k létu. Takže setkávání s přáteli, chození, já nevím, na pivo, jo, který je taky hořký. No. Já teda jsem našla, já nepiju alkohol, ale před několika lety, málo, 3, 4 jsem našla Aperol, což je hořký likér.
1: Ano.
0: Nesmírně mi chutná. A tak to je jediný, co vždycky v létě, když jsme někde na návštěvě nebo prostě nějaká společenská událost, tak si dám tady tento hořký likér a je to úplně v pohodě. Protože po pivu těžknou nohy, že? Tak to. Ale samozřejmě pivo, jako pivo, české pivo, nebo to, co se tady vaří, není špatně. Špatně jenom to, kolik se ho vypije. Jo? Tak, ale to pivo má taky hořčiny, že jo, chmel je hořký. Takže prostě takové ty hořké chutě opravdu tomu člověku patří. Patří k létu a patří k srdci a k tenkému střevu.
1: Přesně tak.
0: Nevzdávejte.
1: To je len tu taká poznámka k tomu chmelu, že ten chmel je tiež opcia ako možnosť pre ženy napríklad. Dobre sa z toho spí, nemusia piť pivo, nepriberajú z neho, lebo väčšinou, keď si človek dá pivo, tak si dá aj niečo k tomu, si zahryzne a tým pádom vlastne sa ten viaže ten tuk. Ale ten chmel je výborná možnosť ako dobre spať a mať vitamín B a zároveň mať aj tieto všetky ukludňujúce látky a horčiny. A ešte o jednu takú zaujímavosť, pani Dagmar, neviem, či ste to vedeli, ale ja som čítala taký zaujímavý článok o pažitke, čiže o šnejdlíku, ako sa povie po česky, šnejdlík, áno? Ten,
0: no, sa tomu šnitlík.
1: Šnitlík.
0: Ja myslím, že to je z nemčiny.
1: Áno, šnitlauch, áno, šnitlauch. Áno, áno, presne tak. No, ale asi vieme aj poslucháči, o čom sa bavíme, čiže je to o pažitke, o šnejdlíku alebo šnitlíku, áno. A predstavte si, že čínska medicína mala vždy také, že ako čo vyzerá, tak je na ten orgán, čo je hruška, že je na plúca. Proste tie veci mali podľa toho tú asociáciu a naozaj to aj výskumy dokazujú, že to tak je, hoci to je smiešné, ale to tak. A predstavte si, že pažitka je reprezentantom ciev a koronárnych teda žil a ciev. Čiže vlastne to je vlastne ako keby tá rúrka, keď sa na to tak pozrieme. A pažitka má vynikajúci blahodárny účinok na našu krvnú sústavu, čiže vlastne podporuje elasticitu ciev a čistí a udržiava krvný obeh. Čiže toto sú tiež takéto fantastické veci a môžem vám povedať tiež taký recept, veľmi veľa pážitky, lebo nám bohate po 3 rokoch som ju tak, sa mi podarilo ju tak zveladiť, že máme obrovské množstvo tej pážitky, lebo mali sme vždy málo, tak keď si zoberiete viacej tej pážitky a na tehučko nasekáte, tak môžete z toho spraviť takú, ako taký dip, alebo takú nejakú, ako keby salsu, alebo teda takú, ako to povie, no,
0: To
1: takú
0: ako zálivku.
1: omáčku, áno, zálivku. A je to fantastické na buď cestoviny, alebo na, aj na niečo, nejaké mäsko kuracie, alebo aj na nejaké už tie nové zemiačky, už budú zňaťou. Proste je to vynikajúce. Nemusí tam byť vôbec mlieko, ako ste povedali, môže tam byť napríklad aj rozšľahané tofu, alebo tam môže byť napríklad aj, čo som ja mám veľmi rada, mám teda miesto mlieka, používam kyslú zakysanú smotanu, čiže vlastne tým zakysaním, tou fermentáciou sa tá laktóza lepšie spracuje. Takže vlastne toto je neuveriteľne veľa tých fantázií a táto pažitka aj do pomazánok, aj a dokonca aj niekto aj suší, nechutí lepšie mrazená, ale má tá pažitka niečo do seba. Takže to som chcela povedať ešte k tej pažitke.
0: No, to vám za to děkuji a představte si, že vlastně pažitka je první zelená naťová zelenina, která je vždycky k dostání na jaře, že jo?
1: No.
0: Pažitka, protože má první jako přirozený vitamin C a právě při takovým celkovým vyčerpání, jo, když už se fakt těšíme na to sluníčko, když nemáme tu imunitu, když jsme takový oslabení, tak ta pažitka úplně to je takový impuls, že to dodá právě tu esenci do celého těla a právě podporuje chuť jídlu, podporuje tvorbu těch trávicích šťáv, jo. A co také možná spoustu lidí neví, že je účinná i proti nějakým střevním parazitům. A pokud třeba máte vyšší krevní tlak, tak pažitka snižuje krevní tlak. Jo? A má právě ty protisklerotické, tak jak jste říkala, že vlastně jak je dutá, tak pomáhá dobrému průtoku krve. Má dezinfekční účinky, takže je protisklerotická proti těm sklerózovým plátům v těch cévách a dokonce v tradiční medicíně nebo v lidové medicíně vždycky, když byly nějaké velké štípance od hmyzu, já vím, že babička prostě natloukla tu pažitku, namazala, ono to štípalo jak blázen, my jsme řvali, ale za chviličku bylo po bolesti a po fleku a po štípancích.
1: Fantastické, fantastické.
0: Že jako opravdu i pažitka je takový zázrak na všechno a já jsem se teprve loni dověděla, někdo mi to řekl, že jí ty květy. Jo, to jsou takový fialový kvítky, jak vlastně vychází. To je vám tak dobrý, že si to prostě sype do salátu, ano. Tak jsem říkala to děkuji za inspiraci a začala jsem to dělat. Je to nesmírně dobré, nesmírně chutné. A pak, když jsem si to studovala, tak je to výborné právě, má protizánětlivé účinky, podporuje srdce, tenké střevo a podporuje duchovní růst, protože ta fialová barvička má jako zase nesmírně pozitivní účinek, jak se říká, pro naši duši. A když má někdo záněty nebo paradentózu, jo, tak jeden nebo dva ty takový ty kvítky, ty okolíky z té z té pažitky kvetoucí, když prostě rozžvíkáte, tak to, jak kdybyste nějaký lahodný oříšky žvíkali, tak za to sa taky moc přimlouvám.
1: Áno, áno, a tu len taká praktická rada, treba ju potom ostrihať, aby ona znova vyrašila, lebo keď ju nebudete strihať pravidelne, tak ona vám hneď pôjde do kvetu a moc si ju neužijete, čiže vlastne ja už mám takú vypracovanú metódu, že ju ostrihám a potom ona sa ešte chuderka ešte raz ako posnaží do toho kvetu, a potom už ju nechám odkvitnúť a potom zase v jeseni znova to ešte jedno kolo spravíme. No. Takže to je z takej praktickej stránky. No.
0: Jo, takže jako opravdu my můžeme ty nejobyčejnější věci, ty nejjednodušší bylinky prostě mít v květináči a rozhodně se nemůžeme vymlouvat, že prostě nemáme, že nemáme peníze, že nemáme čas. Prostě kupte si pažitku nebo vypěstujte si pažitku v květináči a ona vám krásně i přes zimu je, jo? A když si ji pak dáte třeba na okno někde, kde svítí hned to první jarní sluníčko, tak ona vám vyraší raz, dva, tři šup.
1: No, to je výborná vec, Uzaj. A ešte ma napadla tá rukola, tá je horká, a tu máme no. Tiež, a môžem povedať, že som ju zasadila jednorazovo, mám ju tretí rok, lebo tie staré korene som nechala v zemi a predstavte si, oni rašia. Čiže vlastne naozaj to prezimovalo a prvá rukola už je na svete, je neskutočne horká a taká silná, pálivá. A je to tiež fantázia, pesto robím. Ja som si tak zvykla, že mám jedno pesto s mandlami pomletými, jedno pesto s lieskovými, jedno pesto s tými klasickými orechami, áno. A s tými orech kráľovský, čo je, to je ten vlašský, áno. Takže vlastne to som si zvykla, no a preto to dávam do pozornosti, že či už je to tá rukola, alebo ešte tá taká tá malá, ako sa to volá, oni to volajú, že krese, to je, neviem si spomeniť po slovensky a po česky.
0: Polníček?
1: Ne, polníček to je, a polníček to je samostatná kapitola, to je výborné na krv, veľmi veľa má toho zeleného farbiva, je to skvelé, je to na jar, je to taký balzám na to naše vypráhnuté telo po zime. Ale toto je tá, nie že zeřícha stále, to je, ja sa na to pozriem, je to proste, v tých kvetináčikoch sa to používa na ostrihanie do semienka. Semienko sa zaleje, niekto dáva aj dokonca na mokrú vatu tie semienka a potom z toho vyrastú tie maličké klíčky zelené.
0: Myslíte?
1: Áno, tak je to žeřicha, no, tak. A po slovensky, neviem, ako sa to povie po slovensky. Je to proste, v Rakúsku je to Nemecku, po nemecky krese a po česky to je žeřicha, že? A to bude, tiež to má nejaký názov po slovensky, ja sa na to mrknem, to je hamba. No, a to môžete strihať na okne, môžete to mať na parapete a je to vynikajúce, je to také horkasto pálivé, kvôli tomu to hovorím. Áno?
0: No, ono totiž, já jsem teď měla několik kurzů po sobě, dělám kurzy vaření pro moje klienty v ročním vedení a někdo mi říká, to mi nedávej na talíř, to je hořký, jo? Jako myslím tu rukolu. A já jsem říkala, že to je tak výživný a ono se to používá za přírodní afrodiziakum, jo? Že to podporuje tou svojí jemnou takovou tou hořkou a špálivou chutí právě to srdce, tenký střevo, jo, a takový to podporuje to libido. A tak hned si to vzali, takže si vemu aspoň jeden nebo dva kousíčky. A jsem se tomu smála, že záleží, jaký se k tomu dá příběh, jo.
1: Ano.
0: Jako je, ne, je to tak a to jsou velmi bohaté lístky na vitamíny A, B, kyselinu listovou, já nevím, vápník, fosfor, draslík, hořčík, jo, má to karotenoidy, ty flavonoidy a je tam chlorofil, je tam vláknina, prostě je to úplně, úplně fakt jako top. A právě to by měli jíst lidé, kteří třeba mají zlomenou ruku nebo nohu nebo cokoliv zlomenýho, tak aby se jim dobře a rychle prostě spojili a zahojili kosti.
1: No, takže, prepáčte, tu len povím, tak se to volá žerucha. Aha. A představte si, že ta žerucha alebo ta žeřicha, alebo tá krese, tuto po nemecky, obsahuje nielen to, čo ste vymenovali, ale je bohatá aj na jód. Čiže vlastne to sú také tiež, ako sa povie, pikantérie, alebo také len nuancy, o ktorých teraz rozprávame, ale nesmierne dôležité pre metabolizmus a pre náš celý zdravotný stav.
0: No a samozrejme majú málo kalórií, že sa po nich ako ne.
1: Áno, áno, aj to, ale je to také pikantné. To sa s tým môže variť naozaj do rolád a do, kto varí
0: Presne.
1: častejšie, alebo posypať len chlebík, taký dobrý maslový chlebík,
0: No.
1: alebo proste to je zdravé, že? No.
0: To prostě zdravé. No a ještě takový jako úplně největší benefit, že se v poslední době považuje za protirakovinou potravinu nebo za protirakovinou prostě zeleninu.
1: Ano.
0: Protože právě má spoustu těch vitaminů, minerálů, jo, a prostě pomáhá odvádět z těla ty metabolické zbytky, pomáhá játrům, takže se je považovaná za jednu z protirakovinných potravin.
1: No a to vlastne vyplýva z toho, že nielen, že pomáha tým jatrom, ale štartuje celý metabolizmus. Čiže vlastne to sú tie jarné byliny, ktoré by mali po zime čistiť tie nánosy. Áno.
0: Jo, takže dá se říct obyčejná rukola, ale já bych řekla neobyčejná rukola.
1: Áno. Áno, a tiež odporúčam strihať tie lístky čím skôr, keď vám vyrašia, alebo potom je do kvetu. A už to nie je také príjemné, lebo u tej pažitky sa ten kvet môže jesť, ale zase sa vám nerozmnoží tak, ako by ste možno chceli. A tá rukola má ten kvet, no ja ho teda nejem. No niekto možno, že si naseká do šalátu, ja neviem, ale to už potom není ono. Tie lísky už nie sú také chutné, to už potom nie je ono. No.
0: To není ono, jasně, dobře.
1: Takže sme tu na... Navarili, napiekli, no a teraz máme takých 5 minút na rezume. Nech sa páči.
0: Minutná rezime. Léto je nádherná doba, je to doba dovolených, je to doba toho, že si to můžete dovolit. Takže opravdu, buďte co nejvíc venku. Dívejte se na tu krásu kolem sebe, jak to všechno kvete. Zastavte se a pozorujte třeba včeličky nebo broučky nebo čmeláčky. Pozorujte tu přírodu, protože za chviličku to bude zase pryč. A užívejte si ten nádherný čas toho jara, které přechází teďka v začátek léta. A buďte co nejvíc venku, choďte do parku, do lesa, nebo buďte na zahradě, nebo pracujte na zahradě. A právě léto je o tom, že se tak jako má co nejmíň vařit. Takže právě veškeré saláty, ať už ledový salát, ať už čínské zelí, ať už klasický zelený salát, jo, nějakou dobrou zálivku na to. A k tomu třeba kousek tofu, tempehu nebo vajíčko, pokud jíte. A úplně to stačí na takový odlehčený jídelníček. A právě tady tyto věci nesmírně podpoří srdce a tenké střevo. Takže já vám moc přeju, abyste si krásně užili léto a abyste na něj zase vzpomínali celou dobu, než zase bude to další léto.
1: Tak ja ďakujem veľmi pekne za tieto krásne slová, milá pani Dagmar. My ešte budeme natáčať leto 2, leto 3 určite, lebo to leto má niekoľko dielov v tých našich rozprávaniach, takže toto bolo skoré leto a treba si ho užiť ako každú časť roka, presne ako ste povedali, lebo treba žiť teraz a tu a si to vlastne dopriať a užiť si, ako sa povie, tu pestrosť, tú škálu, čo nám ponúka matka príroda. Vychutnať si to, zúčastniť sa na tom, ako presne tá príroda má tie fázy, ako ich ponúka, ako sa nám natrča, ako sa nám vyslovene, až by som povedala, pozri, zober, ano, a rob niečo z toho. To sú fantastické veci. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie na natáčanie. S vami, milí poslucháči, sa lúčim, ako aj s pani Dagmar. Majte sa pekne, pani Dagmar.
0: Áno, ďakujem, krásny deň.
1: A zo štúdia ATV od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne, milí poslucháči. Doprajme si krásne jaroletné dni, skoré leto a budeme sa počuť do skorého počutia. Majte sa pekne.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

0: jeden.
1: My se tady koukneme na témata, která tu leží od našich diváků. Diváci pokládají rozmanité otázky ve skupině Zákony bohatství na Facebooku. Milí diváci, pokud tam stále nejste, určitě se přidejte, můžete nominovat i hosty. A první otázka, která se nabízí z nejvíce hlasy. Sledujete, pane profesore, Epstein Files? Sledujete tuto kauzu? Co si o tom myslíte? Co vy na to?
0: První věc, která vás napadne, je absolutní míra zvrácenosti elit, jejich životních postojů, jejich tužeb a toho, co dělají. Promiňte za výraz, ale je to k zblití. A můžete to zakrývat jakýmikoliv náboženskými rituály a vším ostatním. Je to projev zvrácenosti a morálního úpadku. Druhá zvláštnost. Publikujete materiály o účasti na Epstein Files, ale pouze o některých lidech. Jiná jména jsou začerněna. I v těch dokumentech, které publikovalo americké ministerstvo spravedlivosti FBI. Položíte si otázku, no proč tam máte například jména, které se týkají britské královské rodiny? Týkají se některých významných představitelů, jako Bill Gates a podobně. Ale na druhé straně nemáte tam jiná jména. Jména lidí například, kteří jsou dneska preferováni vo vazbě na projekty umělé inteligence, jako je v oblasti Palantíru, nebo Antropiku, nebo OpenAI a podobně. A taktéž nemáte tam jména, která by se rozhodně asi objevila, kdyby šlo například o představitele Izraele nebo jiných zemí. No a vy si pak položíte otázku, proč selektivní publikování jmén. Kromě jiného geniální byl výrok amerického šéfa FBI, který prohlásil, no, jde o tak významné osoby, že žádné trestní stíhání nebude v žádném případě. Takže zůstávají beztrestní. No a jestliže tohleto se objeví, pak máte přímo na jazyku, no kurňa, vždyť je to dvojitý metr. Jeden může dělat zvrácenosti a nic se mu nestane, druhý bude potrestán za drobné maličkosti nebo sdílení internetových porno a podobně. No ale když se tak podíváte na jiné věci, a to byla kauza Belgie, Dutroa, kde taky šlo o pedofilní síť, do které byly namočeny významní politici a nejenom z Belgie a podobně. A opět všechno bylo tak potichonku, polehonku zameteno pod koberec. Ovšem Dutroa nezabili a Epstein na to doplatil. Tedy pokud neplatí konspirační teorie, že mu bylo umožněno utéct a jeho smrt byla pouze kašírovaná. No, tohle to všechno ale ukazuje jednu zvláštnost. Byla to léta, kdy se děli tyhle ty zvrhlosti. Dělo se to s plným souhlasem tajných služeb, minimálně Mossadu a CIA. Používalo se to na vydírání politiků, ale otázka zní, jestliže ti politici byli vydíráni za své zvrhlosti a obcování s vyletilými a podobně, tak jaký je morální profil těchto politiků, kteří jsou lídry světa? No a jestliže je to pouze otázka toho, že byly nalezeny materiály o nich, tak kde je jejich morální kompas? Kde je jejich postoj, kdy tím, že se stávají veřejnými činiteli, by měli být přece vzorem v základních kriteriálních hodnotách lidské společnosti? Nebo jsou spíše vzorem pedofilii a zvrácenosti? A pak tedy ta společnost na jedné straně má brát tyhle ty lídry jako všechno dokonalé, které vede tu společnost? A nebo je berete jako zvrhlíky a pedofily, kteří bohužel svou moc použili pouze na to, aby činili volný průchod svým nejnižším pudům? No a to se pak potom položíte otázku, no tak proč jedni ano, druhý ne? A proč něco se uvolní a něco se neuvolní? A jaký je zámysl zlikvidovat jednu část lídrů, abyste vytvořil prostor pro nové lídry, například v oblasti firem zabývajících se umělou inteligencí nebo digitálním světem nebo podobně?
1: Pane profesore, moc děkuji za vaši odpověď. Co vy na to, diváci? Jak si odpovídáte na danou otázku? Děkujeme za vaše komentáře i za sdílení dál. Pane profesore, to, co jste povídal, naznačuje že Donald Trump, prezident Spojených států amerických a jeho administrativa v tuto chvíli tedy reguluje v rámci svých politických zájmů jména osob, které bychom měli znát a jiné naopak dál skrývají. Myslíte si, že tohleto je i jeden z dominantních důvodů, proč Donald Trump ztrácí v Americe svoji popularitu?
0: Řeknu takhle, v 90. letech, když by zúžil politický boj v Ruské federaci, ještě za prezidenta Jelcina, tak se používala takzvaná metoda kompromat. Kompromitující materiály, kterými byly odrovnáváni nevhodní političtí lídři, kteří se publikovali o nich skutečné nebo neskutečné materiály a podobně. Tohle to zůstává jako koncept, který používá hlavně Mossad, ale i další speciální služby, jako je NSA, CIA a podobně. Jestliže máte kompromitující materiály na daného politika, no tak ho nezlikvidujete, protože to by nebylo rozumné, ale máte na něho nátlak a on bude plnit to, co třeba. Jsou dvě možnosti. Buď si toho politika koupíte, no což stojí ovšem hodně peněz. Nebo ho dostanete do kompromitující situace, ke které máte důkazy, což je neporovnatelně levnější. V takovém případě politik má pouze dvě možnosti. Buď se zviditelní jeho zvrhlé profilové charakteristiky, anebo bude plnit příkazy, které dostává. No a jak vidíte, podle činnosti a kroků mnohých politiků na různých vrcholových úrovních, tak činí to druhé. No a jestliže tyhle ty kompromitující materiály ještě okořeníte tím, že jim umožníte přístup k financím a zbohatnutí a podobně, no tak pak se už vůbec nemusíte divit, že ti politici z rozhodující části podlehnou k této faustovské dohodě, podlehnou vábení, ukojení svých pudů a zabezpečení peněz. No a pak máte před sebou Epstein Files a pak se to použije jako nátlakový prostředek. Samozřejmě vzniká otázka, nakolik ty zvrhlosti se týkaly všech, nebo se týkaly pouze úzké skupiny a všechno to, co byly jako výpovědi svědků o v rituálních vraždách a pojídání o vnitřnosti a podobně, tak se to týkalo pouze úzké skupiny největších zvrhlíků. Ale na druhé straně, když vezmete otázku adenochromu, získávání adenochromu, obrovského počtu dětí, kteří ročně mizí, nikdo neví kam. A víte, že adenochrom se nejlépe získává z dětského organismu, který je totálně vystresováno na maximum, tak pak ten adenochrom je skvělý. No a když o tom vidíte úplně otevřeně mluvit takzvané hollywoodské celebrity a podobně, různé jiné celebrity a podobně, no tak pak si uvědomíte, že Epstein Files je pouze vrchol ledovce. A celý ledovec zvrhlosti západní společnosti je nepředstavitelně veliký a konec konců není to pouze droga, fentanyl a podobně, ale je to morální úpadek minimálně elit, které řídí tuhle tu takzvanou vyspělou společnost. Já mám někdy pocit, že ta vyspělost se měří mírou degenerace a pedofilie, která vládne u vládnoucích elit.
1: Děkuji moc za vaši odpověď, pane profesore. Mimochodem, tato verze, kterou jste vypovídali, je uvedena na webech a Google jako konspirační s Adrena. Nevím teďka, jak se jmenuje ta substance. Nicméně, chtěl jsem vám říci i divákům, nevím, jestli jste viděli film Substance s Demi Moore, tak tento film přímo naznačuje a ukazuje určité praktiky. Takže je to stále předmětem velkých debat.
0: Je to pouze náhoda.
1: Takže diváci, jestli jste to zaznamenali, dejte vědět. A my se přesouváme s panem profesorem k tématu Írán. Je tady otázka, která sklidila váš velký ohlas, diváci. Írán, pane profesore, stanete stopkou Západu? Jak vy vnímáte aktuální situaci na Blízkém východě, chování jednotlivých zemí Západu, včetně teda reakce Východu?
0: První věc, kterou si musíme uvědomit, nemluvíme o Iránu, ale mluvíme o ose odporu. Osa odporu obsahuje několik subsystémů. Jednak je to sám Irán, pak jsou to šíitské milice v Iráku. 250 tisíc bojovníků. A pak je to další část a to jsou známí Hutiové na pobřeží Adenského zálivu. A pak tady máte skutečnost, že ve světě je 250 milionů šítů. A pak tady máte Hizbalah v Libanonu, šítský Hizbalah, který je taky součástí osy odporu. A ta osa odporu se staví zásadně proti velkému Izraeli a proti dominanci Spojených států na Blízkém východě a tomu, co se děje v Gaze. Což je genocida, může si pan Netanyahu vykládat cokoliv, je to genocida nejhnusnějšího způsobu. Totež se začne dělat i v Libanonu, jižním Libanonu kolem řeky Latány. No a s tím souvisí další klíčová otázka. Samotný Irán, proč jim tak vadí? A vadí jim desítky let. Není to pouze proto, že již v blahé paměti za prezidenta Cartera, kdy došlo k převratu v Iránu a iránští revoluční gardy se schomocnili několika desítek rukojmích na americké ambasádě a prezidenta Cartera to stalo vítězství v dalších volbách a tak dále. A nebo je to tak, že desítky let rokujete s Iránem a když rokování spějí k rozumnému konci, tak na ně zaútočíte válečně. A nezapomínejte na představu Velikého Izraele od Nílu k Eufratu. A nezapomínejme prosím na to, že iránská civilizace je tady tisíce let. Je to civilizace založená na homogenní státní struktuře, na náboženství, na filozofii, na historii. No a najednou přichází někdo, který prohlásí, že tak to zničíme, vymažeme tuhletu tisíciletou historii, zničíme tenhle ten stát, vrátíme ho do kamenného věku a podobně. No a když pan prezident nám prohlásil o tom, že je zbombardujeme do kamenného věku, tak jsem si vzpomenul na jistého jiného amerického prezidenta, který v roce 68 prohlásil, že zbombardujeme severní Vietnam až do doby kamenné. No a jak skončili Američané ve Vietnamu, jistě všichni víte. A nakonec vítězství tanku Lidové fronty osvobození, který dorazili do Saigonu, dnešního Čínala města, v dubnu 73 bylo závěrečným expoze americké přítomnosti jižní Vietnamu. No a tohle to je jako kdyby byl někdo nepoučitelný. Opět bude vyhrožovat zničením civilizace, vrácením do kamenného věku, kompletním vymazáním z povrchu planety. No a jak by se líbilo Američanům, kdyby někdo jiný na jiné straně prohlásil, no víte, máme dostatek prostředků, raket i všeho ostatního, abychom vymazali Spojené státy z povrchu planety. Opět by to bylo chápané jako totální projev agresivity, válečnictví a tak dále. Jedna strana může a druhá strana nemůže. A kromě toho uvědomme si dvě věci. Pan Chamenei předpokládal útok Američanů a Izraelců na Irán léta. Proto připravili decentralizovanou strukturu řízení odporu v Iránu. Dekapitalizace některých iránských představitelů nezničila iránský stát, iránskou společnost a podobně. Příprava obrovských podzemních prostor, kde se umístily rakety, odporovací zařízení a podobně, znamenalo, že iránské vedení velice dobře tušilo, že dojde ke konfrontaci dřív nebo později. No a samozřejmě pak vznikla otázka, a co všechny ty arabské země kolem Iránu, které umožnili Američanům, aby měli na jejich území základny pod heslem dovolíme vám základny a vy nás budete chránit. A nejvýznamnějším výsledkem iránského konfliktu zatím je skutečnost, že arabské země poznali, že Američané nebudou chránit. Budou chránit vlastní zájmy, ale ne zájmy Saudské Arabie nebo Bahrajnu nebo Kataru nebo dalších zemí arabského světa. No a s tím souvisí další klíčová otázka. Do popředí extrémně vystupuje již několik let otázka námořní logistiky energetických médií. Možná si málo kdo uvědomuje, že jestliže základem 90. letech systému Just in Time na planetě byl především převoz komponentů a finální výrobků, v současnosti velká část námořní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, kapalného LNG, nebo vlastní ropy, nebo ropných produktů a podobně. ale tehdy se ukázala obrovská zranitelnost některých dopravních tras. Například trasa přes Panamský průliv. Jednak dochází vysychání, které způsobilo, že se ponor lodí musel snížit, a jedna Čínská lidová republika koupila dva přístavy na obou konci Panamského průlivu. Pak se ukázal problém s Adenským průlivem a Suezem. Hutiové velice intenzivně zamezili přejezdu lodí a lodní dopravy. Pak se ukázal problém s Hormuzským průlivem a teď musí tankery oboplouvat přes kolem celé Afriky, kolem mysu Dobré naděje. A zároveň objevuje se nová významná dopravní trasa, Severní mořská cesta. Takže čirou náhodou státy na to vykládají, že Baltické moře je jejich moře a musí zamezit využívání Severní mořské cesty a musíme se připravit na válku v Arktiku a podobně. Čili provázanost světa vedla k tomu, že extrémně stoupal význam námořní dopravy. Ale zároveň extrémně se zvýšily i citlivá místa námořní dopravy. A kromě jiného je tady ještě druhý aspekt, a to jsou podmořské kabely, které umožňují obrovský přesun dat. Víte, že na dně Hormuzského průlivu je 7 klíčových informačních kabelů v hloubkách kolem 80 až 200 metrů a tyhle ty kabely zabezpečují propojení finanční operace, obchodní kontrakty a všechno ostatní v řádech desítek a stovek miliard dolarů. Něco podobného, jako je na dně Baltického moře, nebo jako je na dně moře kolem Velké Británie. A najednou se ukázalo, že ta společnost na jednu stranu se obrovsky technologicky posunula, ale extrémním způsobem zvýšila vlastní zranitelnost. Energie, informace, média a všechno ostatní. A tohle to se teď skoncentrovalo právě ve vazbě na iránskou krizi, Hormuzský průliv a Adenský průliv. A najednou zjišťujeme, že vlastně ten svět má několik velice citlivých solar plexus.
1: Děkuji moc, pane profesore. Milí diváci, napište, jak to vidíte vy a děkujeme za sdílení. Tady navazuje otázka na to, co jste povídal, pane profesore, od Martina Juzla. A obnoví USA svoje základny v Perském zálivě nebo se z oblasti bude muset stáhnout?
0: Je známo vyjádření například představitelů Saudské Arábie a i některých dalších arabských zemí, že vlastně nechtějí tyhle ty válečné základny, protože ty způsobili, že jim Irán zničil jejich ropná těžebná zařízení, zpracovatelská zařízení a podobně. A obnova těchto zařízení potrvá 3 až 5 let, takže prosím vás, zapomeňte na optimismus, že když otevřete Hormuzský průliv, všechno se vrátí do normálu. Nevrátí se do normálu. Minimálně několik let. Druhá skutečnost ukazuje se velice jasně, že finance Spojených států neumožní obnovu těch základen v arabském světě. Konec konců, kdyby tam nebyl výrazný tlak Izraele, tak by se už Američané dávno stáhli. Ale máte tady jeden významný symptom. Před 2 týdny publikovali Spojené státy novou strategii příštího uspořádání světa, kterou vypracovali pod vedením Trumpových lidí. A ta strategie obsahuje klíčové zájmy Spojených států. Takže to vyjmenuji. Grónsko, Kanada, Spojené státy, Mexiko, Střední Amerika, Venezuela, Kolumbie. Nic víc, nic méně. Znamená to tedy, že neuvažují se svou angažovaností v oblasti arabského poloostrova a podobně. A co takhle Austrálie a Nový Zéland a další části světa? Ukazuje se totiž i samotné Spojené státy mají omezené možnosti. A v tomhle ohledu je plně pochopitelné, že se soustředí na tzv. Oblast blízkého zájmu. Proto i tzv. Návrat Monroeovej doktríně je jenom upravená Monroeova doktrína, která odpovídá reálným možnostem současné americké společnosti. A kdybychom mluvili o těch 18 faktorech, které charakterizují katastrofální stav americké ekonomiky, tak to by bylo na dlouhou diskuzi. A v tomhle ohledu je zřejmé, že Spojené státy nebudou mít dost prostředků na to, aby úplně obnovili od základu americké základy na Blízkém východě. Spíše, jak znám, Američané se to pokusí udělat jinak. Poskytnou nějakou materiální pomoc, ale budou doufat, že to za ně udělá někdo jiný. To znamená, pokusí se navrátit arabské země, aby jejich zájmy zabezpečovali na Blízkém východě sami s nějakou zbrojní pomocí a podobně.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Hanka Bánomová se ptá, myslíte si, že si je Írán vědom toho, že byl touto válkou záměrně zapojen do plánu pro vytvoření světové energetické a potravinové krize?
0: Írán se pokusil tomuto vyhnout. Udělal všechno pro to, aby to nenastalo. Proto ta jednání vlastně spěla k rozumnému konci, který byl přetržen tím, že Američané a Izrael zaútočili. Írán nechtěl tuto válku. Ale na druhé straně si Írán i iránské vedení i obyvatelstvo uvědomuje, že to je válka existenční. Nebo si opravdu myslíte, že Irán se nechá rozdělit na 6 etnických území, rozbít kompletně a pak vytvořit loukové státy, kde budete mít Balučistán a budete mít kurdskou část a budete mít čínskou část a podobně? Nepřipomíná vám to pokusy Evropské unie rozbít Ruskou federaci na soustavu několika států, které budou jako kolonie fungovat a odevzdávat bohatství pro evropské lídry, jako je Velká Británie, Francie nebo Německo? Nevidíte stejný rukopis, který nutí tyhle ty státy, aby si uvědomili, že je to ne válka obyčejná, ale je to válka existenční. A v téhleté existenční válce již neplatí normální pravidla obyčejné války. V této existenční válce platí pravidla buď přežít a zvítězit, nebo zemřít a padnout. A v tomto ohledu já jsem sám zvědav, jestli si Američané myslí, že Irán padne na kolena, protože prezident Trump prohlásil. Ostatně prezident Trump přesně připomíná tu českou pohádku, potvrdí, co jsem odvolal a odvolávám, co jsem potvrdil. Tak v tomhletom ohledu skutečně ten Irán si je vědom existenční války. A jak se říká, tisíc let tady Irán byl a tisíc let tady Irán bude. Jestli se to líbí americké administrativě nebo ne, to je jejich problém. Ne problém Iránu. Nebo jste opravdu zapomněli, jak se střídali různé říše na území Iránu. Ale Irán vždy existoval, jestli vezmete sasánovské období nebo období perské, nebo pak vezmete další a další období, vždy Irán přežil. A přežil tisíce let. Takže v tomhletom ohledu by měli američtí představitelé studovat historii, no ale jak je známo, zůstali intaktní historickému poznání, tak můžou přijímat neprojištní řešení.
1: Děkuji moc znovu za vaši odpověď, pane profesore, vám dívá se za sdílení. Otázka, která mi z toho vyplývá. Donald Trump, americký prezident, ztrácí na popularitě a oblibě v Spojených státech amerických. Poslední průzkumy mu přisuzují nějakých 30-40%, dokonce spoustu republikánů se proti němu staví jeho rozhodnutím vstoupit do Iránu. Vy se tady, pane profesore, naznačoval, že tahle ta válka je trochu jinačí, než Spojené státy vedly v zahraničí nebo v zámoří. Právě i reakcí východu. Zvažují se různé vojenské základny, stáhnutí amerických vojsk a tak dále. Je podle vás v tuto chvíli tato válka Rubikonem ve smyslu toho, že opravdu otěže přebírá Čína a východ? Že i ta určitá reakce Iránu na americkou agresi je poměrně dosti sebevědomá. Jak v tomhle tom čtete? Co zároveň můžeme čekat od Spojených států amerických ve spojení s klesající oblibou Donalda Trumpa?

0: obrovskými investicemi, ale potrebuje Irán ako klíčovej logistickej úzel, ako klíčovou křižovatku severo-jižní a východo-západní. Tretí vec. Zbraňové systémy dodávali i Rusové, i Číňané Iránu. Konec koncu víte, že uspiel v mnoha věcech, dostáva i informace podle všech náznaků ze satelitních systémů čínských i ruských. A v podstatě Rusové i Číňané chápou Irán jako klíčové pole, které znamená převrat příštího směřování světa k multipolárnímu světu. V tomto ohledu dokonce existují analýzy, které tvrdí, že Irán vlastně, vzhledem na to, že BRICS je takovej trošičku mrtvej chrobrouk, takže Irán stojí na čele boje za multipolární svět. A v tomto ohledu je dlužno si uvědomit, že skutečně těch 250 milionů šítů po celém světě není zanedbatelná skutečnost ani síla. A z tohoto hlediska vemte další věc. Jestliže si mysleli Američané, že lehce zvítězí v Líbii a zvítězí v Iráku a Afganistanu a podobně, tak ve všech případech zabředli do dlouhé vyčerpávající války, kdy nakonec se museli stáhnout a museli se stáhnout podobně jako z Vietnamu. A víte proč? Protože americká společnost neunesla obrazy naskládaných amerických mrtvých vojáků v černých pytlích, které odvážely vrtulníky na transport do Spojených států. Proto Pentagon striktně zakazuje jakékoliv obrázky mrtvých amerických vojáků. Proto na jedné straně Pentagon poskytne i médiím, i umělcům v obrovské množství prostředků, ale pod podmínkou, že nebudou zobrazovat mrtvé americké vojáky. A v tomto ohledu, když vezmete i 50 tisíc vojáků, které shromáždil Trump před Iránem, tak to nebude mít žádnou cenu, když vezmete, že jenom milion dobrovolníků se přihlásil do irácké armády. A kromě jiného, jako kdyby všichni zapomněli na jednu drobnou věc. Zničení dívčí školy a 163 mrtvých děvčátek vedlo k tomu, že jejich příbuzní prohlásili, že se stanou mučedníky, kteří se pomstí za zabití jejich dcer. 163 mučedníků, kteří nehledí na obětování vlastního života, ale kteří se rozhodli pomstit. Opravdu si myslíte, že k žádné pomstě nedojde? Nebo si opravdu myslíte, že Irán klekne, protože pan prezident Trump prohlásil, že je vrátí do kamenného věku a zničí je za jeden den a podobné nesmysly? A nebo prezident Trump neví, jak uniknout z iránské pasti bez ztráty, jak se říká, desítky, takže se to pokusí nahradit tím, že udělá invazi na Kubu, aby se zapomnělo na debakl v Iránu? A jedna drobná poznámka. Všechny válečné operace v Iránu připravovala umělá inteligence. Ano, byl to ten systém Talasa, který měl umožnit úplně dokonalé plánování operace použitím umělé inteligence. Myslíte si, že náhodou Palantir nebo Anthropic teď velice opatrně zvažují, co dál, i s jejich novým programem Mythos? A nebo si opravdu myslíte, že podle to všechno je čirá náhoda a že modelování pomocí umělé inteligence nejenom nevyřeší válečné problémy Spojených států, ale spíše jim zadělá na úplně novou kvalitativní úroveň? Pravda, můžeme být taky konspirátory a prohlásíme, propojení systému Talasa oddělených jednotlivých systémů zbraňových systémů Spojených států pomocí programu Mythos povede k vytvoření Skynetu. A už jste najednou u Terminátora a všeho, co následovalo pak. Ale zatím to ponechme filmovým tvůrcům. Ovšem snaha propojit jednotlivé využívání umělé inteligence v námořnictvu, letectvu i pozemních silách Spojených států propojením Talasy a Mythosu je bohužel na programu dne.
1: Děkuji znovu, pane profesore, za vaši odpověď. A nemohu se zbavit pocitu po tom, co jste povídal o množství zastoupení šítů ve světě. A nemohu se zbavit pocitu, jestli ve skutečnosti není tento konflikt jenom pokračováním náboženských válek, protože na jedné straně tedy vidíme šíty, na druhé straně vidíme určité zastoupení sionistů a zároveň jsme také sledovali, jak někteří náboženští představitelé posvětili bombardování Iránu a Donaldu Trumpovi přímo v Bílém domě. Tyto fotky se objevily na sociálních sítích.

0: Je tato moje úvaha scestná, pane profesore? Je to už moc, nebo tam je i nějaká náboženská souvislost?
1: Je tam nepochybně náboženská souvislost v několika rovinách. První rovina skutečně ti náboženští vůdcové a tam taky nejmenovaná ministrině pro náboženství posvětili kroky Trumpa v Iránu a bombardování a všechno ostatní. Je to boj se zlem. A pak tady máte další věc, to jsou protestantští sionisté, kteří lobují za tvrdé zničení Iránu a podřízení arabského světa sionistům a tak dále, kdy vidíte sami, jak obrovský vplyv tahle ta skupina protestantských sionistů má ve Spojených státech, v kongresu, senátu, ve vládě a podobně. Pak je tady samotná představa, kterou velice intenzivně propaguje nejenom Netanyahu, ale uvědomte si, že 72% izraelské populace podporuje genocidu v Gáze a útoky na Irán, takže spíše je to celkové společenské povědomí o boji za veliký Izrael, od Nilu k Eufratu. Opět je to jakoby náboženská strategie založená na Talmudu a na Tóře a na všech závěrech a tak dále. No a největší paradox na tom všem je to, že já si vzpomenu na vyjádření jednoho významného izraelského historika z Jeruzalémské univerzity, který po letech výzkumu rozkryl zajímavou závěru. Izraelité nebyli v egyptském zajetí, neputovali 40 let po poušti, přišli na území Palestiny, které bylo lidu prázdné, protože gigantické zemětřesení 300 let předtím zničilo všechno obyvatelstvo a města, ale protože to bylo třeba chápat jakožto vyvolené území, tak vznikly všechny ty téze o vyvolenosti izraelského obyvatelstva v Palestíně a podobně. A to prosím pěkně byly závěry izraelského významného historika z Jeruzalémské univerzity. Takže pak si položíte otázku, proč například americký minister obrany Hexet má vytetovaný jeruzalémský kříž na prsou a podobně. No a někdo by prohlásil dokonce, je to druhá kruciáta. Ale to vysvětlení je velice prosté. Podle Talmudu a židovských historických nápisů snaha vyvraždit Izraelity v Perzii vedla k tomu, že Amalek, jakožto Šáhův hlavní představitel, který chtěl vyvraždit Židy, se stal stělesněním zla. A všichni ti, kteří nesouhlasí s těmito věcmi, jsou přírozenci zla a Amaleka, takže musí být vyhlazení. No a tohleto je skutečně bohužel věc, která se objevuje, i když v mainstreamových médiích se o tom potichonku nemluví, ale ve skutečnosti sehrává svou klíčovou roli. Konec konců víte stížnost amerických vojáků na to, že jim velitelé říkali, že je to vlastně svatá válka, prezident Trump je nový mesiáš a má vytvořit nové velké Izrael a oni jsou bojovníci proti zlu. Takže asi to nebude jenom konspirativní teorie.
0: Co vy na to, diváci? Napište nám a děkujeme za sdílení. A pane profesore, vám děkuji za odpovědi. Já se trochu vrátím na začátek našeho rozhovoru. Začínali jsme Epstein Files a vy jste tam zmínil, že tyto materiály, které se zveřejňují ve Spojených státech amerických, naznačují spolupráci CIA a Mossadu. A objevilo se mezi zveřejněnými účastníky nějaké jméno, které vás vyloženě překvapilo, nebo které vám najednou zapadlo jako pucle do celé té skládanky? Vím, že jste zmiňoval, že některá jména jsou začerněla z důvodu toho, že teda s tím asi politicky manipulují. Ale nicméně to, co víme dnes, je tam někdo, kdo vás opravdu překvapil?
1: Já bych řekl ani ne. The Epstein Files bohužel obsahují obraz morálního úpadku současných elit ve světě. Dokonce bez ohledu na národnost. No a já si vždycky vzpomenu v této situaci na jeden veliký výzkum, který dokonce financovala paradoxně církev v Ruské federaci. No a byl to veliký historický dokument, který se zabýval, proč padla Byzantská říše. Ten materiál dokonce existuje jako video, je to nesmírně zajímavý, hodinový výzkum historiku a všeho ostatního. A závěr byl zajímavý. Byzantská říše padla ne proto, že Turci porazili u Manzikerty, že je dobili nakonec celé území Byzantské říše a podobně. Ale padla proto, že většina obyvatel ztratila chuť žít. vzhledem na korupcii, morálny rozvrat, pedofílii, elit, totálne stracenie a zhroucenie spoločnosti etických, morálnych princípov a podobne. Samozrejme by ste řekli, jo, to si pravoslavní církev tam, jak si říká, tešila sa sama z toho, aby ukázala zvrácenosť západnej spoločnosti. Ne. Tým je v tom, že jestliže skutečne tá spoločnosť je polecená amorálnosti, korupcii, strátou etických, morálnych princípov a všeho ostatního, tak skutečne môže nastať situácia, že převazná časť populácie pak i štrachy chutí žiť. A ja bych tu chcel upozorniť na jeden veľce zajímavý výsledek neurologického výskumu. Dokonce výskumu na Stanfordu, lekárske fakulte. Váš mozek spracováva obrovské množství informácií každý deň. Tie informácie sú třídené podľa emočne-logického kódu. Jenomže, a teď zní tá klíčová vieta, emočne-logický kód je odrazem morálnych, etických a mravných princípov spoločnosti, ve ktorej žijete. 90% ľudí bere tí morálne a etické princípy spoločnosti a 10% myslí úplne iným spôsobom. A když si uvedomíte, že základem dnešní spoločnosti sú peníze, moc, neodpovednosť a tak dále, tak se pak nemůžete divit k tomu, co se děje, čemu z čeho jste svědky. A proto všechno mě vede k jednoduchému závěru. Hlavním problémem současného světa je klíčové paradigma dnešní společnosti, hlavně té angloamerické. Peníze, moc, ovládání, neodpovědnost. No a k tomu paradoxně vzniká jako protiváha jiné, humanita, spolupráce, rodina, etika. No a jedna závěrečná poznámka. Na všichni se bojí umělé inteligence. A teď se říte, jak ztratíte pracovní místa, všechno ostatní. Ale zkuste se zamyslet nad jednou skutečností. Umělá inteligence v čínské společnosti se používá na odstranění třecích ploch v rozvoji společnosti jako celku. Nepoužívá se proto, abyste získal nový biznis, nový trh, nové peníze a podobně. Ne. Základem je rozvoj a harmonie společnosti. Je to konfuciánský princip, který vychází z významného čínského filozofa ze 4. století před naším letopočtem, který prohlásil, že vládce je odpovědný za to, aby zabezpečil pozitivní život elitu. A podívejte, k čemu slouží umělá inteligence, řekněme, v Spojených státech nebo v Evropě. A tohle to ukazuje na základní věc. Všechno to, o čem jsme mluvili, je ve skutečnosti souboj civilizačních modelů a jejich základních principů. A to, co vidíte teď kolem sebe, je souboj pěti civilizačních modelů. Dokonce existují výzkumy neurologické struktury, které ukazují, že kromě vašej imunitní paměti, vaší DNA, RNA, temného genomu a podobně, existuje ještě civilizační paměť, která je odrazem morálních, etických a mravných principů společnosti, ve které žili stovky našich předků. Zkuste se prosím zamyslet nad tímhletím fenoménem.
0: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, napište nám a děkujeme za sdílení. Trochu jste tam už i do tohoto stylu najel, my se blížíme ke konci rozhovoru a ten závěr je ilustrován otázkou od Olivie Veselé. Kdy podle vás, pane profesore, dojde ke globálnímu kolapsu společnosti?
1: Odpověď je prostá. Umožní nám to příroda. Příroda povede k tomu, že tahle ta společnost dnešní narazí na žulovou zeď. A rozhodne skutečnost, jestliže se znova domluvíme, budeme spolupracovat, kooperovat, snažit se společně přežít, tak jako před 24 tisíci lety, kdy se nakonec počet humanoidů lidského typu omezil na nějaký 2000 a přežili oproti neandertálcům jenom proto, že dokázali komunikovat, spolupracovat a tak dále. To je výzkum oxfordské skupiny. A nebo budeme nadále pokračovat se sebadestrukční strategií. A jak pravili indiáni Hopi, rok 26 je rokem křižovatky, na které se lidstvo musí rozhodnout, kterou cestou chce jít. Chce jít cestou sebazničení nebo cestou vlastní transformace. A víte, z toho vyplývá jedna závěrečná krásná otázka. je vývoj předdeterminován, tak jak by ste řekli podľa rôznych proroků od Yorkshirejskej vieštice přes Babu Vangu až po Caseyho a podobne? A nebo je vývoj alternatívny? A ktorá z tých alternatív bude platiť, je naše rozhodnutí. My si zvolíme vlastní osud a vlastní budoucnost. No a prosím vás, apeluji na vás. Když už nechcete z hlediska lenosti přemýšlet nad vlastním osudem, tak alespoň přemýšlejte nad tím, jaký osud chcete nachystat pro své děti a vnoučata. Prosím vás o to, přemýšlejte.
0: Tečku na závěr přidává Libuše Brichtová s otázkou. Je tu něco, pane profesore, co přes hluk v médiích nevidíme, čemu bychom opravdu měli věnovat pozornost?
1: Jo, je to. Dlouhá léta se diskutuje v jistých kruzích, a proč nám nepomůžou mimozemšťané? Přece mají technologie, můžou vyřešit naše problémy s energií, s životním prostředím vševší. A odpověď je jednoduchá. Cizí pravde nikto neuvěří, to znamená, my se musíme změnit, musíme nalézt nový smysl života. Přesně jak byla ta otázka, proč tady jsme, co je smysl našeho života, proč tady jsme. A když to nalezneme, a když zjistíme, že honba za penězi, majetkem, spotřebou a tak dále je nesmyslná, protože klíčovou otázkou je poznání a pochopení celostního světa kolem nás, no tak tak najednou zjistíte, že i ty potenciální mimozemšťané vám poskytnou technologie a pomůžou vám překonat ten klíčový bod zlomu. Ale prosím vás, jak chcete dnes řešit problémy světa technologiemi, když vidíte tu amorálnost, o které jsme mluvili, vidíte tu šílenou nadspotřebu, vidíte tu snahu neochotu k dialogu, vidíte tu zúživou válkychtivost? A v této situaci si myslíte, že vám nějaký mimozemšťan poskytne technologie nebo vám dá rady a podobně? Ne. Ale příroda je obrovská učitelka. A jedna poznámka. Farmaceutické firmy najednou pochopili zajímavou zvláštnost. Na každou nemoc je přírodě přírodní lék. Proto ty farmafirmy tak zuživě zkoumají všechny přírodní léky a podobně. Ty různí šamani a léčitele a podobně znají sílu přírody. A najednou paradoxně tu sílu přírody chápou i Japonci v té své lesní medicíně, kdy když chodíte po lese, váš imunitní systém zvýší výkonnost o 40%. Jenom z toho, že váš organismus dostane informace z přírody a ta i ho nakopnou. To znamená, základní předpoklad je, musíme nalézt zpět svou cestu k přírodě. Ne tím, že se vzdáme všech civilizačních výsledků a podobně. Ne. Musíme si uvědomit základní formulaci. Příroda není proto, aby nám sloužila, ale my vždy jsme a budeme součástí přírody. A čím lépe tu přírodu poznáme, tím lépe bude příroda pomocníkem pro nás v našem životě a v našem směřování. Jak prosté. Jenomže samozřejmě tam není prostor pro to, abyste se, jak se říká, honil za tím, že jak získám více peněz a jak z toho získám větší moc a podobně. Úcta jednoho k druhému, úcta k přírodě a úcta a odpovědnost ke světu kolem nás. Jednoduché tři prostá pravidla. A pak si uvidíte, ten svět bude úplně jiný.
0: Říká pan profesor Petr Staněk v našem rozhovoru na vaši žádost, milí diváci. Pevně věříme, že vás inspiroval nebo vás vedl minimálně k zamyšlení. Napište nám, co vidíte stejně, kde máte zkušenosti a co naopak třeba zase vnímáte jinak. Za to jsme vám velmi vděční. Děkujeme vám za sdílení rozhovoru dál, aby nám více lidí řeklo své názory. A zároveň budu moc rád, když se podíváte do popisku tohoto videa, dole pod tímto videem, a podíváte se na odkazy na pana Petra Staňka. Máte tam i možnost si objednat knihy. Dejte mi když tak vědět, jak se vám líbí, a děkuji. Pane profesore, velké poděkování patří vám, že jsme v té síle a v té radosti se spojit přes půl planety a povídat si o tématech, které teďka právě jsou zajímavé pro naše diváky.
1: No a právě proto já děkuji a přeji všem lidem dobré vůle, ať mají dobrý osud, ať mají radost ze žití, ale hlavne, ať pamatujú na to, že sú súčasťou obrovské lidské komunity. A spolupráce, komunikácie a empatie.

0: vítejte, vážení a milí přátelé protiproudeři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, jak Putin udělá Spojené státy ruské z Evropy a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných

0: intervalech, o těch kritických bodech v různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už 2 roky. 2 roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekréty budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je minister, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to minister vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk tady má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to ministr vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako ministr vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit. Oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta. Když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte z jejich fotografií a s tím vším, tak ono to není sranda. Samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtáhnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekréty. Další člověk je Lippert, jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromážděních těchto sudeťáků, nebo v německém parlamentu. Dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. To jsou arci nepřátelé existence českého státu. Sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košík, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, pač tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový posledcův plán. Posled ho poprvé formuloval v roce 2014, že rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali a jednotnou Německu, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formuloval se 2014 a teď před 2 měsícema v únoru vzískal hloučkům sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Čili vidíte, že posilováním německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně. No a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy, To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, se těmi Rakušani jsou také cílem téhle.
0: Já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
1: ten střední. Podle světa, ano.
0: Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahle ta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho 8. května a jiné národy oslavují vítězství toho 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tam vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu, tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže...
0: A má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže já bych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Mhm. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné. Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je bažo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatelé války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli, se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodné.
1: A ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
2: To říká, jo.
1: Ano, to, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
2: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. Hmm. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. Hmm. Ne, jako k tomu pojetí Rakouského Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teď byl Macinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lippert, ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci, byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, to je poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
2: těch
1: nadací změní myšlení české mládeže. Hmm. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze, nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky, a učí se třeba, no a potom ti mladí už, potom představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek v tom 4. března 1990, když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosti zastřelili 10 českých vojáků. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. Hmm. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky, no, vzpomeňte si na první republiku. Proč se nebránila? No, z velké části také, protože ty lidi se nechtěli bránit.
2: Ano.
1: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to takový. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
2: No ne, to jsou Moravané, ale,
1: to bych tak nemyslel.
2: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
1: To je typicky vidět na Fialovi.
2: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne. Ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážno a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací válečných.
1: Ty reparace jsou naprosto jasné. Za prvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich vodcům byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je pokus o změnu výsledku druhé světové války. No. Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska
2: Paříž,
1: jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit. A

0: páce, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili e-páce, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti Užhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali e-práce? No
1: No.
0: samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si museli říct z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, bla, bla, bla, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální,
1: Ne,
0: není
1: nemá.
0: to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
1: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té Pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů, čili je to platný
0: A to je
1: zákon.
0: platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo,
1: Ano.
0: to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace
1: No
0: zaplatí.
1: jasně.
0: No a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil.
1: No my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
0: Ale SPD jenom hovoří.
1: No ne, protože má svých jenom 15 těch, že jo,
0: Ale jako víte,
1: ale aspoň to
0: víte,
1: drží.
0: podívejte se, když máte 15, tak se musíte umět taky bouchnout.
1: Já vím,
0: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct. A ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je zničí.
1: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve 3 roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky. A neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají
0: Ale
1: různé vlády,
0: to je
1: ne?
0: tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. To je tragédie české politiky.
1: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
0: No podívejte se, já povedu Zelenského, no krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teď ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám nelíbilo, persona non grata. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udělá, no a to, mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak,
1: Má vláda vůbec u nás takovou sílu,
0: ale ano, samozřejmě,
1: aby mohla
0: samozřejmě,
1: prohlásit
0: jistě, ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člen vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co
1: A
0: dělat.
1: teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například prezident Pavel kromě toho, že pozve Serdra na hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít? Jako to spustíme?
0: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za persona non grata, tak stejně nemá co dělat.
1: A když ji pozve prezident?
0: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
1: No a je součástí exekutivy, že jo?
0: Cože?
1: Že je součástí exekutivy.
0: Není součástí. Prezident je stojí na podpisy v České republice.
1: No měl by
0: to,
1: být.
0: Že se tady vymyslelo, že kvůli tomu aby prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teď máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
1: Ano.
0: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili ten tu přímou

0: ten pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle, tohle, tohle. To bude, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
1: A zastupující říšský.
0: Zastupující říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený, a tam bude dostávat ty béfely.
1: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak, asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
0: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským. Oni to
1: hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně proběhne.
0: Jo, v Brně to proběhne, nebudete mít tady nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
1: Ne, já, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
0: A to je velmi těžké vědět, já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková ty věci policie, aby k tomu nedošlo, a tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud to nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odjedou, protože víte, posud řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizej, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo v Brně, aby tam nikdo nepřišel. Takže musí, jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posl hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu.
1: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
0: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v pakli. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají i Volkswagen, jednají, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu, Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Nejsou děti, nejsou ty imigranti, tam nepracujou. Jo? Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posled vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Uh-huh. To je plán posled a Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech.

0: Tak malý. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
1: Můžeme si ho
0: ukázat. Ukažte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. Přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený, 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor začali ofenzívu proti džihadistům společnou. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
1: Aha.
0: Čili vidíte tady Spojené státy americké a Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery. Měli byste tam vidět za nimi Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano. A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už i ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá, to já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešových dekretů, protože o tom nevědí, si česká média vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba?
1: Jo.
0: Jo, nebo té Neudové?
1: Jo.
0: No, to se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali.
1: No.
0: Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. Dokonce prezident létal k těm otrokářům, ke státům, který podporuje. Je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unií, ano? No a teď tomu Spojené státy americké udělali přítrž.
1: Jasně.
0: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. A Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta. A říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Ale to je, takže posled vykřikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
1: To
0: spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
1: Ano, právě.
0: Že tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není

0: na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do
1: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je
0: federace. Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem většími objemy obyvatelstva. Mm-hmm. Spojené státy, podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké a zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že to státy migrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najdou po celé Africe? Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže, do Ruské duby kandiduje letos už několik Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci. Vysloužili si medaile. Nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alamu, zase tam se vyrábí ty ruské drony, se dneska bagruje. Celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
1: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi, jako představa. Jenom řeknu, mě představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
0: Ano.
1: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany. A takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku. Ale Rusko je starý historický národ. A
0: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko. Velitelem ruskýho letectva. To je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Sýrie, jednou na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy, ale je to Rus. Říká, no jo, no, protože to je tam běžné. Víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura. A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní pronikla španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. Ruským jazykem. Ne ta představa toho Strelkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle s Čín, v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojenými státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty Starkola typu, který chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
1: Pane Svatoši, zní mi to sice... S nimi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl, po tom konci války. Teď během...

0: těch oslav vítězství. V jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
1: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají, Rusové mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské lidi, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Ano, to je, stane se oblastí ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne podobem, tedy nějakým formou dohody, anebo pozlém. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
0: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně.
1: 10 tisíc dolarů.
0: 10 tisíc
1: dolarů. No, ale vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, on na to jeho sekretář řekl, že to Ukrajiny stanu, tak
0: no.
1: Takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů.
0: Dolarů.
1: Dolarů, ale 100 tisíc vojáků to fakt neudrží.
0: Jasně.
1: Těch potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se.
0: Jen za platy.
1: Jen za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musíte řekne, že oni Rusové pozabíjejí některý. Ne, ne, ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, Boha, víte, kde jsme, kde na to chcete vzít? Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte, Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Máme hlasovací práva. Slovácký Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držel hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
0: Jako budova třeba.
1: Tak. Tak my to zaplatíme.
0: Ale
1: peněz, aby to nemuseli platit.
0: Pozoruhodné.
1: Takže teďko my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teďko 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, my si už děláme, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítali ty bankéři. Jo? No a teďko mají druhý plán. To se nasadí, začnete posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale napůjčovaný peníze do těch ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No, jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to nepojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. No, a kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teďko brzy k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, To musí udělat on. Nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího sboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údaje. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 tisíc vojákovi, aby šel do první linie, se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, co už je suma. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakým náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 tisíc dolarů měsíčně. O to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit čtyřma ještě tu hodnotu toho platu.
0: No,
1: no ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil, že?
0: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení v tomto pohledu na tu věc, číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
1: Ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu. A buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřílíte. A Rusové je vystřelují.
0: Jasně.
1: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřelit Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucí amerického prezidenta. Víte, teď byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Takra Karsna vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará.
0: Ano.
1: Ale kdo provede ten útok na Zelenského? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciálně protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pritzkerovou, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny. Ta přistála v Kyjevě, a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak až si dají pokoj. Tak se zavolala, žádný nabor už jít nebudete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký deep state jde proti němu. Já to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pritzkerovi, J.B. Pritzker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, co odstranit, oznámí, asi bude z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený státní, za to je to konkurence. Spojené státy americké bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské, z hranicí někde určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
0: Co Polsko?
1: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na ruskou by nešlo. Což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají. A proč taky Poláci by bojovali? A to je prostor, o který nemají
0: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím, už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká všechny ty věci?
1: To je politické konstatování, to je zatím. Zelenský někdo to podepsat musí a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
0: Jasně.
1: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
0: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co s ní mohou
1: Tak
0: udělat?
1: za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no kolik jsou ty střely starý, no dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divize, takže jich je tam 18. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 500 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
0: Jako výbušné síly.
1: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
0: Ano.
1: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
0: Jedna.
1: Čili 7x víc. Čili Rusové mají tam teď, jich tam dali teprve 6, oni mají vícero hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teď sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útočníky. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, už jich mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
0: Jeden Sarmat.
1: Máte po Francii. No, někdy v Munku ten Macron běžný měsíc vydeš. No. A to je všechno.
0: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26. k tomu, o čem už
1: 26. února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvedevem. No a Rusové byli připraveni bez kreců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Ale v každém případě je to 7x zvýšení ničivé schopnosti. 7x silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřepočítal, ale komsomolská je pravda, včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 000 Hirošim.
0: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle slyšíme, vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
1: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit, Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schröder vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merkelová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropa nechtějí. Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá, ty němečtí kapitalisté by tak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to udělá. A nebo možná bude Putin stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovi doktriny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Ibermenčové a proto na ně nikdy nezautočí jaderné zbraně, protože se toho bojí. Je otázka, co udělá Putin.
0: Jedna otázka na závěr. Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu. Na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohráli válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
0: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
1: No dobře, ale oni to vykřikují všichni tyhle obrovské prostředí.
0: No prostě...
1: A musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá, paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
0: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
1: Trump už nebude, Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
0: No ne, ale teď hovořím o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
1: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
0: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
1: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co druhá strana by dělala, ale musíte dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nechtějí, nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak si je před, jak vy křičujete posled. A to vidíte na tom Jimmy Paltrow a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius, Boris, německý ministr vnitra,
0: armády,
1: podepsal se Zelenským smlouvu, že bude vyrobit nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože tam potom se něco může přiletět. A podle Kissingerovy teorie se přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Česky aktuálně je Petr Pavel a ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselu vymyslí.
0: Pane Svatoši, my se to možná to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned potom v Brně, co říkáte.
1: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak.
0: Na
1: Já
0: vás se těším. děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio.

0: Takže om, om, om, šanty, blagadar, ano, tak to vám napovědělo, že jste v Dejavíčku, studio Dejaví na Svobodném vysílaču. A dneska je středa. A víte, co je zajímavé na dnešní středě? Že máme nedělníček. Jo, protože ten lineární čas, ten si dělá, co chce. Takže jsme si dovolili, ano, i když je středa, tak si udělat nedělníček, protože v nedělu haprovala technika. Psalo mi to, že stream je zaneprázdněný, zkoušejte, zkoušejte, zaneprázdněný. Já jsem zkoušel asi hodinu, možná přes hodinu, ale neklaplo to. A pak mi začali psát, když si zaplatíte peníze, peníze zaplatíte, tak budete VIP a budete mít vždycky přednost ve studiu. Jenomže já jsem si to pojistil dalším streamem, toto je StreamYard platforma a mám ještě platformu Restream, obě jsou zdarma, takže veliký blagadár, přátelé. A je tady teda další chlapec. No, a takže já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, Dejavíčko, ano, všechny, kdo si nás jako oblíbili. A my jsme to udělali dneska jako v tom náhradním termínu, protože přátelé chodili mi různé takové zprávy, co je s váma, kde jste, jak to, že nevysíláte. Je fakt, že my jsme asi, já nevím, 3 týdny nevysílali, měli jsme hodně aktivit a za tu dobu se tady nazhromáždilo hodně videjek, takže to tady budu postupně pouštět. No a já teda jenom ještě řeknu, že dneska je teda ta středa, vy se díváte na nedělníček a z toho nejste jako zmatení. A pokud máte 19 hodin 34 minut, 13. května 2026, jejich to roku, já to mám napsané, já si to musím číst, protože fakt ten lineární čas já nějak už neřeším, tak nás sledujete živě a můžete nám klidně psát tady do chatu na YouTube browře, můžete nám telefonovat na telefonek, já vám tady potom připnu telefonní číslo, ano. A teďka je na řadě teda, abych přivítal dva naše hosty. Takže první je stálica Mára Čermák. Máro, blagadár tobě, zdravím tě.
1: Ahoj, já tě zdravím, zdravím i posluchače a diváky. A samozřejmě vás kluci oba. Jako.
0: Ano, to krásně tě slyšíme. A ty máš tu výhodu, že jsi dneska nemusel spíchat, že jsi nebyl na šipkách, protože ve středu nemáš ty šipky, takže to všechno klaplo a já jsem rád, že jsme se tak sešli a sešli jsme se tady v té svaté trojici a i s Liborkem Kopřivol, takže Libore, blagadar i tobě do Dejavíčka a středečního nedělníčku, ano, takže slyšíme se, Liborku, ahoj.
2: Slyším vás, zdravím Máru, zdravím Petrucho a zdravím všechny. Já se omlouvám, já jsem usnul na chvilku, já jsem byl tak unavený, možná jsem červený. Asi jsem na 3/4 hodinky usnul a jsem byl unavený, no. Jsem už od 5 hodin zhůru a kolem koní a prostě tak jsem... Tak, ale těším se.
0: Tak my se taky těšíme, já si všímám, že ty už jsi tady tam asi po čtvrtý a vždycky volá, ty vždycky jako... Vždycky vysíláš od někud zvenku, že? Jednou z auta, od benzínky, vedle policajtů, jo, teďka si taky venku. Já to chápu, i zdi mají uši, ale já si říkám tady,
2: teď
0: co
2: jsem na statku.
0: A jak chcu, ano. Takže dívej se, jak to krásně funguje, přátelé. No, já totiž taky teďka pracuju na farmě u koní, jednak u koní a jednak u prasátek, u slepiček. Mám tady několik obrázků. Ale teďka jo, ne, to je furt ten Zetor. Nevadí, dobrý. Takže Libore, my tě teda taky vítáme a těšíme se teda, že za tu dobu, co jsme se neviděli, taky prožil třeba nějaký situace, jako nějaký takový prostě vhodný, o kterých bys chtěl nám říct, jo? Takže chlapci, můžeme začít. Začneme z hurta?
1: Jdeme do toho.
3: Ty vole, já si fakt tady připadám jak v nějakým Lobotolandu, ty vole, nebo já nevím, prostě mě připadají lidi, že jsou úplně v píči, jako. Když se jako podíváte na tu současnost, jo. Hele, tady třeba jsem viděl nějakou holku na internetu, která hodně bydlí v zahraničí, jo. A ona říkala, že se jí hodně lidi ptá, jako jak to zvládá finančně, jo? Že je takhle v zahraničí a furt někam lítá. A ona se po dlouhý době vrátila do Česka. Zjistila, kolik tady co stojí. A ptá se nás Čechů, jak to můžete zvládat. Jo? Tady prostě ty vole, tady se neustále všechno zdražuje. Tady prostě jsou nájmy jak v centru Paříže. Chápete, my jsme tady úplně v píči, co se tohle týká prostě. Jo? Nejdražší nájmy, nejdražší žrádlo, ty vole, nejdražší elektřina, nejmenší platy. Snad pomalu na světě, nebo já nevím, ty vole. Jo, a tady prostě vidíte přeplacený mrtky, který berou 250 000 píčo za hodinu. Jak ty vole řešej nějakýho lampasáka, jak tady furt brečí, že nemůže píčo pohonit na to. Že ho nevezmou do NATO, ty vole. Tady vole se neřeší nic jinýho, než nějaký dement, ty vole. Že nemůže přijít si pohonit čuráka do NATO, ty vole. Tady se neřeší nic jinýho, než zasraný zakázky na zbraně, aby nějaký kundy vydělali na tom, že lidi se vraždějí. Píčo, lobotomové vylízaný, ty vole. Držte už huby, ty vole. Lobotomové vylízaný, píčo. Lobotomové tady ještě chodí demonstrovat, ty vole. Píčo, a hlásají tady, ty vole, že nemusí. To je životně důležitý pro nás, aby prezident byl, píčo, pohonit v NATO. Ty vole. Hele, jak říkám, já fakt opravdu každý člověk, co odsud vypadne z toho zmrckýho státu, tak je vítěz. Prostě to je vítěz. Ještě tady, vole, připravují člověka na to, že ty vole, tady budou všude větrníky, vole. Vy už nebudete chodit, píčo, v lesích, vy budete chodit, ty vole, ve větrníkách, sady větrníků tady budou, píčo. Protože co, no jasně, Made in CZ, zasraný zbohatlický mrtky si na tom udělají biznis jak svině a budou všude větrníky, vole. Made in CZ, vole. Debenti, vole, vylízaný lobotomové, vole, protáhlí, vole, v kundě.
0: Chlapci, začali jsme z hurta, jako jo, teda, no, ale je to tak skutečně, jako já jsem měl taky zájší úmysly za covidismu, chtěli jsme taky odjet, ale pak jsme si řekli, buďme tady, tady v tom centrum dění, protože je nás tady zapotřebí, no a pak najednou jsme otevřeli tady to dežavičko a zjistili jsme, že není potřeba se stěhovat ani utíkat, všude je to stejný, jo, ti globalisti to mají všude prostě zmáknutý, takže a i tak, i když to řeknu ezotericky, stejně člověk jednak sám před sebou neuteče a tady předtím taky neuteče. A pokud by si na ten úprk dal, možná by jednou litoval, že nebyl to součástí, protože teď se teprve budou dít změny a buďme rádi, že jsme tady přímo v tom centru a že to můžeme nějakým teda vědomým způsobem ovlivnit. A o blagadar, pokud tím třeba ovlivníme i naše posluchače, některé, kteří ještě neví, kterou cestou se vydat, no tak od toho jsme tady a těšíme se, jak se to stane brzo. Tak přátelé, co vy, jak vy se máte, jak to vidíte, všechno, ten Matrix okolo, hroutí se, nebo ještě se pořád jak si drží a pokud se drží, teda jak to, že se ještě drží, čím je to podporovaný, že neustále ještě prostě ta zdechající kobyla kope a teďka je to fakt nášu, protože války, pandémie nový, hamty, kdo pak se chce zase nahamtat, že Billové, Gatesové, nebo nás chcou pozavírat, nebo je to, bude to o vakcinaci, nebo to bude o tom, že není ta ropa, taky jak se říká, jo, takže systém potřebuje ropu. Tak, já vám předám slovo, klidně mluvte, kdo chcete.
1: Já jsem ti chtěl dát slovo, Liborku.
2: Já se musím probrat.
1: Jo, já tak, jak tak, dobře. No, tak jako je velice důležité, aby lidi si už konečně uvědomili, v čem, že to oni žijou. Jo? Protože oni nežijou v nějakým státě, kterýmu jde o vaše blaho. Oni žijou v soukromé firmě, nebo takhle, v soukromých firmách, který na nich parazitují. Jo, a je to jenom jejich nevědomost, že na nich parazitují. Protože oni, když řeknou, že jim nic, jakože platit už nebudou, tak oni nic nemůžou. To je úplně velice jednoduchý. Jenom stačí k tomu dojít, tomu poznání o těch věcí. Protože když budete pátrat, tak se všichni dopátráte toho, že každý úřad v této zemi je soukromou korporací. Takže oni si vytvářejí ty korporace zákony, aby na základě těchto zákonů vás mohli zotročovat. Protože vy s tím souhlasíte tím pádem, že platíte. A když jim přestanete platit, tak ten baráček z karet se rychle rozloží. Tady stačí jenom si uvědomit, kdo jste vy a kdo jsou oni. Protože všechno se děje cíleně na to, aby vás totálně ožebračili. Bo nic z něho tady nejde. O totální ožebračení a totál otroctví. Všechno, a tady ty divadílka, hantavirus, blablavirus.
0: Hamty.
1: Ale tady to není o penězích. Tady to je o modifikaci otroku. Protože všichni tady ty genové terapie tě nějakým způsobem přetvářejí. Jak řekl Klaus Schwab. Že budeš součástí toho internetu věcí. Takže ty technologie nebudou měnit svět, ale budou měnit tebe. Což je v těch vakcínách, ty nanotechnologie. No, takže samozřejmě to chtějí natlačit do všech lidí, ale ono tak půlka lidí prostě řekne ne. A oni se budou muset probudit. Protože jinak budou muset podstoupit tady ty krásné genové terapie. Jo, protože digitální otroctví přichází s digitálníma měnama. Krach systému přijde, ten je nevyhnutelný. Takže tady jde jenom o to, kam si ty ovečky kdo odvede. Do různých spolků, družstev a takovýhle nesmyslů. Jo? Takže tady je jenom teďko se probudit za tím, jestli chcete být ovcí dál, nebo už chcete být tím člověkem, který rozhoduje sám o sobě. Ne, že o něm bude rozhodovat nějaká partička zdementněných vzdělanců. Takže převzít zodpovědnost sami za sebe a přestat hrát i jejich hry. Tak jednoduchý to je.
0: Tak a od toho je tady taky dežavíčko, že vlastně, aby jsme vám ukázali, že to jde. Stačí se nebát.
1: A přesně tak. Stačí se nebát, protože těchto příspěvků z celého světa je už fakt stovky tisíce de facto. A těch lidí po celém světě se probouzí mraky. Jo, takže vy nebudete jediný. Vy se jenom přidáte k těm probuzeným. A probuzený znamená to, že už nepůjdete systému vůbec na ruku, že se na něj vykašlete. Vy ho nepotřebujete. On potřebuje vás, proto vás podvodem nutí do uzavírání smluv s ním. Abyste vystupovali pořád jako fyzické osoby, jako věci neživé, jako právní fikce.
0: Ano.
1: Takže za mě Liborku. Pak ještě, rozvedem třeba dál.
0: Liborek taky bude mluvit určitě. Jo, a že by k tomu řekl, že nejenom, že ti lidi se osvobodí, ale hlavně, přátelé, oni se zachrání, protože ten systém vás hodlá úplně zlikvidovat, jako, jo, i finančně, ekonomicky, zdravotně, jakkoliv, jo, on nepotřebuje tady prostě 8 miliard lidí.
1: No samozřejmě, je to jasně napsáno, že tady má zůstat 500 milionů lidí. Víte, to je agenda OSN, kterou už dávno všichni podepsali. Všechny takzvané státy. Mm-hmm. Jo? Takže vyhlazení má dojít úplně všude. I v Rusku, i v Americe, i v Německu, i v Čechách, na Slovensku.
0: Takže není kam utíct.
1: Na Moravě.
0: Není kam.
1: Tady veškeré vlády takzvané světa v tom jedou. Vy tady nemáte žádného záchrance. Jediným záchrancem jste vy sami. Jo? Když se probudíte. Protože vy nic nemusíte, co oni vám říkají. Nic. Všechno se tady děje jenom podvodem. Soudní rozhodnutí podvody. Policajti jsou podvodníci a zločinci, jo. To je samý finanční úřad, to sami jsou zločinci. Dej jaký úřad, to jsou všechno zločinecké bandy a vy se začněte na nich koukat na to, kdo oni jsou, že oni jsou těma zločincemi. Protože ve skutečnosti jsou všichni zaregistrovaní jako obchodní společnosti za účelem zisků. Jako jsou třeba politické strany. Takže když si vemete, že politická strana je firma, no tak co tam asi ta firma tak asi dělá? No musí vydělat prachy pro ty, kdo ji vytvořili tu firmu, ne? No a teďko ty firmy mi vymýšlejí kejkle na ty svoje takzvané otroky, protože jsou by nevědoucí. No aby jim co nejvíc z nich dostali peněz. Ty životní energie, ty peníze jsou jenom fikce, jo? To je jenom nic.
0: Tam jde o tu energii.
1: Je to jinde ve skutečnosti o vaší energii.
0: Protože my jim, životní. Ten, kdo pracuje pro korporát, tak jim odevzdá svoji energii v obrovském objemu a dostane pár papírků, který nemá žádnou hodnotu. Jo?
1: Protože vem si, že oni každý den čtou nějaký chujoviny, jak Evropská unie chce zakázat tohle, jak řidičáky 5 let tohleto. Lidi, vyserte se jim na to. Oni na to nemají pravomoce. Nikdo, ani posraná Evropská unie, ani korporace Česká republika. Nikdo. Aby vám nařizoval, co vy máte mít nebo nemáte mít. Vy máte svobodu pohybu. Vás nemůže nikdo obmezovat na svých právech. A než vám budu říkat, tohle musíš, než vyjedeš na silnici. No já nemusím vůbec nic, panáčkové. Nemusím vůbec nic, protože ta silnice je moje. Protože pouze člověk může vlastnit něco. Jo? Mít majetku. Fyzická osoba nic nevlastní. A jenom užívat to. Pro nájemce. Ale člověk je majitel. Jo, takže tady různý divadelní hry se tady vytvářejí s vrtulema a sudeťáci a takovýhle chujoviny. To jsou všechno věci na odpoutání pozornosti. Protože ve skutečnosti jde o vaše ovládnutí. To jsou jenom hry. Nic jiného nejde. Jo. Takže tady je důležité se probudit a zjistit, že ten posraný úředník nad vám nic nemůže udělat ve skutečnosti. Vy začnete hledat cesty, abyste z toho systému prostě vypadli. Vy s ním nemusíte bojovat vůbec. Vy se na něj stačí jenom, když se na něj vyserete.
4: Přesně.
1: Jednoduchý. Nic.
2: A začnete žít. A začnete normálně žít.
1: No přesně tak. Začněte se věnovat svým prostě jakože snům.
2: Přesně, koníčku, to vás koníčku, naplňuje.
1: Že chcete být prospěšný pro svoje okolí. Jen tak? Prostě. Ne pro něco, co neexistuje pro prachy, pro tady ty falešní papírky. Všichni je česká koruna tohle, česká koruna není česká, vidíte to papírek Mezinárodní banky. Jo, jaká česká koruna? To je pouze fiat měna. Zase hry, ten chce zrušit, ten nechce zrušit. Všechno hry. Protože vy se odstříněte od té české koruny, od toho eura posraného. Vy to nepotřebujete. To oni potřebují, abyste s tím manipulovali, abyste vkládali svoji energii do tady těch nesmyslů. Vy to nepotřebujete vůbec. Jo, protože vy, když se domluvíte se svým sousedem, tak ty mi dáš tohle, já ti dám tohle. A takhle začnete mezi sebou fungovat. A vy k tomu životu zase nepotřebujete mít hrady a zámky. A hlavně nejdůležitější věc, že ta země, po který chodíte, je vaše. A už si ji nenechávajte brát. O tady těch zločinců.
0: Dobrý. Maro, ty máš sice malej mobilek, možná nevidíš, ale... Já jsem teďka pustil pár slajdíků, jak chodíme na tu farmu, jo, a tam je to tak, že tam sice taky jako dávám energii, jo, tu fyzickou a tak, jo, ale já se vracím domů, nabitej a obohacený ještě dalšíma energiema, jo, tady z toho prostředí, jo, jako z té půdy, z těch lesů, jo, tady píseň krmí svíňku, jo, a
1: já to vidím.
0: Jo, koníci pěkně, když si je pohladíš ty koně, to vidíš vznešenou bytost, jako moudrou a svobodnou. No sice oni jsou teda jako třeba zavření, jako jo, ale taky přirozené, jako mustangové jsou třeba divoci.
1: No a teď jenom, promiň, že tě přeruším, jo? A to je o tom, to je.
0: Jo.
1: Jo, že ty zvířátka vyrůstají v tom zajetí, ale oni přitom si myslí, že mají svobodu. Aha. Protože ty jsi jim otevřel jenom kůrníkem, slepicím a oni vyšli na dvůr a říkají, my jsme svobodní. Takže takhle je to s tou svobodou.
0: Takže takových činností si člověk může, jako těch farem, teďka vzniká hodně relativně, jo, tady těch komunit, no. Jo, a tam vlastně, jo, žádný tam daně a převod na účet. Normálně prostě za hotový, anebo výměnou za, já vím, třeba my děláme ty zvukovy, nebo jo, prostě výměným obchodem, jo, takže všechno se dá a člověk potřebuje, já jsem si myslel, že tak 10 až 15% skutečně potřebuje toho, co, na co byl zvyknutý, ten luxus, ten přepích, jo, ten konzum a to všechno, 60 druhů jogurtů a 120 druhů čokoládek, na co? Jo, na té farmě tam je možnost udělat maso, mléko, sýry, prostě chleba upíct, zeleninu, ovoce, cokoliv, takže a tam se vrátíte fakt jako obohacení, jo, energiema, a ne vyčerpaní. Liborek třeba teďka spinkal, ale protože pochopitelně, jo, člověk přijde třeba jako vyšťavený, jo, nebo prostě jako unavený, jo, z té fyzické námahy. Ale stačí mu hoďka odpočinku a pak je nabitej zas. Když to z té práce přijde, tak hlavně je úplně vystresovaný z toho. Jo. To už dneska, já už do práce nechodím, já nevím, možná 3 roky, ale nedokážu si představit přijít a vidět tam nějakého blbečka v zelené vestě, nějakého manažérka, aby mě tam komandoval nebo něco, jo. To by se ze zlou potázal. Ano, Maro?
1: No, teď jsem na to zapomněl, co jsem ti chtěl říct, než si dokončil.
0: Takže, dobrý.
1: Tak... Jo, takhle, co jsem chtěl říct. Že přijdeš sice z té farmy, seš unavený, ale fyzicky.
0: Jo,
1: ale fyzicky. Seš vylečený.
2: A hlava je čistá. Vůbec, já nemám čas přemýšlet nad ničím, já ani nevím, co se děje ve světě, nekoukám na nic a já vždycky jsem za to tak vděčný, že jsem unavený. A ale jsem pořád s těma zvířatama a to je nejvíc, jako v přítomnosti. Musím makat, musím dřít, musím jezdit, musím, ale já tak děkuju, každý den děkuju, když jsem mezi těma zvířatama.
1: Já když jsem chvíli pracoval třeba v nějaký fabrice, a to jsem vždycky vydržel chvíli, to se nedá prostě. To normálně jako člověk to hned pocítí, že to seš normálně totální otrav, jo. Totální onuce. A to vidíš ty energie, jak ti jdou dolů. Jo, protože ty lidi pořád něco řeší, pořád nějaký intriky, rozumíš, pomlouvačky, tohle. To normálně přijdeš z práce vycucanej a pak něco doma, pak odpočívej doma, pak doma padneš, protože jsi psychicky utahanej. Z těch lidí. Jo, proto já jsem vždycky byl zastánce toho, dělám sám a na všechny seru. Protože mám čistou hlavu, s nikým se nerozčiluju. Nikdo mě nebuzeruje, nikdo mě nerozčiluje. Dělám si, jak potřebuji, jak chci a všechno funguje. Jo. A není na tom na psychický zdraví. Protože když je nemocná psychika, tak to odsírá i fyzika.
0: No tak to je propojené, to je psychosomatika, že? Jak je prostě ta mysl, nebo ta psychika unavená, nebo poškozená, tak se to projeví dříve či později jako na těle, jo? To se mě taky dělo. A já tady ještě, Maro, promiň, zdravím Pavla. Pavel Jurkins psal mi maila, jo? Ale já jsem neměl čas Pavlíku si to pořádně přečíst. Potřebuje poradit něco ohledně občanky, když tak klidně zavolej na telefon, tady na ten telefonek třeba v průběhu vysílání a Mára by ti odpověděl a telefon do studia jsem zapomněl pro vás, telefon do studia 799 589 362, klidně brnkněte, stanete se součástí dnešního středečního nedělníčku. Tak, hoši, pojďme. Klidně, mluvte.
1: Liborku, pojď.
2: Pojď. Jak jsi začal?
1: Já se tě zeptám, otravujou tě policajti nebo ne?
2: Ne.
0: Nějaký no, taky vidíš. Člověče, vůbec.
1: Ne, jako že měl incident, že jo, jak jsme tam spolu to řešili.
2: Dva v podstatě, ale nic. Hele, vůbec nic takového jako nepřipouštím, jezdím každý den stovky kilometrů.
1: Radio? No. Jo. Ne, já jenom, že když ty systémové figurky, když vidí, že ty na ně z vysoka kašleš, tak oni se na tebe vykašlou taky, protože jsi pro ně totální ztrátou času. A oni potřebují to vydělávat na pitomcích, který neví, co znamená člověk a tak dále. jo, který bez vyzvání prostě ukážou všechny tady ty kartičky falešný, jo, korporátní, jestli seš, že podnikáš jako řidič, třeba řidičský průkaz, jo, licence, no tak na základě takovýhle licenci tě pak můžou jakože pokutovat. No ne, takže jenom tohle jsem chtěl tak.
2: Jo, je klid, bude klid.
1: Ne, tak to víš, že bude klid. Protože ne, tady jde opravdu o to, abyste prolomili svůj vlastní strach. To je to, co z čeho oni těží, to je váš strach se postavit.

0: pracuješ, jo, já to též, tak proč mě, nebo tobě, Petrucho, by měl někdo sakra ubližovat? Proč by tě měl někdo vybírat nějaký výpalný, že si jel třeba o 5 kilometrů rychleji, no a co? Někoho jsem zabil, nezabil, no tak se nic nestalo, tak nazdár. Jo, to jsou všechno věci vytvořené korporacemi na to, aby vás mohli okrádat, tady nejde o žádnou bezpečnost. To jsou výběrčí daní.
1: No tak oni chcou, aby ten občan byl taky třeba připoutaný, že protože ten občan je majetkem toho státu a on vlastně, oni s ním obchodují, takže oni jakoby za zásadu,
0: no, jako,
1: že
0: nás chrání, ano, protože,
1: ale oni si chrání svůj majetek, svoje věci, občany.
0: Kastičku.
1: Hoši.
0: Zlatý důl si chrání.
1: Jak jsme se bavili tady o těch, o tom Humpty, ano, o tom Strašáčkovi, protože samozřejmě takzvané války, ty jedou furt, teď je to překryli Humpty a je to proto, že v pozadí se dějou ty skutečné teda věci, ano, o kterých ještě nevíme. A píseň mě tady nazdílela, já to tady vám pustím. Teďka je to nový asi. Je to oficiálné, Pfizer právě zveřejnil seznam možných nežádoucích účinků svoje vakcíny proti covidu. Je to kriminálné. No hoši, to asi všichni jako už víme, jo, je jich tady 50, jo, takže já to potom, když tak budu sdílet pod vysílání, jenom to krvná sraženina, akutné poškodění obliček, akutná fraktitina, no ale jako dívej se, no, tak hlavně jako ten hlavní jako vedlejší účinek nežádoucí je smrt, ale to je vlastně asi ten žádoucí účinek, bych řekl, že?
0: To je žádoucí. To všechno, co tam píšou, je žádoucí účinky. Jo? Protože tady rozhodně nešlo o zdraví, žádný, nikdy. Protože ten covid vzniknul pouze proto, aby se mohla instalovat ta vakcína. Ta nanotechnologie do lidí. Tak vzniknul takzvaný virus. Jenomže viry neexistují.
1: Viry,
0: to je potíž.
1: Viry neexistují. Taky mám na to videjko. A myslíte, chlapci, že už mají proti Humpty nějaké šmakolátky jako nachystaný? Zatím se o tom
0: nemluví. Ale já si to myslím tak, že jenom ty nálepky COVID-19 přilepějí na antivirus, nebo co to je. Jo? To, no. Ale to je všechno genové modifikace. Jo, takže, a hlavně je to jenom divadlo zase. Jo, podívejme se na to, že je to prostě divadlo. Protože i viděl jsem vystoupení toho kapitána na ty lodi, že ten člověk, co tam umřel na té lodi údajně, že neumřel na nic, jenom prostě na přirozenou příčinu. Jo? Teď nevím, jestli měl infarkt, nebo co měl. Jo? Žádný hantavirus a vykládal to těm cestujícím, protože je uklidňoval, že nic tady není, prostě jenom prostě takhle se to občas stává. No, no víme, jak to končí s vakcinovanýma,
1: no,
0: že?
1: No tak asi infarktek po nějaké šmakuláce, no tož... Hoši, těch lidí odchází strašně moc, jako jo. A jsou nemocní tady, hodně, jako jo. Teďka vezeme kamoša, má krevní sraženiny, druhá známá, která chodí taky, známe se na nás, tak taky byla se sraženinama a je toho čím dál víc, turborakoviny a hlavně ty lidi jsou psychicky úplně v prdeli.
0: No jsou, no.
1: Takže je to... Je to zlý, no.
0: No, protože se to na ně zvalí ze všech stran a oni tomu pořád jakože nechtějí uvěřit. No. Protože čím dřív tomu uvěří, že se nechali podvést, tak tím dřív začnou za sebou sami něco dělat a začnou se zajímat, jak tomu svému tělu pomoct. Ale pokud se budou furt bránit tomu, že ne, že věry existují a takovýhle bláboli, no tak to oni jenom prodlužujou de facto si zkracují život. Jo, protože s tím ještě teď můžou něco třeba dělat. Ale pak už to nepůjde. Jo, neříkám, že se zachrání, jo, to jako netvrdím. Protože tam je takových věcí, že... Ale tak to už víme 6 let, co tam je. To už 6 let o tom informujeme. A jenom, že lidi to nechtěli vidět, lidi se nechali vystrašit jako tupé ovce.
1: Dneska jsme se o tom bavili v písni a ona

0: říkala, já si myslím, že lidi se už poučili a že nenaletí. A já si myslím, že zase budou stát na značkách a ve frontách a čekat na tenisky Adidas. Jo?
1: Ne, kámo, tak to si nemyslím. Myslím si, že spoustu lidí už na to naskočí. Těch naočkovaných, protože těch, co mají problémy, těch je mraky.
0: Myslíš,
1: No, de facto všichni.
0: že na to neskočí už ti lidi, že
1: No.
0: už nebudou stát ve frontách?
1: Hele, když se s někým bavíš, tak když řekneš očkování, tak ti řekne každý, neexistuje. Jo, a to jsou lidi, kteří se nechali bodnout vakcínou COVID. Protože oni pak najednou po 3 letech ti začnou vyprávět, co měli za životní šoky, když ji dostali. Tak si pak čukáš na čelo, říkáš, tak proč to dělal, ty vole. Proč jsi šel na další, proč jsi šel na další, říkáš, jsi normální. Takže oni už teďko nevěří právě. No, protože oni už i vyplakávají tady ty různý, tady ty kriminálníci, ty doktoři a farmafirmy a to, že lidi přestali věřit vědě. No, jaký vědě? To je všechno zaplacený farmafirmama, aby tu vědu vytvářeli. Teď oni si všechno vytváří sami. Jaká
2: Přesně.
1: věda? To je všechno podvod. Jakože placený věci Pfizerem ti budou říkat pravdu, jo? No tak to určitě, to by muselo být padlej na hlavu asi. To nejsou nezávislí nějaký vědátoři, který prostě tam kutěj nebo něco někde smolej. No ty by ani nepřežili jako v tom systému. To jsou všechno placený herci, všechno placený herci. To sami vem si veterinární a tady ty darebáky. Ty každou chvíli ti nějaký ptačí chřipci, takovýhle chujoviny. Ty vole, tady ptáci lítají všude. A slepice mají ptačí chřipku. Víš to? Ty jako nechápeš.
0: Hoši, já se na farmě s těma
1: Protože
0: slepičkama pěkně mazlím, hladím je, víš, oni je povídají pěkně, jak kočka je nahání a kohout, jak je furt otravuje. Zvířata prostě jsou
1: ale
0: zdraví.
1: je pravda, že mají jako taky takovou chřipku nebo co, ty slepice. Ale to je tím, že je necháš zmoknout a oni pak chudáci jsou nastydlí a normálně frflaj. Jo? Jako člověk. Takže
0: Jo.
1: taky oni si myslí, že slepice jsou jako takový terminátoři, že všechno vydrží, ale slepici taky ofoukne někde v noci, když spí, má někde průvan a ona taky nastydne. Víš, to ona není zas taková jakože zdatná, že vydrží úplně všechno. Ale to je všechno tím, jak ty se o ně staráš, o ty slepice. Když třeba prší, tak bys je neměl vůbec pouštět ven, aby zmokli.
0: Ono se říká, vždycky se říkávalo, chodíš jak zmoklá slépka, že? Ta zmoklá slépka, když zmokne, tak pak má problém asi. Hoši,
1: Jo,
0: já tady
1: takže
0: mám
1: vemeš
0: další.
1: tady tu bandu.
0: No.
1: To je všechno kriminální, to jsou všechno kriminálníci, do jednoho.
0: Do jednoho, určitě, určitě jo. Máme tady hodně pozdravů, já to ani neukazuju. Dituška Válková, ta byla s náma minule, taky v nějakým pořadu, v nedělníčku nebo někde. Dituško, my tě taky zdravíme a píše taky, jejich fůra, co i když mají trable, furt stojí frontu. No, já si taky myslím, jako, že spousta ještě naletí, protože oni absolutně jako netuší, jak člověk netuší, že občan je, nebo jak občan netuší, že občan je otrok, jo, to jde úplně mimo ně, já mám pocit někdy, že už ty reality se rozdělily, jo, tak oni prostě si furt jako věří těm doktorům a systému, že to myslí dobře s něma, jo?
1: Já bych jenom chtěl říct jednu věc, že mně je to úplně šuma fuk.
0: No jo,
1: Jestli chceš, no tak běž. Mně to jedno. Oni jsou sebevrazi. Jo. Takže ať jdou. No, ale rozumnej, člověk s rozumem nepůjde. A ty, co jdou, tak těch mi rozhodně mě není líto, jo. Protože oni tam jdou dobrovolně, to je jejich rozhodnutí. Tak já nemůžu přece je hanit za to, že tam jdou, tak jdou. Jako oni nemůžou hanit mě, že já nemám tohle nebo tamto vůči korporaci, no tak já nehaním ani je, no tak je to svoboda a vůle. Oni nás chtěli zavírat a kde si to si, že jo, pamatujeme si na to. Tady ty covidoví fanoušky. A že budeme muset si platit svoji tu jako léčbu a tak dále. No a najednou koukáme, že všichni, co se léčí, tak jsou všichni na bodanci. Jo? Že ty nevakcinovaný, jak si nemaroděj, to je divný. Jo? Když jsem řekl vakcinovaným, že jsem minimálně 6 let už nebyl u doktora, ani nikdo z mojí rodiny, tak jenom kroutili hlavama. Protože já už bych dneska nešel doktorů vůbec nikdy. Protože to když vemeš, toto je za partu zločinců, co do tebe napíchají za svinstva, co ti napíšou za prášky, všechno jedy, tak ty přece nepůjdeš k vlastnímu katovi, ne?
0: Dáme další videjko, mrna. Počkej, dám tady mrna. Ještě vám předtím řeknu jednu věc, že já jsem... Měl jsem vysílání s Robertem Novotným v úterníčku a to byl takový workshop, jo? On nás tam seznamoval, jak pracovat s umělou inteligencí v Googleu a v Gemini. Já jsem kolem té umělé inteligence vždycky chodil velikánským obloukem, jo. Samozřejmě si ji nepoužiju při mé kreativitě, jako hudba prostě, jo, nebo psaní textu. Ale fakt, člověče, tady po tom workshopu přiznávám, že dobrý sluha, ale špatný pán, jo. Takže já jsem s tou umělou inteligencí pracoval v tom Googleu a on se o ní bavil ve smyslu, jako jak může pomoct suverénnímu člověku, jo. Třeba psat ty dokumenty nějaké, já sice žádný tam nepíšu, jako, ale třeba to sebeurčení, jo, a další věci vlastně, prohlášení živého člověka, tak to ona prostě umí, když jí dáš ty podklady. Ale já jsem i zatím využil, že jsem se naučil vlastně k videům, které jsou v angličtině, prostě v cizím jazyku, jo, tak ona mě vytvoří titulky, no, vy už to asi mnozí jako určitě znáte, jo, ale já Hanák, jo, a z vesnice, já jsem to neuměl, tak jsem se to trošku naučil, jo, takže já tady mám nachystaných pár videek, toto je, jo, třeba v ruštině nebo v angličtině, a pak jsem si stáhl ten SRT soubor, jo, takže vlastně to, co teď ta žena bude povídat, tak já vám potom přečtu, jo, a já jsem si totiž nechal vygenerovat i potom takovou analýzu, jo, toho obsahu toho videa, a přátelé, to se mnohdy zasmějeme, protože ta umělá inteligence skutečně jede teda narativ systému, jo, a ona prostě jako ona to přeloží jako doslova asi, jo, protože tam není manipulační prostor, jo. Takže to, co povídají ti lidičkové, tak ona přeloží doslova, ale potom napíše svůj závěr, jo. Takže já vám to teda, dejte si chvilku pauzku a já vám to začnu pouštět.
2: Здрасте. У меня к вам такая новость. С 2013 года Верховный суд США постановил, что вакцинированные люди во всем мире являются продуктом. То есть это такой себе запатентованный товар. Да. По законодательству штатов эту информацию можно проверить. Она в открытом доступе. Вакцинированные люди не являются людьми. Ну и, следовательно, не могут быть отнесены категории людей. Получается, что вакцинированные люди – это те люди, которые больше не подчиняются международному законодательству, также национальному законодательству. Международное право на них не действует, вот, не работает, не защищает. И национальное право. Понимаете? С 2013 года все люди, которые вакцинированы генетически модифицированным МРНК, по закону штатов считаются транслюдьми, да, идентифицируются как транслюди. Ну и логично, что они не пользуются никакими правами человека, никакими правами государства, не состоят ни в каких реестрах, ну в общем, физические лица, на которых ничего не распространяется. Это относится ко всему миру, потому что патенты Checkpoint находятся под юрисдикцией США. Зарегистрированы в Штатах, но, как видите, да, то, что регистрируется в Штатах, распространяется по всему миру. Когда я вам говорю о том, что дедушка управляет воинами, дедушка управляет странами, у дедушки Иран сейчас тоже управляется им, все управляются дедушкой, точнее его главными представителями, мне пишут, да что ты, фантазии. Ну, теперь это многое объясняет. когда ты физическое лицо, почему мир вокруг тебя перестает быть для тебя защитой. Когда ты призываешь к закону, а тебе говорят о том, что закон на тебя не распространяется. Поймут не все, но только те, кто поймут. Вот такая информация на эту минуту. Берегите себя и своих близких. Аривидерчи.
0: Так, а мнozí jsme rozuměli ruštině, ale já teda přečtu jako titulky, jo? No, takže dobrý den, mám pro vás takovou novinu. Od roku 2013 nejvyšší soud USA rozhodl, že očkovaní lidé po celém světě jsou produktem. To znamená, že jde o jakési patentované zboží. Ano, podle legislativy USA tuto informaci si můžete ověřit, je veřejně dostupná, očkovaní lidé nejsou lidmi. A tudíž nemohou být zařazeni do kategorie lidí. Vychází z toho, že očkovaní lidé jsou ti, kteří už nepodléhají mezinárodní legislativě, stejně tak národní legislativě. Mezinárodní právo se na ně nevztahuje, nefunguje, nechrání je. Stejně tak národní právo, rozumíte? Od roku 2013 všichni lidé očkovaní geneticky modifikovanou mRNA jsou podle práva USA považováni za translidi. Ano, jsou identifikováni jako translidé. A logicky tak nepoužívají žádných lidských práv. Žádných práv státu nejsou v žádných registrech. Zkrátka fyzické osoby, na které se nic nevztahuje. To se týká celého světa, protože patenty GenPoint spadají pod jurisdikci USA. Jsou registrované ve státech, ale jak vidíte, to, co se registruje v USA, se rozšiřuje do celého světa. Když vám říkám, že dědeček řídí války, dědeček řídí země, dědeček teď řídí i Irán, všechny řídí dědeček, respektive jeho hlavní zástupci, tak mi píšete, co to je za fantazie? Ale teď to mnohé vysvětluje. Kdy jsi fyzická osoba, proč tě ten svět kolem tebe přestává chránit? Když se dovoláváš zákona a oni ti řeknou, že zákon se na tebe nevztahuje. Nepochopí to všichni, ale jen ti, co pochopí. Taková je informace pro tuto chvíli. Opatrujte sebe i své blízké. Jo, takže toto teda mi bylo přeloženo do titulků. No a dal jsem požadavek, aby mi teda jako ona AI to nějak zhrnula, analyzovala to video. Takže píše, ve videu zmiňované tvrzení o rozhodnutí nejvyššího soudu USA z roku 2013 se pravděpodobně opírá o dezinterpretaci případů Asociace for Molecular Pathology, kdy soud rozhodl, že přirozeně se vyskytující DNA nemůže být patentovaná, ale syntetická DNA, vytvořená v laboratoři, patentovaná je. Právní experti i vědci se shodují, že toto rozhodnutí nijak nemění právní status člověka ani jeho lidská práva, i kdyby přijal vakcínu obsahující syntetickou složku. Zhrnutí. Video prezentuje radikální výklad patentovaného práva, který naznačuje, že technologický pokrok v medicíně slouží jako nástroj k legálnímu zotročení lidstva. Jedná se o názorový konstrukt, který nemá oporu v aktuální legislativě ani v biologické realitě fungování mRNA. Tak, Hoši, už jste přišli, já vás teďka nevidím, protože jsem si tady přepl na texťák. Takže jak je to s tím mRNA, jo, a změnou teda DNA, je možný to patentovat a stávají se z těch lidí teda věci, otroci a transhumanidi? Co vy si o tom myslíte?
1: Liborku, pojď.
3: No ty musím odpovídat, já mám hned jasný odpovědi.
4: Co si o tom myslím? Co si o tom myslím, že jenom to, že prostě vůbec by to vůbec nemělo přijít do těla člověka, no. V žádném případě. A je to prostě svinstvo, no. Ale jako úplně do detailu, jako co to všechno dělá, to mě to už vlastně ani nezajímá. Já jenom prostě vím, že to je svinstvo a to mi stačí, jako no. A kdo si to chce dát, tak ať si to dá, ale to je prostě tak, no. A 100% to je patentovaný, teď je to propojený i s všechno i s 5G a věc má prostě, je to šílený svinstvo. Ale jako já už se ani vlastně v podstatě moc jako tím nějak nechci zabývat, jako by úplně prostě si žiju svůj život. Občas, když se s někým bavím, nebo tak řeknu jenom svůj jakoby názor, ale nějak se do toho hluboce jako neponořu, protože to je zbytečný. Fakt začínám žít ještě víc tady a teď a přítomně sám se sebou, se zvířatama. Pracuju, věnuju se koním, jezdím, chodím do přírody, chodím bos. A to je. Samozřejmě ještě pořád pozoruju oblohu každý den, to mě jako ještě taky občas jako vytáčí, ale už i tohle, no, už to nějak jako se snažím, aby mě to nedostávalo do nízkých vibrací, no, protože dělám nějaký věci, které mě ochraňují před tím, co tady na nás sypou a prostě jedu dál, no. Hlavně si nepřipouštím žádný strach i z toho, co tady na nás sypou, to je pořád, teďka tady před chvíli zrovna, to je prostě pořád, no. To je. Takže možná k tomu víc těm vakcinám, jako těm mRNA, ale je to prostě totální svinstvo, no. Já bych to, kdo si vlastně, tak ať ti to dá, no.
1: Já si navážu trošku víc. Tyto vakcíny jsou určeny na to, aby změnili člověka na stroj. Aby poslušně poslouchal prostě. Oni potřebují si vytvořit de facto biologický stroj, který bude na výrobu levnější než nějaký jiný stroj. Takže a samozřejmě je pravda, že v Americe je to už dáno v zákonech, teď nevím v kterých zemích, jestli všude v celý USA, že prostě kdo dostane tady tu vakcínu mRNA, takže automaticky už se nebere za člověka. A už nepodlehá právům člověka. Protože pokud těbe někdo změní DNA, tak ty už nemáš svoji svobodnou mysl. Jo, ty už můžeš být ovládaný tou technologií 5G, 6G a tak dále. Jo, těma signálama, protože v tobě se vytváří nová struktura. Jo, novej nervový systém de facto z toho grafenu, ten je tam použitý jako takový nervový cesty, který se v tobě skládají a vytváří tvoje tělo takhle, upravují tvoje tělo na příjem signálu zvenčí. Jo, protože vem si, že ten signál je všude kolem nás, jakýkoliv signál. Internetovej, televizní, prostě tebou prochází miliony těch signálů. A tady jde o to, že oni potřebovali toho člověka, aby ty signály uměl vytáhnout si sám, nebo si ho dokázali ty signály najít. Toho člověka. Takže a mají to, mám pocit, i v Německu, už v zákonech, taky daný z nějakého, já už jdu 2016, asi nějaké sam, nevím teďko, přesně, ale i v německých zákonech se o tady to píše. Jakmile si změníš DNA, konečná, nemáš práva člověka.
4: Podle mě člověk se úplně odpojí od té duše, vlastně to už vlastně fakt přesně není člověk. Ten je protože úplně odpojený od té duše, no.
1: No, protože kdysi dávno, ještě když ti začali očkovat, tak tam vykládala, nevím, odkud byla někde z Ameriky, nebo odkud, říkala jedna žena, že ji odpojili od duše. Jo. Což jasně vidíš na těch lidech, protože oni jsou fakt odpojení. To jsou normálně chodící mrtvoly.
4: Já jsem zrovna ještě dva dny dával.
1: Podíváš se mu do očí a tam vidíš mrtvo. Tam už nevidíš tu lidskou iskru. Jo. Prostě už je to takový divný, no. Ale jako poznáš to hned. Takže bohužel.
0: Tak a zůstaneme u téma. Nevím teda, jestli nám klesají vibrace nebo ne, když se o tom bavíme. Člověk,
1: no, jako, to, mě určitě.
0: Když si to připustí, tak musí mu klesnout vibrace kdykoliv prostě, jo, když se na něho někdo blbě podívá, jo, ale tady to téma je tak závažný, že asi je potřeba se o tom bavit. No a naše no, dobrá...
1: A ještě, jenom k tomu tématu ještě rychle řeknu to, že tady se jenom vytvářejí divadla, jak se to jakože bude vyšetřovat, jo, že tam Kotlár a tady Peková a takovýhle šaškárny. Ano.
0: A Turánek.
1: Nikdo nikoho nikdy vyšetřovat nebude.
0: Vzpomínáte si na ten seminář, co už je kolik?
1: To je jen takový uklidňovači, uhoupávači, aby vás uklidnili, že my to vyšetříme. A než oni to vyšetří, tak vy už jste pod drnem. A vám je to platný hlavně. Takže teď už je pozdě.
4: A hlavně jedou pořád další masáže, že jo, no, očkovací samozřejmě. Strategie, tady tyhle, furt jedou.
1: Jo. A dáš si je poslechneš, a oni ti řeknou, i ta Peková, i ten, že oni nechtějí, aby ty, jakože ty lékaři byli za to souzení, že nějak tohleto nebo tamhleto. Co to je? Tak oni jeli ve vraždění lidí. A oni tady už jenom působí na to, aby lidi změkčili, aby nebyli na ně tak voškliví a přísní, až jim to dojde. Jo? Co jim provedli? Jo, takže oni jsou tady jenom takový uklidňovači hadů, jako jo. Protože oni ví, že pak lidem, když to dojde, tak pak bude všechno hořet. Jenomže ono na druhou stranu, ty očkované už nejsou žádný průbojný, takže...
0: Hoši, já jsem tady měl obrázek, nevím teďka, kam se mě ztratil, ale psali tam, že 90% zdravotních sester jako vůbec jako nešlo na vakcíny a doktorů taky tak. Oni to věděli, ti hajzli všechno.
1: No přesně, a to by měli lidi číst, tady by měli začít přemýšlet. Jak to, že ti doktoři nebyli, když mě nechtěli pustit na operaci, jak to, že mě nechtěli tohle jako léčit, když tohle to... Rozumí? Takže oni jasně ty kurvy věděli, co to za svinstvo dávají do lidí. A oni sami to nechtěli. Jo, kdyby si to vzali i oni, řekli, dobrý byli jste, pitom ty nechali jste se oklamat. Ale tím, že si to nedali, no tak tím pádem, co na té druhé straně, že to jsou ty zodpovědní. No. Takže žádný omilosti a takovýhle věci neexistuje. Jako, jak chceš být jako mírumilovnej, nebo říct, je promiň, no tak si zabil jenom milion lidí, no. Škoda, no. A příště už nebude, že ne? Víš, to je k smíchu. Jo, a tady ty šaškárny právě provázejí, tady ta Peková s tím ze Slovenska. S tím Kotlárem. Kotlár. Tady ty šašci, tady ty herci, jenom.
0: Vojín Kotlár.
1: Protože vy víte, ale když je opět nic, hovno.
0: Hoši, tady.
1: Kotlár figurka jenom, nastrčeno.
0: Tady to mám, dívej se, jo, tady to mám a to je jenom úvodní jako slajdík. Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry vyplývá z dat. A mám tam aj obrázek jako křivku, jo, nebo procenta, to tabulku. Takže lékaři, takzvaní lékaři, bílí pláště, aj personál, jo, víc jak 90. Sestřiček, ty jsou chytřejší ještě člověče než ti bílí pláště, jo. Takže modrý sestřičky, jestli ještě nosí tu modrou uniformu, nevím, jak za Husáka, tak snad 98% jich nešlo na šmakuládu, jo. A nikdo je nevyhodil, jo, protože oni věděli, že to je svinstvo.
1: No protože by jim skolaboval celý jejich zdravotní systém, takzvaný. Protože vem si, že by se nechali bodnout všichni, no tak tím pádem lehnou popelem. Ale nehledě na to, že se jí nechalo spoustu naočkovat, ne, že ne. Já si myslím, že ty čísla nejsou zas tak pravdivá, že jich bylo větší procento naočkovaných, ne, že ne.
4: To si taky myslím.
1: Protože já takový lidi taky znám a nevede se jim jakože zdravotně taky dobře nějak. Víš? Takže ono spoustu těch blbců se nechalo naočkovat.
0: No víte, proč se jim nevede zdravotně dobře, protože hry, že
1: hlavně já nevěřím médiím.
0: Tak jasně je to.
1: Víš? To jsou všechno různý manipulace. To všechno vždycky za každým článkem hledají nějakou manipulaci. Za každým.
4: V podstatě i ten článek je třeba přesně nadhodnocený z toho důvodu, aby většinu lidí to nasralo.
3: Přesně, no, aby nás zase vypuštali lidi proti doktoru.
4: No, třeba nasralo a aby tě to zase dostalo jakoby do těch... Do těch
3: no, do těch nízkých vibrací.
4: A aby se, o tom bavilo, aby se to řešilo a když se o tom bude bavit plno lidí jakoby a hádat, tak tohle
3: no,
4: oni...
3: No, tak se rozhádá. No a nekoukají, co se děje v pozadí.
4: Takže jako, já tomu taky jako věřím, že to není takový velký procent, to ne. To je prostě... Já znám taky nějaký případy, které se nechali jako ve zdravotnictví, ale i dost, které se nenechali a věděli, nebo prostě nenechali se. No. A zařídili si jenom to, že měli nějaký ten, já nevím, co to bylo, nevím, jaký ten pás, nebo covid pás, nebo co to bylo.
0: Hoši, píše tady Dita, ona byla zdravotní sestra, tak tady píše, když jsem před 3 lety dělala ve špitále, bylo výjimka neočko.
3: Přesně.
0: Máte pravdu.
3: Já ti říkám, že je hodně naočkovaných, to je jenom zase manipulativní článek. Mm-hmm. Protože ty média jsou proto, aby tady manipulovalo těmto masou těch lidí. Mm. Oni jsou ty kontroloři, ty takzvaný pravdy.
4: Oni nepíšou pravdu.
3: Oni vytvářejí lži, jo, a pak se zase postaví za ochranu nějakého politika takovýhle kurez. Jo. Oni jsou ty strážci toho Matrixu, ty média. Jo, protože kdyby média nebyla, tak politici se můžou i tak pískat někam. Jo, ty média mají tu největší moc, ne politici. Protože vem si, že řekneš hlupákovi, že na tebe sypou svinstvo z letadel. A on ti řekne, ve zprávách říkali, že to jsou kondenzační páry.
0: Koši, já jsem měl takové telefonát.
3: Debil, no. Debile, koukni se nahoru.
0: On mě říká, co ten Mára povídá, on vůbec nezná složení atmosféry, proč těm lidem tak lže, no, to není vůbec žádný práškování, to jsou kondenzační páry.
3: To jsou tak debilní lidi, že to už ani, to nevím, že si se máš smát nebo co.
0: Smát.
3: Nerozumíš tomu.
4: Já mám taky takovou historku, nebudu jako známé, taky kolikrát jsem říkal, už zase od rána práškujou a sypou a jezdí. A ona mi třeba už dvakrát řekla, no tak lidi lítají na dovolený, no, tak se lítá hodně, no.
0: No, hoši, já vám...
3: Hele, a to když mu řekneš, řekni mi, tak dneska je krásný jasno. No. Dneska ty letadla mají, když jsou všichni jako na zemi zaparkovaný, jo, nebo co?
4: No.
3: Nebo odpoledne ti začnou čárovat a do té doby čisto, ne? A pak ti začnou čárovat. Tak se změnila ta teplota v té atmosféře, jo, vy tupí ovce. Nebo to se stalo? No nic, asi tam přilítli jiný letadla s jinýma komínama. I to je úplně už do nebe. To vidíš, že prostě ta vakcína odpojuje lidi od myšlení, tam už prostě nefunguje mozek.
0: Ty
3: to říkali i Sucharin Bagdy,
5: že
3: vakcína už dávno udělala svoje.
0: Pojďme, máme téma, tady mám videjko.
5: Celý zapráškovan. Šmejdi chtějí, aby nepršelo zkrátka. Celý to zapráškovali, tohle nejsou žádný mraky, to je normálně napráškováno, úplně tvrdě napráškováno přes noc. Jo, tamhle se ještě rozpouštějí zbytky. Protože mají přijít deště, že jo, tak to chtějí zrušit, je třeba žádat nahoru.
0: No, takže
3: a ještě jenom ti k tomu řeknu, a proto taky prosazují tady ty vrtulníky, aby tady jakože mají vyrábět ty proudy. Mm-hmm. Jo, ale vzdušní proudy.
0: Zrušený.
3: Protože vem si, že to svinstvo sypou z těch letadel a to na sebe váže různě vodu. No a teď si vem, že ten ventilátor, který tam stojí, který já nevím, kolik je vysoký, 200 metrů, nebo jak já nevím, teď si ani se moc nezabýval.
0: 250.
3: Jo? A teď si vem, že ten ventilátor spustí, no a to odfoukne ty mráčky pěkní, který nasály vodu na tom území, odfoukne úplně na jiný území. Takže na tom území způsobí sucha. Víš? A naopak, zase přiženou mraky někam, kam potřebují a tam zase budou průtržné záplavy, co se děje, že? A pak ti začnou šaškovat s takovýma chujovinama, jakože klimatická změna. Jo? Kdyby přestali s tím svinstvem, tak by si všichni rychle vzpomněli, jaký to bylo kdysi. Protože když je zatažíno, dneska třeba jsem byl venku, zima jako svině. A teď najednou prokouklo sluníčko, asi tam někdo odstoval.
1: Vykouklo sluníčko a takový teplo z toho, jo. Že to si myslel, že seš na grilu.
4: To fakt dneska bylo
1: taky. Takže vidíš, že to slunce tam je a že to smaží. Ale oni uměle zastínujou a de facto tím ovlivňujou veškerou úrodu. Vem si ovocní stromy, na jaře kvetou, teď si vem zima, přestanou lítat včely, se schovávají, protože je zima, že jo. Květy zase odkvetnou, protože je zima a včely spí, jsou schovaný. Jo? Teď ti to zase pomrzne, ty květy, že jo, takže nejsou zase. To je všechno svinstvo. Já jsem viděl i fotky, záběry z těch vrtulí, že tam jsou normálně naftový generátory v tom.
0: A kolik oleje spotřebujou ty...
1: Jo?
0: Ty vrtule.
1: Jo, tak na to jsou tam ty naftový generátory. A ještě si vemeš, jak ty vrtule vypadají. No kdybych z toho chtěli udělat elektranu, tak já bych tu vrtuli teda postavil úplně jiným způsobem. Vemeš si, jaký jsou ty lopatky veliký, ale hubený a dlouhý. Jo, a jak vypadá ta vrtulka z toho?
0: Z poutě.
1: Když máš z poutě.
0: No,
1: jak je vyprofilovaná? Aby ten jí vítr rozháněl, takže oni asi nejde tolik o toho rozhánění, jakože točení to vrtulí. Jo. Ty vrtule jsou tady na to, aby nebo, tady ovlivňovali vlastně tady ty věci, to počasí.
0: A nebo si vemte vrtule u těch starých větrných
1: blízků. A to se nebaví o těch vibracích, jo?
0: No vibrace, spodní frekvence, kolik ptáků prostě to zahubí, jo? A ona, ta vrtula tě odebere kinetickou energii větru, jo, takže změní počasí, jak ty říkáš, buď sucho, nebo záplavy, nebo prostě...
1: No i zabrzdíš ty proudy, třeba ty mořský proudy, které táhnou vlhkost třeba nad Evropu nebo, to, nebo nad různý území, zabrzdí a nechají ho na tom druhém území. A nebo naopak zrychlí ty proudy pryč. Když si vím, že fouká vítr a koukám a vrtule, já na ně vidím několik kilometrů, jsou tady na kopci a fouká, oni se netučejí, tak čemu tam jsou?
0: A přátelé, tipníte si, kolik, z kolika ti procent, jo, ty větrníky se podílejí na celkové výrobě tady té elektriky?
1: To je 0,0 nic.
0: Jestli to není zas teda jako mediální jako to, ale okolo 1% jako jenom, jo?
1: To nic prostě.
0: No to nic.
1: A ještě taková drzost obchodních firem, že oni ti řeknou v tom, jak platíš třeba účty za elektriku, takže platíš za obnovitelné zdroje.
0: Jaký o zdroje?
1: Jako kdyby si měl platit nějaký škodovce za to, že vyvíjí novou model škodovky, kterou si ty budeš muset zase koupit. Vy si to splaťte ze svého panáčkové, když tu elektriku chcete prodávat. Co já mám platit za nějaký obnovitelný zdroje? Víš? Zase takový chytáky.
0: No, obnovitelný zdroje, hoši, ta betonová patka, to jsou tisíce tun betonu, jo. Ty vrtule jsou z materiálu nerecyklovatelný, jo, takzvaně, takže oni a láme se to jak prostě, jo, jak špelky ve větru, jo, takže prostě to zakopávají pod zem a neví co s tím a ten beton z té země už jako nikdo nedostane nikdy, jako, jo, to má to poruchovost, jak jsem spotřebuje to tisíce litrů oleje. To je šílený,
1: však. No tak ale hlavně, co nebudu bavit, co to potřebuje, ale ven si, jaký škody to páchá. To je to hlavní. Jako když ti ukazují elektroauto, jak je úžasný. Vyvádo, ale kolik je za tím znečištěním, za tou výrobou toho elektroauta, to ten naftový motor nikdy neudělá za celý život. Takovýhle znečištění, co vytvořil ten elektromobil. Jo. A podezřele těch, nebo jak dlouho vydrží ty baterky, můžeš ho zahodit. Protože ho nikdo nekoupí od tebe, takže jsi na nule. Takže koupíš auto za milion, no a po 10 letech, nebo možná i dřív ti chcítnou baterky a to auto můžeš mu vyhodit.
0: Jo, však o to jim jde.
1: Takže 800 minut, nebo milion, nazdar. A zase se zadluž a zase si kup takovou chujovinu na elektriku.
0: Chlapci, mám tady videjko.
1: No ne.
0: Pojďme na videjko.
6: Jenže vstupné do školky je takový, že se dítě musí napíchat těmi svinství ve vakcínách. A to se vám říká, že v tom je i rtuť? Nejenom hliník je ve vakcínách, ale i rtuť. Takže bacha na to. Chudinky
1: a
6: děti.
1: A další, když matulá.
6: Jako opravdu.
0: Počkej, Mara, chvilku ještě, prosím tě.
6: My, co jsme byli tenkrát, tak my za celý náš život máme míň vakcín než půlroční dítě. Můžete si to představit, co to půlroční dítě to musí snít.
0: Já si vzpomínám očkování proti obrně, to bylo myslím na lžičce, já už přesně nevím, ale já si nevybavuju, jako že by jsme chodili nějak často do těch zdravotních středisek. Chodili jsme na zuby, na prohlídky, občas na to očkování. No tak, taky do nás naprali ty Husákovy vakcíny vektorovy. Jo, taky se to asi projevuje nějakým způsobem, ale nebyly to takový palby jako agresivní a jedy jak teď. No. Takže ty děcka, no nevědomí rodiče, no hold, jako děcko, co za to nemůže, no, ale to je tak postavený prostě, že buď budeš poslouchat, ano, používat našu retoriku přesně, jak chceme, nebo tě děcko odebereme. Půjde k psychologovi a my tě ho zebereme. Takže bubu a...
1: Vidíš, a kdyby věděli, tak žádný dítě jim nikdo jim neveme. Jo, protože do školky ty žádný dítě dávat svoje nemusíš, když na to přijde. Tvoje dítě nemusí chodit ani do školy. Jo? Protože to je všechno zločinecký systém. Jo? To je prostě jenom o programování otroků. A já kdybych měl dítě, já bych nechtěl už tady dítě dávat do tady těch
0: vůbec.
1: Do tady těch naléváren nesmyslů. Protože to z toho vypadávají jenom blbci. Jo? Totálně vylágrovaný. Tečka.
0: No, jo, no.
1: A vakcína žádná není povinná, jo? Bacha na to.
0: Tak.
1: Protože oni z názvu pravidelná vakcína udělali povinná, víš? Ale jako žádná povinná není ve skutečnosti. A hlavně, buď seš člověk, nebo seš otrok. Jo, protože vem si, že oni je nechají napíchat a co získali? Jakože může do školky, no ale když bude furt rodit, běhat po doktorech, jo, protože si nebudou zase vidět rády samý exémy a takovýhle věci, starý těch svinste a autismus a tak dále, jo, protože obsahují těžké kovy, vakcíny, ale spoustu jiných šmakulát samozřejmě. Takže pak si musíte vybrat, jestli tohle je lepší nebo tohle. A pak najednou vidíš, oni se nechají naočkovat svoje děti a pak ti najednou tady vyhlašují nějaký sbírky na ty děti, jo. No tak jako nikdo tě nenutí, nikdo ti nedrží pistolu v hlavě, abys to musel udělat tomu dítěti. A takový srdcelivný ty tam dávají, akce. Přispějte, krokosní dřeň tady to. Tak ty jsi to sám zavinil, no tak si to vyžer. Neposlouchal jsi, neměl jsi zájem, nechtěl jsi studovat, tak bohužel. A pak když lítáš od doktora k doktoru, pak už neví co s tebou, pak tě házejí po psychiatrii, protože to se lidem stává normálně už dneska. Jo.
4: To je další biznis.
1: No všechno jenom biznis. Protože farmacie, to je největší biznis. Pak jsou války, nebo já nevím, podle toho, která vévodí, jo, buď války, nebo pandémie. Ale vemte si, že tady to není nic pro vás. Nic. A člověk hlavně hledá cesty, aby byl zdravý. Jo, takže když víme, že na nás typou chemtrail, no tak používáme přírodní produkty k tomu, aby jsme se těch jedů uměli zbavovat. Aby jsme tomu tělu pomohli. Jo, takže nějaké věci na těžký kovy, toxické látky. A furt průběžně to prostě používat. Dát to do svého jakože menu denního. Jo, teď si udělám tady ten čajíček, teď tady ten čajíček, teď tohle, tamto. Jo, sůl hlavně. Jo, minerály dodávat, žádný vitamíny z lékáren a takovýhle zvěrstva. Všechno chemie, všechno vyrobené z ropy. A doktor neznamená, že vás léčí. Protože to může být i doktor práv. A dneska máte tolik doktorů, kteří si nakoupili ty jejich licence podvodný a pak vám to píšou v novinách, jak tam ten na černo ordinoval, tam ten tohle to tam. Vy to vidíš každý den ty podvody, jak jedou. Tam zavřou primáře, tam ředitele. Co to je tohleto? Ty když jim platíš daně, tak seš normálně jejich ten spoluviník zločinecký.
4: Pište. Běž, Polínko, běž. Běž. Oni jsou tady.
0: Chlapci, mám tady další, kdo je tam? Dívej, mám tady další videjko. Já jsem teda si je všechny ještě nepouštěl, ale tak či tak jsem se tady nachystal. Je tady, my jsme u těch primářů.
7: Včera jste viděli zprávy? Hej, nádhera, co? V té vojenské nemocnici, primář, ty fiče, škola, nenažraný pes. Co? Nenažraný pes. On má výplatu jako píča a on ještě krade, píše si za kroky, které nedělá. Dívejte se, jaké oni jsou chytří. Tak, tady jsou ti vzdělaní, přesně. Toto si dovolí jenom ten, kdo má takovou moc. Je jako primář. To je ostuda, totální ostuda. Ta sebranka jedna, lékařská, ty vole. A to co ještě přidat? A co jsou přidat? Kolik si jich tak nakrade? To je mazec, víš čo? A my musíme všechno dělat postihat tak a dívej, primář vyplatu jako kot a ještě se neštítí krást. Ještě se neštítí psát za kroky, které ani nedělá. No, tak tady máme spravedlnost. Tak, obyčejní lidi musí držet hubu a veličenstvo si může dělat, co chce. Ne, zakazuju.
0: Ostravačka, no, dobrá, prořízlá huba, ale prostě nasázela to dobře.
4: Pravda.
0: Tak jak to je, jako jo. To je arogance moci prostě, co, jak oni se chovají, fakt ty platy mají obrovský a ještě podvádí a píšou si tam nějaký zákroky a...
4: To je to samé v politice, to je takových to... doktorů je a v politika to je úplně to stejný. Tam taky vlastně ukrádají, kradou.
0: Je. Vlastně ten doktor, je to slovo doktor, takže to jsou dveře do přístavu, jo, takže korporátní právo a bílý pláště, no, takže jako nechodit, vyhýbat se, jak já jsem se vyhýbal umělé inteligenci, tak vyhýbat se prostě fakt tady těm doktorům, protože to nepřinese nic dobrýho. Mám tady potom videjko takový šikovný, že k doktorům chodit jenom, jako když se stane nějaké úraz nebo něco, jo. Takže chirurg pomůže, nebo na úrazovce, jo, ale jinak prostě je to ostrašující případ. Máro, ty jsi to slyšel, to videjko?
1: Ano, slyšel.
0: No, a to je myslím, že... Ne, no to není od tebe, no.
8: To je, já jsem ho žil taky.
0: Jo.
1: Ty to máš možná ode mě.
0: Je to možná, nevím. Je to možný. Mě ta baba zaujala tím, jak má tu tlamu prořízlou, jo, ona se s tím nesere, ostrává. A takový ti lidi, ti přirození, jo, nemusí mít žádný vzdělání, ale ona to vidí selskýma prostě jako očima, uvažuje selským rozumem a vidí prostě, jak oni to zneužívají, jo, tady ti papaláši. Těch svých postavení. No, a to je charakter člověka už skřívený.
1: No protože oni jasně zjistili, že jsou všichni korporace. Takže se snaží každý sám za sebe ukrást to nejvíc.
4: Přesně.
1: A ty lidi, ty tlupy ovce to pořád nevidějí.
4: Jo?
1: A oni tam, a on chce ten, a Babiš chce tamto. A prezident chce jít tam, rozumíš, takovýhle chujoviny. Totální nesmysly. A pak koukneš, že kancelář prezidenta soukromá firma. Úřad vlády soukromá firma. Všechno soukromé firmy. Každý jenom se snaží pro tu svoji firmu urvat co nejvíc peněz. Mm-hmm. A proto se jim navyšují platy, protože čím víc vás okradou, tím víc se musí odměnit. Nelogický.
0: Podíváme se na...
1: A takový ty zastánce toho
3: Československo, jak se rozdělilo v 93. a takovýhle blábloviny, když Československo už bylo tam rozdělený předtím.
0: To nám řekni.
3: Jo. Jo, protože Československo se rozdělilo v 79.
0: 79, jo.
3: Jo. Protože třeba na Rodném listu, kterého já jsem beneficientem, je napsáno Slovenská socialistická republika. Tam není napsáno Česká, Československá socialistická republika. Víš? Ale je spoustu i Česká socialistická republika. To sami jsou i oddací listy. Takže když se nad tím zamyslíš, tak jak to, že já mám ze 74. tady ten papír, ale tam není napsáno Československo, to je divný, ne?
0: No je to divný, to by mělo být jako podle nich jako Československo, že?
3: No protože už to bylo nebo, dávno rozdělený.
0: Nebo Československá...
3: To 68. a tady ty divadla, jo, co tady proběhly.
0: Aha. No vidíš, to se...
3: To bylo všechno příprava na roztrhání Evropy. Jo, to samý Ruska a tak dále.
0: Aha. Tak, a Dituška tady píše, že na to videjko reaguje a na konci řekla, tohle zakazuju, není třeba to víc řešit. Jasně, to úplně stačí jako zakázat to, jo, protože oni nemají tu jako prostě moc.
3: No oni ty lidi mají moc do té doby, pokud za nima vychodíte.
0: No jasně. A teďka vám ukážu, chlapci a děvčata, kdo nás posloucháte, jako to školství, jak dokáže úplně teda vypatlat jako človíčka, jo?
9: Čemu se diváci na počátku 90. let smáli jako vtipu, je dnes už často realita.
10: Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
11: No, teda bylo to jako těžký teda.
10: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký.
12: Kdy přesně tady začala sametová revoluce?
13: A 68. Ne.
12: Bylo to ještě později, mnohem.
13: Později, mnohem. 78. to nebylo taky.
12: Ještě později?
13: O 10 let. 20 let. Nevím.
10: Čím to začalo?
14: To byla těma upáleníma.
10: A opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
15: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
16: Nebyl to Garik? Masaryk? Ne.
17: Vzpomněl byste si na tři významní politiky? To bylo v listopadu 89.
18: No tak určitě Václav Havel. A pak... Gottwald?
10: A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
15: Malá.
10: Ale prosím tebe! To byla velká strana! To bys koukala, jak to byla velká strana. No,
12: jak se jmenovala strana, která měla 40 let absolutní moc? Občanská demokratická strana? Ne?
19: A jak se jmenovala strana, která tady měla 40 let absolutní moc?
12: OSN, ne.
15: Byla to ta strana...
10: Komu?
15: Komu zvoní hraná.
10: A prosím!
0: Je to takový jako humor, no, ale je to na druhé straně hodně smutný, no, ale prostě to je obrázek toho školství.
3: No, zase, počkej, to není smutný, Petrucho.
0: Ne?
3: To jenom znamená, že ty lidi nejsou dobře naprogramovaní.
0: Jo.
3: To není nic o vědomostech jako takových, víš. To jenom, že si hovno pamatuju. Víš, protože ono to ve finále není o tom, co víš, ale jestli to víš, jako víš. Protože ta škola tě jenom programuje, nesmysloma. Který jsou ti k životu úplně k ničemu.
0: A jak je možný, že někoho teda dokázala přeprogramovat, jo? Takový ty šprty a takový ty, jo? A proč se někdo vyvázel jako bez ztráty desítky? Jo, z té školy.
3: A... No protože asi někdo je člověk a někdo člověk není, no.
0: Myslím, že už...
3: No to je už od narození.
0: Už tehdy.
3: No jako ne, to není jako, že přijdeš k tomu ze dne na den. S tím jsi se narodil. Už od mládí, od malička, už jsi byl nějakým tím odpůrcem, už jsi se stavil proti tomu systému.
1: Jak někdo blekotá o Československu, tak mě se už pak ježí vlasy, protože říkám, za toho Československa nebylo zase tak úžasně. Vy asi máte ztrátu paměti, ne? Tam byste vy byli darmožrouti, co tady vyblekáváte, pozavíraný, protože nic neděláte. Víš? Takže to Československo nebylo, to bylo jenom trošku lepší otroctví. Ale stále otroctví. Takže oni, ti, co se motají do Československa, ty nehledají svobodu, ale ty hledají jenom otroctví lepší.
0: Tak, pojďme. Tady ten chlapec na mě už dlouho vyčuhuje, Marův oblíbenec, tak ho tam prdneme.
14: Všechny orgány současného státu České republiky jsou obchodní korporace a musí v tom případě mít uzavřenou smlouvu s námi, aby s námi mohli cokoliv probírat a přijít s námi do styku vůbec. A proč je to tak? Protože oni sami mají DUNS obchodní číslo a používají zákon, který není veřejný, ale je to jsou to soukromé práva. Když tady píváme na 21 odstavec paragraf občanského zákoníku, stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně. Jedna. Jo? A paragraf 20. Právnická osoba je organizovaný útvar. Když se podíváme na do databáze webových stránek Dun and Bradstreet, takže oni, tady hlavní ta věta je, že poskytujou poskytování klíčových obchodních dat. Obchodních. Každý, kdo má DUNS číslo, to znamená, že je obchodník, což je protiklad státu, protože stát v etymologii znamená něco stát pevně dělat a obchod znamená obcházet, chodit, takže nestát pevně. A jak jsme viděli tento zákon, to znamená, že oni se stávají právnickou osobou, organizovaným útvarem a obchodní korporací. Někdo může říct, no ale počkejte, ale oni používají veřejné právo. Nepoužívají, protože aby mohli schválit jakýkoliv zákon a dnešní aktuální zákony, které byly novelizovaný a digitalizovaný v SBC, jsou schváleny třema obchodníma korporacemi. A to je za prvé kancelář prezidenta České republiky a jeho DUNS číslo, to je obchodní korporace. Kancelář poslanecký sněmovny, taky mají DUNS, a úřad vlády České republiky s mezinárodním obchodním číslem. V tom znamená, oni nejenom, že ty všechny úřady v České republice, včetně ústavního soudu, nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, jsou obchodní korporace, ale taky používají soukromý právo. Čili jestliže státní orgán má DUNS číslo a používá soukromý právo, tak je to právnická osoba a nejedná se o státní orgán a potřebuje mít oboustrannou písemnou smlouvu s námi, aby mohl s námi něco vůbec začít dělat. Jelikož v současné době v České republice neexistuje jediný úřad, orgán a ministerstvo, který by nemělo DUNS číslo, všichni používají soukromý právo, v tom případě jediný státní orgán je občan v přímé moci lidu. Nejlépe ten, který veřejnou listinu prohlásí, že jeho rodné číslo není číslo personálu státu. On není podřízen státu, ale on je stát. On je skutečně nejvyšší kontrolní úřad. Toto je potvrzené v článku 21 listiny základních práv a svobod. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbu svých zastupců. Znamená, přímá moc je potvrzená speciálně, zvláště dle článku 23, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků je znemožněno. To znamená v současné době, protože všechny úřady, orgány a ministerstva jsou obchodní korporace a používají soukromý právo, tak pokud oni nás neposlouchají, oni nejednají podle nás, tak občan má právo na přímou moc a dávat takovým úřadům a lidem, kteří pracují pro takové úřady, závazný příkazy k zastavení a opuštění účinnosti nebo závazný příkazy k tomu, aby jsme my něčeho dosáhli. My nemusíme takové úřady o něco žádat, ale přímo jim přikazovat. Včetně policie České republiky, která má taky DUNS číslo a je povinná řešit trestní oznámení. Občané v přímé moci jsou skutečně vlastníky nárokovaného území České republiky. Obchodní korporace, které se tady snaží spravovat tu Českou republiku, jednají na našem území, které si právoplatně nárokujeme. V tom případě, pokud oni nejednají podle ústavních principů a základních lidských práv i podle suverénních lidských práv, neodcizitelných práv, tak máme právo na to, aby jsme jim dali příkazy a oni závazně a povinně tyto příkazy musí následovat. Pokud ne, tak vzniká nárok na zahájení řízení o odškodnění od takových úřadů či individuálních lidí a nárok

0: spoustu pravdy, ale pak ten zadek už strašně, už zase zblábolil a zmanipuloval.
1: Jestli to nebude nastrčená figura, jo?
0: No, to jako já si taky myslím, jo. On sice řekl hodně pravdy, ale pak hodně bludů. Mm-hmm. Protože ty, zaprvé, ty je nemusíš poslouchat, ty nemusíš ani nic vypisovat. Ty se na ně můžeš jenom úplně vykašlat. A za další, jestli se chceš, no tak podáš žalobu k obchodnímu soudu, protože oni jsou korporace. Jo? Tak. A ty tam podáš žalobu na zcizení třeba dát. Jo? Na jakýkoliv úřad, na jakýkoliv úředníka, konkrétního člověka. Nebo kde ty, on sice spíše, nebo říká o nějakých fakturách, a kde je ty faktury budeš vymáhat? U koho? U korporátního soudu Česká republika? No tak to asi je špatně, ne?
1: To nepochodí.
0: Ty musíš vystavovat fakturu do UCC. A pak budeš po něm vymáhat. A když ne, tak ten soud to bude vymáhat, ten americký. Protože oni jsou všechno americké firmy. Jo, protože jestli jsou v tom registru Dunson Backstreet, tak jsou všechno to americké firmy. Jo, musíš se podívat, kde mají sídla ty firmy. Jo, protože jiná je poštovní doručovací adresa, jiná je to, kde sídlí. Jo. Takže ten člověk je takový trošku nastrčený za mě, ale zase řekl spoustu pravdy. Ale rozhodně vy s nima nepotřebujete bojovat. Vůbec. Protože veškerá korespondence chodí na fyzickou osobu. To nechodí člověkovi. A pokud vy budete dávat trestní oznámení u policie, tak se vydáváte za fyzickou osobu. Nevíde, neříkáte, že jste člověk, protože oni s člověkem neumějí jednat. Oni může pouze s fyzickýma osobama. Jo? Takže to je zavádějící. Jo? Jakýkoliv blábolení o nějakém podávání tady těch věcí, co tady kdo vypráví, je jenom zavádění, protože když to děláte, tak prohlašujete o sobě, že jste věc neživá. Právní fikce, fyzická osoba. A když využíváte těch zákonů, tak s tím pádem taky vstupujete do jejich jurisdikce. Jo, protože kdybyste je nerespektovali, jakože ignorovali, no tak tam nebudete ani vstupovat, že? Protože jste je založený na obou straní smlouvy a to měl pravdu.
1: Ano.
0: Korporát, ale tady, jako, já už jsem ho nachytal víckrát tady toho človíčka, jo, on je takový, mně to přijde jako takový fízl vychytralej, který jakoby něco hodí a pak to nakonec zase zavede někam jinam. Víš, to je taková fízlácká řeč. Mm-hmm. Maro, ale nevím, třeba se pletu.
1: Maro a Libore, tady mě furt vypisuje Pavel. Pavel vypisuje, Pavle, zvedni telefon a zavolej. A jo, to zavolej nám. No, má tady asi 20, poslal mě i maila, ať bych ho přečetl, abys mu lidsky poradil, jo. Ale mně se to jako nechce teďka úplně
0: jak,
1: číst.
0: Jak lidsky poradit, lidsky?
1: No.
0: Člověk žádnou občanku nepotřebuje.
1: No, tak já, počkej.
0: Člověk
1: tak
0: nepotřebuje žádný pas.
1: Já vám to...
0: Takže jestli ho potřebuješ, tak u mě nejseš člověk.
1: No
0: toho.
1: Jasně, dívej se, takže, dívej. Ahoj, prosím tě včera na... Jo, možná to bude i jako precedens pro posluchače, jo? Takže já to přečtu 3 minutky a uvidíme, já jsem to načetl ještě. Včera na vysílání v Hned z kraju jste mluvili o pokutách, že jako občani můžeme obchodovat s korporací a živí člověkové ne. I Mara Čermák se o tom někdy zmiňuje. Prosím tě, můžeš mě poslat mail... Počkej, tady to mám. Moc děkuji, vážím si pomoci, ale čím dál více mě tady ti paraziti vytáčí a cítím se stále blíže k živému člověku. Jenže jak vás poslouchám stále dokola ze záznamu na deja vu, tak opravdu zjišťuji, že to bude složitější. Stále pracuji jako revizní technik hasičů a hydrantů, tak jezdíme firemním autem po celé ČR a máme údajnou výjimku jezdit i do různých zákazů a pěších zón. Ale poslední dobou jsou již všude kamery a údajní městští policajti jsou stále netolerantní. Krom pokud za zákaz vjezdu, vše chodí na firmu, ale tentokrát v jednom městě

0: při odjezdu z údajného zákazu větí navrhli měšťáci na všechny lidi, co tu parkování a začali vybírat pokuty. Mně neumožnil odjezd měšťák, tak jsem stáhl do třetiny okénko. Nevysedl jsem. Vysvětlil jsem mu situaci, že mám zásobování a že jsem byl na kontrole hasičáku a bezpečnostní proti požáru ve firmě. Protože údajný zákaz vjezdu si nejsem jistý, ale byla tam pouze posuvná značka zákazu zastavení, že proběhne čištění silnice, ale datum tam byl 3 dny starý, takže už proběhl. Toho nezajímalo, tak si vymyslel, že stojím z cesty částečně na trávníku, jenže tam byla pouze hlína po rekonstrukci kanalizace. Vyzval mě o moji občanku, ať si ji nachystám 500 korun, odmítl jsem se i prokazovat. I já jsem ho vyzýval, nechtěl se prokázat, 3x jsem ho vyzýval. Tak si nafotil auto a protože jsem seděl ve firemním autě, tak proklid se mu ji přes polostažené okno ukázal. Vytrhl mi ji a odešel s ní. Začal se mu nadávat, co si to dovoluje a tak dále. Za chvíli přišel, ať mu dám tu 500. Zase jsem odmítl. Myslel jsem, že mě pustí. Ještě chvilku to bude, počkejte. Začal vyhrožovat správním řízením a vrátil občanku. Opět jsem to vyzval ke ztotožnění, ale už se se mnou nebavil a vypisoval pokuty jiným lidem, tak jsem si ho nafotil a odjel. Vím, udělal jsem chybu s občankou, ale nepočítal jsem s tím, že mě je hřbetě z ruky. Tak jsem mu nic ani nepodepsal. Teď po měsíci má pošťačka hodila výzvu k vyzvednutí dopisu do schránky. Tak a teď nevím, co s tím, buď nechám dopis na poště, nevyzvednu ho. Ale nevím, to píši možná výzvu k vysvětlení nebo pokutu. Tak už se připravuji, že bych napsal na úřad s tím, že úřednice jedná za sebe jako firma a že nemá se mnou žádnou obchodní smlouvu, tak její nabídku nepřijímám. Tak, jak to píše Ruda Vávra. A proto jsem jí tam chtěl poslat zdvořilostní dopis. No. Počkej, já to dočtu, už dám pár řádků. Chtěl jsem tam poslat zdvořilostní dopis, aby věděl o dokumentu OPP z roku 2012. Tak ji vyzvat ke ztotožnění. Jenže ona může poslat tu pokutu na firmu a tam je to stejně. Ale můžu to poslat, i když ještě nejsem oficiálně prohlášený živý člověk. Jde mně o to, že bych měl nějaký dopis, návod i pro jiné lidi, co bojují s měšťáky. A také napsat dopis na městskou policii s předčasnou žalobou na údajného měšťáka, aby neobtěžovali další lidi. Jak to funguje se zákazy větí a nárokování si pokut za to, že my to porušujeme, i když nejsou úřady vlastníci pozemku a tak dále. Pavlíku, Pavlíku, no, co s tebou?
1: Já to řeknu úplně jednoduše. Pokud se cítíš jako člověk, tak nemůžeš být v jejich systému. Nesmíš pracovat pro jejich systém. Ty se musíš osamostatnit a už si jít svojí cestou. Protože pokud budeš pořád v tom jejich systému, tak jsi zranitelný. Protože ty to neovlivníš pak. Oni ti šáhnou na účet na bance, který samozřejmě není tvůj. No, to si jenom myslíš, jo. Nebo to pošlou zaměstnavateli, který ti to stejně strhne, takže ty nemáš šanci se kde uchránit. A to je cesta živýho člověka, že prostě odpouštíš ten systém jako celek. Ty prostě měníš svoji práci. Ty měníš celý svůj život. Celý svůj postoj k tomu životu. A pokud ty nebudeš mít tady ty věci, účty a tady ty nesmysly, no tak ať si posílají třeba tady ty pokuty třeba na Mars. Jo? Protože ty jsi člověk a člověk se píše s malýma písmenkama, víš? A tam na těch obálkách jsou psaný velký písmenka. Jo? Takže pokud jsi člověk, tak vemeš ten cár papíru a hodíš ho do popelnice. Hotovo. To není, to prostě... Nejde, jako aby si byl mimo systém a v systému nedotknutelný. Jo? Z toho systému prostě musíš odejít. Pak jsi nedotknutelný. Ale pokud budeš pořád na něm těžit, no tak to bohužel.
0: Jo, já Pavla znám, my jsme si
1: Protože
0: telefonovali.
1: oni si nedají pokoj, to jako
0: Nedají,
1: ty nemáš
0: nedají.
1: šanci vyhrát z jejich systému proti ním. V jejich hrách, ty musíš vytvořit svoji hru, když na to přijde.
0: No, on by asi chtěl tu hru nějakou rozehrát, jako jo, ale mám takový pocit, Pavle, že to hraješ na dvě strany, jako jo. A já tě znám, po telefonu jsme se
1: No, to je na
0: bavili,
1: dvou židlích, to
0: na
1: nejde.
0: dvou židlích, jo, a on po telefonu dobrý, jako tak člověče, který poslouchá, jo, jako by má našlápnuto k tomu, ale je neustále v tom systému, a on je otrok. Pavle, ty jsi
1: No,
0: otrok, promiň.
1: jasně.
0: Otrok.
1: To prostě vem si mě, vem si Libora, my jedeme mimo systém. Mně úplně jedno, co se stane v systému. Mně to úplně šumaj, to lehne všechno popelem. Mně to úplně fuk. Otroci potřebují systém, člověk ne. A ty, co chtějí vládnout otrokům, ty potřebují státy, takzvané. Víš, ty občany, kohokoliv. Česka, Československa, kohokoliv. Občany, otroky. Takže tady je o to si to rozmyslet, chci být to nebo to. V obojí nejde. No prostě nejde.
0: Já mám za to, že on se tak jako vyjádřil obrysově, mám za to, že on by chtěl jako živý člověk obchodovat s tou svojí právní fikcí, jo? Že ještě ale není oživený, ale on tomu, Pavle, ty to musíš cítit jako v srdci, jako že jsi ten živý člověk. Jo? A pokud to
1: A
0: ucítíš, už
1: přesně tak.
0: nemáš u firmy
1: Protože
0: jako revizák co dělat, jako dávno.
1: přesně. A vem si, že člověkem, jak jsem řekl, to neděláš proto, aby si jako jen tak jako teďko s tím systémem vyjebu,
0: Vyjebal.
1: teďko s ním půjdu na ruku, rozumíš? To takhle nefunguje. Protože ten, kdo si hraje na živého člověka, ten na tom tvrdě pohoří. Jo? Protože je spousta takových, co si hrajou na člověky a člověkama nejsou. Jo? Protože kdyby lehnul, protože oni ten systém stále potřebují. Stále. I když říkají, že ne, ale stále jsme míru. A jelikož kdybys chtěl študovat TikTok, miliony videí z celého světa, můžeš studovat, jak to lidi dělají po celém světě. A je to všude. Je to v Rusku, je to v Americe, v Německu. Všude. Ale ty lidi už jdou mimo systém. Vůbec je nezajímá. Žádný policajti, žádný tady ty srágoroviny. Teď ti nemá co vůbec. Vůbec si nemá co nakazovat ani přikazovat. Jenom zastrašování. To ty musíš být pevný ve svých kramflecích. Prostě, když chceš, nazdar. Jo. Takže a ty pošty a furt nějaký odepisování, to je taková hovadina. Tady toto vás zase do toho tahají lidi, kteří zase spolupracují s tím systémem. Jo. Protože člověk by vám takovou hovadinu neřekl, abyste vy někomu odepisovali. Protože člověk ví, že je mimo systém, takže ho absolutně nezajímá, co mu ten systém píše. Tak co bych někomu odpovídal? Vy odpovídáte, když vám přijde leták do schránky z Lidlu, odpovídáte do Lidlu, že nic si od nich nekoupíte? Nebo ho prostě vemete, hodíte do popelnice? To je úplně to samé. Jo? Takže jenom takové výstranosti, jako jo, teď se mi to hodí, budu živým člověkem a teď zase budu chvíli občanem, jo, a teď jo, hlavně pasy, si nechte pasy, nejvyšší doklad otroka je pas, jo, pro vás pro všechny. Jo? Není to občanka, je to pas, je nejvyšší. Protože to jsou státy, třeba Rusko nemá občanky, ty mají pasy, i na Ukrajině. Jo? A tam jasně říká, že pas je nejvyšší doklad otroka. Takže těma pasama, kdysi, ty, protože byly první pasy, pak byly až občanky. A těma, ty otrokářské kolonie si tím označovaly svoje otroky na cestách. Jo. To samé jako, necháme si řidičáky, no občanky vrátíme. Jasný. Jo. Takže vy na to, abyste mohli jezdit po silnici, nepotřebuješ ani řidičský průkaz. Protože řidičský průkaz je licence k podnikání jako řidič. To je to podvod. To samé jako motorové vozidlo je vozidlo, je auto určené k podnikání na přepravu osob. Jo, to není žádný auto, kterým si jako jezdíte na výlety, to je auto určené k tomu, aby se s ním vydělávali prachy. Tak já nevím, vy vyděláváte prachy, když s ním jezdíte do práce? Nebo na výlety? Ne, vás to jenom stojí prachy, ne? To samý, nemovitost. Víte, co je nemovitost? Katastr nemovitostí. Nemovitost je ve skutečnosti zase podvodný slovíčko, protože to je dům určený k podnikání. Jo? Takže víš, že máte ten dům, ale vy jste ho zaregistrovali do firmy katastrální úřad, jo? A on vám vyměřil daně, protože vy ten barak máte jako výdělečnej, jako výdělečnou činnost. Ty podvody. Jo? Proto se tomu říkají ne movitost, ne peníze. Jo? Řeknete, jak ne movitost, jak ne, jako ten barak nemá cenu prachy, nic. No protože to je jenom čistě označení, to je právní fikce. To je právní konstrukt, jenom na to, abyste mohli z toho platit daně. Jo? Ne, že v něm žijete, že v něm podnikáte. To jsou hrozný podvody. Proto přestaňte platit tady ty nesmysly a začněte se chovat opravdu jako človíčkové. Protože jenom otroci platí. Po viní. Protože jsou viní. Po viní.
0: Tak, a jestli nás poslouchá Luďo, ahoj, jestli nás posloucháš, tak už víš, Mára ti to vysvětlil a nám všem, jak je to s pasem, že to je teda doklad otroka, já teda pas mám, jako, jo, protože mě byl vystavený na 10 let, pas mám, přiznávám, a taky, Luďo, už víš, jak to je s daní z nemovitosti, taky se rozhoduješ, což tě chválí. A já teda ještě, Maro, dokončíme tady toho Pavlíka, jo, super video, úředníci to neví, pomůže mi nikdo s tím, může mě Mára pomoci s fakturou na městskou policii Blansko viz mail, zavádějící je, jsem sice občan, ale děkuji, Mára má pravdu a jde z toho nějak ven, ale, bohužel máte pravdu.
1: Ale jako občan z toho nevylezeš. To nejde, protože ty když říkáš, že jsi občan, tak říkáš, že budeš poslouchat. Ty nemáš šanci vyhrát v tom systému jako občan. Protože ty jsi se stal členem těch politických stran, ne? Nebo takhle podporovatelem těch politických stran, těch soukromých firm, protože politická strana je soukromá firma. Jo. Takže jestli jsi jejich podporovatelem, tím, že říkáš, že jsi občan, no tak přece nemůžeš bojovat, když jsi souhlasil podpisem. Když souhlasíš takhle. Protože ty jako člověk můžeš zneplatnit jakoukoliv slomu kdykoliv. Jo, protože když vidíš, že ta smlouva je proti tobě, tak to ráno rušíš. Jo, protože když s tebou, a takhle s tebou uzavřeli podvodně smlouvy, veškerý tady ty podvodníci, úředníci. Jo, oni tě nahnali do těch věcí podvodem, to samý registr motorových vozidel. Zase motorové vozidlo jste dali svoje vlastní auta, jste registrovali jako výdělečné auta, které vydělávají na jako prachy. Jo, a vy jste s nich udělali de facto auta firmy Česká republika. Jo, a že vy jste jejich řidiči ve finále. Jako zaměstnanci, rozumíte? To je to samý pás, to znamená, že jste jejich zaměstnanec, ty korporace. To je jako, zase musíte rozhodnout, jak chcete, jo, ale...
0: Takže vlastně
1: Libor,
0: jinými
1: mě to.
0: smlouvy, jinými slovy mají tady ti občané smlouvu s tou korporací a musí dodržovat její obchodní podmínky. Takže cesta občana, jak jsem říkal,
1: No,
0: už dávno
1: rozumím.
0: je slepá ulička. Není vítězství tady na té
1: No,
0: cestě.
1: to je jakýkoliv, do jakýkoliv, ty se opřeš do jakýkoliv zákona České republiky. Za prvé jsou neplatný, protože nejsou ani podepsaný nikdy pořádně.
0: Ani
1: Jsou jen
0: ústava.
1: takový cáry papíru. To samý, když někdo někde takovou chujovinu,
0: Ústava.
1: že nejvyšší platným dokladem je ústava, no tak to je blud na entou. Jo? Protože ústavy nejsou podepsaný taky. Jo, takže jak může být něco platného? A ústava je věc státu, ne korporace. Takže korporace ani nemůžou vydávat ústavy, aby byly platný. Jo? To jsou jenom takový vojeby na lidi. A hlavně ústava je jenom obchodní nabídka pro toho otroka, aby si vzal to jejich otroctví. Pojď k nám, my ti dáme levnější volání, budeš mít SMSky zdarma. Ale máš tam i povinnosti. Budeš chodit čistit komíny, antény, jo, elektriku budeš platit za to. Jo? Takže nejde, jejich systému nejde vyhrát.
0: Nejde, nejde. A Pavel tady píše dál, děkuje nám a pak se ještě ptá na katastr. Ale Pavle, kurňa, cítím, že se nechceš odhalit, jako že máš trošku strach zavolat, že možná by ses neprozradil. To už to nedělá tak živý člověk, ten je otevřený tak, jak my tady prostě naše tlamy už zná hodně lidí. Strach nemáme prostě, a naopak. Takže Pavle, zavolej, nepiš furt, fakt jako říkám tě to na rovinu. Zavolej a zeptej se Máru ještě na katastr nebo na co, ale mě to nebaví číst, protože je tam, já ani to nemůžu přečíst, MSRO a...
1: Ale to nezabývá, no tak ale zase no, jestli je to občan, tak to jako těžko. Je úplně jedno, kdo je psaný na katastru, jako třeba jako ten vlastník nemovitosti, je to úplně jedno. Protože ve finále to je jenom čistě věc, kdo platí daně z toho baráku, že v něm podniká. Jo, to neznamená o tom, že ten barák je jeho. Jo, protože jako občan nemáš majetek. Ten barák není tvůj. Jo, protože ty jsi se neprohlásil za majitele fyzické osoby. Jo, takže protože ty pořád vystupuješ jako fyzická osoba, ale ne jako majitel fyzické osoby. To je rozdíl. Jo. Takže ty když už řekneš, že jsi majitel, tak už neplatíš žádný daně. Jako takhle, nemusíš platit žádný daně. Nikdo nemusí platit daně za nic. To všechno jenom podvodným trikem na vás ušito. Za cokoliv, silniční daň, jakýkoliv pojištění, zdravotní pojištění, to všechno jsou formy daně. Všechno. Takže je to na vás, no. A nestresujte se tím, co přijde do té schránky. Vy tam nebydlíte ty schránce, ne? Vy jenom ukryjte, ať je prázdná, ať tam není bordel.
0: Nakrmte kamna a zdar.
1: Přesně, na zátop, šup, šup, šup. Protože to tam jsou jenom cáry papíru. Nebezpředmětný.
0: Obchodní
1: když ti píše
0: nabídky.
1: Nějaká firma, nějaký třeba soud nebo kdokoliv, všechno psané velkýma písmenama se označují firmy.
0: Ano.
1: Jo? A to samý republika je označení firmy. Jo? Takže Československo byla obchodní společnost. Jo? To nebylo zřízení pro lidi, ale to bylo zřízení pro to, aby ty lidi, co? Zotročovalo. Takže tam nebyl žádný bohulíbej jako záměr. Je, my osvobodíme ty lidi na tom území z Rakousko-Uherska. No to určitě ne. To udělali proto, protože tady ty lidi byli nejchytřejší z toho Rakouska-Uherska. A tady zůstali veškerý průmysl z Rakouska-Uherska, když se to veme. Jo, tak si z toho udělali svůj biznis, proto modrá barva, československá vlajka s modrou barvou, Rothschild. Jo. To není nic. Hezký, jo. A hlavně všichni, kdo mají vlajky, to nejsou vlajky zemí,
0: lodě.
1: To jsou vlajky lodí. Lodí. A Česká republika, to neznamená česká země. Jo. Takže vy, když říkáte, že žijete v České republice, tak říkáte, že žijete v právní fikci. Jo? To samé, když řeknete cokoliv, i Československo, to je všechno právní fikce. Protože vy žijete na zemi. Jo? A to, že si to někdo označil nějakým názvem, jenom proto, abych mohl zotročovat lidi na tom území, to už je vedlejší. Ale vy nepotřebujete nic toho.
0: Myslím, Maro, že stačilo Pavlovi. Co ty na... Já bych... Díky, jako fakt, jako jedeš salvy. Hodně jsem o tebe slyšel už, ale toto zase je příval nových salv. Ano. A já bych třeba se zeptal teďka toho Liborka, jo, jestli třeba by poradil Pavlovi, jak vlastně Libor k tomu došel, jo, k tomu došel, že k tomu probuzení a k tomu zjištění, že ten systém je teda zrůdný, jo, a občan, že je otrok a vystoupil. Jak to, Libore, jestli nám řekneš teda, kdy to proběhlo, co tě k tomu jakoby přimělo vystoupit z toho systému a v praxi, jak teďka se máš, jo, a co platíš nebo neplatíš, takže já cítím, že ten Pavlík, on by chtěl vystoupit, ale nemá dostatek odvahy, jo, a ta je potřeba. A Libore, ty určitě jako máš, takže jestli by se třeba podělil s náma o tvůj příběh.
2: Tak já už nějakou dobu jsem cítil, v čem žiju, v jakém systému šíleným žiju a už pár známých jsem měl, nebo mám ještě, který třeba už pár let nemají žádný bankovní účty a prostě jedou všechno v hotovosti a takovýhle věci jakoby už jsem nějak jako prostě zažíval a v podstatě to začalo loni, kdy jsem řešil vlastně něco se soudama, jsem jim jakoby argumentoval, odpovídal jsem jim a v podstatě chtěl jsem po nich, aby mi jakoby něco vysvětlili, ale jenom v podstatě to zkrátím. A v podstatě jsem zjistil, že všechno je úplně zbytečné, protože oni si jedou pořád svoje a pak mě vlastně banky naštvali taky dvakrát, jako totálně mě naštvali, takže jsem loni vystoupil z jedné banky, jsem měl dvě banky, z komerční a ta se údajně jakoby se mnou taky soudí, ale už se soudí asi rok, ale prostě nic nevysoudí. A letos jsem vystoupil z druhé banky, z Airbank. Nemám žádný účet, jedu všechno v hotovosti. A co se týká, zrušil jsem si datovou schránku. V podstatě to ještě... No, pak jsem měl vlastně i dva výstupy s tou policií, která mě zastavila. Chtěla mě šikanovat, já jsem si jim nepodvolil. V podstatě jsem se nenechal zkontrolovat. Došlo to k tomu údajně, že asi mě vzali nějakou kartičku. Ale takhle, kartičku, řidičský průkaz, já mám pořád v peněžence, když to taky jako v podstatě řeknu, ale ta kartička už je stejně propadla, protože já jsem ten řidičský průkaz měl nějak do nějakého 16. dubna nebo 18. dubna. Ale když mě předtím zastavili ty dvakrát ty policisti, jak mě chtěli zkontrolovat, dýchat, pokutu mě chtěli dát, tak jsem se jim prostě nepodvolil. V podstatě už jsem si nějakou dobu řekl, že prostě se jim musím postavit a že nebudu hrát tu hru, no. Takže a je to asi od února, co jsem se fakt jakoby zbavil těch bank, přestávám komunikovat se soudama, je to všechno zbytečný. Všechno. Údajně i snad jakoby nějací exekutoři mě jakoby psali nějaký dopisy, prostě na všechno seru, protože já už tomu nebudu a odmítám věnovat jakoukoliv energii, je to zbytečný. a věnuju se sobě, věnuju se zvířatům, jako věnuju se tomu, co mě baví, a odprostil jsem se od jakýhokoliv strachu, obav. Já jsem vděčný za každý den, jezdím každý den jako desítky kilometrů, dvakrát, třikrát týdně jezdím i stovky kilometrů autem a bez jakýchkoliv jako obav strachu. Pokud by mě někdo měl znovu zastavit, tak už jsem na to docela jakoby zase víc připravený, ale nenechám se nic jako kontrolovat. Takže, ale ještě vlastně tam je důležité si uvědomit, k tomu si musí člověk dojít. A pak když vlastně jakoby dojít, že nechce být otrokem toho systému, a až to fakt jakoby přijme, ono to může chvilku trvat, mě to taky trvalo, já nevím, už jsem loni jako cítil, že prostě to nechci být součástí tady tohohle, co se tady děje, a je to vlastně, bylo mi z toho jako kolikrát úplně na zvracení. A pak, když si to fakt jako člověk jako uvědomí a přijme to, a v podstatě jakoby v tom reálu se postaví tomu systému, a v podstatě když to řeknu té policii, těm soudům, všem, protože to jsou všechno fakt obchodní společnosti, firmy, které na nás jenom parazitují a jenom pořád po nás něco chtějí. A když si to člověk uvědomí a vystoupí z toho, tak to je tak krásný pocit, ta duše je prostě spokojená.
0: Svobodná.
2: A nezajímá mě vůbec. A vůbec mě nezajímá, taky slychávám od kamarádů, od některých, ale tak to jsou takový jakoby kamarádi nebo kamarádky, který prostě se i třeba občas baví, jakože, že já nevím, mě zavřou, nebo že tamhle to a tamhle to. Prostě to říkají oni, ale...
1: To je řeč o trupu.
2: Přesně tak. Maro. Jako, proč by mě zavíral kdo, co, za co, že jezdím v pořádku, že jezdím autem, akorát nemám nějakou kartičku jejich korporátskou, jako prostě nepotřebuju.
1: Oni nejsou majiteli tohoto území. Oni jsou pouze správci. Jo, ale pokud ty se prohlásíš za člověka, tak ty seš majitel a oni jsou pod tebou.
2: Takže taky, no. A fakt je to, anebo od února, leden, únor, a každý den usínám spokojený, šťastný, klidný, ráno se probudím, každý den jezdím autem a prostě, jako já to můžu člověk jako doporučit, no. Kdo to cítí, tak buď si k tomu dojde, k tomu bodu, kdy se opravdu rozhodne, že vystoupí z toho, a že vlastně jakoby se tomu systému postaví a prostě nebude hrát tu jejich hru. To je úplně jednoduchý. A bude si žít svůj život. Ale je potřeba tomu něco obětovat. Bez toho to nejde.
1: Ale zase na druhou stranu velice mnoho získá.
0: Získáš to násobně.
1: No?
0: No, získáš to násobně, podstatě... ty vlastně neobětuješ nic, možná tu rozežranost a možná prostě ten konzum, co zněl, jo, ale ty získáš tu svobodu, ano, tu volnost, jo, a to je úplně nade vše. Ten systém jenom škodí lidem, co má, jako on má takový ty berličky, že já nevím, prostě něco tě jako dá, jo, prostě dá tě, řekněme, nějakou slevu na něco prostě, dá tě tu prácu, jo, dá tě nějaký ten benefit, že ti dá prostě dovolenku jednou za rok, kdy to je úplně výsměch. Systém nic dobrýho občanům nedá, jenom je chce okrást. Takže ty, když vystoupíš, a Libore, ty říkáš postavit se systému, já už tam vidím trošinku náznak toho boje, ale stačí jenom vystoupit, vůbec se jako nemusím stavět systému. Vystoupit, jo?
2: No, takhle, já to myslím postavit, už jenom jako beru to v tom, když třeba mě zastavila ta policie dvakrát, tak prostě já jsem odmítl jako hrát tu jejich hru a nenechal jsem se prostě nikam dotlačit.
0: No vidíš, a tady ten Pavel...
2: A prostě ne, ne,
0: Pavel Jurkin stál okýnko teda do třetiny, Pavle, to jako do třetiny dobrý, jako jo, ale stejně jsi jim tu občanku dal, nebo tě vytrhli jako z ruk, vůbec nemáš stavovat okýnko, srad na ně, oni tě nemají co zastavovat, to jsou jenom prostě, to jsou rukavá firma.
3: Šaskové, ještě městský policie.
0: Jo, co, tady, co mě, vole, otravujete, jo, nech, běžte kontrolovat silnicu. Hotovo. No dívej, já dokončíme toho Pavla, on tady píše ještě, hoši jste dokonalí, strécu, dnes už volat, on říká strécu, dnes už volat nebudu, máte bohužel pravdu, pozdravuj Máru, je to kapacita, ale počkej, on se ještě ptal, Mara Čermák říkal, že i on někdy používá občanský průkaz k obchodování, jinak děkuji, říkal jsi to někdy?
3: Ne. Já?
0: No tak Mara Čermák.
3: Já jsem řekl, že když budeš chtít, tak můžeš použít občanský průkaz obchodování, jestli ti to pomůže. Třeba nějaký, já nevím, když to plácnu s doktorem, ale ne s úředníkem. Jo? Na bázi třeba, že by si chtěl do práce jít. Jo? Třeba. Jo, kdyby si chtěl jít do toho korporátu někam. Jo, bez ty občanky tě tam samozřejmě nevezmou, že jo. Ale tam by si mohl ty jako tu občanku využít jako k tomu obchodu. Ale to je pouze ty, jak ty rozhodneš. Jo. Ale já jako rozhodně zastáncem nejsem, protože já z toho systému už jsem dávno vylít. Mě to nezajímá. To je jenom taková možná pro vás berlička, ale jako za mě, já bych to nikdy neudělal. Jo. Takže... Takže tady s tou bandou, já nechci mít nic, ale když si se bavím o těch občanech, tak se lidi laskavě zamyslí, co ta korporace pro ně dělá. Co konkrétně pro ně dělá? Čím se jim zlepšil život? Jo? Protože já nevidím nic. A jestli říkáte, a co? Vy to jsou všechno firmy, vy si s tou firmou můžete uzavřít svoji smlouvu obchodní. Vy můžete použít svoji fyzickou osobu, protože jste člověk, jste majitel fyzické osoby. A vy už s ním manipulujete jako s firmou. Jo? Takže já chci uzavřít obchod s tímhle doktorem, budeš mě ošetřovat, teda já doktory bych v životě nešel, ale budíš, někdo chce, no tak dobře, může, tak může si domluvit kšeft s tím doktorem. Budeš, hotovo. Čemu potřebuješ tu korporaci Česká republika, abys to tady to udělal? Nic. Dál, na co ji potřebuješ? Jo, takže to je úplně jednoduchý. Když vám nikdo nic nedává a vy jenom platíte, no tak jaký výhody máte? Nemáte nic? Máte výhody jenom toho, že můžete platit. Jako já nevidím důvod v té korporaci zůstávat, jako. A to, že se pak klepeš, je, já mám propadnou technickou, mě někde zastaví pokuta, tohle, kde si, co si. Když budeš člověk, tak řekneš, já na ně úplně zvysoká seru a je mi úplně jedno, že jí mám propadnou už několik let. Jo? Tečka. A už se koukáš úplně na to jinak, už nejezdíš se strachem, že tohle nebo tamto, co je vám potom.
0: Víš co, hoši, jako spousta občanů, jako ne, že by nevěděl, ona nevidí jako ty výhody, ty benefity, jo? Ten systém nepřidá nic dobrýho, ale tam je ten strach vystoupit a tady ten Pavel má evidentně strach. Jako, jo?
3: Já nevím, proč se udrží toho systému, proč? Když vám nic nedává, když vám jenom bere. Když vám jenom nakazuje, co všechno máte dělat. Teď po 5 letech řidičáky nebo co tam nesmysly, teď auta po roce technickou, aby vás okrádali za prvé na tom, že budete platit technicky a za druhé, aby vám chtěl tam mohla vzít.
0: No.
3: Celý. Nebo pak jdete po silnici a vám budou měřit nějaký vejfuky, jo? No to, jak to by může k tomu fízlověci začít to hadit si do prdele, který byl jeden. Já ti dám, že budeš něco měřit. Tam odchod. Já jsem si žádnou takovou objednávku tobě neposlal. Zmetku jeden korporátní. Co se jí bojíte? Jenom pak, až musíte se na ně koukat, jako že to jsou zaměstnanci, jako kdyby vás zastavil nějaký ten autobusák.
0: Sekuriťák.
3: Nebo nějaký silničák. A to z něho posedete. Vy přestaňte uznávat autority. To je to nejdůležitější, protože to nejsou žádné autority, to jsou jen kriplové. Kdyby vás chtějí okrát. Kdyby vám nechtějí pomoct. Jenom koukaj, jak vás vyždímat. Protože co první, co máš, občanský průkaz. Do prdele, ty nevidíš, že jsem před tebou. Ty potřebuješ občanku, abych ti řekl já, jak se jmenuju. Proč? No protože ho mám se mnou se bavit nemůže. Ale s tou kartičkou, jo.
0: Fikcí.
3: A vy pokud se prokazujete, že jste ví ta kartička, já jsem na to, jo. No tak, no, tak zaplať, no, když jsi ta kartička, tak plať.
0: No. Maro a Libore, on tady píše ještě, Pavel, takovou celkem divnou zprávu, jenom mě zajímá, mám jako údajný občan s parazitem ještě nějak bojovat, než vystoupím ze systému. Takže Pavle, ty jako nejsi údajný občan, ty jsi občan jako, jo, a jestli chceš...
3: Jasně, protože se k tomu hlásíš.
0: No jasně, podal přes dvoutřetinový okýnko nebo třetinový fízlový parazitový občanku, tak jsi občan jako, ty se stotožnil jako občan, jo. A jestli máš bojovat, bojuj, ale nevyhraješ, a než vystoupím ze systému, než vystoupím, tam je to až. Vystup hned, vyser se na ně, neodkládej to.
3: Na to čekáš? V tom systému tě nic dobrýho nečeká. Vůbec
0: že tě,
3: nic.
0: Že tě tam dají bude nějaký ustraný peníze, okradou tě 85% tvé, jako tvýho vidělku a tím tam necháš hafol energie. Když jezdíš po celé republice... Ale... Nebo
3: lidi, uvědomte si, že vy, já nevím, 40 nebo 50 let platíte si důchodové pojištění nebo něco podobného, jako jo. Kolik let platíte a kolik dostanete, až jdete do toho důchodu? Tak si spočítejte, kdybyste si ty peníze všechny nechávali. Jo?
0: Mm-hmm. Chlapci.
3: Měsíčně. Kolik jde.
0: To asi každý spočítá.
3: Kolik jde. Jo? A pak najednou zjistíte, že když jim to nedáte, takže nemusíte dělat vůbec 20 dní v měsíci, nemusíte dělat 12 hodin denně, ale vám stačí dělat 4 hodiny denně, třeba obden.
0: Jo,
3: je to. A budete na tom úplně stejně, já bych řekl i líp, než jste teď. Mm-hmm. Jo? Protože všechno je výpalný, všechno... Dálniční známka výpalný. Co ty máš, co mi tady poměchtí nějakou dálniční známku? Ty, kde ty máš tu postavenou dálnici? Jo, na mým území, jo. Takže ta země patří mně? Ty mi platíš nějaký pronájem z té dálnice, kde jsi tady postavil? Co? To jsou jednoduché věci. Oni obchodujou s tím, co patří vám a vám to prodávají. To není jejich nic, tady není nic těch korporací, to jsou všechno americké firmy. Policajti jsou americká firma. Česká republika je americká firma. Všechny úřady, co jsou Duns & Banks, které jsou americké firmy. Proto Amerika je v krachu, tak potřebuje, aby tady ty firmy její vycucali ze svých otroků co nejvíc peněz, aby šli na záchranu Ameriky.
0: Maro, mimo jiné teda. Ty jedeš, tady už píšou, jestli bombardér, samozřejmě to asi, tehdy byl ten, to vysílání se jmenovalo bombardér, ale ta delkokálně, tak se to s tebou vleče, ano, ale to nevadí, to potěší. A jak se zbavil teďka nedávno o tom majitelovi a vlastníkovi, tak mám tady dotaz, který se už tady chvěje 10 minut. Pěkný večer, prajem, čo treba urobiť, aby som bola majiteľom nehnuteľnosti. Kde a komu to oznámiť?
3: To je úplne jednoduchý. No, když se prohlásí za človeka, tak seš automaticky majiteľ, víš. Tože všechno, co je psané na fyzickou osobu, je tvoje. Takže v tu ránu se stáváš majiteľem. A ty nemusíš nikomu nic vypisovať. To oni by museli dokázat, že to není tvoje, ale že to je jejich. Na základě nějakého rozhodnutí, podpisu soudu, kde koho, ale to rozhodnutí nikdy nebude podepsaný. Soudci nemají pravomoce soudit. Jo? To jim bylo odebráno od jiného bezprávního základu. Takže veškeré rozkutky, to všechno je podvod. Na hlupáky. Nejsou podepsaný vlastní rukou. Není platný. Není vymahatelnost. Jo? Takže tím, no tak když někdo přijde k tobě, tak mu řekne, ukaž mi papíry, kdo ti ten třeba barák prodal, Kdo? Já jsem ti ho prodal? Ne? A jo, katastr, že tam je něco napsaného. No tak to mě absolutně nezajímá. Já jsem ti nic neprodal. A já s tou firmou katastr nemám uzavřenou obchodní smlouvu. Nebo konkrétně s tou úřednicí třeba. Takže já jsem těžko něco mohl prodat. A ty musíš mít smlouvu se mnou, a ne, že to nějaký posraný soudce někde napsal. To tě nemusí absolutně zajímat. To jsou jednostranný bláboli. To je podvod na lidi. Oni myslí, že tam napsal nějaký soud a ty se hned, a ty hned sklopíš hlavu a všechno jim dáš nic? Nedat. Nasrát. Nepustit. Exekutor musí mít s tebou obchodní smlouvu, aby něco po tobě mohl vymáhat. Jo. Za další, třetí strana nemůže vymáhat dluh. A když tvůj dluh prodá banka jiný třetí straně, no tak ta třetí strana, ta banka s tebou měla smlouvu, ale ta třetí strana s tebou smlouvu nemá, takže ty poděkuješ, že koupili ten dluh a ať popřeji jim hodně štěstí a nazdar.
0: Maro.
3: Že oni nic nemají v ruce, nic.
0: Maro, mně se líbí, víš co? Já jsem dneska o tebe neslyšel ještě vůbec žádný paragraf, jo? Že ty to podáváš tak selským rozumem, tak jako jednoduše, že to musí pochopit i blb, jako jo? Protože na tom není vlastně nic složitýho, jo? Ty jsi nepoužil dneska jediný paragraf.
3: Není, je to všechno jednoduchý. Úplně jasně, jo? Jasně máte napsáno, teďko budu jmenovat listinu základních práv a svobod, tam to máte jasně napsaný, že člověk je oddělený od občana.
0: Je to tam.
3: Tím pádem je to hasno, tím pádem to hasne, tam už dál už to, co je pod tím, už vás nemusí zajímat. Takže pokud jste občani, tak musíte držet huby a krok.
0: A ukazovat občan.
3: Ale pokud jste člověk, no tak určitě ne. A kdokoliv vám píše nějaký úředník, nebo vám fyzicky osobě píše, ne vám, fyzicky osobě, ale on doufá v to, že vy si to přeberete. A že budete odpovídat za tu právní fikci. Ale vy pokud nebudete odpovídat za právní fikci, protože vy nemusíte. Jo? Protože právní fikci využíváte jenom, když vy chcete, ne když oni chcou. Jo? Protože vy to berete, že vy musíte, vy nemusíte. Jo? Vy vůbec nemusíte, nic nemusíte z toho. Jo? Protože vyhláška třeba o silničním provozu, to taky není žádný zákon. Zákon o policii, to taky se vás netýká, to se taky týká zaměstnanců policie. A tak dál, a tak dál. To jsou všechno bludy. Chytáky na vás. Jo? Takže nestupujte do těchto her, neodepisujte, nepište, kašlete na něj. Vemte si, že oni, že ten dopis se bere jako doručený, když ho nepřevezmete. Jo? A co jako? Fyzická osoba, právní fikce, si přece nemohla vzít ten dopis ty pošty, ne? Jak? To může udělat jedině člověk. Jo? Fyzická osoba jako, tak, jako sama o sobě nemůže. To musí udělat člověk. Ale to udělá člověk pouze, když se dostává do role fyzické osoby. Takže nejednejte za fyzickou osobu. Jednejte jako člověk. A tady jde, všechno je o tom prostě zlomit ten strach sobě. Jo? Protože vy furt berete, že furt tady jsou ty autority. To nejsou žádné autority. To není nic, to je jenom povl. Verbež. Jo? Politická, medicínská, no všechno to je verbež. Jo? Protože oni těží právě z té vaší nevědomosti a z toho nezajmu, protože vás zaměstnávají chujovinama, že jste tady zjížděj landsmanšafty a kde si, co si. Úplně o ničem. Jako. Vůbec o ničem se tím zabývat. Protože ve skutečnosti se nic nemění na tom, protože to je obchodní firma, která je registrovaná, jako oni, to sami Brno je soukromá firma, oni spolu uzavřeli smlouvu jako obchodníci. Jo? Takže co? Všechno, a myslím, oni chtějí vrátit, jaký území chtějí vrátit? To by musela zaplatit korporace Česká republika nějaký vypořádání, když už. A to by museli zaplatit ty politické strany. Ne vy, když vystoupíte jako člověk. Jo? To se týká všech, kteří chtějí zůstat jako občani. Jo, že by jim třeba, my jsme museli vyplatit, protože oni třeba už si hledají dvířka na to, že budou muset odškodnit Němce třeba, jo? Zase nějaká cestička na kradení peněz, jo? Od občanů. Jo? My jsme, musíme zvednout daně, protože musíme tady to vyplatit. Ne, ne. Vy se toho nemusíte vůbec účastnit. To jsou jenom sami chytáky na vás, aby vás stáhli do jejich hry. Jo, a my tady za vás bojujeme. Neskutečný bludy. Jo? Když si pamatuju, jak všichni řvali na Babiše za covidu, co je to za hajzla. Jo? A najednou teďko budou Babiše opěvovat některý tady ty rádoby bojovníci. Jo? Tak si říkám, oni mají sklerozu. Já si pamatuju na jejich videa, co oni vyprávěli za covidu na Babiše. Najednou je jim Babiš zase dobrý. Co to je za verbež za lidskou? Jo? Takže to jsou jenom figurky z systému toho Matrixu nastavený, aby vás drželi pořád v těch jejich bublinách zavřený, abyste se nebrbodili do té pravé podstaty a to, že jste člověk. A to, že nad váma nikdo nemá žádnou moc. Abyste byli vždycky posraní z toho, že vám, nad váma někdo má moc, nemá. Nikdo.
0: Om Shanti. Maro, je tady další otázka od Martiny, která se ptala na to, jak teda se stát majitelem, takže, nebo na vás, na, jo, anebo na nás. A ještě jedna otázka, ako je to, keď na netě chcú na všetko súhlas cookies, ako a pre koho to platí? Zas výživné vysielanie od bombardérov, díky za vás. Cookies jsou akorát tak na otravu, aby zjišťovali informace a pokud to odmítneš, tak si myslím, že to je úplně stejný, jak když dáš, že souhlasíš, protože jak na to klikneš, oni, je to kvůli reklamám, aby ti nabízeli prostě reklamy.
3: Ale to je to samé, jako když řekneš nesouhlasím, tak ve finále souhlasíš.
0: Souhlasíš, ano. Jo. Oni to udělají
3: když řekneš, kvůli tady to já nesouhlasím a dáš mu občanku do ruky nebo řidičák.
0: Ale pozor, když máš otevřený okýnko jenom na jednu třetinu, tak je to polehčující okolnost, že? Než kdyby se otevřel celý. A tak to cookies, a pak máš ještě možnost spravovat možnosti, jo? Takže tam, když klikneš, tak to je úplně pruser. Jo. To je největší pruser, jako jo? A takže je to určitě, jako dívej se, Martino, no tak jako já to taky odklikám, protože používám internet a já s tím souhlasím, jo, takže já to odkliknu, ale nemám vůbec žádný strach, že by ten cookies proti mně, že by si mě nějak vyhledali, jo, je to daň za to, to jsou jak reklamy, když se díváš na YouTube, to nejsou ani reklamy, to jsou jenom rušivý pičoviny prostě, který tě vyrušujou z toho poslechu, jo, i třeba nějaké hudby nebo nějaké meritačky, jo, ale ty to buď můžeš přijmout, nebo ne, jo. A nebo si to zaplatíš to YouTube, jakože dáš si prémium a nebudou tě chodit tady ty nesmysly, protože to nejsou žádné reklamy a ty cookies, jako je to tak, no, je to hold daň za, ale to jsou takový mušky jenom, jako za mě vůbec to ne,
3: to je daň za to, že to máš zadarmo.
0: Zadarmo, ano.
3: Hele, vem si reklamy, jo, jo, vem si, že reklama jsou de facto, je opakovaný klam. Jo. Reklam.
0: No, však jo.
3: Jo, takže ty klamy vám jdou, no to v televizi tam jdou, i pod Prahově furt ty klamy tam lezou. To máte ve filmech daný všechno, podvědomí to všechno, to je, přece oni vás takhle programujou. A tím, že přestanete koukat na televizi, tak vypadává, protože hlavní programátor je televize. Jo, televize. Jo, to je někoho vize. Jo. Takže odpojte se od tady těch nesmyslů, jo, přestaňte sledovat tady tu politickou scénu, protože to je jedna velká šaškárna, kde všichni kradou, jo, a vy s tím cení nic neuděláte, rozumíte, ale vy se s tím zaměstnáváte a furt, a už jste tak bezradní, už ani nevím, že ty lidi jsou tak psychicky v prdeli, protože to už vidím už dlouho, že oni jakože nevidí cestu ven z toho. Jo, protože oni už vidí, že to zlo se děje, že oni to krádou a říkám, vy to zaplatíte, chápete to na těch daních, vám to strhnou z platu, vaše mozoly. Jo? A, ale tady jde o to, že ty lidi prostě pořád věří, že se to změní, ten systém, ale on se nikdy nezmění, on se jenom zhoršuje. On není nastavený tak, aby se zlepšil. Jo? Ten je nastavený jenom proti vám. Jo, takže pokud čekáte, že se to změní,
0: Maro,
3: že budete jako tady jenom...
0: Ty, ale co když přijdou ti bílí klobouci a zachrání ho to tady všechno. A ten spasitel, jo?
3: Jo.
0: Trump, ten Trump.
3: Jo, ty už tady chodí 6 let minimálně. Už se vylíží.
0: Nezachrání nás bílé klobouk, ne?
3: Jo, to zachrání ty otroky. A ještě jim bude mít gesaru a nesaru. Jo, to bude tento CBDC krás.
0: Hoši, já bych teďka trošinku, já jsem si vzpomněl, bude to podobný téma, jak, o kterém se teďka bavíme, Libore, zajímá mě i tvůj názor. Vlastně tady to vysílání, tady ten pořad, středeční nedělníček má takový téma, jaký je vlastně ten záměr stvořitele, jo? Protože, a já vám řeknu tady ten příběh. Nebudu jmenovat nikoho, ani pořad, ale zkrátka ukončil jsem jeden pořad, jo, který už delší dobu se mnou jako nevibroval, protože tam byl velmi jaksi glorifikován Donald, skopová oranžová hlava, že vlastně zachraňuje svět, že se podílí na destrukci kabaly a globálního prediktora a že ta válka vlastně v tom Iránu, že byla nutná, ale že my musíme vidět za to až. Jo, sice tam teďka jako americká nebo izraelská raketa zase vyvraždila 170 děcek, jako jo, ale prý je to v záměru stvořitele, že to je v záměru vyššího dobra. Takže ty války vlastně, které jsou, takže byly v tom pořadu jaksi ospravedlňovány, což jako já neznám je záměr stvořitele, jako nevím, jo, skutečně jako prostě, ale nemyslím si, že v tomto má prsty, že by vlastně v tomto jel, jo, že by ty války měly být jako součástí vlastně toho vyššího záměru a sice destrukci kabaly. Přátelé, co si o to myslíte? Vyšší plán, jaký je teda skutečný záměr jako stvořitele teda, jo?
3: Já si můžu rychle, než Libarek si rozmyslí. Já si myslím, že plán stvořitele je takovej, že chce vědět, kolik je na té zemi opravdu člověků. Víš? Aby se oddělilo zrno od plev. Aby člověkové se probudili, a bioroboti budou zlikvidováni, když to vemu takhle. Takhle si to myslím já.
2: Za mě si myslím, nebo já to tak cítím, že stvořitel vůbec nemá nic společného s válkama, vůbec nic takového, jakoby, když to řeknu, by ani nepodporoval. Stvořitel chce jenom od každého člověka, který teda je člověk, tak aby našel sám sebe. Sám sebe vlastně.
3: A aby se probudil.
2: No, sám sebe, aby se probudil, aby se napojil jakoby na sebe, na tu svoji duši, prostě, aby prostě, takže to je jediné, co podle mě stvořitel chce a jako dělá. Pak, když se ten člověk napojí sám na sebe, vnímá sebe, svoji duši, tak prostě pak to je přesně to, co stvořitel chce. Ale války a tady tohle to vůbec s tím nemá nic společného. Za mě teda.
0: Chlapci, potěšili jste mě, souzním s vámi, ano, a potěšili jste mě, i já vás potěším. Zůstáváte nadále hosty studia Deja Vu, oba dva, takže uspěli jste v testu a já to trošinku odlehčím a ukážu vám, jaký my máme 4 výhody. My, konspirátoři.
4: Vědci zjistili, že být konspiračním teoretikem a dezolátem má 4 hlavní nesporné výhody. Nemáte myokarditidu, nejste ohroženi viry ani Ruskem. Televizní zprávy jsou pro vás zábavný pořad. A jediné, co se podle vás otepluje, je mladá generace.
0: Nesporné výhody máme. No. Jak si nás to minulo, bez ztráty desítky.
1: Já jenom ještě řeknu, Ruská federace je korporace. Jenom aby

0: nemluvíme korporace od lidí. Jo? Bavíme se o člověku a bavíme se o korporaci. Hmm. Ruská federace je korporace americká. I ruská banka, ta jejich centrální, nebo jak to mají oni, tak je taky americká. Budou mít digitální rubel do konce roku. Nebude už papírový rubel. Tak jenom jestli čeká někdo na Putina zachránce, tak, tak se taky nedočká. Protože ty jsou tam jenom, Putin je stejná loutka, jako je loutka ta oranžová v té Americe.
1: A však on taky nabodal s Putníkem jako celou armádu svoju, že?
0: A kdo začal s vakcínama v Americe? Kdo s tím přišel? No, Donald. Jo? Nikdo jiný. To se začalo dít za Nodalna. Jo? Takže nikdo tady nevychoval to ksidlo amerického.
1: No právě.
0: Jo? Protože ten rozhodně, tomu o vaše štěstí rozhodně nejde. A ještě je to Židák. Jo? Protože konvertoval k judaismu.
1: No, tak dívej se prostě. Já jsem si tady teďka stahnul videjko, takže pustím videjko, jo? A ty, Maro, o něčem
0: mluvíš? Američani ho nemůžou ani cítit, celýho Trumpa.
1: Oranžovou hlavu, no, monstrum, vraha. A ty se bavíš a já najednou dívej se, mě tady přistálo tady to videjko, jo? Takže je to tematický.

Hoši, takže jsou tam všichni, na koho si jenom vzpomenete, všichni američtí prezidenti, ruští, Madame Merklová, Vatikán, jo, jsou tam všichni. A já tady mám ještě chvíličku, Maro, už vidím, že se natahuješ, co mě teda vygenerovala ta, přeložila mě umělá inteligence. Všichni prezidenti pro ně pracují. Ten, kdo to nevidí, je zombie. Jsou to jen loutky, marionety. Lidé se musí probudit a pochopit, že celý svět je okupován Chabadem. Slovanské národy byly poštvány proti sobě a teď se zabíjí navzájem. A chabadníci tancují a slaví vítězství nad námi. Je to opravdu tak těžké pochopit? Vytvářejí pro nás hlad a falešnou pandemii. Války, revoluce, chaos, ekonomický úpadek. Opatrujte se a poznajte svého nepřítele. Dokud budou na světě hlupáci, budeme mít z čeho žít. Chabad, sekta, vertikála ruské moci. Jo, a pozor, jo, to je překlad toho, té písně, nebo toho, toho videa. Ale umělá inteligence teda to zhodnotila na závěr tady tak. Tady tak, jo. Video s názvem Sekta Chabad Lubovič je sestřihem fotografií světových lídrů. Například Putin, Trump, Zelenský, Bush, Merkelová. Při setkáních s představiteli židovského hnutí Chabad Lubavič. Narrativ. Video využívá klasické prvky konspiračních teorií. To máme ty výhody právě, že 4. Tvrdí, že světoví politici jsou pouze loutkami v rukou úzké náboženské skupiny,

0: která údajně řídí globální události, včetně válek, pandemií a ekonomických krizí. Dynamický střih doprovázený dramatickou hudbou má za cíl vyvolat u diváka pocit ohrožení a odhalení utajované pravdy. Hnutí Chabad Lubavič je jednou z největších židovských organizací na světě a setkání s politiky jsou běžnou součástí jejich veřejné a diplomatické činnosti, nikoli v důkazem tajného spiknutí. A na závěr, obsah videa odpovídá žánru politické dezinformace a antisemitských konspiračních teorií. Texty v titulcích používají v manipulativní jazyk, probudit se, zombie, okupace, který je typický pro snahu radikalizovat diváka proti konkrétní skupině obyvatel, hoši. Co vy?
1: No co ti mám, je to verbež, ne? Jako, to jsou šmejdi, který tady ovládají celý svět?
0: No vidíš, takže oni jako vlastně...
1: Pokud nejseš tady těm zmetkům na ruku, ty, nebo takhle, tak v životě žádným politikem nebudeš.
0: No. Však ten taky, Trump taky nosí tu barbu, jak se to jmenuje, jarmušku. Zelenský, no, jo? Vladimír.
1: No, já už jsem ti říkal, že v roce 2016 nebo 2017 konvertoval k judaismu. Jeho dcera si vzala vysokého představitele.
0: Chabaďáka.
1: Hmm? Takže co? A ještě židáci se chlubili, že mají prvního židovského amerického prezidenta. No, na nějaký sešlosti. Nebo plácali po rameno, jak je dobrý židák. Jo? Takže, a hlavně židi, proto mají jarmulky, protože oni jsou jakože poddaný Římu. To není znak židů, ale Římanů. Že jsou poddaný Římu. Jako Vatikánu.
0: Takže to bylo jenom takový podtéma toho tématu, jako hlavní ten záměr stvořitele. A skutečně jako nečekejme teda, no čekejte klidně, kdo chcete klidně, čekejte, jo, že přijede prostě Bílý klobouk, Trump a Schiff a kdesi co si, jak se o tom povídá, jo, a že nás tady osvobodí, no, a že uvolní ty volné energie, jo, a ty antigravitační podvody, pohony a tak dál, no, můžeme čekat, jako, o tom se mluví už, to jsme ještě byli na Valašsku, jo, ještě, a už se mluvilo, že budou krabičky, že to uvolní už konečně ten patent Teslův, kdo ví, jestli je to vůbec nějaké Teslův patent, jo, jestli to neokopíroval Startárie, chlapec, kronikář.
1: To jsou staré technologie všechno. Kdy tady už dávno byly.
0: No, takže jo. Vidíme, že akorát, i Vladimír... Byli schovaný. A Vladimír je ovládaný, oranžová hlava je ovládaná, jo? A vlastně všichni jsou ovládaní, jo? Takže jediná
1: cesta... Veď o tom mluví Poláci, že ten jejich Xindl je taky ovládaný, ne? Ten, jak se jmenuje, jak... No? Premiér nebo prezident. Jackovský, nebo... No v každém, hele, to samý, ven si tady ten židák německý. Jak se jmenuje? Olaf Scholz? Vy to je židák jak poleno.
0: No.
1: Bývalý šéf BlackRocku. Když se podíváš, tak oni jsou všichni v tom. To samý s Jarmulkou tam byl i ten šašek ze Slovenska maďarský. Jak se jmenuje? Fico. Nebo taky u ty zdinářků.
0: No.
1: Jo. To lidi si dávají tady modlit, ten nás zachrání tam. To jsou všechno jedna pakář. Takže hele, věřit, no. Ještě, že nejsme věřící, viď?
0: Maro, něco na tom bude, tak to musí být, protože to řekl Ismael Pérez. A ten ví. Ten ví.
1: Nebo jak se jmenuje?
0: Dolores Cannon, ta na smrtelné posteli, jo, přiznala, že si všechno vymyslela, že všechny její karty jsou podvod.
1: Jo. No a teď tady ty rozdíly, ty Aštarové a takovýhle chujoviny, no
0: Aštar
1: tak.
0: z 12. dimenze. Možná už je ve
1: No jasně.
0: 14. Ne,
1: Jo.
0: uši, jako dívej, jo, kdo chce, ať si tomu věří, ale tím se brzdí sám.
1: Ale jo,
0: Jeho tvůrce
1: jako,
0: je zabržený, tě tímto.
1: jo, jako to jako, hele, to je v tom, že on se už nikam dál nedostal, no.
0: Ne, tak mu stačí to, co dosáhl a hotovo. A právě ten záměr stvořitele, jak jste řekli oba, je to vlastně, že on sleduje teda, kolik lidí je probuzených, kolika ti je ten tvůrce a ten svobodomyslný živý člověk, jo. A kdo
1: Přesně.
0: očekává, je otrok. Otrok neustále očekává, že mu páníček něco hodí,
1: Jasně,
0: kost ohlodanou.
1: hodně to čeká, on mi dať to dá, ty mi něco daj. Živý člověk na nic nečeká.
0: Ten jedná, koná sám.
1: Přesně.
0: A já tady, dívej, zase prostě mluvíš o živém člověku. Já tady pustím videjko, který je úplně ukázkový a zase je to teda jako s těma titulkama, který potom přečtu, ale toto fakt je výstižný a Pavle, jestli nás sleduješ, jo, tak už ti Libor řekl svůj příběh, že to sice není úplně jednoduchý, ale dá se to, jo, vystoupit ze systému a ignorovat ho. Mně se to taky podařilo. A to jsem byl
1: Dá.
0: metrixák jak svíňa ještě v Rakousku a v Německu. A
1: Dá, dá.
0: rozkošník a spotřebitel. Takže pouštím videjko, koši, pak dáme řeč.
2: I get asked a lot of questions of how do I get away with not paying for my bills? And the simple answer is I just cancelled my direct debit. I do not engage with anybody who thinks that they can send me a bill and I'm just going to pay it. In the law of the land of England, people can only ask you for money if you have a contract. I don't have a contract with the BBC for a TV license. I don't have a contract for United Utilities for them to give me feces-filled, dirty, undrinkable water. And I don't have a contract with my local council for me to give them any money. But then people are like, well, they'll send you to court. Nobody sends you to court. They ask you, would you like to come to court so we can give you a bill? And I simply don't engage. I have never once turned up to a fake magistrates court, which is a business centre, to give anybody any money. And if you look up Halsbury law, magistrates courts have no jurisdiction over the British people. What happens then is after they've taken you.
0: Hoši, no je to delší videjko, má asi 3 minuty a jestli umíte stejně tak anglicky jako já, tak moc neumíte, nerozumíte. Takže já to přečtu, jo? Já to přečtu možná rychlejš než dopis, než e-mail od Pavla. Takže tady ta živá žena, ta se neztratí a ta se probudila do krásy a svobody. Často dostávám otázky, jak mi prochází to, že neplatím složenky. Jednoduchá odpověď. Prostě jsem zrušila trvalý příkaz. Nekomunikuji s nikým, kdo si myslí, že mi může poslat účet a já ho prostě zaplatím. Podle zákonu Anglie po vás lidé mohou chtít peníze pouze v případě, že máte smlouvu. Nemám smlouvu s BBC na televizní licenci. Nemám smlouvu s vodárnami, aby mi dodávali špinavou nepitnou vodu plnou výkalů. A nemám smlouvu s místní radou, abych jim dávala nějaké peníze. Ale lidé namítají, vždyť tě pošlou k soudu. Nikdo vás k soudu neposílá. Oni se vás ptají, chtěl byste jít k soudu, abychom vám mohli vystavit účet? A já prostě nereaguji. Nikdy jsem se nedostavila k falešnému magistrálnímu soudu, což je jen obchodní centrum, abych někomu dala nějaké peníze. A pokud se podíváte do Halsburyho zákonu, magistrátní soudy nemají nad britským lidem žádnou pravomoc. Co se stane potom? Poté, co vás vlečou k soudu a vy tam nejdete. Tak oni ten dluh prodají. Prodají váš dluh vymahačské agentuře. Takže už nikomu nic nedlužíte, protože vymahač váš dluh odkoupil. Pokud by váš dluh 600 liber, pravděpodobně ho koupili za 80. Pokud byl 600, tak ho koupili za 80, ano. To je obchod. Pak k vašemu domu pošlou nějakého hromotluka, aby zabouchal na dveře a řekl, dlužíte mi peníze. Opět, nemám s vámi Marstony nebo Jakoby žádnou smlouvu ani postoupení pohledávky. Takže porušujete zákon tím, že klepete na mé dveře a žádáte o mé peníze. Dostávám dopisy. Opět nevím, co v nich stojí, protože je házím do koše. Pavlíku. Dobře vím, že jakýkoliv dopis, který projde mými dveřmi a není psaný rukou, je pravděpodobně dluh nebo účet. Kdyby mi někdo zaklepal na dveře, neotevřel bych. Pravděpodobně bych se podívala na kameru a pokud vás neznám a přišli jste k mému domu nepozvaní, neklepejte na mé dveře, takže neotevřu. S nikým nekomunikuji, nechci, tohle je můj dům a moje domovní dveře. Zrušila jsem veškerá domnělá práva na přístup tím, že mám v okně oznámení. A pokud by mi někdo zaklepal na dveře, dostal by pokutu 300 liber za minutu za neoprávněný vstup. A to je legální. Takže mi to neprochází. Já prostě neplatím účty za nic, na co nemám smlouvu. Ale jí to vlastně prochází. No a umělá inteligence byla zdrženlivá tentokrát, asi dostala bobky a píše jenom: převyprávěný obsah odráží argumenty řečnice o takzvaném common law a jejím postoji k neplacení poplatků ve Spojeném království. Takže, přátelé, tak asi by měl selským rozumem, taky nepoužila žádný paragraf, přemýšlet jako živý člověk, jo? Prostě můj dům, můj hrad, nemám s tebou smlouvu, zmizní hova do tupé.
1: Přesně tak.
0: Liborku, taky
1: protože
0: to
1: tak. Protože když chceš někomu po něcom nárokovat, tak to musíš mít písemně a podepsané všemi stranami. Než že ti dá nějaký fake soud, něco posílá, co není vůbec podepsaný. Takže to je cár ničeho. Šrot papír. Popelnica. A ještě to není ani tobě psaný, když to píšou nějaký právní fikci. Jo. Takže proč vstupovat do takových rolí, který vám škodějí?
0: Víš proč? Víte proč, Hoši? Protože vše spočívá na souhlasu a mám tady k tomu videjko šikovný.
3: Víte, proč jsou třeba války? No, protože to schvalujeme všechno a dovolujeme. Protože ti, co to tady řídí, tak ovládají média, skrze která šíří nenávist a strach, no ale také dokážou ovládat samozřejmě i výchovu, školství a takové podobně, díky kterým oni v nás živí obrovský egoismus. V podstatě tento systém oni řídí na základě třech základních principů. Na strachu, nenávisti a egoismu. Díky strachu nás udržují tam, kde potřebují, aby jsme třeba moc nedemonstrovali, anebo také, aby jsme souhlasili s těma válkama, protože nám vnucují, že pokud nebude válka, tak můžeme umřít. Proto s těma válkama souhlasíme. Je to všechno díky strachu. Díky nenávisti nás rozdělují, protože nám přesně říkají, koho nemáme mít rádi, koho máme mít rádi, kdo je dobrý, kdo je špatný, komu máme důvěřovat a komu nemáme důvěřovat. No a díky výchově, na kterou tlačí v podstatě na jednotlivce, aby v nás pěstoval vysoký egoismus, no tak nám brání v tom, aby my jsme se mohli spojit, aby jsme se mohli domluvit a aby jsme byli jednotní. Protože oni moc dobře vědí, že pokud bychom byli schopni se nějakým způsobem spojit a všichni v lásce, tak oni končí. A to je ten základ, proč oni to dělají. Proto ten strach, nenávist a egoismus. Prosím, zkuste se nad tím zamyslet a já vám přeju krásný den zatím. Ahoj.
0: To je tak, takže to hezky korespondovalo, jo, drží to nit vlastně těch našich témat a je to všechno o tom probuzení, který mu brání strach. Jo, strach a lidi dobrovolně souhlasí s tím vlastně, co se děje, jo, s tím zlem. A nikdo jako nemůže říct, to dělají oni, to já nic, já muzikant, jo, to dělají politici, to dělá armáda, to dělají, já nevím, ilumináti, ale člověk, pokud s tím souhlasí, tak se na tom de facto podílí. Tak jak když v korporátu platí daně, jo, které jdou přímou cestou do Vatikánu, který udržuje války na celém světě, takže všichni vlastně ti, kteří vlastně mlčí a podporují to, jakože musíš, jak co mám dělat, to je moje práce, já mám hypotéku, já musím, a co já s tím nadělám, já jsem taková jenom kapička v tom mořu. Jsou to jenom výmluvy, je to pokrytectví, a pokud má člověk svědomí, tak by se měl by se fakt jako zamyslet a přestat je podporovat, protože oni už mají těsně před krachem a už jenom dojíždí na setrvačnost, a každá koruna v rámci daní, jo, nebo chození k volbám, a každý aj dopis, kterým nasednete na její hru, tak je udržuje při moci zrůdné, jo, takže je to k zamyšlení, chlapci.
1: Já jenom bych řekl, že jenom aby si lidi uvědomili, že veškeré dluhy jsou pouze fikce. Všechno je fikce. Oni vám nikdo žádný peníze nikdo nikdy nepůjčil.
0: Není z čeho. Jedně z kolaterální.
1: Protože peníze nejsou fake papírky. Peníze je zlato a stříbro. To je jediné, co se bere jako peníze. Jinak tady to je fiat měna. Jo, to máte jako žetony ve hře. Když budete hrát ve hře, rozdáte si žetony, tak to jsou ty peníze. Úvěr není dluh. Jo. Hypotéka to tež. Vy nic nikomu nedlužíte. Protože když budete chtít po bance, aby vám dokázala, že vám ty peníze půjčila, ať vám ukáže tu počáteční smlouvu, ten hypoteční úvěr, kde jste podepsali ten hypoteční, tak ať vám ho dá zpátky. Jo? Ať vám ho dá zpátky a řekněte, dejte mi ten papír zpátky a já vám dám to, co jsem si vzal, jakože vám to vrátím, no? Ten papír už je dávno prodaný na burze. Ten papír byl okamžitě splacený. Vaším podpisem jste vytvořili ty peníze. A oni vám je pouze dali. Měli takhle předat na základě vašeho cenného papíru. Celý. Jenomže oni vás oklamili a řekli, že vám ty peníze půjčujou. Takže vaše vlastní peníze. Jo? Když si uvědomíte tady ten podvod, tak pak s tím systémem šlehnete vozem. I s nějakýma dluhama, takzvanýma. Protože dluh může vzniknout tehdy pouze, když vznikne škoda na majetku člověka. Jo? Ne právnické osoby. Ne fikce. To jsou všechno fiktivní věci. A by bylo by fajn používat mozek. Pak zjistíte, že jste opravdu svobodní, jenom vy vaší nevědomostí se držíte sami v tom otroctví. Já jsem to přestal platit před 3 rokama všechno. Konec. Ani korunu. Nikomu. Protože když vám dojde ten podvod, tak už to nemůžete pokračovat.
4: Přesně.
1: Jo? Takže jako nějaký výmluvy, nebo jak vám tady ty vaši rádcovi nějaký radí, no vy musíte se vyplatit z toho systému a pak můžete jít mimo ně. Debilita na to. Jo. Zase systémoví hráči, který vás mají držet v tom otroctví. Protože vy nikomu nic nedlužíte, tak nemáte nikomu co platit.
0: Maro, ještě nám řekni, prosím tě, těm třeba, kteří mají exekučky a nemůžou to teda jako platit, jo, že na to nemají, a chtěli by se nechat takzvaně oddlužit, jo, udělat ten osobní bankrot v rámci nějaké insolvence, jo, kde jim oni vlastně umožní zaplatit jenom část toho dluhu, a tím, že prostě potom budou jako oddlužení a už si zase budou moct nakupovat a vrací půjčky. Další.
1: Hele, vem si to takhle, ty, co ti to budou nabízet, ty nemají v ruce papír, kde ty seš podepsaný, že něco dlužíš. Takže ty tím podepíšeš, že dlužíš, že s tím souhlasíš, že jako, že jo, ale ty, pokud víš, že to je všechno podvod, tak přece nebudeš chtít žádný oddlužení něčeho, co neexistuje. Ty jenom nevědomky uzavíráš smlouvu, další, na tunelování tvého rodného listu, jo, nebo respektive rodného listu právní fikce fyzické osoby. To není, tady nejde o vaše dobro. Jo? Protože veškerý dluhy jsou fiktivní. Jo? Takže vy nikomu nic nedlužíte a vy budete žádat o odlužení. Jako proč? No tak v žádném případě. Protože vy byť zaplatíte cent halíř, tak tím přiznáváte, že něco dlužíte. I kdybyste řekli, tak já mu to budu splácet 50 let. No, ale budete splácet 50 let třeba. Ale pokud se k tomu nepřihlásíte, k tomu takzvanému dluhu, tak není žádný dluh. Takže já jako za sebe no vůbec. Říkám, to je taková vojebábka na otroky. No. Tak.
0: Nehledě k tomu, že ten exekutor s tím insolvenčním správcem můžou být nejlepší kamarádi sedět u jednoho stolu. A
1: ale exekutor je podvodník. Jo? Na základě čeho? Na soudního rozhodnutí? Je podepsaný to soudní rozhodnutí? No není podepsaný a nikdy ani nebude. Takže není co?
0: Platný.
1: A exekutor je soukromá osoba. To není žádný státní úředník, to je sám sobě pánem, biznismen. Vy s ním nemáte žádnou smlouvu. Takhle vykopat, když vám, kdyby chtěl vykopat z baráku, ten nesmí vstoupit na váš pozemek. Vůbec neexistuje. Nikdo na váš pozemek nesmí vstoupit, pokud vy to nedovolíte. Ani policajti, ani exekutor, ani nikdo. Jo. Takže se přestaňte bát, to je všechno je na tom vašem strachu a nevědomosti postavené. Protože kdyby vám banka půjčila peníze, takzvaně, tak by ty peníze při podepsání smlouvy musela vám dát na stůl vedle smlouvy. Jo? Tady máš podepsanou smlouvu a bankéř ti dá zlato, stříbro do ruky. Jo? Papír, cena. Jo? Ale ne, že on ti řekne, tam si běžte k tomu okýnku. No počkej, ale to už jsi zase někde v jiným, pak jako že v regále, když jsi tam v tom okýnku. Víš? Všechno je podvod. Takže lidi, jestli se chtějí vymlouvat na to, že žijou, že platí podvodné věci, no tak bohužel, no. Jo? Mm-hmm.
0: Tak, dáme, chlapci, my už máme zase jako 3 hodiny, jako jo, na krku.
5: Já za chvilku budu muset vyvenčit no, pejsky a jít spát, ráno brzo vstávám. Asi teda mám docela nabitej program, až do večera.
0: Já jdu na farmu ráno, já jdu taky na farmu, ale Libore, ty jsi věděl, co tě hrozilo, jo, ve středečním nedělníčku, že to nebude jenom tak, a přišel jsi dobrovolně, vše je na tvém souhlasu.
1: Jo, jsi dobrovolně souhlasil, sám si se přihlásil.
0: No, tak teď si nestěžuj, žádný viník neexistuje, ne. Sám ses tak rozhodl.
1: A nehoši, ale to my tady můžeme povídat tady nonstop,
0: my můžem
1: to lidi si fakt neuvědomí, jo. V jakým obrovským podvodu žijou, tak tady můžeme ještě jim vykládat 5 let a bude to platný, jo. To oni sami musí chtít, začít studovat sami za sebe. Jak to teda je? Zajděte si na stránky internet Dance and Bank Street, tam si dejte Česká republika, korporace hlavní, no a tam si dejte vyhledat firmy, zadejte si tam třeba soudy, policie, finanční úřad. A tam mám najednou veškeré ty firmy, které působí na tomto, v tomto korporátu. A pak si zadejte otázku, jak to, že tam je finanční úřad jako soukromá firma. Nebo třeba město Brno? Nebo Praha? Jo? Nebo kdokoliv jiný? Protože tam, já jsem kdysi podnikal, Já jsem v tom registru Dance on Bank Street. Já jsem se tam našel taky, našel jsem tam i kamarád. Veškerý lidi, co platí DPH, to podnikali, nebo podnikají, tak mají mezinárodní IČO a ani o tom neví. Tak když si řekneš, kurňa, tak já jsem v tom registru firem, tak jak to tam dělá tady ten jakože státní úřad, když to je, má být státní, tak to ti padám, ale není úřad, protože ty stránky jasně říkají, že to jsou stránky, kde jsou veškeré firmy světa. Jako jaký chcete další takový hodně dobrý důkaz? Všichni mají svoje IČA? Všechno jsou to nadnárodní korporace? Protože když si máte mezinárodní číslo DANS, tak jste nadnárodní korporace. Jak může být třeba, já nevím, finančák nebo policajt, jak může být nadnárodní korporací? Když jsou teda státem. No. Tak si pokladajte takový do otázky. A pak vám dojde, že tady něco nehraje. Adresa společnosti, šup, šup. No ještě by bylo dobrý tam pohledat za ty jednatele, že jo, těch firm, těch korporací. Jo, kdo stojí za těma právnickýma osobama? Jo. Takže pak zjistíte, že státy jaksi neexistují. Takže no, stát je jenom taková...
0: Ale hlavní vlastně výsledek je ten, že pokud ty státy neexistují a jenom korporace, tak a my s nima nemáme smlouvu, tak se na ně můžeme úplně vykašlat. Oni nám nemají co...
1: No nežívat, jo.
0: O to
1: no jasně, no to všechno, co ti dopíše tady z těch zmetků, tak všechno je jenom jednostranná obchodní nabídka. To je celý. A ty buď přijmeš, nebo nepřijmeš.
0: Včetně ústavy, že?
1: No všechno, ústava je hlavní obchodní nabídka korporace Česká republika. To není nic jiného. To není nic se těma zachránit. Protože vem si, že tu ústava se ohejbala za covidu, že porušovali veškeré tvoje práva. To, co oni tam deklarují v té ústavě, no tak jaká ústava? Co to je za cár papíru? Veškerý tady ty ksindlové právnický a soudcovský jsou pod BAR, to jsou agenti cizí moci. ty museli podepsat, že budou chránit korporace před člověkem. Před tím občanem jakože. No tak. Takže když si vezmete právníka, to je další věc, to úplně se zbavujete, už to je nesvéprávný, když si berete právníka. To tím pádem se ztratí absolutně veškerou moc. Žádného takového ksindla nepotřebujete.
0: Už ten
1: protože živý člověk k soudu nechodí, tam nemá co pohledávat. Už je tu pozvánku na to obchodní jednání dostala fyzická osoba. Nebo právnická. Ale ne člověk. Jo.
0: Tak.
1: Jo a ještě další věc. Jenom k těm vlajkám. Všichni takzvané státy, korporace, co mají ty vlaječky, tak všichni jsou pod námořním právem. Jo? Takže jenom obchodní právo. Nebo se můžete podívat do Unidroid. Jo. Ale to je jenom o tom, že chcete studovat, prostě chcete zjistit, jak to doopravdy je, a ne, že se necháte buklákoli, ne, to není pravda, tohleto, tamhleto, ne, my jsme mají policajtí státní, my můžeme, ne, vy můžete leda hovno, tak odchod. Jo? Protože vy, když si uvědomíte, co jsou zač, tak vy už pak si s nima hrát nebudete. Protože vy pak tu žalobu už přímo nepodáváte ke korporátnímu soudu. Vy to dáváte k soudu, který řeší ty korporace. Jo, a proto jsou tady týmci klobouků, který říkají UTC a to je západ a kde si to si. Tak chvíli je smysl, jo. Jo, že my chceme jít tou slovanskou cestou, ale tady je všechno řízený UTC. Takže jak chceš bojovat s firmama jinak, než aby si použil proti ním největší to kladivo, a to je to UCC?
0: Proč bys to nepoužil?
1: No,
0: je to na snadě, je to...
1: Kdyby jsi už se mi nebyl, ne? Tak vím, že jsi škrypl firma, no tak pojď, tak mi to prokážeš u amerického soudu. Šup, protože vy jste americká firma, jakože státní v uvozovkách, no tak pojď, půjdeš se mnou k tomu soudu, pojď, opovídáme se tam o tom. Ale jestli ne, tak budeš kurevsky platit. A pak přijde zablokování veškerý tvýho majetku. A i tvýho kolaterálu. Jo, a tím pádem dostaneš padáčka z těch takzvaných státní instituce. Protože tím pádem už nebudou moc oni těžit tvýho kolaterálního účtu. Takže budeš nepojistitelný. Takže tady právě jsou takový nastrčený figurky, které tě odrazujou, jo. Jak jsou zoufalí. Jak si žijí UCC, tak jsou úplně zoufalí a začne, to je Amerika. No, Amerika, jo. A jenže Amerika vytvořila tenhle systém. Tak musíme tou Amerikou na něj jít, na ten systém. Tam nemůžeme jít slovanskýma strpama. Jo. Takže tak.
0: Je to, ano, je to celosvětový a
1: jo, protože veškerý úřady podoklad tou celní zprávu, ale lidi to mají jasně napsaný, že musí dodržovat UCC.
0: No, tak
1: tak kdyby to UCC jakože neplatilo, tak to přece nemůžu psát na celní zprávu Česká republika. Víš? Mm-hmm. Kdyby to jakože bylo, že americká to jako nás se netýká. Ale týká, nás se to týká velice. To se týká absolutně všech korporací.
0: Bez výjimky.
1: Všech korporací, co jsou v registru Dance on Bank Street. I mě, já jsem registroval, já můžu tomu soudu jít úplně v pohodě. Protože já jsem tam zaregistrovaný.
0: Jo. Tak, Maro, já už jsem stišil hlas, protože mám tady takové nenápadné signály z CML, což je centrální mozek lidstva, že pane učiteli, dívej, máme 3 hodinky a něco, já si myslím, já tady mám hafol těch videek, jo, ale vždycky, když něco otevřu...
1: No, já jsem ti říkal, že se k tomu nedostanu.
0: Ale mám to nachystaný jako pro příště v nedělu, vlastně v nedělu zase vysíláme, že? Čověče, jako mám tady třeba válečné divadlo, jo, že možný, že nakolik vlastně ty média ukazují fakt skutečnou realitu té války a nakolik je to třeba jenom vymyšlené jako divadlo, jo. Počkej, já to teda pustím. Já to pustím a pak ještě pustím jedno na závěr, tak počkej. Toto je...
6: You know, has anyone ever considered the possibility that they could all be in on it together? All of them together, providing us with a theater of war. My people, the people, the living men and women of Earth, it's us versus them. That's the only war.
0: Tak, a chlapec mluvil o tom, že víte, uvažoval někdy někdo o této možnosti, že by na to mohli být všichni společně, všichni dohromady nám poskytovat válečné divadlo. Moji lidé, živí muži a ženy země, jsme to my proti ním. To je jediná válka. Jo, takže ono vlastně jediná válka je už teď, Maro, jako ne lokální, ani žádná třetí světová, ale je to vlastně válka proti lidstvu, jako jo, tady to.
1: Ale proti lidstvu se ta válka vede dávno. Hmm? Ona se jenom stupňuje. Tady to jsou jenom divadla, jo. Ty bojůvky.
0: Ano.
1: Jo? To je to samé, jako vás zastrašuju. Bude válka, budete povoláni. Vy nemusíte jít do žádné války. Jo. Nějaký povolávací rozkazy a takovýhle chujoviny, ty se týkají zase fyzických osob, ne vás. Nazdar. Jo. A vy jste ten, který... Řeknete, jdu, jo, jdu, anebo nejdu. To rozhodnutí je pouze na vás, ale oni nemají nad váma žádnou pravomoc zase, aby vás do té války dostali. A pokud ty lidi se proberou, tak žádný už takový ty jakože války nebudou. Jo? Protože když není člověk, který by válčil, tak ti tak tajterlici nahoře jsou bezmocní. Jo? Když vem si, že to lidstvo ovládá pouze asi 1% tady těch zmetků. Samozřejmě 10% je tam minimálně těch darmožroutů, jo? Který slouží za ty fake papírky. Jo?
5: Ale to je stejně nic.
1: Takže proto mě to ani nezajímá tady ty bojůvky vůbec. To je bezcený. Vy se snažte žít životem, tvořte, vytváříte hodnoty a na tady ty věci se absolutně vykašlete. No nějaký, já už ani nevím, jak se ty věry jmenují.
0: Hamty, hamty, hamty.
1: A zabijí to kry, nebo že to se to zase, ale to když čtu, tak to se normálně kolikrát děju. Říknu, to snad napsal uměla inteligence, ten název toho článku, nebo nějaká totální tupá ovce. To jsou takový nesmysly. Jo.
0: Počkej, tak když...
1: No ale říkám, pokud ti lidi tomu budou věnovat pozornost, tak se to bude dít. Ale pokud ti lidi tomu věnovat pozornost už nebudou, pak je stejně, tak je, pak, oni už můžou pak vysílat, co chtějí. A už nikoho to nebude zajímat. To samé jako pandemická smlouva. Co tě má zajímat nějaká pandemická smlouva? A i kdyby si to schválili, no a co? Jako, mě je to absolutně putna.
0: Tak, Maro, teď je, ty bavíš se o hamta, hamty, ham a pandemické smlouvě. A já jsem tady vytáhnul obrázek, já to ještě přečtu, ten text. Hantavir není náhoda, pandemická smlouva WHO. Ženeva právě teď zamyká vaše těla do globálního systému PAPS. Žádná teorie, tohle je tvrdý finále. Zatímco média mlčí, v otrobách WHO probíhá největší kšeft s vaší svobodou v historii. PAPS, legální burza z víry. Teď se hádají o to nejcennější, o přístup k patogenům a genetickým sekvencím. Je to legální obchod s nemocemi a ta náhoda s hantavirem potřebují vyvolat paniku, aby ty státy, co se ještě cukají, dokopali k podpisu do 18. května. Strach je v Ženevě hlavní měna. 6G, grid, mříže hotová, hardware 6G už v tichosti stojí a také se v tichosti testuje bez mediálního hluku. No, nebudu to číst celý, jo, ono to může být taky smyšlený. Každopádně prostě...
1: Tady ty články jsou vytvořeny na to, aby tě zastrašovalo.
0: Ano, já jsem
1: že to... Že už je všechno rozhodnuto, že seš v prdeli a tak dále.
0: Já jsem to...
1: Vykašlete se teď. Na to, ignorujte to.
0: A nepustilo mě to přečíst, já jsem to dočetl do půlky a pak říkám, ah je, takže umělá inteligence postavila článek na vyvolání strachu a nemá tu význam se tím fakt jako zabývat, ale fakt, že zatím se dějou, za závěsem se dějou věci, jo, úplně jinačí, jo, kterým my máme mít znemožněný přístup kvůli takovým strágorám, jako je ham, víš? No, takže to...
1: Všechno je od těch, aby tě drželi v těch nízkých vibracích, no. Aby si se po něčeho bál. Ale ty se, jak jsem řekl jasně, nad člověkem nemá nikdo moc. Ani WHO, ani OSN, ani nikdo podobný. Jo, to jsou všechno soukromé firmy. Tak na to prosím vás neskákejte. Jo?
0: Radši si vemte klidně CBDčko na dobré spaní. CBD, ano. A tady mám taky od mých známých pěkně výtažek Ivermectin, tekutý, 100%. Takže jsem si udělal očistu 4denní. Pěkně vyhnat parazitky. A
1: teď je vynikající třeba čaj z kopřivy.
0: Z kopřivy, pampeliška, keltská sůl, soda, no to opakujeme po každé. Čekáme na kořen lopuchu. Chystám se taky.
1: Já hlavně čekám, až porostou huby.
0: No tak to o tom žádná. O tom... A jdeš do toho pantera? Nebo jenom do červeňáčka?
1: No samozřejmě, že jdu do pantera. Vochomu do červenou už mám vyzkoumanou a jedu dál. A nejenom Pantera. Jdeme dál.
0: Ty se nezastavuješ, ty jsi bombardér, ty jedeš furt, čověče.
1: Ne, Panter. Protože já si vždycky musím všechno vyzkoušet na sobě, jak to funguje.
0: No, nemáš strach, ty co? Tak Panter... Co?
1: Ne, vůbec.
0: Ty Pantery pomocí.
1: No, protože člověk je tvor zvídavý. To je, kdyby mi 1000 lidí řeklo, to nepůjde, tak já stejně do toho, stejně to vyzkouším, protože nikomu nevěřím. Víš? Protože já řeknu, to neznamená, že vám pitom to nešlo, že to nepůjde mně.
0: No však.
1: Jo. No, takže tak... to, já jsem nikdy nebyl ovcojní kunda, jak to říkal Lidi Palo, víš? Já si jedem vždycky sám za sebe. Žádný ovce kolem mě. Nechci. Nepotřebuju. Jo? Protože kdo se chce družit, to je vždycky otrok. Protože člověk jedná sám za sebe.
0: Oni lidi...
1: A ten jako, už vystupuje, jako učí druhý člověk.
0: Oni říkají, jako, že člověk je tvor společenský, on se druží. Ale je to taková zástěrka. Ne, já třeba mám rád
1: samotu.
0: A víš proč? Protože v tom davu se cítí bezpečně, jakože kolem sebe má ty další hovada, ovce. Jo?
1: No.
0: A teďka pozor, když ten bače řekne, která to byla, jo? Která zabečela, tak škaredě, jo? Tak je, oni se nepřiznají, jo? Protože oni mají strach. A je na to třeba jako každé hledí do země, víš, skloněný hlavy. Takže... Žádný takový ne. Združování. Já mám rád společnost, ale ne DAF.
1: No jasně, ne, tak jako samozřejmě lidi, člověk má rád, že jo, o to nejde. Ale já se nepotřebuji s nikým družit. Na co? Čemu? Jo, já když něco budu chtít, tak si s tím konkrétním člověkem, si udělám kšeft, obchod, práci. Já nepotřebuji mít tomu ještě dalších 1000 lidí. Jo? Já se dovolím přímo s ním, nebo s ním, nebo s ním, ale vždycky jeden proti jednomu.
0: Já si vzpomínám, že jo? Za děcka my jsme měli partu, ale nás tam nebylo 45, my jsme tam byli 3-4, maximálně 5 děcek, jako jo, a víc, to byli fotbalisti, jako jo, byla tlupa, prostě taková masa, prostě jako lidi, ti trenéři a ty rodiče, jo, ale měli jsme prostě, jo, chodili po těch našich dobrodružstvích, jo, po těch lesích a močálech a bažinách a polách, nás bylo fakt jenom pár, jo. A to byly děcka ze sociálních, jako, to byly vlastně asociálové, včetně mě, jo, protože tam byla ta radost a ten tvořivý element. A ti studentíci už tehdy studovali zavření v těch knihovnách a studovali, učili se, drillovali a my flákači s rozbitýma dřenýma kolenama prostě zablácení, jo, jsme mluvili sprostě tehdy, jo, a to neznamená, že člověk je sprostý, když mluví sprostě, takže jsme se nezdružovali, jo, a byli jsme tak akorát, no. Ale to jsou takové jako vzpomínky, že už tehdy, a máš pravdu, že ten člověk se s tím jako musí narodit, jo, s tou jiskrou.
1: Jo, to nejde jako přijít, já jsem živý člověk, ne, to nejde takhle.
0: No, jak Pavel psal.
1: Ty to máš, nebo nemáš sobě?
0: Pavel psal, než teda, jak to psal, než se nechám oživit, než vystoupím, než se stanu živým člověkem, jako pokud už to člověk ovládá, tak špekuluje, jo? Tak už
1: no, prostě
0: je, vytváří nějaké
1: spekulace. A vždycky spekulujou jenom otroci.
0: No, to chce hned, Pavel.
1: Protože ty se vždycky bojí se prohlásit za toho člověka, prý co kdyby se to změnilo?
0: No.
1: Tak já už bych byl tady zapsaný, že jsem člověk a to by mě mohlo poškodit. Tak to radši budu jakože hrát takhle. No, jo? No. Zumíš, na dvě strany. Jenomže oni si úplně jdou do prdele, ale. Protože kdyby se s tím člověkem už dávno stali, kdyby byli tím člověkem, protože když jsi člověk, nemáš o čem vůbec uvažovat. Jdeš jasně do toho. Není jiná cesta. Jo? Tohle to vychcávání, to dělají otroci. Jo? To jsou ovce. Protože ten si nestojí za svým. Jo? Protože ten furt čeká, že ho přijde někdo zachránit, nějaký klobouci a takovýhle nesmysly, Československo a další chujoviny. Jo? Ale člověk nepotřebuje někde takovýhle věci. Jo? Protože člověk žije na zemi a člověk nepotřebuje ani státy, protože člověk potřebuje toho druhého člověka, co je vedle, aby si vypomohli mezi sebou a tomu stačí.
0: Maro.
1: Ale tady to vychcání, jak oni furt, a z tohle jo, a tohle ne,
0: to vůbec.
1: Tak takhle ne. Takhle to nefunguje. Jo.
0: Jako já tě říkám,
1: tak, člověk, za Československa byl proti Československu, proti těm skurveným komoušům a i proti těm skurveným Rusákům se byl. Jo. Já jsem Rusko úplně nesnášel. Tvrdě. Jak komouše, tak Rusáky. Protože mě sralo, že Rusáci nařizovali, co máme dělat v Československu, a srali mě komouši, že mě do toho nutili. Už jako dítě mě to sralo. A ty si myslíš, že já teď půjdu bojovat za nějaký Československo? Když jsem proti němu bojoval v Československu, jo? Když jsem už jako dítě. No tak to si píže, jo. Jak mě sralo nějaký posraný pionýři a takovýhle věci. No tak to, tak, tak to určitě ne. Já už jsem si to zažil, dobrý, nebylo to špatný, jako dítě jsem si to prožil, ale jako dospělý už to neměli takový růžový. Protože tam si nemohl říct, hele, já nejdu do práce a to a hned, hned ty vole, nebo policajti chodili po hospodách a kontrolovali lidi, jestli jsou v práci nebo nejsou, tak tohle je svoboda pro vás, Československo? Že jste se bali na pivo, protože náhodou by všichni policajti, nebo tohle? Já má rodím, já nemůžu, ale víš co, ty vole, já si dobře pamatuju, jak to fungovalo, to otroctví. Takže tohle ne. Jo? A jestli někdo chce být menší otrok, tak prosím. Ale já určitě ne. A s takovýma otrokama se ani nebudu spolčovat.
0: No tak oni by chtěli, oni by vlastně, to je stejný otroctví, akorát, že ta ohrádka si myslí, že byla trošku jako větší, třeba, že znedohlédl k tomu pletu, jo. Tady v tom koncentráku dohlédneš, vlastně to je kopka, jo, to je kopka, jako jo. A tam v tom Československu, že třeba znedohlédl k tomu plotu, ale jak jsi tam šel, jako v rámci, že já jsem svobodný, tak stejně k tomu plotu došel a tam bylo elektrické napětí a stejně ti to nepustilo dál. Jo. Ale byl tam jakýsi ten pocit jako svobody.
1: Hele, vem si, že tady kolem mě všude, kdyby tady nebyla šachta, elektrárna, ví, tady ty baraky všechny stojí, protože lidi tam dělali a ten materiál tam odtamtaď ukradli. Aby si to postavili, rozumíš? Nebo materiály, veškeré to šlo od tamta, takže za Komančů všichni kradli, co se dalo, jo? No tak to bylo za krásný stát. Protože kdyby nemohli nic ukrást, tak to by bylo totálně pak prdeli. Jo? Takže lidi byli spokojení i s malou výplatou, protože věděli, že dělají na statku, že si ukradne tolik zrní a tolik zrní, že on nepotřebuje de facto ani výplatu, že si ukradne víc, než dostane, jo? No tak. Ale v čem to bylo tak úžasný? Jo? A ještě povinně jsme museli chodit do kina na ruský filmy, ty vole, nějaký posraný. Já byl nasraný vždycky. Ruštinu jsem úplně totálně nesnášel, jako. Já byl silně proti ruské, ti říkám. Já jsem bojoval na škole proti ruštině, protože já jako hrdej Slovák jsem neuznával, aby já se kurva musel učit nějakou pojebanou ruštinu. Říkám, co ty mi máš co nařizovat, jestli mám já učit nějaký skurvený jazyk, já chci se učit svůj a na ten tvůj seru. Jo? A to už mě sralo, za Komančů. Takže já nechci žádný takovýhle věci.
0: Maro, mám tady dotaz. Jas a Taj se nám ozval. Jas a Taj. A co by jsme mu poradili, jo? Zdravím, borce, můžete poradit, co koupit, když nechci už být ve městě v bytě? Zahrada, louka a stavět nebo stavební pozemek, na který nemám. Pozemky jsou tvoje, Jas a Taj. Ty si prostě vybereš místo někde, postavíš si tam sloup, jo, ze dřeva, ze stromů v lese a máš, nebo hliněnej dům. Nemusíš se nikoho ptát, ale musíš se trošku uskrovnit, třeba, že tam nebudeš mět jako ty inženýrské sítě, jako co máš teďka v bytě, jo. Je to něco za něco, ale přinese ti to svobodu, jo, a můžeš používat nějaký alternativní prostě zdroj na tu elektřinu, nebo vymyslet volnou elektřinu, jo, takže za mě já bych šel do lesa, v lesu. A postavil si prostě třeba hliněnej dům, jo.
1: Hele, pořiď si nějaký baráček, třeba starší, Jo. A nebo kus louky, prostě na to si dej boudu nějakou a hotovo. Jo, kde můžeš něco pěstovat, rozumíš? Jednoduchý. Ty nepotřebuješ v životu nic ve finále.
0: A on vlastně, počkej, já jsem vyrozuměl, ale on asi, jas a ta jede za občana, jo? Takže mu je jedno, že půjde na katastr si zapsat domeček, no, takže když nechce být...
1: Ale dítě... oni, pokud půjdeš za občana, tak ti veškerý majetek seberou.
0: No.
1: To by měli ty občani vědět. Protože ti je vyvlastní. Pokud jsi občan, tak jsi pouze vlastník. Ale pokud jsi člověk, tak jsi majitel.
0: Chlapče, napiš nám jas a taj, napiš nám, jestli chceš jít za živýho člověka, jak my, anebo jako za občana normálně koupit teda parcelu, zapsat si ji do katastru, jako jo, platit daně a být teda občanem, jo. Jak říká Mara, tak občané přijdou o své majetky, protože to nejsou majetky, ale patří to korporaci všechno, to protože jejich. Platíte z toho daně.
1: Jo, protože oni, ty baráky, co jsou postavený třeba, tak ty nesplňují ty jejich euronormy, ty ekodaně.
0: No.
1: Pak až ti přijde 100 000 za rok zaplatit ekodaň za barák, protože nesplňuje, a další pokuty třeba za to, že to nesplňuje, a že v tom baráku třeba ani nebudeš moc bydlet do té doby, než to bude splňovat, no tak jsem si, tak ten barák odezdáš ty korporaci, radši zadarmo. Je? Takže to by si měli ti občanci uvědomit, že veškerý baráky to tak mají. Protože ani ty nový baráky nesplňují ty normy. A oni chtějí sebrat ty baráky těm lidem.
0: To je účel.
1: Jo? Protože to je účel a oni chtějí nadpat ty otroky do měst.
0: 15-minutových.
1: No jasně.
0: Pod dozorem, jak v koncentráku. No. Takže určitě jas a taj z města pryč, to je jasný. Jo?
1: Ale z město je, byl to tak, že město byly postaveny jako koncept, to bylo postavené jako korporace na vydělávání peněz. Takže někdo si ohraničil nějaké území a řekl, tak tady to bude moje, a já tady budu podnikat, jo, takže si tady postavím tuhle fabriku, tamtu fabriku, tady si postavím bydlení, no a ty otroci mi budou všichni nechávat ty penízky na tom území.
0: Maro,
1: takhle je to jednoduchý s těma městama.
0: Jas a taj to konkretizuje, že nejedu občanství, jediný status mám člověk, nehodlám platit nic cizákům.
1: No, to je dobře.
0: Tak ať si vezme pozemek někde.
1: No, tak si ho... Ale, hele, když chceš, tak klidně zajdi na katastr a zeptej se, kdo je majitelem toho pozemku.
0: A ti to dokážou, jestli to jsou...
1: Ne, vlastníkem, majitelem. No. A když řekneš, že nikdo, tak řekneš, já jsem ten majitel.
0: Tak.
1: Víš? Protože jako člověk, jsi majitel veškerý země, který ukážeš prstem.
0: Ano. Ale nesmí být rozežraný.
1: Ne, že tam bude žít jiný člověk, jo? To samozřejmě člověk neudělá.
0: No, ano, taky si nemůže vzít prostě
1: někomu do dvora, řeknu, to je moje. To nikdy člověk neudělá. Jo, ale když bude nějaká prázdná louka,
0: řekne... Prázdná, ano. On si nemůže vzít třeba 10 hektarů za znaukor, jo? Prostě být jako vzít si jenom to, co skutečně potřebuje. A
1: si veme, kolik chce, když na to přijde. Jestli to obhospodaří, jinak bude to k ničemu.
0: Jas a ta je mladý borec, tak jestli ho čeká veliká rodina z 25 děcek, ať si vezme prostě jako ve těch hektary, jo?
1: Ale jo, no, ať do toho, já říkám, na katastr zeptej se úředníka, komu patří tady ten kus pozemku. On říká, no vlastníkem je třeba, nevím, město, nebo že to je v tom, jak se to jmenuje, no.
0: Katastrální území.
1: Fondu vlády. Ne, to je nějaký ten pozemkový fond. Říká, a co je pozemkový fond? No zase jenom správce, ne? No tak kdo je majitel? No tak se tady, tak si tady pojďte, zapište si, tak tady ten zrovna je moje. A ti to vyvrátí, že to není tvoje.
0: No jasně, jo.
1: Jo, ty si řekl, že to je tvoje. A jako člověk seš majitel. Logický. No, ale jako fyzická osoba, jako

0: Já mu to jako člověk nařídím.
1: CBD. CBD.
0: Protože fyzická ani právnická osoba nemůže vlastnit něco, co je živý, co je příroda. Víš? Jenom živý člověk může vlastnit živou věc. Mm-hmm. A v tom je to kouzlo. Takže jestli úředník ti řekne, to nepatří nám, no tak ukaž papíry.
1: Ať to dokáže.
0: Kdo ti to prodal? Podpisy chci vidět. Kdo? Takže jenom správce. Tak ty máš tady samý správce, ale kde máš toho majitele? Protože korporace nevlastní žádný území. Oni na tom území pouze obchodují. Jo? Takže oni vlastní to území skrze vás, člověky, neprobuzený občany. Protože tím, že se stanete občanem, jste se vzdal nároku na tuto zem. A dal jste ji do správy soukromé firmě, třeba Česká republika. A která vám na oplátku to pronajme. Jo? Takže trošku přemýšlet.
1: A nebo mu banka poskytne hypotéku na oplátku a půjčí mu jeho vlastní peníze, který vrátí až
0: do roka. Vlastně, no nepůjčí, no. ona mu je dá jeho vlastní peníze, ale řekne mu, že mu je půjčila.
1: No, tak. přátelé.
0: To jsou podvody nad podvody.
1: Dívej. Já jako nemám to ve zvyku, ale musím jako stlumit hlas a to úplně mě tak netěší. Takže Maro, já bych to dneska jako odpískal. My máme 3 hodiny 33 minut a 33 sekund.
0: Vysíláme. Tam i trojky jsem tam měl teď, člověče.
1: Ano, teď se na to dívám, chápeš? To není náhoda toto.
0: To je znamení.
1: To jsou Teslový
0: čísla. To je znamení se na to vykašlat.
1: Ne, já si myslím, že jsme lidičky potěšili, že jsme se po delší době ozvali. Pavla Jurkinca jsme taky potěšili, i když možná trošinku naserali a zarmoutili, ale Pavle, to chce odvahu styčit hlavu, narovnat záda a vystoupit. Vystoupit, to bude čas.
0: Tady není čas chodit s medovejma řečičkama něco. Tady jde o vaše životy.
1: Mm-hmm.
0: Protože probuzený, ty už ví, jo, do toho člověka, ty už ví, že přes to vlak nejede. A ten člověk ví, protože to žije, že to jde.
1: Jo.
0: Takže nějaký řeči, nejde to, jde to. Já jsem všechno takhle smazal. Nula. Nikomu nic nedám. Nazdar. Žiju sám pro sebe. Právě pro svoji rodinu, pro svoje přání, co já chci. To, co já chci, si koupím, co já nechci, si nekoupím. To nezaplatím. Hotovo. Nenechám se vydírat nikým. Ignorace, nazdar. Ale to všechno vás posune pouze to vzdělávání se v těchto věcech. Vy pak, až budete vědět, že oni jsou tohle, tak oni pak vám dojde, že nad váma nemáš žádnou moc ve skutečnosti. Že to je všechno jenom fikce. Proto říkám, študujte, protože tím to v sobě ukotvujete, tím se zároveň programujete. Jo? Protože vy se musíte stát svým vlastním programátorem. Ne, že vás někdo programuje, vy sami se musíte programovat. Vy sami si musíte vytvářet tu hru.
1: A já bych to řekl z vlastní zkušenosti, Maro, takže jak jsem předtím necelým rokem, jak jsme začali vysílat v tom červnu, nebo kdy to bylo, tak jsem ještě, když jsem viděl korporátního, tak jsem měl husinu, tak jsem měl nervy, jako jo. A fakt jsem si říkal, co mu řeknu, a studoval jsem a byl jsem z toho jako bobky, jo. Ale teďka, když je člověk v tom ukotvený a ty informace mu už chodí jaksi sami a je v tom pevným postoji, takže já kolikrát se jako těším, že by mě korporátník zastavil a že bych mu to pěkně s úsměvem, a možná bych to okýnko stáhla i celý, nejenom do jedné třetiny, ale řekl bych, co chceš, vole, co otravuješ, jeď

0: Poslouchej, vole, nech mě být, jako jo. Kdo jsi,
1: Nejde
0: když
1: by...
0: tak ukáže, jestli jsi státní zaměstnanec, jestli ne, tak padej, parazite, padej ode mě, jo. Nebo UCC a tak dále. Takže máš pravdu, že tím vzděláváním přichází ta sebejistota a hlavně ta pohoda. Já je nemám
1: No.
0: jako až tak za nepřátele, jenom za nevědomý blbce, jako jo. A to je velký
1: No
0: rozdíl.
1: já nemám nic proti, jako
0: Vůbec.
1: proti lidem, ale já mám všechno proti jejich zaměstnání.
0: No, a teďka,
1: Jo?
0: dívej se,
1: To,
0: a
1: co
0: zase,
1: oni, dělají svým konáním.
0: Maro, toto není
1: Jo? Protože
0: možný.
1: oni pak přijdou z práce, a já jsem taky znal, nebo znám policajti i bývali, a jako kluci v pohodě, ale v práci, jako když jim přepne, řekne, no já musím, víš,
0: No, to je
1: že ty
0: práce,
1: nemusíš.
0: tam musím.
1: Ty se na to vykašlu.
0: Dívej se, ty se bavíš o práci a mě tady skočila naše teda stará známá Hrušková, takže...
2: Já to ještě jednou shrnu. Víte, proč chodíte do práce?
0: Máte? No, proč?
2: Tak já vám to řeknu. Proto, aby se měl dobře někdo úplně jiný než vy. Vy tam chodíte jako otrok, makáte jak šroub, nejste vůbec svobodný, protože když musíte chodit do práce, to je nesvoboda. Ale dobře se bude mít někdo úplně jiný. A o tom to je.
0: Tak a to bylo
1: Přesně. A nejlépe ty nadnárodní korporace, který nepatří do české korporace, víš? Oni, jak ti říkají všichni, české firmy nemají pracovníky, musíme brát ty nějaký, já nevím, z jaký prdele, jo, přivážet. No ale počkej, ale to nejsou české firmy.
0: Je už málo české firem, jako jo. To je všechno
1: Tak
0: tam.
1: no, oni de facto v těch zónách nejsou žádný český
0: A
1: firmy.
0: ještě sklárny
1: Jo.
0: zrušili, hajzlí prostě, jo.
1: Protože
0: Takže...
1: i když to bude, jakože úzovka česká, tak stejně zatím vzadu uvidíš, že to má úplně jiný investory. Jo. Takže si vím, že Česká republika jako korporace sem natáhne jiný korporace za účelem zisku, že vydělá zase na daních těch otroků. Jo. A myslíš si, že česká korporace má zájem na tom, aby to tady bylo levnější? No vůbec žádný zájem na to nemá, protože čím víc, tím větší daně. Je? A tím větší přísun do kasiček. Takže oni nechtějí, abyste měli levno. Oni chtějí jenom všechno, abyste měli co nejdražší.
0: A to už je extrémní
1: O to
0: stav
1: tady.
0: teď.
1: Jo? Protože vem si, že třeba z litru benzínu mají půlku minimálně. Jo? No tak o čem se bavíme? A teď se pojďme bavit o další věci, jako je třeba chleba, jo, kolik mají z mouky. Vem si, že jenom ta mouka, jo, teď traktor, co to tam táhl po té louce, DPHčko, daň, normální daň, spaliv, jo, to všechno zapadá. A pak ještě daň, to si pak spočítáš, daň, jo, tak nazdar bazár. A oni ti řeknou, a pak když si, já říkám všem, no ale ty neplatíš daně, ale to, říkám, poslouchej, já když jdu na pumpu si koupit tu naftu, tak já zatankuju za 500 třeba, dám příklad, a ani nevím, kolik je to teďko nafty, jestli 10, přes 10 litrů nafty určitě, tak si vem, že, dejme tomu 10 litrů, jo, tak si vem, že moje dodávka sežere 10 litrů na 100 kilometrů.
0: No.
1: No, takže zaokrouhlím to, dejme tomu 400. Jo. 400. Takže já jsem dal český korporaci 200, že ujedu 100 kilometrů po silnici. To ti přijde málo?
0: To je hodně.
1: Víš? A to se nebavím o dalších věcech.
0: To jsou strašidelné sumy, tak člověk na tom zamyslí.
1: Jo?
0: Těch
1: Takže
0: daní,
1: když se nad tím
0: daní.
1: zamyslíte, tak mi řekneš, za co já mám sakra platit, já už jsem tu silnici zaplatil, když už takhle, tak v tom palivu, ne? Nebo?
0: Vlastně.
1: A ty samozřejmě náhradní díly, auta, všechno, tohle to, tamhle to.
0: No.
1: Žrádlo. Jak už spočítalo X ekonomu, ty skoro 80% peněz, které měsíčně utratíš, jsou daně státu, ty korporaci. A máte se dobře, když jim to tolik odvádíte? Asi moc ne. Jo? Takže oni to dohrají do takových extrémů, že ty lidi si začnou to palivo vyrábět doma, což není zas takový problém. Jo? Protože když si auta jezdili na líh, jo? Protože dneska máš taky líh v tom benzínu, proto je to etanol. Když se tomu říká benzín. Takže ty si to palivo vyrobil a je spousta zase pěkných na TikToku věcí, jak jsou už takový ty starý experimentátoři, jak normálně voda tohle namíchá a palivo ti z toho udělá jen to piči. Jo? Protože jsou spousta lidí, co se zajímá zase o tady ty věci. Jo? Takže my nemusíme čekat, až někdo uvolní nějaký schovaný věci z trezoru, protože ty lidičky už na tom dávno pracují bez nich. A nečekají na žádný trezory. Jo?
0: Tak, Maro, já tady mám požadavek, píše mě Roman, on tady napsal přes 5 nebo 6 zpráv zednářské krédo, jo, od Rockefellera, a nechce si mě to týka na závěr číst, protože by nám to mohlo snížit vibrace. Nechal bych to
1: na... mě jako, co, jako Rockefeller zločinec.
0: No, nechme to na příště. Jo, Romane, příště se ozví a klidně to můžeme v průběhu vysílání dát, ale já taky už tady jako pomaličku se chystám do lože sedářské. No, do lože.
1: Už je nejvyšší čas.
0: Ne, fakt.
1: Už je nejvyšší čas.
0: Já stávám taky na farmu a to by se to vykládá. Ty se pěkně poflakuješ do 10 postýlce, jo?
1: No, já, protože já jsem si to takhle ale zařídil sobě.
0: Ano. Já si
1: to není,
0: já si
1: protože já to takhle chci, tak to tak mám.
0: Já bych mohl na farmu až v jednu, jako jo, ale zase bych měl potom krátký ale, den, jo.
1: No, ale jako to je zase, když děláš se zvířatama, tak se musíš tomu chovat taky jinak, jo.
0: Tak jasně. Takže dívej, já mám tady ještě hodně videjek, třeba, že vlastně po procitnutí už není cesta zpět, jako jo, je to ruský teda mluvící, pěkný, ale teďka už zase se mě nechce... Protože to výzaz
1: nech to na nedělu.
0: Necháme to na nedělu. Romane, v nedělu přečtu tady ten židovské, co to je, od roka, krédo, zednářské, jo, zednářské. Takže já bych dal na závěr Duška, tento se mě líbí, pak dáme písničku tvoju a odpískáme to, jo. Odpískáme to dobrá. Teď, odpískáme to teď, dám Duška, poduškový písničku tak. A já otevřu, já budu provozovat částečné bílé sex asi dneska, protože jsem ještě
1: no, nejedl. No, já už se taky na něj chystám.
0: Já jsem ještě dneska nejedl, jako jo. A
1: no taky
0: taky nechápu, lidi, co k nám chodí známí, když mi to řekl, Petrucho, ty nesnídáš, ale to musíš, to je základ. Já vysvětluji.
1: No to není základ. No, to je základ toho, že jste pak nemocný a tlustý.
0: No, tak však. Ale hlad... Kurva, hlad mám, člověče. Otevřu bílé oltář a něco si dám. Takže, přátelé, Máro, tak počkej, poděkujem. Libor se vytratil tyhle pára nad hrncem, jako před hodinou, jo. A tak já se nedivím, jako to málo doby vydržel, jo, s tebou.
1: Málo doby. Málo doby,
0: jo. Jo.
1: No. Ale byl pokecal, šel zase po svej.
0: No však jo. Počkej, já tady ještě pustím. Romana, necháme to na příště, pro dnešek stačí. Šel po svej, on se zase chlapec přihlásí. Takže dívej, máme splněno. Jo, já si myslím, že jsme vlastně... to napravili, no my jsme vlastně nepochybili, jo, ta technika nás klamala v tu nedělu, ale dneska
1: no,
0: si myslím,
1: jo,
0: že, dívej se, za 10 minut bychom vysílali už 4 hodiny, jo, takže si myslím, že jsme to vynahradili vám, kdo nás sledujete, pořád tady jste, neodcházíte, tak se rozejdeme, jo, po svých zaměstnáních a uvidíme se v nedělu. Já tady mám materiálu dost a my to vždycky stejně tak jako rozjedeme, že pustím videjko a pak stejně, jo, ta téma, jde třeba úplně třeba jako jinam, ale to je dobře, to je ta živost právě, jo? Že nejsme jak stroje, a teďka se budeme bavit tady o tomto tématu. To slouží jako odrazový můstek, odrazíme se od tématu a zavede nás to kamkoliv, jo?
1: Přesně, jak říkáš.
0: Tak jo, takže děkuji posluchačům, divákům Svobodného vysílače Studia Deja Vu. A Máro, tobě děkuji, rozejdeme se do svých zaměstnání, pouštím Duška a písničku a my jsme v kontaktu. Ó, Šanty, blagadár.
1: Ahoj.
3: Ta, já pořád čekám, jak si to dlouho necháme líbit, jo? Jako ta, ti občané, ty se pořád dočítáš, za co dostaneš pokutu. Že prostě, když si nevyměníš kotel nějaký ve svým domě, budeš platit pokutu. Když si nedáš nějaký štítek na dům energetický, když si to nenecháš udělat, tu nějakou bilanci tvýho domu energetickou, pak už ho neprodáš. Ty jsem četl, že když si dáš do auta místo halogenové žárovky LED žárovku, pokuta bude 18 000 korun. Pořád jakoby je nám nějak divně vyhrožováno. A vlastně místo toho, abychom tady žili veselé životy, krásného snění společného, teda jako sen, jak tady aboriginci stvárňují, tak místo toho tady prožíváme nějaký prapodivný jakoby koncentrační tábor, jo, kde nějaká skupina jakýchsi samozvaných často vůdců, který ani nejsou volený, ty zjišťuješ, že oni tam stejně pořád jsou, to je fakt jako zlý sen, bych řekl. A tento zlý sen se tak stupňuje, myslím si, tak jako já to tak cítím, že tě přímo vede k tomu si ho nevšímat. Že tě vede k tomu si říct, no tak to je zlý sen. To je něco jako zlý sen a já nejsem povinen ho prožívat. Já ho můžu pozorovat, můžu se od něj učit něco a to, co k čemu mě vede tento sen, je ten klid vnitřní. Uvědomění si, že najednou můžeš vstoupit do toho stavu klidu, meditace, rozjímání a zajímají tě úplně jiné věci najednou. A přicházejí úplně jiné podněty. Přicházejí jiné bytosti, někdo s tebou komunikuje, je to pro tebe obohacující, není to stresující, je to vyživující. A ten velký rozdíl mezi tím výživným sněním, tím, co tě vyživuje, občerstvuje, rozradostňuje, naplňuje tě to klidem a nějakým smyslem prostě existence, tak to je velký rozdíl od toho snění, kdy jako přemýšlíš, jestli na to budu mít, nebo co. Dneska už dostaneš pokutu někde tamhle, když překonáš rychlost o 1 km/h, přičemž tachometry v autech vůbec nejsou přesné. To je úplně jako absurdní chtít po lidech, kteří jedou v technickém zařízení, které neukazuje přesnou rychlost. 1 km překonáš tu povolenou rychlost, tak v některých zemích nebo v některých městech, úsecích už ti napařej pokutu. A já tento svět považuji za chorobný, nemocný, tento typ snění. No a ten prostě tě vede k tomu postupnému uklidnění a sklidnění. My jsme se ocitli v době, kdy se střetávají různá snění. Je tady sen, že o nějaké skupiny lidí, nebo Bůh ví, co to je za bytosti, o ovládání té planety, sen o tom, aby to řídili, sen o tom, aby dusili ty lidi, sen o tom, aby se lidi báli, aby byli nemocní vlastně, protože je tu nějaká chorobná skupina, který vlastně jakoby paradoxně nezáleží na životě. Ale skupina lidí se chová, že je jejich. Jejich je ropa, jejich je uhlí, jejich je zemní plyn, jejich to je voda, voda. Obsadějí vodu normálně, najednou jako disponují vodou, ku podivu nějaké firmy a prodávají to lidem, jo, to je neuvěřitelné.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážní přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další simultánku, tradiční to středeční počin večerní, co taky jinýho dělat. I když všude řádějí virózy a různý bakterie a příšernosti, které nás oba tady trápí, tak jsme tu. Teďka to bude trošku takový ten, no, jak se tomu říká, no, tak jako jak jsou na těch ozdravných pobytech.
1: Léčebna na pleši, no, jistě.
0: Tak. Tohle fakt nebylo plánovaný.
1: Já jsem se už naučil vypínat mikrofon v tu chvíli, tak snad se mi to bude dařit i dnes.
0: Tak nás omluvte, když tak, kdyby náhodou, ale věřím tomu, že obsah bude samozřejmě dostatečně hodnotný na to, aby se zase trošku hnuli ledy. Protože, jak říkával nebohý kdysi dávno klasik na jednom médiu, tak o jakých otázkách se po dnešní simultánce začne mluvit?
1: Bude jich hodně. Nevím, jestli se o všech bude mluvit i potom, ale já nemohu nezačít tím, co se odehrálo před pár hodinami. A sice, jak jsme si 9. května připomněli výročí porážky fašismu a osvobození Československa, především Rudou armádou a samozřejmě i dalšími účastníky antihitlerovské koalice. Vyvrcholilo to na Staroměstském náměstí, už po druhé se podařilo zorganizovat akci doširoka pojatou, pestrou co do žánru, od dobových artefaktů až po moderní muziku. A také okruh lidí, kteří vystupovali z tribuny, byl velice pestrý. A je škoda, že tomu na to vrhá stín taková zvláštní nějaká křeč argumentační, která se snaží vytvořit zdání, že jako to nebyla prokomunistická akce, proruská akce a především, že tam nedostali slovo exponenti minulého režimu. No, tak začnu tím od konce. Jaký režim rozdrtil nacistický Wehrmacht? To byl nějaký jiný režim než socialistický, tedy než ten minulý? Samozřejmě se sídlem v Sovětském svazu. To jako to z toho nějak jako vypreparujeme, nebo ti, kdo se nebrání, nebojí hájit pravdu o Sovětském svazu, tak mají být nějak jako vyloučeni, protože jako aby to mohlo vypadat, že to je nějak jinak. Teď jako ti, kdo to dali dohromady. Ano, hlavně mladí kluci, to přeci byl náš cíl, já jsem byl od samého počátku v pozadí. A ti kluci taky nejsou žádní neutrálové. Ríša Štěpán je komunista, ten Roman Roun je taky komunista, ten mladý Tonda Komers ještě nemůže být členem žádné strany, protože mu není 18, ale je to člověk, který úzce spolupracuje s námi. Takže i tam to je takový nějaký jako padlý na hlavu. No, škoda, že nikdo neřekl takhle, že prý ta akce byla svatoplukovská. Jakože snad Svatopluk je jediný subjekt, který usiluje o to, abychom se rozkročili do šířky. To někdo myslí vážně. My jsme od samého počátku říkali, že nám jde o to, abychom řekli pravdu o všech, kdo se zasloužili o porážku fašismu a naše osvobození. Od počátku jsme to tak koncipovali. Já jsem dokonce psal ty dokumenty osobně některé. A nepotřebujeme školení od někoho, že to jako tak nějak má být. Někteří lidé se zřejmě bojí, kdyby vystupoval, nebo já nevím, jaký můžou mít motiv, pokud není nějaký ještě horší. Ze stejné tribuny, protože my, když jsme třeba organizovali akce proti, jako magistra víte, proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak jsme ty pány profesory, kteří teď pouštějí z úst podobné výroky, zvali opakovaně, aby vystoupili s námi. Oni řekli, že nemají zájem, dobře, to je jejich svaté právo, my jsme je za to nějak nehodnotili. A pokud jde o akci na Staroměstském náměstí, Existují o tom dokonce nahrávky, například u Petra Hájka z pořadu a tak dále. Já sám jsem byl názoru, že by měli vystupovat hlavně mladí kluci, kterým těžko někdo může vytýkat, že snad chodili na dějepis za socialismu, mají komunistický výklad, či co oni ho mají, no ale nemají ho z toho školního dějepisu. Ale sám jsem řekl, že bude nejlépe, když my starší generace se tam nebudeme prostě objevovat vůbec. S jednou výjimkou. A sice 2. září 100. věřím, že se dožije ve zdraví Standa Odsloň z Jižních Čech, který vystoupil velmi hezky. No ale Standa Odsloň je členem komunistické strany od roku 1945 a ve svém ekonomicky aktivním věku vykonával funkci vysokého činitele politické správy Československé lidové armády a potom pracoval jako poradce předsedy sněmovny lidu federálního shromáždění. Tak ten jako není exponentem minulého režimu, někdo jiný je exponentem minulého režimu. No, škoda, že to někdo ještě nenazval, takže vlastně to byla akce ne pro ruská, pro komunistická, ale pro svatoplukovská. Já myslím, že tím by nasadil, jak si nasadil korunu celé tento argumentační křeči. Cokoliv jsem teď řekl, není namířeno proti nikomu z těch, kdo se vyskytují také ve známém spolku Svatopluk. Většina z nich jsou moji kamarádi a tak dále, ale tato argumentační křeč po jistém zásahu vůči mladíkům, aby to, že to, či ono smí a to, či ono nesmí, provedeném teda velmi vyděračsky, tak to, jak si sotva, někdo si může dát za rámeček. My z toho vyvodíme náležité závěry. Příště budeme moudřejší, nenecháme to na tom, aby mladí kluci se ocitli pod takovým tlakem. Nebudeme také sbírat peníze na akce, které pak si přisvojuje někdo jiný jenom a tak dále a tak dále. Asi tak, přátelé. Pokud stačí, že to dokumentujeme takhle, tak necháme. Bude-li si někdo psát nějakou ještě větší polemiku, má ji mít, já ji vyvolávat už nebudu. Asi tak. Chci vás ujistit, že z toho rozhodně nemám nějakou depresi nebo něco na ten způsob. Tady je snaha o to se utkat, o to, kdo je alternativou a kdo není alternativou. Alternativou může být pouze antikapitalistická levice. To jsme my. Někdo má dojem, že stačí to tak na tom hřišti dnešním tam tak přesypávat z jednoho konce na druhý, přehrabovat se v tom a říkat tomu změna režimu a pak říkat, že změna režimu spočívá v posílení prezidentských pravomocí, třeba toho, co sedí na hradě teďko. Nevím, no. Nebo že se mají levicové strany zrušit a má se z toho vytvořit nějaký takový prejt z nich ze všech. Tak takový názor já nemám a jsem rád, že k tomu ani nedochází. Takže asi tak, přátelé. Pojďme dál, já vám povím pár věcí na jiná témata. Tak, Tulsi Gabbardová, to asi víte, to je žena, která šéfuje střechové struktuře nad všemi zpravodajskými službami Spojených států, uvedla, že Spojené státy financovaly a financují zřejmě dodnes na 120 biolaboratoří po světě, jaksi s vojenskými a jinými účely, a z nich na 40 bylo či je na Ukrajině. Vzpomínáte si, když tím přišly jiné země, tak se ozýval RIK o tom, že je to nějaká konspirační teorie, lež a tak dále. Teď to řekla Tulsi Gabbardová, nejvyšší šéfová amerických zpravodajských služeb. V Německu, už jsme se o tom bavili, narůstá snaha militarizovat společnosti, ekonomiku a dokonce se tam ozývají hlasy, jestli se nemá zavést povinná té či oné míze vojenská služba. A mladí muži, já jsem se mýlil, že od 19, dokonce od 17 snad let do 45, pokud chtějí opustit zemi na déle než 3 měsíce, se musí si získat takové kaky povolení od Bundeswehru. No ale mladí Němci do války nechtějí. A právě počátek května byl dobrou příležitostí, aby protestovali veřejně. A ty protesty byly velké, byly v celé řadě německých měst. Jasně řekli, že oni do žádných prostě vojenských obrodružství jít nechtějí. Uvidíme, co s tím spáchá Friedrich Merz, jehož popularita je mimořádně nízká, klesá dál. a jeho kolegové v té prazvláštní vládě, která tam dneska je. Zajímavý šok přišel ze strany designovaného, nebo vlastně už možná brzy premiéra, jestli už není, nevím, možná jsem to propásl, maďarského premiéra Maďára, který prohlásil, že Viktor Orbán, jeho soupeř v nedávných volbách, by měl nahradit Ursulu von der Leyen v čele Evropské komise. Já myslím, že ti, co spojovali velké naděje s panem Maďárem, musí být šokováni. Objevila se i videa a další informační zdroje o tom, že Irán zasadil tvrdé údery svými balistickými raketami takzvanému severnímu velitelství izraelských ozbrojených sil. Některá část těch informací mi přijde jako ne zcela věrohodná, ale nikdo to ani nedementoval, tak nevím, uvidíme, co z toho je pravda. Na Ukrajině je další mazec, kdy byl zadržen Andrij Jermak, donedávna šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, a zasáhla ta protikorupční struktura NABU, zkrátka teda NABU, údajně zadržela nějaké velké peníze, usvědčila ho z toho, že někde schovával cosi, a součástí té celé kauzy má být i výstavba jakéhosi elitního komplexu zvaného Dynasty, kde měly být, kromě všech těch nemovitostí, které má už po světě, i nějaké luxusní rezidence pro samotného Volodymyra Zelenského. To, že se zveřejňují další věci kolem korupčních afér na Ukrajině, hodnotí znalci jako důkaz toho, že ty síly, za nimi stojí americká administrativa, americké příslušné prostě instituce, násobí tlak tímto směrem a v podstatě ten tlak má zřejmě, jak tvrdí oni, přispět k tomu, aby Zelenský přestal vzdorovat a aby přistoupil na nějaký rozumný kompromis v té válce. Viděl jsem a poslal jsem to, Petře, i tobě pro naše diváky, mimořádně zajímavý záběr, to asi 20 nebo 30 nebo kolik minut, americké televize PBS, což je veřejnoprávní v podstatě televize, ze slyšení v americkém senátu, kam přišel důstojník CIA, který nějak chvíli byl mimo tu službu, jménem James Elderman III, to je nějaká dynastie už, a to sezení, jeho výpověď, ten člověk byl součástí pracovní skupiny Task Force, která měla za úkol nějakým způsobem filtrovat pro veřejnost informace o covidu a vakcínách a tak dále. A teď se ukázalo v tom sezení, no, slyšení v Senátu, že tam došlo ke gigantickému prostě zatajování a překrucování a tak dále. Ten člověk říká do kamery, že on sám ví o asi 2000 stránek dokumentů minimálně, které zachycovaly velmi vážné problémy kolem těch vakcín a zachycovaly prostě i úmrtí a zdravotní následky a tak dále. A bylo to všecko v podstatě utajeno. Dostala se nakonec po velkých žádostech i těch senátorů jim do ruky pětistránková jenom jako informace, v níž řada ještě jmen a údajů je začerněna, že to je jako pořád utajováno. A ti účastníci diskuze říkají, no, my chceme, aby byla vytvořena nějaká Čerčova komise. Vzpomněte si, starší z vás, možná, že po debaklu Spojených států ve Vietnamu, Laosu a Kambodži a dalších nepěkných věcech ze strany americké administrativy a jejich silových složek, byla v americkém senátu zřízena speciální komise, která zkoumala spousty, řekl bych, prohřešků amerických zvláštních služeb zejména. A tam také došlo k úpravě některých prostě zákonů, například k zákazu mimosoudních poprav, když to tak řeknu, rukama zpravodajských služeb Spojených států, k zákazu toho, aby CIA se zabývala čímkoliv prostě doma, protože má působit pouze v zahraničí a tak dále. A je to teda mimořádně závažná věc a ten jeden z těch senátorů, nějaký Paul Johnson, který žádá mimochodem vznik té Churchillovy komise nové, říká, že já bych rád věděl, kdo to je, kdo zosobňuje ten Deep State, kdo tohle všechno dělá, kdo to nařizuje, kdo jak si způsobuje, že tady nemáme žádnou demokracii a důkazy o tom nám přináší každý den. Toto říká Paul Johnson na kameru při tom slyšení v Senátu. Velmi zajímavé. No, v Rumunsku došlo také k překvapení, k neradosti těch, kdo se tetelili blahem, když velmi natlakovými a jaksi protiústavními způsoby byla zablokována volba prezidenta, respektive muže jménem George Simion. Vzpomenete si, když on vedl v těch prezidentských volbách před nějakými měsíci, tak to celé bylo jako v podstatě zrušeno a tak dále a tak dále. No ale teď se konaly parlamentní volby a v nich vyhrála strana AUR, se zkratkou AUR, tohoto George Simiona, a respektive, omlouvám se, nebyly volby, byl to přeřek, omlouvám se za přeřek, bylo to hlasování o důvěře či nedůvěře té stávající vládě, která byla takzvaně probruselská a proevropská a tak dále, a ona to hlasování prohrála. A teď se zdá, že vládu bude sestavovat tato struktura AUR George Simiona a rumunské sociální demokracie, což vyvolává velkou paniku v bruselských kruzích a zdaleka nejenom tam. Velice zásadní informaci přináší americké zpravodajské služby a proniklo to i do českých médií. Údajně 70% veškerého raketového arzenálu Iránu zůstalo zachováno. Na 90% podzemních skladů i odpalovacích zařízení zůstalo zachováno. Vystříleno bylo 10x víc Tomahawků, těch střel s plochou drahou letu, než kolik činí roční nákup amerických brzdozbrojených sil. A také těch protiletadlových střel Patriot bylo vypáleno asi 1300, přičemž roční produkce jich činí 650 kusů. Donald Trump, když shledal, že toto se zveřejňuje, tak je všechny prohlásil za zrádce, kteří napomáhají nepříteli, ty, kteří to uvedli a řekli, že to není pravda, že prostě jsou v laufu, že nic jim nechybí a tak dále. Když hovoříme o Donaldu Trumpovi, tak on, jak víme, teď cestuje do Číny a používá svých takových podivných metafor, například prohlásil, že se těší na tlusté obětí se sytím Pchingem. Teď novináři zkoumají, co tím myslí, jakože ho pořádně obejme ten sytím Pching, nebo si tím chtěl říct, že snad sytím Pching není hubeňour a tak dále. Probíhá velký spor v amerických médiích o tom, nakolik mají Spojené státy dovolit přirozený pohyb prostě zboží a kapitálu a výměnu s Čínou. Existuje investiční plán v sumě $1 bilion, kdy čínské subjekty hodlají prostě vkládat zdroje do Spojených států. Proti tomu jsou někdy až fanatické výkřiky, jakože tu si nemůžeme dovolit přeci a oni by nám tady vládli a tak dále. A byl proveden průzkum Evropské rady pro zahraniční mezinárodní záležitosti v řadě zemí evropských a i ve Spojených státech. A tento průzkum vyšel tak, výsledkem je, že v příštích 10 letech se podle 54% dotázaných stane velmocí číslo jedna Čínská lidová republika a Spojeným státům přisuzuje tuto pozici pouze 43% dotázaných. Šokující také informace přišla o tom, že hantavirus, o něm kolem mě je teď velké rušno, je jedním z 1200 zhruba nežádoucích dopadů vakcinace proti covidu. I to jsem ti, Petře, poslal v podobě materiálu, který jaksi není z mojí hlavy. Znepokojivé signály přicházejí z jednání některých evropských zemí, kdy klíčovou roli zřejmě sehrává Francie a Polsko. Václav Danda, který často přispívá na web Protiproud, tam píše, že Macron a Tusk se počínají 20. dubnem nějak radili o tom, jak by případně společně zaútočili na Ruskou federaci, údajně včetně prostě použití jaderných zbraní proti Rusku a Bělorusku. Danda to považuje za velice vážný signál, ruská strana to i reagovala. Kaja Kalasová, známá to ministryně v úvozovkách zahraničních věcí Evropské unie, pronesla tuto větu. Cože Rusko a Čína porazili fašismus? To je ale novinka. Tak uznejte to. Taková žena vede zahraniční politiku Evropské unie. Maršál Žukov, jak připomíná autor článku, který zachytil citát Kaji Kalasové, se měl krátce po válce vyjádřit tak, že jsou síly v Evropě a nejenom tam, které nám nikdy nezapomenou, že jsme ten nacismus porazili. Obávám se, že Žukov byl velmi prozíravý muž. A teď, když dovolíte, já vám přečtu několik textů, budu číst z několika textů. Tak ten první je od Roberta Kagana, což je teda arci reakcionář americký. On je manželem, jestli se nemýlím, ten Viktorie Nulandové, co rozdávala cukrátka na Majdanu a předtím prohlásila, že Amerika vložila do změny režimu a do Majdanu už předtím 5 miliard dolarů. Tak Kagan říká v článku na serveru The Atlantic, že Spojené státy utrpěly v konfliktu s Iránem totální porážku s nezvratnými strategickými následky. To říká arci pravičák. Zatímco při útoku na Pearl Harbor či na Filipínách během druhé světové války Spojené státy dokázaly nakonec změnit průběh války. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu byly nákladné, avšak neoslabily americkou pozici trvale. A Kagan říká, kdežto porážka v současné konfrontaci s Iránem bude mít zcela odlišný charakter. Nelze ji ani napravit, ani ignorovat. Nebude návratu ke statu quo ante, ani nepřijde konečný americký triumf, který by napravil nebo překonal způsobenou škodu. Trump často hovoří o trumfech v ruce, ale není jasné, zda ještě nějaké silné má. USA a Izrael po dobu 37 dnů intenzivně bombardovali Irán, zabili mnoho jeho vůdců a zničili spoustu vojáků, přesto režim neskolaboval ani nepřistoupil na ústupky. A Kagan říká dál, někteří zastánci války proto volají po obnovení vojenských úderů, ale nedokážou vysvětlit, jak další kolo bombardování dosáhne toho, čeho 37 dní bombardování nedosáhlo. Další vojenská akce nevyhnutelně povede k tomu, že Irán podnikne odvetné kroky proti sousedním státům v Perském zálivu. Zlom nastal 18. března, kdy Izrael bombardoval iránské plynové pole South Pars a Irán se pomstil útokem na katarské průmyslové město Ras Laffan, největší závod na vývoz zemního plynu na světě, čímž způsobil škody na výrobní kapacitě, jejíž oprava potrvá roky. Kagan říká, pokud to není šachmat, je tomu blízko. V posledních dnech Trump údajně požádal americké zpravodajské služby, aby posoudili důsledky toho, kdyby prostě vyhlásil vítězství a odešel. Nelze mu to vyčítat. Doufat v pád režimu není zrovna strategie, zvláště když režim již přežil opakované vojenské a ekonomické útoky. Může padnout zítra, za 6 měsíců nebo vůbec. Trump nemá tolik času na čekání, protože cena ropy stoupá k 150 nebo dokonce 200 dolarům za barel, roste inflace a začíná se projevovat globální nedostatky potravin a dalších komodit. No, Kagan říká, že globální přizpůsobování se postamerickému světu se zrychluje. Kdysi dominantní postavení Ameriky je jen první, v Perském zálivu je jen první z mnoha obětí. Co říká Kagan, tak myslím si, že to je více než zajímavé. Přečtu vám i další zajímavý z dalšího zajímavého příspěvku. Ten je úplně jiné téma. Představte si dokonce na médiu Seznam pod titulkem Bylo za komunismu opravdu všechno špatně? Otazník. Řada staveb má dodnes světovou úroveň. Ty tady vypočítá. Pražské metro. Pardon. To je komunistický majstrštyk. Ve srovnání s řadou metropolí bylo sice vybudováno velmi pozdě, zprovoznění první stanic v roce 1974, ale paradoxně právě díky tomu je relativně moderní, čisté a spolehlivé. Teď to srovnávají s metrem v New Yorku. New Yorkské metro je sice mnohem rozsáhlejší, má 472 stanic, Praha jich má 61, ale pouhých 25% z nich je přístupných pro handicapované osoby, vozíčkáře a kočárky. V tomto ohledu je Praha světelné roky napřed. Bezbariérových je 48 z 61 stanic, tedy skoro 80%. U nově budovaných stanic je navíc bezbariérovost povinná. V New Yorku je vše mnohem zanedbatější a špinavější a ve vagonech někdy dokonce běhají i krysy. Stanice náměstí Míru na trase A, která je 53 metrů pod povrchem, je vůbec nejhlubší stanicí metra v celé Evropské unii a tam je eskalátor o délce 87 metrů, je nejdelší v celé Evropské unii. Ale třeba i vodní tunel Želivka. Pokud bydlíte v Praze a otočíte kohoutkem, začne téct pitná voda, která k vám ve většině případů přitekla jedním z nejdelších vodních tunelů světa. Byl vybudován za totáče na území dnešního Středočeského kraje a Prahy. Dnes je sice až šestý nejdelší, ale v době uvedení do provozu v roce 72 šlo o druhý nejdelší vodní tunel na celé planetě po Delawareském akvaduktu v americkém státě New York. Tunel je dlouhý bezmála 52 kilometrů a vede z vodní nádrže Švihov v obce Nesměřice do vodojemu v Jesenici u Prahy, kde voda klasickým potrubím je dál rozváděna do hlavního města. Jde o takzvaný gravitační tunel, tudíž voda teče samospádem díky výškovému rozdílu a tak dále. V době výstavby ta vodní nádrž Švihov byla největší úpravna vody v Československu i celé Evropě. Dodnes tento tunel patří mezi 20 nejdelších tunelů planety. Nebo Jižní město, říká. Havel označil panelová sídliště jako Jižní město za králíkárny a kritizoval jejich neosobní architekturu, nedostatek občanské vybojenosti a celkovou kvalitu života v nich. Bylo to v souladu s tehdejší atmosférou odvržení a zatracení všeho, co bylo spojeno s právě padlým komunistickým režimem. No jo, ale šlo o jeden z nejvýznamnějších urbanistických počinů 70. a 80. 20. století. A svůj domov zde má dodnes na 80 tisíc lidí. I když to samozřejmě není žádná světovorná architektura, v komunisty postavených a po revoluci renovovaných panelacích dnes bydlí skoro třetina populace, 3 miliony lidí. A jejich životnost někteří odhadují i na 200 let. Impozantní bylo tempo výstavby díky prefabrikovaným panelovým dílům. V letech 70 až 89 se stavilo 50 až 80 tisíc bytů ročně. Loni v roce 25 to bylo pouhých 33 tisíc bytů. Dálnice D1. Zatímco nový nekomunistický režim nedokázal za skoro 40 let postavit vysokorychlostní železniční trať mezi dvěma nejdůležitějšími městy a regiony v zemi, Praha, Brno, případně Ostrava, Čechy, Morava, případně Slezsko. Komunisté dvě největší města alespoň propojili souvislou dálnicí, a to za 13 let od kopnutí do země. Výstavba trvala od roku 67 do roku 80. Dokončení D1 mezi Prahou a Brnem mělo v době svého vzniku obrovský celostátní význam, protože poprvé v historii vytvořilo rychlé, kapacitní a celoročně spolehlivé spojení dvou největších českých měst. A tak dále. Těch Nuselský most v Praze. Vynikající architektonické dílo, přičemž v době svého dokončení v roce 73 šlo o jednu z nejvýznamnějších předpjatých betonových staveb v Evropě. Most je unikátní tím, že v tubusu po dálniční komunikaci vede trasa metra C, což bylo konstrukčně velmi náročné a v evropském kontextu šlo o progresivní řešení. V roce 2000 získal titul Stavba století v kategorii dopravních staveb. Ačkoliv existují v Evropě delší nebo vyšší mosty, Nuselský most vyniká svým umístěním v urbanizovaném prostoru a technickým řešením kombinujícím intenzivní automobilovou a vlakovou dopravu. A teď pokračují, dál říká, jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, hotel a televizní vysílač Ještět, Palác kultury v Praze z roku 81. Dnes patří pod názvem Kongresové centrum Praha mezi největší a nejvýznamnější kongresové prostory v Evropě. Tak to vidíte, občas se probudí svědomí i v autorech na některých, jo, a ještě vám musím přečíst, přátelé, jinou věc, ta je z jiného soudku. Vznikla ta nová sociální demokracie kolem Vladimíra Špidly, Jiřího Dolejše a jiných gigantů ducha. Tak, a ona se vyjádřila, jeden z prvních kroků, který učinila, je vyjádření ke sjezdu Landsmannschaftu. A hodnotí ho jako tvůrčí a odvážný čin. Rozhodnutí uspořádat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé v České republice považujeme za přirozený krok na cestě smíření, kterou v lednu 1997 otevřel podpis Česko-německé deklarace. Brněnské setkání hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin, směřující k překonání nacionalismu, hýbatele jádra historických katastrof, které opakovaně pustošily Evropu a během holokaustu dosáhly samotného vrcholu absolutního zla. Právě iniciativy, jako je tento sjezd v Brně, jsou úhelnými kameny, na jejich základě vyrůstá jednotná Evropa, sdílený hodnot a sdílené historie. Odmítáme zneužívání plánovaného sjezdu a traumat minulosti k účelovému vyvolávání negativních emocí a podněcování nepřátelství k lidem, kteří za tragické události druhé světové války nenesou osobní odpovědnost. Takový postup je nebezpečný, poškozuje mezinárodní postavení České republiky a oslabuje důvěru mezi partnery v Evropě. Je to prý příležitost k ten sjezd k otevřenému a důstojnému dialogu o složité historii i společné budoucnosti Čechů a Němců. No, tak vidíte, co za alternativu se nám rodí pod...
0: Počkej, to psali Lidovci nebo TOP 09?
1: Tohle psal Nová sociální demokracie. Culí se tam, je to v Parlamentních listech zveřejněno, a culí se tam nadnárodní samec Vladimír Špidla a tak dále. Čili takhle to je. Jsme věděli, že co to bude. A tak já myslím, že už prvním krokem dali jasně najevo, kam míří, mainstream bude chválit. To je dobře, když se ani nepřetvařují příliš. To si myslím, že je třeba ocenit. Tak, pojďme k otázkám, které jsme obdrželi.

0: do České televize nebo tak nás nepozvou, protože to bychom jim rozkopali bábovičky samozřejmě. Já začínám takovou jako zkratkou. Představte si, že v té Moskvě podle těchto blbů, tímž nemyslím pana Šklímu, ale ty, které on kritizuje, seděl takový netvor a hlubák, že on rozpoutal válku světovou proto, aby to mohlo zabít 27 milionů sovětských občanů, spustošit zemi, takže, jak rád připomínám z hořkosti v hlase, na konci velké vlastenecké války v Sovětském svazu žilo na 25 milionů lidí, kteří neměli ani střechu nad hlavou. Kdo je přesto, řekl bych, sveřepě z toho a plácat tak neuvěřitelně urážlivý nesmysl. Škoda, že zatím to není tak, že by přijeli od Chocholouška, vzali by ho na svěrací kazajky a tak dále. Sovětský svaz se bránil zuby nechty prostě zatažení do války. Já jsem čet, mimochodem nedávno jsem si promítl a posílal jsem to i tobě, Petře. Velmi zajímavé povídání historika, v podstatě jako starší střední generace, profesora Isajeva, který hodnotí, jak to bylo na začátku války přední a tak dále, a rozbí na padrti ty žvásty o tom, že Stalin měl na stole jednoznačné důkazy, že Hitler zautočí června nejlépe 22. ráno ve 4 hodiny, ale že prostě to odmítal a říkal, že ne, a protože věřil tomu Hitlerovi, aby byli spřaženi a tak dále. On to vyvrací a říká, že ta situace byla nepoměrně složitější, popisuje proč, popisuje dokonce tu obrovskou převahu tankových vojsk německých a nejenom. Jeden argument z jeho vyprávění uvedu. Zatímco Francie, jak známo, padla za 6 týdnů, zvedla ruce a byl konec, tak na Francii vyrazila jedna jediná velká jaksi tanková, nevím, tomu říká, ne armáda, to nebyla ani svaz, to bylo něco ještě víc.
1: Divize nebo?
0: Ne, je to mnohem víc. Taková jedno seskupení mělo 150 až 200 tisíc vojáků. Tak na Francii jedno, na Sovětský svaz čtyři takové tankové prostě sestavy. Jejíž úkolem bylo prolomit se velice rychle a vytvářet ty kotle prostě a tak dále. Sovětský svaz modernizoval, proto mimochodem se snažil stůj co stůj oddálit vypuknutí druhé světové války, nebo respektive ne druhé světové války, ale útoku na Sovětský svaz, protože právě modernizoval některé zbraňové systémy, rychle vytvářel zázemí zbrojovek za Uralem a tak dále. Byla to neobyčejně složitá situace. Bylo velmi nejasné, co udělá Japonsko, že jo, proto ten výkon maršala Žukova u Chalchingolu, který Japonsko v podstatě spražil, což tam hrozilo, že se na Sovětský svaz vrhnou s obou stran a tak dále. Tvrdit, že Sovětský svaz je spoluviníkem druhé světové války, může jenom absolutní blb anebo fanatik. Ovšem, to je verze i Evropského parlamentu, jak známo. Já se těžko mohu vyjádřit jinak o těch, kdo proto zvedli ruku, než že spadají do jedné z těchto kategorií, nebo případně do kategorie kříženců blbá fanatika, což je poměrně časté zjevení. A pan Šklíma má svatou pravdu, že by si Hitler netroufal tak kurážně ani na Francii třeba, na další západoevropské země v roce 1940, ano, kdyby se neobohatil velkou výzbrojí Československé armády a samozřejmě produkční kapacitou československých zbrojovek. A z tohoto hlediska, na to se zapomíná mnohdy, nebo se to tak přechází, ten Mnichov, který spískali teda sladká Francie a Hrdý Albion, taky spolu s Hitlerem a s Mussolinim, byl obrovským jaksi průlomem a ti, jejich jménem dneska hovoří Ben Posselt a tak dále, sehráli z tohoto hlediska mimořádně významnou roli. Protože představte si, že by ten Hitler s Mussolinim neměli v

0: argument v podobě hysterického ječení té headlinovské identity, že Československá republika je utlačuje a terorizuje. Tak čím by zdůvodnili, že říká Hitler, no vem si ten kus toho Československa. To by neměli, to by neobhájili prostě. I celá první fáze prostě vývoje směrem ke světové válce by nemohla takto proběhnout. I toto budeme říkat nahlas Brně, až budeme protestovat proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jestli tak panu Šklíbovi stačí. Veřejnou diskuzi, no už jsem to říkal, já bych hrozně rád se jí účastnil, ale bohužel nám ji nikdo neumožňuje.
1: Hele, já ještě připomínám, protože potom, co to schválil ten polský parlament, teda Evropský parlament, tenhle polský návrh, že jo, že za všechno může Molotov Ribbentrop, tak ty s Ivanem Kratochvílem jste natočili vlastně to třídílnej, myslím, takový krátký seriál, který se jmenuje Mnichov, měli jsme se bránit, jo, otazník. A to je na YouTube na tomhle kanále, přátelé, dalo to docela práci, to všechno, ale vy jste to tam totiž rozebírali ze dvou zásadních pohledů. Jeden pohled byl vlastně dneska ex post, jako co se zjistili vojenský a technický data, jo, že podle a názor teda autorů té jedné té speciální publikace,
0: halo,
1: že by to teoreticky šlo se nějak jako to nějak uhájit nějakou dobu. A druhá byla vlastně ten pohled toho Eduarda Beneše, který se tam zastával ty, protože jsi jeden z mála specialistů vůbec, který se celý život Eduardem Benešem, jeho dílem a věcí zabývá. No tak je to tak, ne? Tak jako to si můžeme říct tady. A ty jsi to tam vlastně citoval. V jeho knihách vlastně ty důvody, proč to nešlo. Kdo všechno tomu bránil. Kdo tlačil na pilu, aby prostě Beneš toho vycouval a tak dále. Jo? A tyhle ty pohledy a tam, takže i pro diváka prostě najděte si to na YouTube u nás tady na kanále, protože si myslím, že tyhle ty informace, které tam jsou a které jsou tam i na dobový nahrávky některých tehdejších politiků, tak si myslím, že prostě by neměly zapadnout. Tak.
0: Jenom krátce, Petře, já shrnu to hlavní, máš pravdu, tenkrát jsme to poměrně obšírně pojednali, já jsem citoval konkrétní pasáže z memoáru Edvarda Beneše. Edvard Beneš byl nejen velmi pracovitý politik, ale on byl obrovský psavec. Když si vezmete knížky, které ho stačil napsat, přestože vykonával významné státní funkce, dlouho byl ministrem zahraničí, pak byl prezidentem v exilu, pak byl zase prezidentem doma, tak to jsou obdivodné prostě objemy textů a nemusíte s ním ve všem, prostě nemusím já s ním ve všem souhlasit. Nicméně byl to autentický aktér a tedy svědek těch zlomových situací. A on tam na rovinu říká, že byl pod šíleným tlakem prostě těch západních spojenců, kdy mu neustále předhazovali, že pokud neustoupí, tak bude prohlášen on a Československo jako země budou prohlášeny za viníka konfliktu s Německem. A že si ty západní takzvané liberální mocnosti tím s nás umí ruce a řeknou, no tak jako ty jsi si zavinil tu válku, tak si bojuj, co nám je do toho. Jo? A jediná země, on tam říká, která skutečně byla připravena nám pomoci, byl Sovětský svaz. A on říká, jak velmi obtížně se rozhodoval na té křižovatce, zda přistoupit na konflikt případný s Německem za situace, kdyby jeho spojencem byl výlučně Sovětský svaz. A říká, že tušil velkou zradu v tom, že by si to někteří i v těch zemích typu Británie, Francie a podobně přáli, protože by si mohli umýt ruce jinak a říct, tak pozor, jestli se tady Beneš spolčil s komunistickým jako Ruskem, Sovětským svazem, no tak to přeci jako my musíme zůstat stranou do toho, my nebudeme nejenom, že strkat nos, ale Beneš tam říká, že měl indicie o tom, že by tyto západní země různou měrou se přidali na stranu agresora. A nebyli sami, není to jenom Beneš. Rád připomínám i výroky Charles de Gaulle, který se stal náměstkem ministra obrany francouzského těsně před vypuknutím války, respektive napadením Francie nacistickým Německem. A on říká, že byl zoufale sklíčený poměry v těch vládnoucích kruzích francouzských, kdy, budu citovat téměř doslova, drtivá většina těch, kdo tam seděli v těch vysokých postech, se vůbec nezabývali tím, jestli povedou nějaký rozhodný boj proti německé agresi, ale přemýšleli, jak by už se připravili na to, na tu dobu prostě po porážce německém, jak by si uhráli nějaké pozice a někteří dokonce víc, jak říká Charles de Gaulle, a to říká svatou pravdu, přemýšleli, jak by pomohli Finsku proti Sovětskému svazu, nebo dokonce chtěli bombardovat zdroje ropy v Majkopu a Grozném na sovětském území. To píše Charles de Gaulle, že o tom uvažovali ve Francii vysocí politici a vojáci, že by tohle bylo lepší, než se prostě efektivně bránit proti Hitlerovi. Čili Beneš, pro něj to byl obrovský šok. Já se nedivím, že Beneš umřel ve svých necelých 65 letech, protože jeho čekaly prostě těžké rány osudu tohoto typu a asi to mělo velké následky na jeho zdraví. Pak měl několik mrtvic a bohužel teda skonal, říkám, ve věku necelých 65 let, což jako je velmi, velmi brzy. Takže, Petře, máš pravdu, někdy to můžeme rozebrat víc do detailu. Já si vezmu ty memoáry a budu vám citovat. Budete šokováni slovy Edvarda Beneše.
1: No, bohužel, a teď si veme, že i královská rodina, že jo, britská, že jo, tak byli velice naklonění Hitlerovi a spol, jo. A financovali Hitlera mimochodem, že jo, Briti, London City a podobně, stejně tak jako americký kongres mimochodem. Tam se vzal vlastně ten ekonomický zázrak, kdy země, která trpěla hyperinflací a byla úplně v hajzlu, tak přes noc se z ní stala, že jo, tady prosperující krajina. To nebylo náhodou a nebylo to samo sebou, prostě byly do toho narvaný gigantický peníze. Zrovna tak, jako do toho Zelenského jsou narvaný gigantický peníze, tam to teda teď snad naštěstí už to skončí brzo, že už vidíme, doufám, světelko na konci tunelu, pokud to teda není protisměru rychlík, ale jako prostě tyhle věci se zatajujou a je potřeba o nich mluvit, no.
0: Pokud je o ty anglosazy, Peť, jenom krátce, možná dvě poznámky, byť to je samo velké téma. Tak zaprvé, oni pumpovali peníze do německých rafinerií a jiných prostě průmyslových kapacit. Ty rafinerie, mimochodem, z velké části ty Amerikou zafinancované rafinerie umožňovaly německému Wehrmachtu, zejména v prvních i zhruba roce, půl druhá roce útoku na Sovětský svaz, způsob války, který byl velmi mechanizovaný, jo? Obrovské množství paliva, oni mohli skutečně tanky, nákladní vozy a tak dále. Byla to velice mobilní armáda, mimo jiné díky té obrovské produkci v rafineriích, vybudovaných v součinnosti s americkým kapitálem. A německý kapitál nebyl tak silný, aby mohl vybudovat, změnit nacisty, dosazené do čela státní moci, v monstrum z něj šla hrůza prostě napříč Evropou a i okolním světem. Z velké části to byly anglosaské peníze. A peníze často velmi významných, řekl bych, dynastií amerických, bankovních a průmyslových a tak dále. Takový Henry Ford napsal dokonce už ve 20. letech knihu Mezinárodní žid, a byl velký, dostal od Hitlera nějaký metál a tak dále, no hnus totální. A tak to je jedna stránka věci a druhá, oni se neváhali balíkovat i z té, řekl bych, válečné produkce, takže se scházeli v bance pro mezinárodní vypořádání se zkratkou BIS, for International Bank of International Settlements, a tam zasedali lidé z jaksi ekonomičtí pohlaváři nacistického režimu a s nimi tam seděli lidé z amerických prostě bank, mimochodem včetně Dallesů, obou bráchů se tam střídali, kteří později byli šéfem CIA, respektive ministrem zahraničních věcí. A tam se dělili prostě o kořist i z té válečné produkce, což jako sice neexistoval ve Spojených státech zákon, který to zakazoval už potom, ale přesto se to jako odehrávalo. Takže to, a ještě jeden moment, abych nezapomněl. Tyto finanční injekce a investiční injekce hnaly Německo do situace, která je velkým varováním pro dnešek. Zaháněly německou vládu, fašistickou vládu, do velké dluhové pasti. A to Německo mělo šanci se z té pasti dostat jedině tak, že ukořistí někde nějaké velké hodnoty, tedy že se zmocní ruských jaksi, zemědělských, půdních prostě dalších kapacit, průmyslových podniků, surovin a tak dále. Hitler musel do války i z tohoto důvodu, on už byl, ta jeho zadluženost už prostě praskala ve švech a on se chtěl vykoupit tím, že prostě zaútočil východním směrem. Nejenom proto, že nenáviděl bolševiky a že měl svoje plány prostě na Lebensraum a tak dále pro samotné Německo, ale on potřeboval splácet dluhy a myslel si, že je splatí s tou kořistí z východní mocnosti, přičemž ti, kdo mu ty prachy půjčovali, tak pochopitelně s tím kalkulovali. Ty věděli, jak si nepřijít o svoje penízky. No oni o ně nepřišli, protože po válce, když to ten Hitler prohrál, no tak s výměnou za pomoc při rekonstrukci určité Německa se zmocnil velké části prostě ekonomických kapacit Německa a nejenom Německa, ale i dalších západoevropských zemí. Asi tak. Já přejdu k...
1: Já jenom ještě jednu větu, to musím říct, protože nebavíme se tady o tom náhodou, ale bavíme se o tom tady proto, že opět Evropa, Evropská unie je ve stejné situaci. Všechny ty půjčky, dary na Ukrajinu a půjčky na válku, všechno to jsou dluhy, na který nemáme možnost normálně splatit. A jediná cesta, se kterou se tady evidentně počítá, počítá se to i podle toho, že rozpočtový rámec na další roky Evropské unie s příjmy z těchto kapitol počítá a z výdaje na zbrojení a tak dále a tak podobně, ne na ekologii, prosím, a všechno to půjde na zbraně ETS 1, ETS 2. Takže opět jsme v situaci, kdy jediný, co zabrání evropskému bankrotu, bude válka.
0: Říkáš to naprosto přesně, když si i poslední, řekl bych, účetní učeň, když to tak řeknu, elef, by si sedl nad těmi rozpočty Evropské unie a některých států evropských, žel z části České republiky, tak mu nemůže nevít ten výsledek tak, že pokud by se měly ty peníze vracet z nějakého normálního ekonomického provozu, že to je prostě nesmysl, že to nevychází, že tam je jedna velká díra. A ta díra, jak říkáš správně, Petře, podle jejich představ stojí za nějakým způsobem zahladit výlučně válečnou kořistí. Nijak jinak prostě to není možné. Je to hruza, ale bohužel z toho hlediska se dějiny začínají opakovat, souhlasím. Tak a já přejdu ještě k poslední otázce, kterou jsem dostal. Zdeněk Kučera, náš častý diskutér, říká, jestli bych mohl hypoteticky zhodnotit jeho návrh, uspořádat tryznu za zavražděné občany Československa z Lidic, Ležáků a Terezína. Nejlépe v Mnichově, na některém náměstí. V Lidicích momentálně šéfuje, nazvali to empatický zemský šuce Stehlík, kterého si nevedu představit jako řečníka. V Terezíně nevím, kdo tam je, ale asi to bude stejná sorta. Jak by se asi chovali úřady v Mnichově nebo nějaké neziskovky typu té brněnské. No to je dobrý nápad. Naši kluci, mladí komunisti, byli v Mnichově a tam byli v tom někde kolem toho sídla sudetoněmeckého Landsmannschaftu a způsobili tam rozruch. Takže asi by bylo dobré na to navázat a spolu s některými německými antifašisty něco podobného uspořádat. No, nevím, jestli se nám to podaří, ale nám je tento správný, souhlasím. Tolik otázkám, které jsem dostal dopředu a pojďme nyní asi už k tomu, co můžeme probírat živě.
1: Co můžeme probrat dnes? Neodkládejme na zítřek, jak říká tady klasik. Já hned navážu, protože zítra i přes nepřízeň počasí vychází naše pravda a tentokrát se zabývá těmito otázkami. Superdávka, kterou si prosadila minulá vláda, je zlo a dokonce komplikuje i letní radovánky dětem z dětských domovů. Téma úvodníku nového vydání. Drang nach Osten prováděný přes Brno. Takový je titulek rozhovoru s bývalým diplomatem doktorem Stanislavem Sujou. A tady nekonečné a stále žhavé téma rychlá železnice vyvolává více otázek než odpovědí. I tomu se bude věnovat naše pravda aktuálně. Takže spousta zajímavého čtení, křížovek a tak. A za jenom 33 koček, přátelé, takže zítra ve všech dobrých obchodech s tiskovinama. Jinak taky existuje web našepravda.cz, kde si můžete počíst dalších spoustu informací. Tak.
0: Kratičce, jestli můžu, Péťo, ty jsi tam zmínil rozhovor se Standou Sujou, ano. Což je opravdu špičkový náš diplomat, vykonával několik významných rolí i ve Spojených státech a v OSN a tak dále, pracoval jako v podstatě šéf štábu Bohuslava Chňoupka a tak dále. A Stano tam má velmi pěkné srovnání těch smluvních dokumentů, které s Německou spolkovou republikou tehdejší uzavřelo socialistické Československo, kdy si vynutilo uznání nulity Mnichova a některých dalších věcí, s tou takzvanou česko-německou deklarací z roku 1997, která některé z těchto otázek vysloveně opomíjí. Já jsem rád, že to Stanu jako zkušený diplomat takto velice věcně a konkrétně porovnal. Je dobře to vědět.
1: Jinak, přátelé, vrhněte se taky na web Petrobudeš.tv, kde vám nabídnu dvě akce, které budou 16. května, což je tuto sobotu, jízda svobody, 10.00 Hradec Králové, 11.30 Týniště nad Orlicí, 12.30 Rychnov nad Kněžnou, 13.30 Skůhrov nad Bělou, 14.30 zpátky do Hradce, tam bude potom posazení s muzikou, budou tam kozáci z Vltavy a další, takže máte se na co těšit. A taky mám tu čest vám tady upozornit na akci s panem profesorem Staňkem. Diskuze s panem profesorem proběhne 31. května, jo, 31. máje ve 14 hodin Soukromné divadlo Beseda Holíč. Holíč na Slovensku. A ulice je to Bernoláková 386/4. Tak tyto informace se vám chtěl sdělit, ne, samozřejmě najdete na tom webu. A taky na e-shopu, když takhle se vám podaří kliknout. Tak nová knížka Má cesta osvobozením Donbasem, kterou napsal Jaroslav Doubrava. Pardon. A je už k dispozici.
0: Když už mluvíš o těch akcích, Péťo, tak ještě bych rád připomněl, že téhož 16. května, to jest v sobotu, se setkáme v Plzni, někde tam máš pozvánku, taky najdi, prosím tě, já neumím přesně z hlavy tu adresu, a bude to další z protestů proti sjezdu studentů německého landsmannschaftu v Brně. Ve 3 hodiny v sobotu v Plzni.
1: Dohledám, ukážu. A jdeme rychle.
0: No. Pojďme dále, ať se mohou vyjádřit naši.
1: Prosím tě, jak hodnotíš 9. května v přehlídku, samozřejmě v Moskvě, ten pietní akt, a potom plus teda vyjádření Vladimíra Putina, kde se vlastně vyjádřil ve stylu, že za prvý je ochoten teda s tím Zelenským nějak jednat, a což je podle mě velká, jako velký posun. A druhá, která potom samozřejmě to, že ta válka už prvě dlouho nepotrvá, tak...
0: Tak pokud je o jeho ochotu se setkat se Zelenským, tak ovšem zároveň řekl, že to setkání má smysl teprve tehdy, až bude na stole nějaký nástřel vzájemného, no, společného dokumentu, který by garantoval skutečně ne příměří na chvíli, ale mír. Mír stabilní, zajišťující bezpečnost oběma stranám, ale nejenom jim. To řekl naprosto jasně. A takový dokument na stole zatím neleží. A pokud jde o, když jsi se ptal na tu přehlídku, přehlídka byla skromnější, někdo kolem toho má velké jaksi řeči, že strach a já nevím co, tak je pravda, že západní země, ne Ukrajina sama, ale západní země, některé jejich specialisti, pálí různými drony a nejenom drony na některé cíle v Ruské federaci, že dokonce dopadlo jedna z těch zbraní asi 6 kilometrů od Kremlu už před několika dny. Tam je zajímavé, že se do toho vložil i Donald Trump a fakticky podpořil ten Putinův návrh na příměří kolem 9. května, takže on je názoru, že teda má být příměří, čímž dalo se tomu rozumět tak, že tím vzkazuje do Kyjeva, helejte, chraň vás pambu, ještě útočit třeba na Rudé náměstí, když tam probíhá prostě přehlídka a tak dále. Takže asi tak, ta přehlídka byla skromnější, byla kratší, nejezdila tam vojenská technika, no to je pravda.
1: Dobře, děkuju. Tady další téma, sice Irán a situace tam, myslíš, že tady dokážeš predikovat nějakým způsobem vývoj?
0: Teď jede Donald Trump do Číny. Jedno z témat, které tam budou řešit nepochybně, jestli tu je Irán, Hormuzský proliv a tak dále. Zdaleka ne jediné. Čína není v situaci, že by se musela něčeho doprošovat. Já jsem to řekl v rozhovoru krátkém pro čínskou televizi. Jsem byl požádán o názor, prostě jak vidím perspektivu toho setkání dvou lídrů. Jsem řekl, že Čína z jedné strany pochopitelně by si přála, aby to bylo vyřešeno rozumně a včas. Z druhé strany ona na tom není až tak závislá, protože si dokázala vytvořit za prvé alternativní dopravní cesty z Iránu, ropy až k sobě, po souši. A navíc Čína má tak široký záběr, pokud jde o zahraniční i zdroje, naleziště, ropy i plynu v Africe a dokonce v Latinské Americe a tak dále, že ona má do jisté míry přebytek a v situaci, kdy ostatní mají málo, ona může dodávat jiným zemím. Ona pracuje mimořádně systematicky, racionálně, prostě s výhledem do budoucna, takže se nenechává zahnat někam do kouta. Já osobně nevím, jaký zásadek by se musel stát, aby Spojené státy nějak mohly říct, že teda tu válku vyhráli. Myslím si, že má pravdu ten Robert Kagan, a to je těžko to nažní pravičák, když to říká i on, tak to už je co říct, že to skončilo v podstatě velkou ostudou a fiaskem, že pokud by se Spojené státy rozhodly zaútočit ještě jednou, tak ta odveta bude zdrcující, odskákal by to asi značnou měrou prostě Izrael, což nevím, jestli je cílem s americkým, to asi těžko. Odskákali by to ty naftokracie, které více méně jsou nějak byly doposud spojeny se Spojenými státy. Tam důvěra v ten deštník ochrany ze strany Spojených států je velmi otřesena. A tam do toho se ještě vstupují takové momenty, kdy Irán, a to je pro zasmání takové docela i, když Trump dlouho šermuje různými cly a řekl bych zatížením různými poplatky toho či ono ze strany Spojených států, tak Irán řekl, dobře, tak my budeme kasírovat průjezd Hormuzským průlivem od kohokoliv si budeme přát, to neznamená, že to musí dělat všem, taky to nedělají asi všem. Opřeli to o mezinárodní námořní právo, které říká, že, jestli se nemýlím, tak 12 mil od pobřeží jsou vody námořní prostě považovány za součást území té země, která prostě tam sahá svým pevninským teritoriem. A nějakým vyšlo, že kdyby to takto pojali, tak v podstatě jsou dvě země, které mohou takto Hormuzský průliv považovat za svůj majetek a tedy vybírat peníze od proplouvajících plavidel. A to je Irán a Omán, si se nemýlím, na druhé straně. Takže jako to mají v ruce. A kromě toho, teď řekli, že když na ně někdo ještě zautočí, tak by mohli sáhnout na podmořské kabely bych přenosu dat. Jo? To znamená internetu a prostě všech těchto těch, těch,